0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád Kdo umí, ten umí, dnes s Romanou Martincovou. Já bych o tobě řekla, že jsi jogínka, ale to by tě zdaleka nevystihlo celou. Tak kým je Romana Martincová?
1: Tak to je krásná otázka, děkuju moc. To je otázka vlastně, na kterou hledám odpověď i během praktikování jogy, protože joga je pro mě cesta sebepoznání. A kdybych měla říct aktuálně, kým jsem, tak jsem člověk, který má radost z poznání, z celoživotního učení a neustálého posouvání se vpřed.
0: Yoga je pro tebe práce, koníček, nebo co to vlastně je?
1: Yoga asi vlastně v prvním kontaktu pro mě byla tou největší výzvou a diskomfortem. A doteďka se divím, že mě to vlastně neodradilo natolik, že jsem nepřestala. Ale právě tím, jak mě yoga vlastně krásně vyzývala na ten souboj s tělem, s egem, s mýma emocema, tak to bylo něco, co mě přilákalo, abych u toho vydržela. A yoga pro mě asi už teďka můžu říct nějakou součástí, pevnou součástí mýho já a pevnou součástí toho, co v životě dělám.
0: A tak můžeme si říct, jak dlouho se jí věnuješ a jak ses k tomu dostala?
1: Tak bylo to, tak jak už jsem teďka jako nastínila, že to byla ta challenge, tak to vyšlo až na potřetí, to úplné propojení. A Joze se teďka věnuju, no už to bude nějaký, vlastně není to zase tak dlouhá doba, ale je to 6-7 let, kdy je to nějaká taková jako kontinuálnější praxe a poznání a samozřejmě potom i sdílení s lidma, který chodí na lekce.
0: Takže sama jogu děláš, učíš ostatní a ty se někde dál vzděláváš v tomhle?
1: Tak, to je asi taky taková další jakoby podmínka, že pokud jednou se člověk vydá na tu cestu jogy, tak samozřejmě, že to dělá pro sebe a někdy se i postaví do role učitele, že něco, co funguje, tak chce samozřejmě jako sdílet s ostatními. A protože už jsem na začátku říkala, že jsem hodně jako růstový člověk a hodně zvědavý člověk, tak samozřejmě pro mě to nekončí jedním, druhým, třetím kurzem. Já pořád jsem zvědavá a hledám si ty příležitosti, kde nacházet nějakou svoji novou zkušenost, ale zároveň i inspiraci, kterou potom chci promítat zase do té praxe, kterou sdílím s lidma.
0: Je v Česku dostatečné zázemí pro jogu? Máš zkušenosti třeba i ze zahraničí?
1: No, tak to už je taková jako komplexnější otázka, protože samozřejmě možnosti tady jsou. A teď je otázka, co člověk hledá. A pro mě yoga není jenom fyzický učení, takže pro mě i já, když si hledám výcvik, teacher's training nebo kontakt se svým učitelem, tak je pro mě hodně důležitý, odkud ten učitel čerpá. A jestli čerpá jenom z té fyzické úrovně, anebo jestli do toho přináší i nějaký filozofický princip a hloubku a transformační potenciál té jogy, který určitě má a já sama jsem ho na sobě zažila. Takže záleží zase, co člověk hledá a co najde. Co je pravda, že yoga, ona, i když původ má velmi, velmi starý, tak vlastně z toho, co my známe teď, z toho cvičení, tak to tady není moc stovky let, to je tady desítky let a vlastně yoga přišla z východu na západ, do Ameriky a potom se začala šířit do Evropy. A samozřejmě potom, když my jdeme hledat ten zdroj té jógy, tak samozřejmě my můžeme už čerpat ještě z těch původních východních zdrojů, anebo už z těch trošku předělaných západních zdrojů a pro mě je to vždycky ten jakoby původnější. A samozřejmě, co je původnější, tak to už je trošku víc namáhavý se k tomu dostat, protože samozřejmě lidi, kteří to sdíleli, tak ty už tady třeba bohužel nejsou s náma, takže ta znalost a ty zdroje taky nějakým způsobem ubývají na tom, kde je hledat a já je hledám stále. Takže není na to asi úplně jednoduchá odpověď.
0: Je to taková životní cesta, bych řekla. Ano. Je to vidět i na pokoji u tebe doma, kde se právě nacházíme, který je vyzdobený spoustou sošek a různých dekorací. I o nich si třeba řekneme za chvíli v pořadu Kdo umí, ten umí.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice pokračuje pořád Kdo umí, ten umí s Romanou Martincovou, jogínkou. Co je to ta yoga? Někdo to vnímá jako nějaké třeba myšlenkové hnutí, pro jiného to může být fyzický trénink. Jak to vnímáš ty?
1: Tak, přesně, každý ať si v tom najde to svoje, proč mu to dělá dobře a proč mu to dává smysl, to je asi jako důležitý a to je i takový princip jógy, respektovat individualitu a jedinečnost každého člověka. Yoga původně vznikla jako duchovní cesta, jako duchovní poznání. A v podstatě ta fyzická praxe byla jenom taková, bych řekla, podpůrná činnost toho, jak sklidnit tu mysl, jak se dostat do kontaktu se sebou a jak si i vlastně to tělo připravit na ty hodiny, které člověk potom tráví v meditaci a tak dále. Takže principiálně pořád yoga pro mě i pro mě osobně zůstává tou duchovní praxí a samozřejmě sebou přináší spousta kvalit do života, které jsou i na té fyzické úrovni, ale i na té morální úrovni a na úrovni toho, aby jsme se stávali lepším člověkem. A ta fyzická úroveň samozřejmě pomáhá i tomu, aby jsme se stávali zdravějším člověkem. I já sama jsem měla zkušenost, že mi yoga pomohla s psychosomatickým léčením autoimunitního onemocnění. Takže za mě yoga je v podstatě taková jako ohromný prostor poznání a každá ta jedinečná zkušenost každého člověka, který se na tu cestu vydá, tam potom hledá asi to, co mu může nabídnout a vždycky to může být takový i můžou tam být ty momenty překvapení, že člověk začíná dělat jogu s nějakou motivací, s nějakým záměrem a najednou zjistí, že ho to dovede sem. A já měla taky takovou zkušenost. Já si pamatuju, když jsem začínala jogu, tak samozřejmě jsem byla přicházím z hodně výkonového prostředí, z manažerského prostředí. Sama jsem vždycky chtěla být profesionální atlet, takže ta výkonnost tam byla veliká. A vlastně krásný takový moment třeba pro mě uvědomění během mý jogový praxe bylo to, že jsem vždycky usilovala strašně o to, abych udělala lotos. Jo, to pro mě bylo, až udělám lotos, tak prostě jsem už ta joginka a bude to perfektní.
0: To jo. Vypadá jak?
1: Lotos je taková ta skřížená vlastně pozice, kdy máme zamotaný obě nožky. A je to krásná pozice, je to elegantní pozice. A já mám určitý limity v těle a v podstatě během té mý zkušenosti s jogou jsem zjistila, že tahle ta ambice se úplně rozplynula a že naopak tady tu ambici nahradilo to přijetí, že je to jedno, jestli ten lotos udělám nebo neudělám, protože přijímám sebe a svoje tělo tak, jak to je. Takže tohle jsou takové jako zajímavé potom nějaké jako nuance, které se promítají samozřejmě na té jogamatce, ale potom, když vyjdem do toho vnějšího světa, do toho života, do toho kontaktu s ostatníma lidma, tak tohle jsou taky jako zajímavý principy, které se tam samozřejmě taky promítají a jsou skvělý.
0: Říkáš jogamatka, to je podložka, na které se cvičí, je v něčem speciální oproti klasickým třeba karimatkám?
1: No, tak tam taky ještě je několik možností, jak můžeme cvičit jogu. Původně se vlastně yoga cvičila na kožešinách. Z Indie máme k dispozici tady i koberečky od našeho učitele, který vlastně sídlí na Slovensku v Bratislavě, od Jara Pávka. A ty koberečky mají svůj význam během té praxe, ale nedají se moc sehnat, protože to je přesně ten indický úplně jakoby původní princip. Ty moderní jógy už samozřejmě známe z jogamatky, což jsou takový ty umělý podložky, zase záleží, někdo má radši tenčí, někdo má radši tlustší, nesmekavou, ty koberečky jsou za mě lepší, protože oni nejenom, že jakoby sajou ten pot, který může vznikat během té praxe z toho skvělého intenzivního zahřívání toho těla, ale zároveň oni posilují ještě to vnitřní svalstvo. A je to samozřejmě přírodní materiál, takže to je taky jako určitá výhoda tady toho. Takže i tady je nekonečně možností a každý si potom musí zvolit, co je pro něj ta správná volba.
0: Je k yoze potřeba ještě nějaké předměty, když chce někdo začít, měl by si něco speciálního pořídit?
1: No, zase záleží, z jakého principu jógy my vycházíme. Třeba moje praxe, aštangová praxe, která je moje vlastní a kterou i předávám se svýma studentama, je praxe, který bychom neměli potřebovat nic, kromě podložky nebo koberečku a potom šátku, který nám pomáhá si třeba prodloužit tělo v nějakých pozicích, kde to tělo ještě není tak povolený, ale samozřejmě, že se používají už různé pomůcky, ale tyhle pomůcky už zase přicházejí z toho západního principu, protože yoga přišla z východu, velice jako jednoduchý cvičení, který je k dispozici vlastně pro každého, kdo se pro něj rozhodne. A my na západě jsme z toho zase udělali trošku takový jako zábavnější cirkus, ale to už tak prostě je.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vysíláme pořad Kdo umí, ten umí. Bavím se tu s Romanou Martincovou, která dělá jogu, a o joze se bavíme. Ty jsi konkrétně zmínila Ashtanga jogu. V čem je jiná a jaké případně jiné existují typy?
1: Tak Ashtanga yoga je pro mě yoga, která je náročnější na vstup do té praxe, protože má svoje principy, které se musí respektovat. Proto tím, že ta Ashtanga je náročná na tom startu, tak ji nepraktikuje tolik lidí, takže potom i pro nás, pro učitele Ashtangy, je někdy obtížnější naplnit ty lekce, protože ta Ashtanga má několik principů, který je potřeba respektovat. První princip je ten, že každý žák nebo student má svoji vlastní praxi. A pokud člověk má svoji vlastní praxi, tak už to samozřejmě znamená to, že musí praktikovat i doma. Mezi těma lekcema učí se pomalu tu sekvenci, která je vždycky stejná. A proč cvičí sám? Je to z toho důvodu, že ta Ashtanga nabízí takový úžasný zážitek, což je meditace v pohybu. A ta meditace v pohybu právě vzniká tím, že to tělo cvičí vždycky stejnou sekvenci, zároveň žák se soustředí na svůj dech, takže tam princip vlastně toho ujjayi dechu, toho šumivého nádechu a výdechu, který má několik zase benefitů pro tělo i pro nervový systém a psychiku. A pak je tam drišta, což je kotvení pohledu, který tam má taky jeden velký důležitý smysl, protože to nám zastavuje tu mysl, to nám zastavuje ten proud těch myšlenek. A aby se tohle mohlo stát, aby tohle člověk mohl zažít, tu meditaci v pohybu, tak samozřejmě nemůže být na lekci, kde se dívá kolem dokola, kdo co dělá učitel, co říká učitel. Takže ta praxe je hodně taková svým způsobem intimní, protože každý ten žák, ten student se dostává víc a víc do kontaktu se sebou a učitel je tam samozřejmě proto, aby podporoval toho žáka, aby ho doučoval nějaký nový asány, aby mu dával do pomoci. Ty do pomoci je taky takový speciální princip Ashtangy, nejenom, že dotyk je léčivý jako takovej, ale ta do pomoci tam i k tomu, aby se tělo právě uvolňovalo a roztahovalo se krásně v těch pozicích, anebo aby modifikovalo toho žáka tak, aby ta pozice pro něj byla bezpečná. Takže proto moje praxe je Ashtanga, protože vnímám, že má potom i ten největší benefit pro každýho z nás.
0: Zmiňovala si dech. Šlo by udělat nějakou malou ukázku, jak to využít v běžném životě, třeba se soustředěním na ten dech?
1: Určitě. Ten dech, miluju dech, protože je už i spousta samozřejmě vědeckých tady studií a knížek, který o tom dechu hovoří, a pořád mám pocit, že se hovoří o něm málo, protože dech je za mě opravdu jako to zdroj naší energie. To je medicína, která je tady k dispozici v nekonečný jako hojnosti a my s ním tolik nepracujeme. A já sama někdy na workshopech, i třeba na manažerských workshopech, když školím, tak dávám tam tady ty principy, ty mindfulness, a vždycky cítím, že je pořád k tomu takový jako stigma, jako ježiš, tady budem dýchat. A vždycky říkám, díky čemu jsme naživu? Jako dítě to ten dech, jo? Takže umět pracovat se svým dechem si myslím, že je něco, co je nějaký zapomenutý učení, který je dobrý si připomínat. Úplně jednoduchý princip třeba dechového cvičení může být to aktivování toho ujjayi dechu. Ujjayi dech je, říká se mu dech oceánu, protože my u něj šumíme jako moře, a aktivuje se takovou jamkou, kterou máme mezi klíčníma kostma, a my tak jako hezky vtáhneme dovnitř při tom nádechu i při tom výdechu. Můžu klidně ukázat, jak to potom zní. Nějak to proudí potom krásně i během té praxe, ale k tomu, aby jsme mohli praktikovat ujjayi dech a vnímali ty benefity na fyzický, psychický úrovni, nepotřebujeme k tomu ani praktikovat to tělo. Jo, já vždycky říkám na lekcích, kdybychom teďka tady hodinu spolu jenom dýchali, tak už děláme jogu, kdybychom tady hodinu cvičili bez dechu, tak děláme tělocvik, a v tom je velký zásadní rozdíl. Takže ten dech má několik benefitů, který právě do té praxe přináší, a proto je nejdůležitější.
0: O józe se bavíme s Romanou Martincovou.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: chodila.
1: Český rozhlas Pardubice, právě ladíte a posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Já se tu bavím s Romanou Martincovou u ní doma. Sedíme na kulatém koberečku, dokola jsou rozmístěné různé předměty a bavíme se o józe. Tak ty předměty určitě jsou spojené vlastně s touhle myšlenkou jógy, obecně s tímhle životním stylem. A nejvíc mě zajímá to uprostřed. Tam je taková mistička, na ní jsou rozsypané nějaké takové, jako řekla bych, drobečky, semínka, různé věci a uvnitř svíčka, tak co to je?
2: Tak tady ta část, to je v podstatě, jsme teďka v prostoru pro mý klienty, kde samozřejmě praktikujeme jogu, ale já jsem i průvodce pro svý klienty, kde spolupracujeme na zkvalitňování spokojenosti jejich života a používám různé metodiky přes samozřejmě techniky terapeutický, koučovací i přes takový duchovnější a právě tady ta část, o který teďka tady hovoříš, tak to je taková rituální část, kde s klienty tvoříme rituály na podporu nějaký pozitivní změny nebo transformace. Někdy je to i proces nějakého pouštění, loučení se v životě. Takový provázení takovýma náročnějšíma nebo důležitýma momentama života. Takže to je tady teďka takový oltářek pro ty rituály.
1: A můžeme se zaměřit na ty konkrétní předměty, jak už jsem mluvila o té mističce plné věcí.
2: Tak ta mistička, to je v podstatě ten oltářek, kde se dávají takový obětinky do toho rituálu a kde se potom vždycky zapaluje taková hlavní svíce, která má svůj záměr, to se tady nějak na to připravujeme, ladíme se na to a je to taková hodně, bych řekla, jako intimní událost. Asi více to nedá popsat, ono se to musí zažít, aby člověk opravdu v tom zážitku zažil tu sílu takového rituálu.
1: Vidím tady také nějaké koření, hřebíček, tamhle to bobkový list?
2: Bobkový list, přesně tak. Ten se hodně používá v těch právě rituálech na transformaci té energie, takže na ten bobkový list se někdy píše nějaká kvalita nebo nějaký téma toho života a to se potom právě transformuje pomocí té rituální svíčky, tak aby se podpořila ta změna.
1: To kruhové uspořádání má také nějaký význam?
2: Má to. V podstatě vždycky ten oltářek se staví podle světových stran. Na každou světovou stranu se vždycky potom dává nějaký element, který zase podporuje tu sílu toho rituálu.
1: Můžeme dát nějaký tip, jak už jsi říkala, věnuješ se koučinku, józe, dalším věcem školíš. Teď je takové složité období, hodně tmy, málo sluníčka, zima.

0: Jak to zvládnout do toho jara?
1: Tak ona, ta odpověď je jednoduchá, ta praxe je někdy náročnější. Já mám pocit, že to vždycky o tom, jak si nastavíme tu mysl, kde víme, že jsou ty zdroje naší energie, kde jsou ty zdroje naší radosti, jak dokážeme regenerovat během pracovního týdne, během víkenda, jak dokážeme pečovat o sebe. Mám pocit, že pořád my v tom každodenním životě jsme často víc pro ty druhý, než sami pro sebe, a my jsme potom někdy na posledním místě a říkám si, že každý z nás si zaslouží trošičku péče, nejenom od druhých, ale to nejdůležitější, aby jsme si ji uměli dát my sami sobě. A potom je to velmi individuální, kde kdo má právě ty zdroje, ty energie a co komu funguje. Mně určitě funguje samozřejmě jogová praxe. A zároveň je to takový nějaký jako celoživotní moje učení a trénink mý mysli, abych vlastně spirálovitě nepropadala nějakým stavům, emocím, událostem. A to je zase ta yoga, která vlastně přináší takového toho pozorovatele a buduje tu odolnost mentální, že ať už se děje cokoliv, tak ten člověk to zvládá s takovým větším klidem a odstupem. A to si myslím, že je asi taková potom životní výhra, protože člověk pak zvládne úplně všechno. A není to o tom, že my ovlivňujeme život, aby se nám děly jenom ty dobré věci. Já často slyším od svých klientů, že mají strašně rádi moji energii a že jsem vždycky taková jako pozitivní a jak se to teda jako dělá a že můj život musí být úplně nádherný a skvělý. Já říkám, no můj život je i někdy těžký, můj život je i někdy náročný, ale to nastavení mysli moje je nádherný. A potom vlastně zvládá takový situace daleko líp.
0: Tipy od jogínky Romany Martincové.

0: U Romany Martincové dnes vysíláme pořád Kdo umí, ten umí na Českém rozhlasu Pardubice. Jsme u ní doma v místnosti plné krásných věcí, různých sošek. Oko tady potěší různá světýlka a svíčky. Jsou tady různé olejíčky voňavé, ty zase potěší nos. A sluch potěší, tamhle vidím takové zvonkohry. Můžeme si na ně zahrát a můžeš říct, k čemu jsou dobré?
1: Určitě, moc ráda. To jsou oblíbený nástroje mých klientů. To jsou taky harmonizační nástroje, které se právě používají třeba při sound healingu. Tady každá ta zvonkohra má nějaký element. Teďka tady přímo hraju na element, to je vodní element, jsou takový jemnější, jsou to hodně vysoký tóny, které právě v podstatě, tady to je oheň třeba, že mi cítí takový intenzivnější, silnější, výraznější. A oni vlastně jako sklidňujou ten nervový systém a právě trošku nás i vytahujou někdy z toho těla, aby jsme se dostali víc do kontaktu s nějakou svojí podstatou. No, takže to jsou taky krásné hračky.
0: Takže i to může pomoct při nějakém seberozvoji, uklidnění, nebo tak, kdy se to používá?
1: Určitě. Používá se to zejména u takových těch regeneračních technik, kdy třeba ten nervový systém je dlouhodobě vyčerpaný, unavený, utrápený, takže potom tady ty regenerační vlastně techniky, oni pracují samozřejmě s naším mozkem a oni nás přepínají z toho sympatiku do parasympatiku. Přes sympatikus to je část mozku, která je ta výkonová, to je ta, která neustále něco řeší, neustále něco dělá, neustále někde bojuje, neustále někde se snaží přežít v tom svým velkým jako chaosu a overloadu, ve kterém my jsme schopní fungovat. A třeba pracuji s manažerama a oni mi často říkají, že po těch 12 hodinách té práce si jdou teda odpočinout do toho fitka nebo si jdou zaběhat nebo zaboxovat, ale to je vlastně pořád ten sympatikus. To je pořád ten výkonový mozek a my potřebujeme, aby to tělo v podstatě zaplo ten parasympatikus, to je ten regenerační část, to je ta regenerační část toho mozku, která potom samozřejmě zase ten život zkvalitňuje v mnoha úrovních. My pak můžeme líp spát, my pak můžeme líp trávit, my pak můžeme líp regenerovat a tak jako preventivně se staráme o tu naši psychiku i na tu fyziku, tak aby nás potom nepotkávaly nějaké nepříjemné nemoci nebo onemocnění autoimunitní. Takže je dobrý vlastně hledat si ty momenty, techniky, kdy ten parasympatikus můžeme víc jako probudit a zapnout.
0: A můžeš dát tip třeba i na nějaké další techniky, protože každému asi vyhovuje trošku něco jiného.
1: Mhm. Je to tak a každý na to má určitě právo, aby si právě našel to, co jemu vyhovuje, kde on nachází to sklidnění. Může to být obyčejná masáž, kde vlastně my přijímáme péči, energii. Může to být ošetření reiki, může to být jenom procházka v přírodě, o samotě, v tichosti. Může to být yoga, může to být dechové cvičení. Takže těch situací, kde člověk vlastně může nacházet tu regeneraci, tak je určitě hodně. Co je důležitý, že tam musí být ten princip toho nevýkonu a musí tam být ten příjem, jo? Takže příjem ty energie.
0: Může to být i doma bez ničeho, že si jen lehneme a prostě necháme plynout myšlenky?
1: Rozhodně, jo, meditační cvičení určitě, to je velká část regenerace, která samozřejmě má svůj proces, takže někdy lidi očekávají, že to bude hned, nebo že to bude líp, nebo že to bude jako rychleji a zase potřeba jenom tam si dát tu trpělivost. Všechny tady ty věci, samozřejmě, když se bavíme o masáži nebo o wellness, tak tam už víme, že to je nějaká jako finanční náročnost, ale přesně tak, když jsem doma, jenom si sednu se svým dechem, pozoruju svoji mysl, pozoruju svoje myšlenky. Spousta meditací, které už jsou k dispozici všude možná na nějakých zdrojích, tak už tam nás i tím provedou. Pro někoho je lepší, že doprovádí, pro někoho je lepší, když se sám zamedituje, sám pro sebe vytvoří si nějakou techniku, takže ano, je to k dispozici. Jenom se musíme rozhodnout a udělat ten první krok.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě

Москва зачемкни. У Прохasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Kdo umí, ten umí, právě vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Já se bavím s jogínkou Romanou Martincovou. Může být yoga fyzicky náročná?
2: Můj učitel říká, že yoga nás nezraní. Jediné, co nás zraní, je naše ego. Jo, a taky to v životě se vším. Já když půjdu na raut a dám si tak akorát, tak mi bude dobře. Když půjdu na raut a přeženu to, tak mi dobře nebude. Jo, takže yoga určitě je tady pro každýho. Někdy slyším od lidí, že říkají, no to já dělat jogu nemůžu, já nejsem flexibilní. Ale to zase vůbec o tom není, protože yoga, ten hlavní záměr, proč my jdeme cvičit jogu, je to, že my se chceme dostat do kontaktu se sebou, my se chceme dostat do poznání našeho těla, my chceme zjistit, kde to tělo, kde mu je dobře, kde mu dobře není, kde potřebuje naši větší péči, lásku nebo pozornost a čas. Takže myslím si, že yoga není náročná a je tam modifikace vždycky pro každýho, v každý té sestavě, v každém typu jogy. Člověk, když začne, tak jsou pozice, které třeba tělo neudělá hned a třeba neudělá nikdy, ale je to jedno, protože vždycky ta modifikace, která dostupná pro toho člověka, je.
1: Je nějaký typ jogy, který bys doporučila úplnému začátečníkovi?
2: Asi si každý musí najít to, co mu bude ladit. Mám pocit, z mojí zkušenosti je to hodně i o učitelích, že ta osobnost vás přitáhne. U mě ten princip je takový, že když vlastně se vybírám nějakého učitele, tak protože pro mě yoga je duchovní praxe, tak se dívám na toho učitele skrz to, jestli je takovým člověkem, kterým bych chtěla být. Jo, a jestli vlastně v jeho energii, v jeho přítomnosti je mi dobře v tom, jak vlastně vede tu hodinu, to, jak se chová k druhým lidem, jestli je pro mě inspirací. Takže zase pro někoho jiného to tak nemusí být, takže nedokážu říct asi nějakou univerzální odpověď. Důležitý je asi jako se vším si říct, jak se teďka cítím, co chci změnit, jaký ty vlastně cesty k té změně vedou a pak si vyzkoušet. A pro někoho ta yoga určitě nebude a nejde si jinou cestu a pro někoho zase ta yoga bude. Ale vždycky říkám v životě, my získáváme poznání jenom skrz zkušenost. Takže něco neskusit jenom kvůli tomu, že si myslím, že to pro mě není, nebo že si na to nevěřím, tak to je škoda, protože my pak přicházíme o něco, o nějaký názor. A názor vzniká jenom na základě zkušenosti, podle mě.
1: Ty už jsi zmiňovala, že lidé často třeba říkají, že nejsou tak flexibilní. S tím se pojí to, že by třeba yoga mohla být spíš pro mladší, ale věřím, že i starší věkové kategorie by si v tom mohly něco najít.
2: Rozhodně. Můj nejmilejší učitel je David Svensson. Kolik mu bude? 78 let. Zažila jsem ho před rokem na Slovensku. Ten člověk udělá věci, které já neudělám ve svých 40 letech. Je naprosto neuvěřitelný, má úplně zářivý oči, je dokonale zdravý, je dokonale pružný, je dokonale silný. Opravdu z něj úplně to mládí čiší. Jo, já bych řekla, že to je jeden z nejmladších lidí, který jsem v životě potkala, protože to prostě není o věku. To je o tom nastavení zase toho člověka a toho ty myslí, energie, charakteru a tak dále. Takže člověk může začít vždycky. A myslím si, že čím dřív začneme, tím líp pro nás, pro všechny a nejsou tam žádný limity. Co vím, zase od mých učitelů, kteří se potkali právě přímo vlastně s Patabi Joycem, který právě šířil aštangu z Indie do Ameriky, tak ten člověk učil lidi, kteří byli slepí, učil lidi, kteří byli ochrnutí, jo, protože vlastně zapojoval princip dechu, princip pozornosti a princip těla tam, kde to tělo mělo ty dispozice. Takže ta praxe je tady pro kohokoliv, ale my ty jsou jenom v naší hlavě.
1: Tak s takovýmhle krásným moudrem na závěr ukončíme dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Bavili jsme se s jogínkou Romanou Martincovou a já, Barbora Bláhová, se budu těšit zase někdy naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Hezký večer, přátelé, jsou tu po týdnu Světla Ramp a na jejich začátku vás z Českého rozhlasu České Budějovice zdraví Jiří Kasal. Dnes pobudeme v písničkových vzpomínkách v letním bezstarostném oparu, nejlépe u moře. Léto totiž znamená radost, jak vyplývá z názvu písničky dvojice Bruce and Terry. Summer means fun.

Surfu každý den v Malibu pod teplým sluncem. U žádné knihy, žádné domácí úkoly, protože léto znamená zábavu. To zpívala dvojice Bruce and Terry ve svém mírném hitu z roku 1964. Pod křestními jmény tehdy mladých mužů se skrývali Terry Melcher, nejen zpěvák, ale později významný producent a také syn slavné zpěvačky Doris Day. A tím prvním byl Bruce Johnson vlastním jménem Benjamin Baldwin, který už v tu dobu za sebou měl delší kariéru a v roce 1965 se připojil k bratrům Brianu, Carlu a Denisu Wilsonovým, jejich bratranci Michael Loveovi a kamarádu Elu Jardinovi, tedy k Beach Boys, aby nakonec nahradil ve vokálech Briana Wilsona, který se ze zdravotních důvodů věnoval hlavně tvůrčí práci ve studiu a nakonec se stal Bruce Johnson, jinak také klávesista a baskytarista, plnohodnotným členem Plážových chlapců. Po prudké hádce v roce 1972 z kapely odešel, ale po 6 letech se na žádost Briana Wilsona do Beach Boys vrátil. Nedávno však Bruce Johnson oznámil, že odchází z Beach Boys. Z jejich původní sestavy zůstal jen Mike Love. Definitivně a navzdory příslibu se nezúčastnil ani červencového koncertu Beach Boys v rámci oslav 250 let od vzniku USA v amfiteátru Hollywood Bowl. Zahrajeme vám hit Beach Boys, v němž se poprvé Bruce Johnson uplatnil jako vokalista. California Girls, holky z Kalifornie.

písnička California Girls velmi dobře ilustrovala styl, který byl pro skupinu Beach Boys v letech 1962 a 65 typický. Plážoví chlapci byli důležitými spolutvůrci takzvaného surf soundu, založenému víceméně na rock'n'rollu Chucka Berryho, který byl však zjemňován vzdušnými bohatými vokály. Jeho podobu vymezovaly i mimohudební záležitosti a bujaré radovánky pod sluníčkem, které tak sladce může pálit pouze v Kalifornii. V druhé polovině 60. let se hudba Beach Boys změnila, ale my zůstaneme v relaxované náladě písniček této světově slavné kapely, z nichž tři zakládající členové, bratři Wilsonové, nežijí. Poslední z nich, autorský mozek kapely Brian Wilson, zemřel vloni v červnu. Chtěl bych se také lehoučce dotknout důležité zásluhy otce sourozenců Wilsonových, Mario Wilsona, o vznik Beach Boys. Pop music mu byla již od mládí blízká, sám také skládal písničky. Tento muž, byť jeho původní povolání bylo jiné, se sám aktivně věnoval hudebnímu průmyslu. Například vedle péče o Beach Boys produkoval nahrávky kapely Sunrays. Mělo to i jistý osobní důvod, neboť zpěvák, bubeník, autor a šéf kapely Sunrays, Rick Hahn, byl velkým kamarádem jednoho z jeho synů Carla Wilsona. Sunrays, tedy sluneční paprsky, dokázali nejvýrazněji zazářit nejvíce na sklonku léta roku 1965 písničkou s výmluvným názvem I Live for the Sun, žiju kvůli slunci. Go!

Sunray, tedy další kapela z Kalifornie a její proslouněný hit z roku 1965 I Live for the Sun. V době surfového okouzlení tvořila jakousi širší rodinu nebo partu z Beach Boys dvojice Jan and Dean, která měla na svém kontě miliony prodaných desek. Dean Torrance a John Barry se potkali v roce 1957, co by členové školního fotbalového týmu a rázem v sobě objevili talent pro zpívání, který zužitkovali ve školní vokální kapele Barons. O něco později vytvořili ještě s Arnim Ginsbergem se skupiní Jan and Arnie a v Barryho garáži natočili písničku o dívce jménem Jenny Lee, která se nakonec stala hitem. V podobném duchu běložského důvapu Jan Barry a Dean Torrance pod jménem Jan and Dean natočili svůj první úspěch Baby Talk. Následovali další hity, jako třeba v roce 1961 překvapivá předělávka letitého swingového standardu dvojice Hoagy Carmichael a Frank Lesser, kterýž to song jako první natočil v roce 1938 orchestr Larryho Clintona se zpěvačkou Bee Wayne. Ještě název Heart and Soul, srdce a duše.

Zamiloval jsem se do tebe srdcem i duší, Heart and Soul a hit dvojice Jan and Dean, která se nakonec posunula zásluhou těsné spolupráce s Brianem Wilsonem a de facto spolu s Beach Boys určovala vokální větev stylu zvaného surf music. Po roce 1965 po konci surfarské hudební módy na rozdíl od Beach Boys jiný úspěšný směr Jan and Dean nenašli. Zřejmě i kvůli tomu, že v dubnu roku 1966 Jana Barryho potkala autonehoda a z těžkého zranění se jenom pozvolna zotavoval. Jako zlověstný se ukázal jeden z předcházejících hitů Jana Deana, Dead Man's Curve, zatáčka mrtvého muže, tak se říká nebezpečnému místu na silnici, která si vyžádala mnoho životů kvůli četným nehodám, v tomto případě na Sunset Boulevard v Hollywoodu v Kalifornii. A nedaleko tohoto místa se autohavárie Jana Barryho udála. Zřejmě nejslavnější skladbou dua Jana Deana Surf City z roku 1963, ta se vlastně zrodila i přičiněním Briana Wilsona, který hrál na piano na jednom společném večírku písničku Surfing USA. Tu si Jan s Deanem chtěli odnést a sami natočit. To Brian odmítl. Nakonec jakýmsi přátelským kompromisem bylo právě surferské město Surf City.

Surf City, tak to je nejznámější písnička dua Jen and Dean, z něhož už je naživu pouze ten druhý Dean Torrance. Letos v březnu zemřel v 85 letech zpěvák a autor Tony Rivers, který velmi důstojně a dá se říci, že i úspěšně reprezentoval styl Beach Boys na britských ostrovech. Jako mladík si tento rodák z Shildonu v hrabství Durham velmi oblíbil písničky Buddyho Hollyho. Na scéně se objevil v roce 1963, kdy se svou kapelou Castaways přeskakoval při koncertech Beatles a Rolling Stones a o rok později se skamarádil s Beach Boys při jejich britském turné a některé songy si od nich Tony Rivers, pan Harmonie, jak jej nazval v kondolenci jeho velký přítel Sir Cliff Richard, vypůjčil, jako třeba Girl Don't Tell Me, kterou napsal Brian Wilson prý na svatební cestě. Ahoj holčičko, to jsem já, nevíš, kdo jsem? Potkal jsem tě v loni v létě, když jsem přijel k babičce. Jsem ten chlap, co tě nechal se slzami v očích. Neodpověděla si na mé dopisy, takže jsem si myslel, že je to jen lež. Tony Rivers and the Castaways a Girl, don't tell me. Děvče, neříkej mi to.

Girl, don't tell me, děvče, neříkej mi to, a malá vzpomínka na nedávno zesnulého britského zpěváka Tonyho Riverse. V roce 1965 natočila v rámci nejenom tehdejšího Československa, ale vůbec středoevropského prostoru hudebně i póliovou prezentací výjimečná slovenská skupina Beatmen se zpěvákem, kytaristou, autorem Dežo Rusinem v čele písničku Let's Make a Summer, Udělejme si léto. I když Beatmeni nejvíce inklinovali k hudebnímu Liverpoolu a k Beatles, tento song je pod dnešními světly ramp na správném místě. Jsem stydlivý, ale ty se směješ, pláču, že odcházíš, moje milá. Pojďme si udělat léto. Let's make a summer a Beatmen.

Beatman a Let's Make a Summer, udělejme si léto. Z Bratislavy je to už docela blízko do Brna a tak dnešní plážovými chlapci z Kalifornie ovlivněnou sadu písniček uzavřeme s brněnskými Beach Boys, tedy s kapelou Syncopy 61, jejich moravskou verzi hitu I Can Hear Music, Já slyším muzy, a vycházím z jejího textu. V oblacích snů mějte hlavu svou, poslouchejte víly a zůstaňte se mnou, přátelé. Jiří Kacel vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře hodně sluníčka.

Na obalu svého alba Standing on the Rooftop Američanka Madeleine Peyrou nestojí na střeše, jak by jeho název napovídal, ale sedí na jakési dřevěné bedně a po jejím boku odpočívá s vlídným pohledem psího přítele ležící chrt. To jen tak na úvod, abyste si udělali navzdory nevizuální povaze rádia trochu obrázek. Tenhle psí kamarád ví, že s paničkou tentokrát na žádné sprinty nedojde. Deska s posádkou 12 písní pluje pomalým tempem, při němž je třeba potěžkat a vychutnat každý tón. Jako kulisa k jejímu poslechu se nabízí noc a co by bonus i něco dobrého k pití, ale to je jen na individuálních potřebách posluchače. Zpěvačka Madeleine mu nabízí poctivou americkou míchanici vyrostlou z jazzu, blues a country, tedy z neobyčejně výživné směsi. A navrch i zdobí několika výpůjčkami z repertoáru klasiků, jako v případě skladeb Martha My Dear z pera Beatla Paula McCartneyho, anebo Love in Vain z pozůstalosti tajemné bluesové legendy Roberta Johnsona. Právě v tomhle pořadí je teď uslyšíme.

Madeleine Peyrou se narodila v roce 1974 v Aténách, ovšem ne v těch řeckých, ale v amerických ve státě Georgia. Vyrůstala však v jižní Kalifornii, New Yorkském Brooklynu a v Paříži, tentokrát v té opravdické, francouzské. A právě zde začala v 15 letech zpívat, když objevila latinskou čtvrť s pouličními muzikanty. V 16 už zpívala s jazzbluesovou kapelou, která tvořila základ skupiny, s níž natočila v roce 1996 své první album Dreamland, složené z cover verzí skladeb rané Ellie Fitzgerald a Billie Holiday. A tohle druhé jméno ji v hudebním světě rozsvítilo a vlastně ji trochu zastínilo. Předhazovat jakékoliv zpěvačce srovnání s Billie Holiday, jednou z nejzásadnějších vokalistek 20. století, je vlastně podsta jako hrom. Madeleine Peyrou už to ale asi tak necítí. Zrovna připodobnění k nesmrtelné ikoně jazzového mikrofonu se jí stalo svého druhu svěrací kazajkou. A protože už se věkem nepočítá mezi mládežníky, celkem pochopitelně touží být jako zpěvačka sama sebou. Na posledních albech možná trošku uhnula od výrazného retro soundu, který ji provázel na prvních deskách, a z jazzového pobřeží, kde se hudebně nacházela, se nevydala na ortodoxně jazzovou půdu, ale vykročila opačným směrem a vnořila se do vln muziky, jež je sofistikovaná, leč žánrově neostrá. A to, že jí po boku plavou takové pěvecké souputnice, jako jsou Diana Krall, Nora Jones či Cassandra Wilson, to je vlastně taky svého druhu poklona. Já radím poslouchat bez velkých srovnávacích testů a hlavně bez předsudků.

Co je tohle za hudbu? Country, pop, jazz anebo šanson? A není to vlastně jedno, když to tak hezky zní? Takhle by nám asi odpověděla Madeline Peyrou, americká zpěvačka, jejíž album Standing on the Rooftop jsme ochutnali v dnešní hudební půlhodince. Co by náctiletá začínala hrát a zpívat na ulici? Nyní se taková produkce označuje moderním slovem busking a dneska s ní do studia chodí nahrávat ti nejlepší instrumentalisté. Po roce 1996, kdy vyšla debutová deska, si postupně získávala respekt jazzového publika. Jednak pro svůj příjemně intimní vokální projev a taky pro vkus ve výběru repertoáru, kterým s respektem navazuje na ikony žánru. Snad tím tedy oslovil i vás. Z kulaté muziky vám přeje pěkné dny a k poslechu i pěknou hudbu. Martin Schuster.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterým jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
4: V úvodu Zeleného rinku jste slyšeli Antonína Bínu, fotografa, knižního grafika a typografa a od roku 2004 provozovatele nakladatelství Dobrý důvod. Působí v Nové Říši na Vysočině a s Brnem a jeho autory je propojen víc, než byste čekali. Přesto jsme ho v Zeleném rinku ještě neměli a tak dnes konečně uslyšíte rozhovor. 8. částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Má název Tajný ruměnec a hlas krve Jiří Kolář. Připomeneme si profesora Václava Cejpka, který zemřel 2. července. A na začátku magazínu vás čeká reprízový fejeton. Tentokrát jsem jej vybírala tak, aby měl souvislost s rozhovorem, tedy s hlavním hostem dnešního pořadu Antonínem Bínou. Text se jmenuje Tvářnost země a jeho autorem je Radek Štěpánek. Jeho vztah k panu Bínovi je vztahem zetě ke tchánovi. A dokonce ve svém loňském fejetonu zmiňuje Novou Říši. K poslechu vás zve Alena Blažijovská.
5: Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. Zpívali jsme před pár týdny, jako každý rok při vigílii, na Bílou sobotu v kostele svatých Petra a Pavla v Nové Říši. Mám velikonoční vigílii rád, nejen proto, že je to podle mě nejvýznamnější chvíle z celého roku, Veliká noc, kdy Ježíš Kristus vstal ze svého hrobu. Mám i rád prosvěcení velikonočního ohně, rozdávání světla, kterého přitom nijak neubývá, svěcení vody a proto, že si každý připomíná svůj vlastní křest. Především mám ale každoročně při velikonoční vigílii pocit, jako by nás právě tahle mše nějak víc přesahovala a zároveň kotvila ve světě živlů, jako by nám připomínala naše místo na světě a naši sounáležitost s veškerým ostatním stvořením, o něž bychom jako lidé měli pečovat a vážit si jej jako díla Božího. Když prosíme o obnovu tvářnosti země, nemíhají se mi před očima nějaké abstraktní představy a sny, ale konkrétní obrazy z mého života, které mi připomínají, kolik z té tvářnosti už stihlo zmizet za ty pouhé 40 let, kdy na světě pobývám. Biologové o tom mluví už dlouho. Svou encyklikou Laudato Si z roku 2015 na tuto tragickou situaci ostatně reagoval i letos o Velikonocích zesnulý papež František. Mluví se o odlesňování Amazonie nebo Bornea kvůli těžbě dřeva, rozšiřování pastvin nebo pěstování palmy olejné. Mluví se o přelovování oceánů a jejich dramatickém znečišťování a okyselování. Mluví se o úbytku opylovačů a škodlivosti intenzifikovaného zemědělství. Mluví se o globální klimatické změně. Z mého pohledu to jsou ale často tak velké a tak vzdálené problémy, že se zdají být neřešitelné a neuchopitelné. Jenže ještě mnohem víc se nás možná dotýkají ztráty, o kterých se nikde nemluví, máme je ale všichni i tady u nás v České republice pořád před očima. Ta tvářnost země, o které se zpívá v žalmu, je komplexní životaschopná struktura, která rovnoměrně distribuuje energii, je jejím obrovským zázračným koloběhem. Stejně jako nám v těle proudí krev aby distribuovala kyslík i na ty nejvzdálenější periférie, proudí i v krajině voda a živiny od těch největších žijících existencí, včetně lidí, až po nejmenší živáčky, abych použil slovo, které znám asi nejvíc od paní profesorky Librové. A zase zpět. Jsou druhy, které mají tendenci systémy narušovat. Hezky o tom píše čínský autor Tiang Zhong ve výborné knize Totem vlka. Popisuje nebezpečí, které pro ekosystém stepy představují gazely nebo syslové. A to jak moc, proto step potřebuje vlky, kteří tato zvířata loví. Když zmizí vlci, hrozí přemnožení gazel, které step vypasou a promění v poušť, kde nebudou moc žít už ani gazely. Mluvím o tom proto, že z tohoto pohledu je jasné, že lidé jsou jen jednou z mnoha podob života, ale snaží se systém upravit tak, aby energie proudila především k nim. Jenže je to dlouhodobě neudržitelný pohyb, který musí v uzavřeném systému znamenat nakonec zkázu i pro něj. A k tomu, aby byl ten pohyb tak mocný, přispívá každá nová dálnice, každá nová přehrada, každý dům postavený na zelené louce. Nevznikají samozřejmě vždy se zlým úmyslem, ale když vzniknou, budou mít vliv na své okolí a to okolí promění. S takovým vědomím bychom měli přistupovat k budování úplně všeho. Dvakrát měř, jednou řeš. To platí i v tomto případě. A nemusí to být dálnice. Stačí opravená zeď, ve které už nemohou zahnízdit šmeláci, nebo jinak přeskládaná hromada kamení, kde najednou není místo pro zmyji, skvěle zametené listí, které ale bude scházet ješkům. Každý zásah své okolí prostě ovlivní. Tak to je. Když jsem byl malý, chodil jsem chytat hrousky do jednoho potůčku nedaleko naší zahrady. Ten potůček byl křišťálově čirý, i když tekl mezi rybníky, kde plavali kapři, a kromě hrousků v něm žilo i spousta raků říčních. A táta mi vypravoval, že když byl ještě kluk, chytával tam do ruky dokonce pstruhy. Byl to malinký potůček, který se dal na mnoha místech snadno přeskočit, ale hrousků tam bylo spousty. Chytával jsem je na proutek se žížalou, ale i do vrše z plastové láhve zatížené kameny. Všechny ty rybky jsem vždycky pustil. Doba, kdy je lidé jedli jako grundle, už byla dávno pryč. Grundle. Víte, že ještě před pár sty lety žilo v Praze víc než 100 rodin, které se na Vltavě živily jen rybolovem? Mám dojem, že dnes stačí řeku výrazně ochudit i hejno kormoránů, natož aby živila stovky lidí. A grundle, smažení hrousci a mřenky, byly pokrmem těch chudých. Dnes jsou tyto dříve obyčejné rybky obrovskou vzácností. Já jsem je do svého potoka sice pouštěl zpátky, ale dnes už tam stejně dávno nejsou. Zmizeli stejně jako raci. Potůček je zdánlivě pořád stejný, jenže nepozorovaně přišel o to podstatné. Jako rybář mám rád knihy Zdeňka Šimka, zvláště jeho knihu Chytání pstruhů, lipanů a hlavatek z roku 1946. Píše se v ní mimo jiné o velké úživnosti potoků na Vysočině, které jsou prý domovem velkých pstruhů, mnohem větších ryb než těch, které žijí v našich horských vodách. Od chvíle, kdy jsem se přestěhoval na Vysočinu, po těch rybách pátrám. Obávám se ale, že už jsou také minulostí. Letošní pstruhovou sezónu jsem zahajoval jako obvykle na Jihlávce, krásné meandrující a divoké říčce s hlubokými tůněmi, která se v Jihlavě stéká s řekou Jihlavou. Kdysi, a není to zase tak dávno, tam prý žili i lipani. Když jsem tam přišel letos, našel jsem pár tůní s čerstvě vysazenými rybami. Bylo hezké vidět, co by v té vodě mohlo žít. Když jsem se tam za dva dny vrátil, ty samé tůně byly prázdné. Nasazené ryby si rybáři odnesli a v říčce nezbylo nic. Stala se zase až do příštího vysazení ryb mrtvou vodou. Zajímalo by mě, co k tomu vedlo. Stejně jako by mě zajímalo, proč zmizeli hrousci z mého potůčku. Ale ať se kolem sebe koukám, jak se koukám, žádnou jasnou odpověď nenacházím. Samozřejmě přibylo rybářů, ale ti dřívější zase ryby málo kdy pouštěli, chodili k vodě prostě proto, aby přinesli ryby do kuchyně. přibylo také vider a dalších predátorů. Je jich ale tolik, aby dovedli kompletně zničit celé potoky a řeky. Když jsem od Jihlávky odcházel, potkal jsem pána, který prý pochází z nedalekých Olšan, jen pár kilometrů od Telče, kde bydlíme. Říkal mi, že jako kluk nachytal v okolních potocích více než 1000 pstruhů. A ryby v nich pořád byly, nijak jich neubývalo, až do doby, než vedle Nové říše postavili přehradu, která zabránila migraci ryb a znamenala vyhubení pstruhů v celém okolí. Moc rád si se starými rybáři povídám, když je někde potkám. Smutné ale na tom je, že vždy vzpomínají na staré dobré časy a pro dnešek mají jen oči pro pláč. Myslel jsem na to všechno, zatímco kolem mě v temnotě kostela hořely svíčky a my všichni jsme prosili za to, aby pán seslal svého ducha, aby obnovil tvářnost země. Věřím, že to dovede. Myslím ale také, že my bychom se měli více snažit pečovat o stvoření, kterým nás obklopil. Nemusíme vše nechávat na něm. I my lidé máme velkou moc, jen si to musíme připustit a opravdu chtít.

0: Po fejetonu Radka Štěpánka hrála kapela Bezobratři svou píseň Voda. A teď je tu slíbený rozhovor s Antonínem Bínou.
1: Vaše nakladatelství se jmenuje Dobrý důvod, takže musel být na začátku nějaký dobrý důvod, proč vzniklo. Co bylo tím důvodem, nebo co vůbec je tím dobrým důvodem, proč to provozujete?
2: Dobrý důvod, já už si ani nepamatuju, jak ten název vznikl. Vždycky jsem říkal, že lidi, kteří k nám chodí, mají dobrý důvod nás buď znova vyhledat, nebo už nikdy, že oboje je dobrý důvod. Ale my jsme ten název původně používali pro SROčko, který mělo komerční zaměření v oblasti venkovské turistiky. A vlastně my jsme se rozešli potom, že jo, tak jak to bývá, když lidi spolupracují dlouho, tak jsme ukončili činnost v téhle oblasti. A já jsem ale ten název si chtěl nechat. Ty kolegyně mi to SROčko přenechali a já jsem ho potom, SROčko jsem předal, zase dál, ale název jsem si nechal pro spolek a užívám ho pro to vydavatelství. A vlastně to vydávání asi začalo do jisté míry i v tom SROčku. Tam jsem měl představu, protože já jsem řadu věcí tam dělal, nebo spíš nedělal, mě to moc nebavilo, venkovská turistika, moc mi to neříkalo. Takže jsem tam fungoval z části jako fotograf a z části jako grafik. A já jsem měl představu, že by bylo fajn v rámci toho SROčka vydávat třeba i knížky regionálních autorů, regionální historii, regionální šílence, protože řada těch spisovatelů je opravdu docela unikátních, jenomže proto nebylo vůbec pochopení, na tom jsme se nedomluvili. A vlastně pamatuju si, že do té doby spadá i vlastně moje jakási snaha vydat knížku poezie. Tenkrát jsem přes Honzu Mazance se dostal k tatínkovi jeho, k Petru Mazancovi, o kterém jsem věděl, že píše a že toho má hodně a neměl, myslím, tehdy vydanou ani jednu knížku. A tak já jsem za panem Mazancem šel a říkal jsem, jestli by něco mi nenechal pro tyhle účely. A on samozřejmě, že ano, když jsem to představil kolegyním, tak oni řekli ne. Tak jsem se panu Mazancovi omluvil a vlastně, když jsme začali vydávat knížky pod dobrým důvodem, jako tím spolkem, tak jsem znova napsal panu Mazancovi, protože jsem měl pocit, že bych to měl nějak uzavřít s ním. On mezi tím vydal asi 7 sešitů u Dofena a pan Mazanec mi odpověděl, že zůstane u Dofena a že pro nás udělá výběr z těch svých sbírek. Tak to udělal, tak to vyšlo jako jedna z prvních sbírek, byl ten pan Mazanec, takže tam jsme znova navázali, nebo já spíš, tam, kde jsem kdysi před 10 let skončil. Pan Mazanec díky tomu, že pro nás udělal ten výběr, tak dostal od pana Podrázky vynadat, ale pak se to nějak mezi nima urovnalo, ale ne zase tak úplně, protože poslední 2 sbírky teď vydáváme panu Mazancovi my. Ale on si je připravuje sám, on má vlastně tiskárnu, má tam všechno v místě v Pelhřimově, ale přece jenom mám pocit, že ten kruh se nějak uzavřel a že to nezůstalo viset ve vzduchu ty naše kontakty a že se na mě nezlobí, že tenkrát vlastně jsem mohl to dotáhnout tu sbírku do konce a já jsem to neudělal.
1: A vy sám jste profesí fotograf a grafik?
2: Já se považuji za víceoborovýho autodidakta, ale jo, kolem fotografie mám nějaké školení a co se týká grafiky, tak tam jsme to měli jenom okrajově, ale vlastně první knížku jsem udělal někdy kolem roku 2000, mám dojem, jenom proto, že to bylo v rámci té venkovské turistiky, bylo to o člověku, který zahynul v koncentračním táboře a my jsme, to byl jako česko-německý spolek, který kolem té postavy toho malíře se snažil vybudovat, vrátit se k těm kořenům té rodiny a vybudovat z jeho usedlosti, na který rodinný, že by tam byla jakási výtvarná škola, ať už prázdninová, to se nepodařilo. Podařily se nějaký drobnější věci a podařilo se vydat knížku, kterou pro tyhle ty účely napsal Oldřich Klobas ze Slavkova, což byl vězeň v 50. letech, odseděl asi 14 let. ten napsal víceméně na objednávku toho spolku Povídání a tam já jsem se díval vlastně tím grafikům na prsty, mě to bavilo, jako, ale ne zas tak moc. Já jsem v době, kdy fotografie klasická, analogová, tak končila, tak já jsem si pořídil velkoformátový přístroj na Diáky 13-18 nebo na plan filmy, protože jsem to chtěl zkusit, že jo? Takže já jsem tu techniku tak jako šla kolem mě a já jsem to nezachytil úplně dobře. Ale tu knížku tehdy Malíř neumírá, tak jsem ji udělal, protože vlastně ten spolek už svým způsobem končil, tehdejší nebo sdružení to bylo a byly tam peníze s bídou na tisk, ale už ne na všechny ty přípravné práce, takže já jsem tu knížku, to byla vlastně moje první, kterou jsem dělal sám, docela složitou. A byla to moc hezká věc, protože já jsem to jsem se seznamoval v podstatě s těma grafickýma programama. Plno věcí Photoshop jsem znal, ale ten InDesign špatně. Tak jsem vždycky takový střelný modlitby jsem vysílal k nebi a říkal jsem Františku Mořici Nágle, to je ten malíř, o kterým ta knížka je. Prosím tě, pomož mi, vidíš, v jakým jsem srabu a já opravdu nevím, co s tím. A vždycky jsem to nějak jako objevil v těch manuálech, kde jsem si musel pomáhat. A ta knížka vyšla a my jsme ji udělali s tím, že bude zdarma daná do všech knihoven po okrese nebo po kraji, aby se na toho člověka nezapomnělo. To byla vlastně moje první práce.

0: Vaše dcera je básnířka Tereza Bínová. Hrálo to taky nějakou roli při vzniku toho nakladatelství, nebo je to vlastně shoda okolností?
1: No vlastně hrálo. Hrálo to velikou roli, protože vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Kromě teda nějakých komerčních záležitostí, které jsem dělal víceméně na kšeft. Ale vlastně jedna z prvních knížek byla její souborná zkouška. A to byla knížka, kterou ona začala dělat vlastně, protože vedle psychologie studovala ještě výtvarný obor na Pajdáku. A ročníková práce byla knížka. A ona tu knížku sestavila ze svých textů, který měla ve skriptech na psychologii, a chtěla to udělat jako ročníkovou práci, jako knihu. A přišla s tím, že nějak to uděláme prostě tak jako na koleně, a mně to přišlo hezký, ta knížka, mně se zdála dobrá. Tak jsem říkal, že ne, že to uděláme úplně ze vším, že to uděláme kompletně z ISBN a dáme to do, protože jsem měl smlouvu s Kosmasem ještě z dřívějška, tak jsem říkal, ne, dáme to i do velkého obchodu a bude to ze vším všudy. A tak jsme to tak udělali, i když maličkým nákladu. A ta knížka se líbila Ondřeji Budeusovi, takže napsal moc hezkou anotaci. No a vlastně je to jedna z těch knížek poezie, která se kompletně vyprodala. Myslím, že máme už druhý nebo třetí vydání. Takže jo, Tereza měla velký podíl na tom, že to vzniklo. Asi kdyby nepsala sama, tak nějakým způsobem by ty knížky se objevily. Ale takhle to bylo jednoznačně zaměřené potom na začátku i na tu poezii.
0: Na základě toho, co už jste vydali, vás mohu vnímat jako takového dobrého anděla začínajících autorů a málo známých autorů a básníků. Jak to přišlo?
1: No v podstatě ta Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo, protože Radek, já jsem víceméně si chtěl ty věci dělat tak jako pro zábavu už jenom. A Radek říká, ne, já s tím pomůžu, a opravdu teda s ním přišlo hodně autorů. Vlastně jeho je to zásluha, že se začali objevovat autoři. Teď víceméně se to trošku mění, že se za těch 7 let objevují autoři, kteří vlastně se s ním neznají. Rozrostlo se to jako nebývale.
0: Jak se taková rozrůstající se produkce nakladatelská dělá z Nové říše?
1: Já si myslím, že je to úplně jedno v dnešní době, kde žijete. Že na tom nezáleží ani trochu, protože my třeba máme velice mizerné stránky, nestaráme se o to, já nejsem vůbec na sociálních sítích, mě to nezajímá, nebaví a nechci to ani. Takže vím, že tam máme obrovité rezervy. Ale zároveň, pokud jde o to dostat ty knížky k lidem, tak si myslím, že tam máme teda opravdu jako v tomhle směru veliký rezervy, ale myslím si, že to jde, že je úplně jedno, kde ten člověk je, jestli je to Praha nebo Horní Dolní. A víceméně, když to posoudím podle toho, kolik rukopisů přichází, tak jsem až překvapený, jak se nás lidi našli. A dejme tomu nejenom ty začínající autoři, tam bych to chápal, ale mám tady knížky nový, paní Fucimanový, a to je noblesní autorka, že jo, dáma. A taky si nás našla z Brna. A moc rád jsem na těch jejich knížkách pracoval, protože ty se mi líbily po dlouhý době zase neskutečně.
0: To je takový okruh, taková síť básníci básníkům, tak oni navzájem, myslím, se informují a podporují a tak dále.
1: Asi ano, asi to nějak funguje, protože s tím Radkem přišli autoři z jižních Čech samozřejmě. Jiří Staněk, kterýho mám taky moc rád, který dělá, myslím si, moc hezký věci. A teď i Ondřej Fibich, kterýmu jsme, myslím, něco vydávali, a ještě, když to dobře dopadne, tak ještě vydáme. A objevují se autoři opravdu ze severních Čech, z Liberce, od Ostravy. Je toho docela hodně. Spíš z toho někdy je Radek docela nervózní, protože chápu, že být zaměstnán v nakladatelství, dělat tam podobnou práci, jakou by měl dělat i pro tyhle ty autory, a navíc sám autor, tak je to pro něj asi těžký. Takže samozřejmě se rozhlížím, kdo by byl ochotný třeba tu redakci udělat. Zároveň si myslím, že řada těch autorů, že by jim neuškodilo, kdyby třeba na některých těch textech naše pošlou, sami delší dobu pracovali, ty redaktory si sami našli a tu odezvu získali, než to pošlou, jako protože teď zrovna jedna autorka získala od paní Šustkový, která si ten její rukopis prošla, přesně tohle hodnocení, že je tam 15 krásných básní, ale že to je málo na sbírku, že by bylo fajn, kdyby třeba na tom rok ještě pracovala. A to je u těch debitů asi docela častý. Že potom ten redaktor tam má velikou, velikou práci a zodpovědnost.
0: Jasně z toho vyplývá, že nevydáte cokoliv. Nejste nějaká obsluha grafomanů, když to řeknu tvrdě. Kde je ta laťka, nebo kdo ji stanovuje? Co má být a co už ne?
1: Myslím si, že ji stanovujem docela úspěšně po dohodě, přestože vkus každého z nás je jiný. Já si nemyslím, že mně se líbí úplně věci, které se líbí Radkovi a Tereze. A já jsem pro ně boomer, který asi je taky má radši jiný autory, ale většinou se shodnem. Nepamatuju si, že bychom se neshodli. Jsou tam takové neschody spíš, které vyplývají z nějakého toho provozu, kdy každý je zaujatý něčím jiným a zatím se podařilo vždycky to urovnat a shodli jsme se, dá se říct.

0: Můžeme se podívat na ty nové knížky, které jste sebou přivezl. Asi můžeme začít paní Fucimanovou, jestli tady určitě, to máte s sebou, protože už jste ji zmínil.
1: Já jsem ji zmínil, ona poslala dva rukopisy, jedno je sbírka

0: Mě tyhle dvě sbírky udělaly velkou radost, dokonce tak velkou, že jsem na ně použil na obálky i, musím říkat, detaily. V tomhle případě je to celý obraz Jiřího Vovsa a na druhý, na bílá až bělostná, je detail z obrazu Jiřího Vovsa, protože já jsem jednou napsal někde do tiráže, že je to výřez, tak jak jsem zvyklý z fotografií používat výřez. A pan Vovec říkal, že ne, že u obrazu se říká detail, tak od té doby si na to dávám pozor. Takže je tam i na jejich knížkách můj oblíbený malíř.
1: Ano, vypadají velmi pěkně, jsou vypravené citlivě.
0: No doufám, no. Samozřejmě, když to dodělám a odevzdám, tak někdy najdu třeba obraz, který by se mi líbil, ale já většinou používám to, co mám na zdi kolem sebe. Asi bych měl přikoupit nějaký obraz pana Vovsa.
1: Celkově se mi zdá, jak o tom mluvíte, že do té práce dáváte hodně ze sebe sama.
0: Tohle mě trošku zaskočilo. Já se snažím asi, když to sázím, nebo když se na ty texty dívám, tak aby to nebyla exhibice toho grafika nebo sazeče, ale aby to sloužilo tomu, co je tam napsaný. To je asi pro mě úplně to nejdůležitější, takže žádný experimenty velký tam nikdo neuvidí. Snažím se sloužit tomu textu.
1: Paní Fucimanová žije v Brně. Ještě máte nějakého dalšího brněnského autora v těch nových knížkách?
0: Vlastně ano, pan Wolf, Dospávám úplněk, to jsou takový velice krátký básně, takový ostrý. Když jsem se měl setkat s panem Wolfem, měl jsem ho nafotografovat, tak jsem trošku jako si říkal, protože mě varovali, že on je takový trošku jako ostrej, ale vůbec nebyl. Bylo to moc hezký setkání a rád jsem taky na téhle knížce dělal. Zvlášť, když ilustrace k ní dodal další brněnský básník a to je Petr Čermáček. Takže vlastně tady jsou dva Brňáci.
1: Nás samozřejmě zajímají i nebrňáci. To jsem jenom tak vzala jako řazení takové.
0: Ne, já tady mám jednoho Brňáka, ke kterému jsem se dostal složitě, protože mě po tátovi doma zbylo jenom pár knížek. Vlastně Benešovy paměti, Eduarda Beneše, potom monografie, kterou napsal, myslím, Compton Mackenzie, zase o Benešovi, a potom knížka, která se jmenovala Vězeň za dráty od Raimunda Habřiny, první vydání, který vydal pan Zíta v Praze. A já jsem tu knížku tak kolem ní chodil a občas jsem, samozřejmě jsem si ji přečetl, a říkal jsem si, že si časem zjistím o Raimundu Habřinovi toho víc. A pořád jsem tak jenom o tom mluvil a nic jsem pro to neudělal. Ale věděla to Tereza, že tu knížku tam mám na pracovním stole a že se na ní dívám. A když právě Tereza dostala Magnézii, tak dostala potom i pozvání společně s dalšími autory do Německa na nějaký seminář nebo nějaký takový workshop. A na tom workshopu se zmínila o tom, že já zakopávám o tuhle knížku a byl tam s ní Petr Váša a on říká, to je můj děda. Vy to víte, že jo, protože jste o té knížce, myslím, dělala pořád. Tak já jsem napsal panu Vášovi, spojil jsem se s ním, jestli by rodina měla proti tomu, kdybych to udělal znovu, tu knížku. A maminka, což je dcera pana Habřiny, tak s tím souhlasila. Takže ta knížka je tady, použil jsem ilustrace z toho prvního vydání pana Lomka a já jsem se pokoušel přes archivy někde v Chrudimi a v Pardubicích najít dědice vlastně pana Lomka a mně se to nepodařilo. Tak jsem to do tiráže poznamenal, že tedy jsem opravdu natvrdo skenoval ilustrace z toho prvního vydání, ale mě se natolik zdály k tomu geniální, že jsem je tam chtěl. Takže kdyby se ozvali potomci malíře Lomka, tak bych se s ním rád domluvil.
1: Ale balíček knížek, které jste přivezl, ještě tím není vyčerpán, takže co ještě můžeme připomenout nebo zmínit zájemcům?
0: V letošním roce jsme ještě vydali básnickou sbírku Až skončím, vytesám si housle, což je sbírka Lucie Slivečkovic, to byla spolužačka mojí dcery a bohužel zemřela při porodu, takže víceméně Radek a Tereza tuhle knížku udělali jako vzpomínku na ní. Tereza udělala ilustrace a Radek redakci a vlastně tím končí asi pro letošek Brno a další autoři jsou z jižních Čech, to je Jaroslav Švadlena a jeho Brutlirik A Dharma Šlap, on je

0: vášnivý cyklista a buddhista, takže darmo šlap, ne, ale darma šlap. A Brutlyrik je trošku jiná záležitost, tam vlastně se vrací v posledním oddílu i k předčasnému odchodu svého syna. A jediná věc ještě, myslím, že z letoška, jsou vlastně obecní ampliony Michala Grace, ale to je ostravský autor. 2006 je ještě Zámoří Jana Škroba. To vyšlo taky, bych řekl, nějak na přelomu letošního roku.
1: A to má úplně jiný formát. Můžeme se u toho zastavit krátce?
0: Jan Škrob chtěl tenhle formát, protože předchozí jeho dvě sbírky jsou na tomhle formátu a on si přál, aby ten formát byl zachovaný, protože je to jakási v jeho představě trilogie. Takže Zámoří Jana Škroba a použili jsme na něm, aby jsme zůstali u Brna, Details obrazu Jana Pražana. Vlastně s Brnem se pojí ještě jedna knížka a to je Hotelier z Hodolán. Tu jsme vydali v loňském roce. Autorem je Martin Štér, což je jeden z významných mužů brněnského nakladatelství Host. A jsou tady, myslím, i jeho vlastní ilustrace a fotografie. Takže další Brňák je Martin Štér a jeho Hotelier z Hodolán.
1: On, pokud vím, pochází ze Zlína, ale co ty Hodolany? Ty jsou v Olomouci, ne?
0: Ty jsou u Olomouce, jsou to nějaké jeho vzpomínky. Asi mu velmi utkvělo to v paměti, protože spotřeboval se k ním po mnoha letech vrátit. Ty texty jsou, tuším, z roku 1990, asi jsme to tady dali, takže jsou to takový jeho první asi věci, kterým se vrátil.

0: O své práci, autorech a knihách, které vydává ve svém nakladatelství Dobrý důvod, hovořil Antonín Bína. Nahrávku rozhovoru, stejně jako ostatní příspěvky Zeleného rynku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A ještě připomínám, že kromě grónského autorstva můžete na festivalu Měsíc autorského čtení v divadle Husa na Provázku v nejbližších dnech potkat i zástupce domácí linie. Zítra Tomáše Přidala, pak Petra Borkovce, v úterý 14. července autorku oceňované knihy Mariborská hypnóza Doru Kaprálovou, dále Marka Šindelku, Lukáše Balabána a Kláru Kubíčkovou. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
1: Není pro mne osobnosti kontroverznější a přece není básníka, není člověka, který by více předurčil mou vědomou volbu básnického údělu, volbu všemu navzdory. Těžko bych hledal někoho, k němuž mám jako k básníku vztah polemičtější, ne-li přímo odmítavý, kdy se mu hořkou skepsi navíc zdá ospravedlňovat dezerce tohoto muže od poezie, ale přece něco vždy v posledním okamžiku zadržuje mé srdce váhající mezi anatématem a díku vzdáním. Ale sotva, co nás víc usvědčuje ze synovství kvia absurdum, než právě neschopnost soudit a nemožnost odpustit, dvojí pokušení téže od sovraždy. A aby nebyla situace málo složitá, můj přeze vše učitel, mistr Sun, dávno ne básnictví a dávno ne mého básnictví a přece až teď otec i mého básnictví napořád žije. A jak žije? Jakkoliv už jen obrazem. S Jiřím Kolářem jsem se musel setkat v pražské kavárně Slavii někdy koncem roku 1953, anebo spíš z jara 1954, ještě před Havlovem. Měl jsem později příkladem Bohumila Kubišty zdůvodňovaný odpor ke každému bohémství, každému literáctví, jehož výrazem se mi tehdy Vaškova kavárnománie Sláviománie zdála být. Proč právě zde by se mělo dít a rodit cokoliv významného? Připadalo mi to jako póza. Přesto ten asi 40-letý muž, který vévodil onomu stolu právě v ohbí pomyslného L při rohovém sloupu s výhledem už víc na Vltavu než k Národnímu, a kterému mne Vašek jedné neděle představil, vstoupil mezi tím do historie. Vstoupil tam rovnou od svého Kolářova stolu, jako básník, překladatel, později kolážista a výtvarník světového jména, to všechno také. Vstoupil tam však především jako nepředstavitelný usurpátor, sveřepý diktátor, opravdový ženevský papež svého pojetí, čeho vlastně, poezie či posléze nepoezie, umění či antiumění, v každém případě jeden z nejrazantnějších představitelů epochy takzvaného moderního umění, tedy epochy, kterou já už tehdy na rozdíl od Vaška vnímal a tím spíš dnes mám tisíc důvodů vnímat jako epochu likvidátorskou, obrazu boreckou jako řezničinu provozovanou na těle Slován. Kým mi tehdy před polovinou 50. let mohl, kým mě měl být její, jak se zdálo, velekněz Jiří Kolář. A přece vydali Aréna soudobého oficiálního básnictví arénou lži, pokrytectví, demagogického arivismu. Pak Kolář, ostatně až do roku 1948 sám přesvědčený syn strany, který ještě krátce po únoru sám s nejupřímnějším pohrdáním odmítl odchod svého básnického druha Ivana Blatného do exilu jako zavržení hodnou dezerci, měl brzy představovat celé tehdejší poezii a i mě osobně nejúčinnější dávidlo proti jedu každé mocensko-ideové manipulace v životě i umění, totiž pravdu. K tomu směšně malému mramorovému stolku, obklopenému vždy nejméně 3-4 dalšími stolovníky, nejčastěji Hiršalem, Grossmanem, Fukou, Vladislavem, sem tam Bednářem, už opravdu nebylo možno přisednout, nejvýš jen plaše přisunout židli kamsi do druhé galerie. Kolář, jehož obličej už tehdy připomínal ze všeho nejvíc tvář nepohnutého japonského mandarina, skrývajícího za silnými skly masivních brýlí svou pobavenou nebo pobouřenou hru očí, mne přijal na základě Vaškova představení jako jeho přítele básníka bez mrknutí brvy, na poprvé bez jediného slova. Bylo nám, mladým, teprv 18 let a na nás bylo naslouchat, ne budit zájem. Teprve později jsem se naučil číst onen hektický ruměnec v jeho tváři, který ho občas zrazoval. Nejvíce však prozrazoval Koláře básníka přes všechnu jeho apodiktičnost, nesmířlivost, vražedně očistný sarkazmus, nikdy však zlou ironii, jeho hlas, naprosto neuvěřitelně v kontrastu s tím skalním zevnějškem, hlas bezbraný, jakoby jinožský, ještě mutující hlas, nekonečně živý hlas něčeho z hnízda vyvrženého, právě odříznutého od zpěvu, hlas pískleté. Bylo-li dost těžké dostat se do Kolářovy blízkosti, pak skoro nemožné bylo, natož pro mladého básníka, poznat Koláře zblízka, být mu někým blízkým. Jakoby právě toto vpád do soukromí, jeho postoj básníka, svědka, skoupého na každé přiznání, trochu osobnějšího citu, tisíckrát zprostituovaného, a priori vylučoval. Právě naopak, čas od času bylo třeba udílet nám, mladým lyrikům, zen buddhistické lekce provokativní neúčasti, strmého sebeovládání. Ale ten okamžitý ruměnec, ten jakoby z krve vystříklý hlas, nelhal. Pro mne jako příštího bytostného služebníka lyry nebylo možno nedostat se do konfliktu s takovou skálou, takovým rouhačem. Nebyla to jen Prometeova játra, byla to i šíleným křikem potrhaná, chlupy a krev vyplivující kůže Marsiova, která se tu dožadovala spravedlnosti pokrevně plebejské. Kolářův opuštěný truhářský hoblík ostatně nepřipomínal jen jeho kult zdravého rozumu a řemeslnická perfektnost, ale i ustrouhnutý prst. Můj konflikt samozřejmě mohl zůstat jen vnitřním. O to byl bolestivější, zdlouhavější a nakonec ústící nejpozději od setkání s Jakubem Demlem v roku 1960 v neproklamovanou, neohlížející se revoltu. Přesto při těch několika návštěvách u Koláře v jeho těsném bytě ještě ve Vršovicích, přepaženém knihovnou a vytapecírovaném obrazy legend moderního umění Janouškem, Lhotákem, Sklenářem, skupinou 42, kdy nás s Vaškem vršovický Ezop po čarodějnicku přijímal s naježeným kocourem na lokti, nemohl jsem se ubránit určitému vzrušení ze zvláštního, drsného, jaksi řeznicko-jatečního patosu jeho velkých skladeb, anebo za zhorečnatě střízlivých, posedle enumerativních, kratších svědečných výpovědí či zasvěceneckých naučení. Své básně nám spíš ukazoval, dával ke čtení, než sám předčítal. Už v tom se tehdy zračil jeho silně výtvarný, řemeslný přístup k umění jako artefaktu. Z nejvýš sugestivních strojopisů, vytahovaných po různu, snad i ze špíže, z nejrůznějších schránek, na nichž už tehdy lpěla pečet něčeho zapovězeného, a nejen proto, že to byly rukopisy, za něž před nedávnem jejich autor zaplatil bolševickým žalařováním. Ke mně z těch textů stoupala už nejen Marsiova o pomstu a ne po usmíření volající krev, ale co mi tehdy protělo srdce, bylo nejasné vědomí možné cesty vykoupeného patosu. Tam někde nestoupal k nebi jen nelidský skřek a už vůbec ne jen obyčejná lidská řeč. Kulář nikdy nebyl civilista, ale třeba s démony pokoušeným přece až k uším bohů vzlínající zpěv, skutečný zpěv. Žádná oslava půlnoční dlažby, žádná skupinově 42nická syreálná či expresivní poetizace předměstí, ale zpěv, jedině opravdový zpěv, zpěv skutečného mytu. Ano, toto mohl být, tudy někudy se mohl v dalekém budoucnu ubírat, a kdo ví, nejspíš právě odtud, z toho obětního tratoliště krve, dosud neproměněné ve víno, jednou bude muset vzejít, i když pak z vlastních zdrojů vytryskne, vlastní řečiště si prorazí, poezie už nejen psaná, ale orální, můj zpěv.

Slyšeli jste osmou část vzpomínek Jiřího Kuběny. V závěru věnujme vzpomínku profesoru Václavu Cejpkovi, který zemřel 1. července. Narodil se v roce 1953 v Brně a vystudoval divadelní vědu a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Působil nejprve jako televizní dramaturg v Ostravě a v Brně. Od roku 1987 jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. Od roku 1990 vyučoval na JAMU, kde pak působil nejprve jako děkan divadelní fakulty a v letech 2003 až 2010 jako rektor. Po skončení funkčního období se stal prorektorem. Překládal z němčiny a publikoval odborné práce o divadle. Ve vzpomínce velkého množství lidí zůstává jeho moudrost, trpělivost, laskavost, charisma a humor.

Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Antonín Kanz.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Počasí bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno a teploty až 31 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
2: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
1: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. Informovala o tom thajský premiér Anutin Chanvirakuna. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny. Upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
1: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin. Dělníci dnes začínají v Dolanech na Olomoucku opravovat vytíženou silnici první třídy číslo 46 na trase mezi Olomoucí a Šternberkem. Nákladní doprava bude úsekem většinu doby rekonstrukce projíždět kyvadlově. Řidiče osobních aut čeká objížďka. Práce zhruba za 18,5 milionu korun by měly skončit 25. srpna. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
4: Kapacitní i technickou potřebu opravy silnice číslo 46 podpořil nezávislý diagnostický průzkum, který nám potvrdil přítomnost trhlin, kolejí, koroze, olámaných okrajů a dalších nerovností. Časná rekonstrukce ušetří čas, ale i peníze. V rámci stavby bude během prázdnin provedeno frézování, včetně výměny obrusné i ložné vrstvy vozovky.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude většinou polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě okolo 25 a na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce začalo nové omezení. Jak jste si slyšeli, za sjezdem na Chrudim je dálnice na kilometru 157 neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes exit 157 a dál přes Ostrov a Stradouň. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Odry. Na kilometru 318 je hlášená nehoda. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Tereza Haserová.
6: Dobré ráno, milí posluchači. Dnes poprvé vstáváme společně a já doufám, že vás následující necelá hodina příjemně naladí do nového dne. I dnes se podíváme do denního tisku. Dozvíte se, jaké bude počasí a přidám i zajímavosti, co se stalo v historii tento den, tedy 13. července. Hned na začátku vám prozradím, že svátek má dnes Markéta. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Haserová.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

I dnes nahlédneme do denního tisku. Deník Právo se ohlíží za Karlovarským festivalem, který skončil v sobotu 11. července. Zavedená přehlídka s dlouhodobou tradicí a přesto rok debutantů. Hlavní cenu letošního 60. Karlovarského filmového festivalu si na sobotním závěrečném ceremoniálu odnesl vůbec první mladý barmský režisér, jeho první film. A dařilo se i dalším nováčkům. Po červeném koberci se i letos prošly herecké hvězdy. Držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman, Juliette Binochová, proslavená rolí ve filmu Anglický pacient, nebo oblíbený představitel záporných rolí Kevin Bacon. Během 9 dnů festival nabídl 37 soutěžních filmů. Celkem se ve Varech promítalo 130 celovečerních snímků. Za sobotou se poté ohlíží také Deník N. Tenistka Linda Nosková sobotním triumfem ve Wimbledonu v pouhých 21 letech ukázala světu, že musí počítat s další českou hvězdou. V historickém ryze českém finále dramatickou výhru oplakali obě finalistky i tenisové legendy. Farma Jednorožec spojuje školu a skutečné hospodaření na polích i ve stájích. Studenti tu pracují vedle zkušených zaměstnanců. Mezi foliovníky, ovocnými stromy a pastvinami procházejí studenti zemědělství, kteří se místo přednáškových sálů učí přímo na poli. Farma Jednorožec, patřící pod farmářskou školu, je tak už několik posledních let místem, kde studenti získávají zkušenosti s reálnými ekologickými farmářskými záležitostmi v provozu. Jedná se o jedinou akreditovanou vyšší odbornou školu tohoto stylu. To nám nabízí Mladá fronta dnes. Teď už další písnička a já se na vás budu těšit zase za chvíli.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes nás čeká teplo a poměrně slunečno. Převažovat bude polojasno, ráno a dopoledne v jeho západní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se zde může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 24 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů Celsia. Předpokládané množství srážek 0 až 2 mm. Budeme mít tady dnes krásný jasný den.

Milí posluchači, doufám, že máte krásné ráno. Ani dnes nepřijdete o zajímavosti, které se staly v tento den 13. července v historii. V roce 1922 v obecních školách byly mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka a ruční práce a pro dívky též tělocvik a nauka o domácím hospodaření. V roce 1936 mezi Prahou a Bratislavou začal komerční provoz železničních motorových vozů s označením M290, známým jako Slovensko. Strela. Díky tomuto červenému luxusnímu vozu jste se z Bratislavy přes Brno do Prahy dostali za 4 hodiny a 18 minut. Dnes už tato národní kulturní památka jezdí jen při velmi výjimečných příležitostech. Lidé si ji ale mohou prohlédnout v její kolébce ve městě Kopřivnice. V roce 1985 v Londýně a ve Filadelfii proběhl humanitární koncert Live Aid. Účelem koncertu bylo získat finanční prostředky pro potlačení následků hladomoru v Etiopii. Londýnský koncert se stal nezapomenutelným mimo jiné díky skupině Queen. Jejíž tamnější program byl po 20 letech zvolen za nejlepší živý hudební výkon všech dob. To byly dnešní zajímavosti a teď už pokračujeme s naší muzikou.

0: partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informovala předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadu skoro 17 tisíc. Bez domova pak zůstalo téměř 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení ze 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele. Setká se se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Na programu má také jednání s dalšími izraelskými partnery zaměřená na další rozvoj vzájemných vztahů. Macinku doprovází delegace víc než 30 českých firem. Ta se v Tel Avivu zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. V Dětmarovicích, Moravskoslezském kraji, by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035. Velitelství armády Spojených států oznámilo ukončení poslední vlny úderů na vojenské cíle v Iránu. Podle tamních zdrojů se exploze ozývaly například z ostrova Kešm, který je klíčový pro ropný průmysl. Americká strana už dřív uvedla, že údery snižují schopnost Iránu útočit na civilní námořníky a obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem. České volejbalistky uzavřely sezonu Ligy národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Češky celkem této sezóně elitní reprezentační soutěže získaly 16 bodů, tím o 2 body překonaly výkon z loňské premiéry. V 18 člené tabulce skončily 10.
2: Počasí.
1: Bude většinou polojasno, na severovýchodě a severu bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a na horách okolo 22 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce začalo nové omezení za sjezdem na Chrudim. Je to na kilometru 157, tam je dálnice neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes exit 158 a dál přes Ostrov a Stradouň. Na D1 zpomalte ve směru do Brna za sjezdem na Odry. Na 318. kilometru je hlášená nehoda. Na dálnici D8 mezi Prahou a Drážďany je obousměrné omezení za sjezdem na Děčín mezi kilometry 82 a 86. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Tereza Haserová.
3: Dobré ráno všem, kteří posloucháte Český rozhlas dvojka. Nás teď čeká necelá půl hodina, ve které se například budeme zabývat návštěvností kamenných divadel v minulém roce. Nejen tato reportáž Tomáše Malečka nás za chvíli čeká. Teď už ale Queen a We Are The Champions.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Mandraže a motýly, to bylo to, co jsme teď slyšeli na Queeny a We Are The Champions. Si počkáme po reportáži. Reportáž připravil Tomáš Maleček a týkala se minulé sezóny divadel. Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. Třísouborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezónu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezóny uvedlo také 18 premiér.
1: Já se skoro myslím, že jsi jako ta divokáka.
2: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Sen čarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
3: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
2: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
3: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
4: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
3: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
5: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
3: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
6: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforci s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
3: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Krásné dobré ráno, dnes nás čeká teplo a poměrně slunečno. Převažovat bude polojasno, ráno a dopoledne v jeho západní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se zde může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty budou 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 24 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů Celsia. To bylo počasí.

0: Posloucháte Dvojku a ani dnes nepřijdete o ranní krátký postřeh, tentokrát od Haliny Pavlovské.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: V Hollywoodu jsem byla třikrát. Jednou to bylo s naším nominovaným filmem Díky za každé nové ráno. Byla jsem omámená, že jsem se pohybovala ve společnosti velkých hvězd. Když jsme byli v jednom baru, potřebovala jsem si odskočit. Vždycky mám problém při identifikaci těch správných dveří. Špatně vidím na dálku. A i když vidím, tak výtvarníci, kteří navrhují obrázky na dveře toalet, jsou pro mě zbytečně moc kreativní. V Hollywoodu v baru jsem vstoupila na záchod a tam jsem uviděla Eltona Johna. Lekla jsem se. A pak mě zachvátila nejistota, jestli vlastně kvůli jeho orientaci nejsem na správném místě. Nebyla jsem. Za moment mě za límec chytila mohutná ruka Eltonova bodyguarda a vyhodila mě ven. No a proč vám to říkám? Protože je 13. července. A právě 13. července v roce 1923 se veliký nápis Hollywood poprvé umístil na kopec nad Los Angeles. No jo, v LA je hej.
0: To byl zážitek Haliny Pavlovské z Hollywoodu. My ale víme, že Hollywood především produkuje zajímavý program. To dělá i Český rozhlas Dvojka, který vám zpříjemní den. Po zprávách 6 hodin se můžete také těšit na ranní dvojku s Janem Kovaříkem. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu loučí Tereza Haserová.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Premiér Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Při požáru klubu v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. Počasí bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
4: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
2: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se od dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy číslo 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Jejich dodržování bude podle hejtmana Holiše hlídat policie. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení a následný požár se v zápětí rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
5: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin. Upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Italský tenista Jannik Sinner ovládl mužského singla na Wimbledonu. Na londýnské trávě porazil Němce Zvereva 3-1 na sety a dál zůstane světovou jedničkou. Wimbledonská šampionka ženské dvouhry Linda Nosková bude po dnešním vydání světového žebříčku nově sedmá. Poražená finalistka Karolína Muchová bude světovou šestkou.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude většinou polojasno na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě kolem 25, na horách do 22 stupňů.
3: Doprava.
2: Silnice 13 z Liberce na Děčín je teď neprůjezdná u Bílého kostela nad Nisou. Na mostě zasahují záchranáři u blíž neupřesněné nehody a zastavili provoz v obou směrech. Objíždějte přes Chotyně. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Teď už Honza Kovařík.
6: 6.04, dobré pondělní ráno. Už jsme tady zase, ať se vám to líbí nebo ne, začíná třetí prázdninový týden, letí to jako voda a na kalendáři je kombinace dvou zajímavých číslic. 13.7. Znáte jistě spoustu odůvodnění, proč 13 někteří z nás považují za nešťastnou. Stejně tak existuje i spousta různých legend, více či méně opřených o skutečné důvody, proč považovat 7 za šťastnou. Tak co s tím dneska? 13. nebo 7. Já jsem vždycky na straně těch, kteří sklenici přesně z půlky vypitou považují za stále ještě z poloviny plnou, takže se kloním k 7. Pokud náhodou máte 13.7. narozeniny, všechno nejlepší, Markétám hezký, slunečný, sváteční den a všem ostatním dobrou pohodu ke vstávání. Díky, že jste si jako partnera vybrali právě dvojku.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: K něčemu se vám přiznám, málem jsem na vás při pondělku nachystal pěkný podvod. Inspirovala mě k tomu zpráva ČTK, že tento týden můžeme společně sčítat motýly. A chtěl jsem vám chvíli tvrdit, že budeme hádat motýly podle zvuku. No ale protože jste inteligenti, tak by to nevydrželo déle než 20 vteřin, tenhle vtip. A tak to odkládám, tu zprávu ČTK. Možná se k ní ještě dostaneme podrobněji v průběhu dnešního rána. A já vám řeknu, o čem bude audioquiz tento týden. Vyzkoušíme vaše posluchačské znalosti, vaši rozhlasovou paměť a vaši orientaci v oboru, kterému my tady říkáme zvuková grafika. Ne, nelekejte se, to znáte. Zvuková grafika, to jsou znělky, předěly, džingly a zvukové tečky. A aby to nebylo nijak zvlášť zásadně těžké, tak začneme od jednoho pořadu, který je bez nadsázky legendární. Vysílal se totiž v premiérách od roku 1997 až do roku 2023 a stále ho na jedné ze stanic Českého rozhlasu slýchat můžete. Na začátek vám dám opravdu jen několika vteřinovou ochutnávku ze znělky, tak pozorně poslouchejte.
0: Ranní dvojka. Audioquiz.
1: A stejně jsem si jistý, že někteří už vědí. Pokud je to věc vašeho srdce, pište už teď na dvojka@rozhlas.cz nebo SMSkujte na 702 222 220, kterýže pořad dnes připomínáme v audioquizu. A jestli se vám 3 vteřiny zdály málo, tak já vám ještě 15 vteřin přidám.

známá melodie mě dělá moc dobře u srdce, protože podstatou toho pořadu je láska k rozhlasu. Jeho protagonista tento pořad věnoval rozhlasu k narozeninám, a to zdarma. A nikdo netušil, na kolik let tahle láska vlastně vydrží. Tak my hrajeme a vypište.

Když si všude zdejší, je to fajn. Nejlepší je, když jste zdejší tady na Dvojce a máte přehled o tom, co vysíláme. Ať už tady do roku 2023, a nebo dnes dostatečně hrdě na naší sesterské stanici Český rozhlas Pohoda. Mnozí jste ten audiokvíz odhalili okamžitě, ale jsou tu i roztomilé střely vedle, třeba ale ta běží vážení. Jeden návrh, Stříbrný vítr, jiný návrh, Nedělní ráno s Františkem Novotným, taky zajímavý návrh. A pak je tu krásná zpráva od Evy, která poslouchá v Holandsku. Jo, vím, znám ten pořad, ano, moc krásný byl u toho Papoušek, vždycky jen si vzpomenout, jak se to jmenovalo. Ano, děkuji Evo za nápovědu, Papoušek Žako je nedílnou součástí toho pořadu. Ještě dám šanci těm, kteří váhají, nabídnu úplně kompletní hudební grafiku onoho pořadu a vy rozmýšlejte.

Mnozí, kteří trefili moji audiohádanku hned po ránu, se vyjadřují v těch nejúžasnějších superlativech, jaké čeština nabízí o tomhle pořadu. Ano, my jsme na něj také velmi pyšní a v tuhle chvíli ještě musí zaznít jedno jméno. S protagonistou a jeho papouškem se toulal světem a krajinami jeho mládí legendární rozhlasák Vlado Prýkazský, muž, před kterým se skláním v hlubokosklonu, protože kromě toho, že skvěle uměl svoji práci, ještě nadšeně zapaloval mladé v našem elévském programu a za tomu nedokážu vyjádřit dostatečně svoji vděčnost. Tak jen věřím, že Vlado tam nahoře u rozhlasového báru drží místo nám svým následovníkům. Vám drží místo skupina Tým.

0: Skupina Tým nám držela místo. Já za vás držím službu u digitálních hodin tady ve studiu 6.23. Snad nepospícháte natolik, abyste nestihli rozuzlení pondělního audiokvízu. Nebylo to těžké, počítejte s tím, že v průběhu týdnu se objeví i dramatičtější zadání. Nebylo to těžké a hlavně vzbudilo to neuvěřitelnou vlnu vaší lásky. Je hezké, když oplátkou za rozhlasovou lásku posíláte vy svou posluchačskou lásku. No, teď už jsem to skoro prozradil, že? Ale ať to má všechny formální znaky.
1: Audiokvíz odhalení.
0: Teď jsem pustila rádio a je mi to hned jasné, píše Zuzka. Je to můj oblíbený pořad Láska za lásku. Pouštím si ho občas stále ze záznamu, pan Anderle. Mimochodem, byla jsem v Praze i na jeho výstavě. Zuzko, děkuji vám i všem ostatním, kteří jste poslali krátkou pochvalu pro pány Prýkazského a Anderleho. Za sebe říkám, že až bude pan Anderle v polovině září slavit devadesátiny při piju mu na dálku směrem k Pražskému hradu, kde ten krásný dům s ateliérem a s Žakem stojí. Jednou jsem měl to štěstí a byl jsem tam za ním natáčet. A podruhé při piju nahoru k rozhlasovým nebesům pro Vlada Prýkazského. Mimochodem, viděli jste vlny? Ten kluk, co říká, tenhle kabel nevytahuj, tím řídíme zásobování celého města. To není vymyšlená historka. To tenkrát udělal Vlado Prýkazský. Tak, otočme list, je pondělí, vstáváme do práce, tedy aspoň někteří, tak proč si nenapravit náladu alespoň nějakou krásnou písní nebo dvěma?

0: sledovat ceny i dál a v případě potřeby opatření operativně obnoví. 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budínskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očeká. Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paola Tello Alves zdůraznila, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budínský vinu odmítají. Ve Francii se dnes setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v boji proti Rusku. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů. Budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, generální tajemník NATO Mark Rutte i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A v Bruselu podruhé zasedne dárcovská skupina pro Palestinu. Očekává se, že bude jednat o reformách palestinské samosprávy a o potřebě další finanční podpory. Skupina se zaměří i na koordinaci mezinárodní finanční podpory pro brzkou obnovu pásma Gazy. Poprvé se sešli loni v listopadu. Ode dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale ne příliš horkého počasí aspoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady nebo i městské parky. Výsledky pozorování pak stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, na severovýchodě a severu bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a na horách do 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Silnice 13 z Děčína do Liberce je u Bílého kostela, na dni jsou zavřená v obou směrech. Na mostě u kostela je nehoda, dopravu v obou směrech odklánějí na Chotyni. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je fronta před letištěm na druhém kilometru. Je tam omezení do jednoho pruhu a zdržení kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, slovo má zpět Honza Kovařík.
2: Jsou 6:30, pondělí 13.7. Tolik trojek a sedmiček pohromadě, z toho se jednomu motá hlava. Co je před námi? No co je před vámi, já úplně přesně nevím. Věřím, chci věřit, že hezký den, volno, zábava, nebo taky povinnosti, práce. Zkrátka podle toho, kde nás posloucháte, vyberte si z toho, co řeknu, to, co pasuje na vás. Jsme tu proto, abychom vám zpříjemnili den, ať je takový či makový. Učiníme tak mluveným slovem i hudbou, z hudby namátkou Eva Farná nebo za okamžik Depeche Mode. O hudbě budeme mluvit i v reportáži ze Žďáru nad Sázavou a možná vás překvapí, že to bude jazz. A taky se v téhle půlhodině vypravíme na další pátrání. Ano, je pondělí a pátračka mrazivého léta na dvojce opět rozjíždí své soukolí. Doufám, že u toho budete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 6.38 Depeche Mode patřili k mým objevům, když jsem se jako 18-letý ještě s tekoucím mlékem po bradě objevil v Praze na vysokoškolské koleji. Jakmile jsem zjistil, že existují kapely jako Depeche Mode, nutně jsem potřeboval kazeťák dvojče, už jsem tady o tom v jiném pořadu mluvil. Spolužáka Ištvána, který pocházel z Maďarska a dostával z domova tuzexové bony, jsem pumpnul o příslušnou sumu a v Tuzexu Kovo, myslím, že to byl ten u Libeňského mostu, jsem tu věc pořídil. A na mostě, v tomto případě na Karlově mostě, jsem taky poprvé viděl já, Jeliman z Plzně, pouliční umělce. Ano, už tenkrát si někteří troufli sednout si s kytarou, houslemi nebo nějakým dechovým nástrojem na kamenné zábradlí a chvilku to zkusit, jestli od turistů nepřiletí nějaký ten dolar nebo marka. No já jim rozumím, pak nemuseli kupovat bony od Ištvána. Od té doby se basking, tedy veřejné provozování umění všeho druhu, dost proměnil. Jsou radnice, které baskery ze svých ulic vyhánějí, a pak jsou ty, které je hledají. Ta druhá je Vežďáře nad Sázavou. 20-tisícovému městu totiž prý pouliční umělci scházejí a tak je místní městská kulturní organizace začala oslovovat a lákat, zda by v létě nebyli ochotní hrát před některými místními podniky. Co si od toho slibují? No, lepší atmosféru v ulicích, víc lidí venku a celkově pohodové léto Vežďáře nad Sázavou. Tak se tam pojďme podívat.
2: Ale mně přijde, že jsem takový rozladěnej. A jinak nejsem rozladěnej.

0: Ty brdě, ani...
1: Jsem se dostal někam, kde jsem ani nechtěl.
2: Ladislav Vímola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
1: No, já teďka jsem se dostal v poslední fázi života k hraní jazzu, takže mám hodně zkušeností s hraní s různými lidmi na různých místech, tak i s takovými náhodnými uskupeními, takže mě tady tohle není úplně cizí, jako jo, jít někam a zahrát jenom tak v podstatě bez přípravy.
2: Zahrádky, otevřený zároveň prostor, těšíte se na tohle, že třeba lidé se zastaví, poslechnou si, nebo je tam víc strach?
1: Ne, strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový, jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajeme. No tady tomu vypadá, že ani nebude vadit to, že je to rozladěný jak svině.
3: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
2: Dramaturgině městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
4: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
2: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
4: Je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, v Bratislavě, v Praze, kdekoliv.
2: Ladislav Vímola se saxofonistou Petrem Venkrpcem obstará první test a on sám v létě vystřídá několik hudebních parťáků. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.

6.45 spolu s Evou Farnou bych chtěl připomenout, že až tlustý budou hubený, hubený budou studený. To bylo oblíbené heslo mojí babičky a pokud jste stejně jako já zastřihali ušima ve zprávách, kdy Naďa mluvila o motýlí půl hodince, stříhejte dál, protože já jsem tu místo tance pro vás našel podrobnosti. Na webu skupina Jaro .cz totiž můžete najít všechno, co se týče motýlí půlhodinky a letního sčítání motýlů, které dneškem právě startuje. Ode dneška až do 19. července si tedy stačí vybrat hezký slunečný den. Navrhuji dnešek. Předpověď počasí dokonale vyhovuje. Ideální teplota pro pozorování motýlů je od 20 do 30 stupňů Celsia. Přes poledne si dávají motýly pauzu, takže buď pozorujte ráno nebo k večeru. Kam je budete zapisovat? Na webu najdete formulář jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Vybral jsem si ten pro začátečníky. I tak mě trošku vyděsilo, že se předpokládá, že poznám otakárka feniklového, perleťovce stříbropáska nebo běla. Láska Řeřichového. Nepropadejte trudomyslnosti, k mání je tu i takový jednoduchý klíč pro základních 10 druhů, nebo klíč pro 35 druhů našich motýlů. A co s vyplněným formulářem? Pošlete ho organizátorům motýlí půl hodinky a třeba vyhrajete hmyzí hotel. No není to nádherná zábava na dnešek? Doporučujeme všem, co mají na starost malé děti. A teď hrajeme Škorpiony. Připomínám, že už bylo 6:45. Jestli vám to v 7 jede, máte nejvyšší čas. A jestli nepospícháte, počkejte si, za chvíli startuje další soutěžní kolo Pátračky mrazivého léta na dvojce.

0: 6.50, ještě douška pro všechny, kteří vzpomínají s láskou na pořad Láska za lásku a povzdechli si někteří, škoda, že už pana Andrleho nevysíláte. Omyl, přátelé, omyl, nalaďte si digitální stanici Český rozhlas Pohoda. Každou sobotu a neděli od 16 odpoledne můžete Lásku za lásku poslouchat. A teď už tradiční pátračka mrazivého léta na dvojce. Kdo chce do Karlových Varů na víkend ve dvou, do luxusního hotelu i s polopenzí, ten by nám měl tento týden zkusit napsat, koho hledáme. První indicie celého týdne je na řadě právě teď.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Než jsem se vylíhl, vyčkával jsem nehybně schoulený uvnitř kožovitého vejce na neopatrného návštěvníka z cizí planety. Má šance přišla s nečekaným probuzením centrálního počítače a následnou změnou kurzu směrem k neznámému zdroji signálu. Když jsem na svém tehdy ještě nedozrálém primitivním těle pocítil první dotek, rázem jsem ožil a vtiskl jeho původci vášnivý polibek, který nás nerozlučně spojil. Ačkoliv nejsem parazit v pravém slova smyslu, má existence je podmíněna nalezením vhodného hostitele. A ne jednoho. K dokončení všech svých vývojových stádií potřebuji ideálně kompletní posádku celé vesmírné lodi.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Vláda bude projednávat výstavbu prvního malého modulárního reaktoru v Česku. Americká armáda znovu útočí na Irán. Počasí bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno a teploty až 31 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
2: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do příštího pátku k němu můžou dávat ministerstva a další instituce připomínky. V případě schválení by si ženy zákrok plně hradily sami, vysvětluje Vojtěch.
4: Samozřejmě to není otázka úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Ty ženy by si to měly platit standardně ze svého, protože to není otázka léčby neplodnosti. V takovém případě za určitých podmínek samozřejmě je ta péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to není tento případ.
2: Jestli návrh projde, zatím není jasné. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou proti. Opoziční strany a hnutí Vojtěchů záměr většinou podporují. Kandidát na starostu Prahy 1 za ODS Filip Dvořák dnes bude oblastní radě své strany vysvětlovat svoje majetkové poměry. Zatím podle vedení strany dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec získal 230 milionů korun, které Dvořák zdědil. Podle předsedy ODS Martina Kupky by měl Filip Dvořák z kandidátky odstoupit a nepoškozovat dobré jméno strany. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Iránu. Informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil Spojených států na platformě X. Útoky zdůvodnilo cílem dál oslabovat iránskou schopnost napadat civilní námořníky a obchodní lodě, které volně proplouvají Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters na několika místech v Iránu zazněly exploze. Americká armáda útočila na vojenské cíle v Iránu už v neděli. Bartošovická záchranná stanice na Novojičínsku postavila výběh pro velké šelmy. Má 3000 metrů čtverečních a sloužit bude pro zvířata, jako jsou třeba vlci a rysy. Plocha je rozdělená na několik částí a rehabilitovat tam může i víc jedinců najednou. Velké šelmy ošetřují záchranáři velmi vzácně, říká ředitel záchranné stanice Petr Orel.
5: Předpokládáme, že tady budeme moct adaptovat nebo nějakým způsobem rehabilitovat i třeba nějakou spárkatou zvěř a podobně, prostě to, co bude, nebo třeba jezevci. Jde o to, aby se navykli zase na tu divočinu a navedli se třeba na potravu přirozenou a pak mohli být do vhodných lokalit vypuštěny.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na severovýchodě a severu bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přeháňky. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a na horách do 22 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D5 se ve směru z Plzně do Prahy teď velmi opatrně za Berounem na 13. kilometru. Za sjezdem na Vráš je čerstvá nehoda, už je tam fronta, brzdí se na 16. kilometru. Tak opatrně dojíždějte. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení, fronta z 5. kilometru vás zdrží asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Honza Kovařík.
6: 7:04. Přejeme dobrý start do nového dne a týdne. Je pondělí 13. července. Svátek mají Markéty, tradiční přispěvatelka Dobrého rána nebo Ranní dvojky. Paní Jana, která nás poslouchá na Hvězdnatém kopci, nabízí pranostiky pro dnešní den, které nejsou zas tak známé, tedy aby to nebylo o tom srpu dožita. Na Markétu li prší, ořechy ze stromu srší. Tak na dnešek předpovídáme jasno, beze srážek, tak jako majitel střechy, která je pod sousedovým ořešákem, jsem docela rád. Vypadá to, že ořechy pršet nebudou. No a druhá pranostika. Margita velí, okopávej zelí. Snad nám to Štefan promine, však je to ze slovenštiny. Máte-li nějaké to zelí, okopejte ho dnes. My tady na dvojce, kromě muziky, budeme mluvit o dovolených, o tom, jakým trendům podléháme, a trochu zůstaneme u muzicírování na ulici, ale už to nebude basking, ale jeden skvělý jazzový a ještě k tomu bezplatný festival. A muzika? No, třeba Petr Nať. Za malou chvilku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Pro někoho možná ideální představa dovolené, sám s nohama na stole, jak to zní korektně v češtině, nikoli sám s nohami, což jsem tady kdysi řekl a dostal jsem za ucho, že neumím česky, tak tedy sám s nohama na stole já bych dovolenou trávit nechtěl, a mnozí z nás taky ne. A mnozí z nás prý už nebaží po suvenýrech a polehávání na pláži, ale potom naučit se nějakou dovednost. Víc si o tom řekneme teď s Pavlem Prouzou, kterému přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Pavle, klasická dovolená zaměřená na odpočinek prý už není tím, po čem Češi hlavně touží.
2: No, není to už jediná představa o ideálně stráveném volnu. Stále více lidí chce svůj čas v zahraničí využít také k osobnímu rozvoji. Dovolená, během které se člověk něco naučí, připadá více než polovině Čechů smysluplnější než tradiční prázdninové cesty. Pro 45% turistů jsou nové dovednosti cennější než klasické suvenýry a více než třetina si letos rezervovala cestu právě proto, aby se naučila něco nového. A není to jen český fenomén, podobná čísla vykazuje populace napříč Evropou.
1: No dobrá, a na jaké pobyty tedy Češi letos míří?
2: Obecně se dá říct, že lidé vyhledávají takové pobyty, které v nich zanechají dlouhodobý dojem a ze kterých si přivezou vzpomínky na celý život. Při výběru lidé upřednostňují lokality, které mají zajímavou historii a originální identitu. A místo jedné dlouhé dovolené Češi volí více kratších pobytů za poznáním. Turisté mají tendenci utrácet víc u místních podnikatelů, když mají možnost získat autentické zážitky. To samozřejmě znamená i nové příležitosti pro menší podniky v cestovním ruchu. Jenom pro zajímavost, v cestovním ruchu pracuje každý devátý Evropan.
1: To je poměrně překvapivý údaj pro mě. Jaké konkrétní dovednosti se tedy chtějí lidé na svých dovolených naučit?
2: No, třetina turistů by se ráda naučila alespoň základy místního jazyka nebo zvládla běžnou konverzaci. Roste tak zájem o jazykové kurzy, hlavně o španělštinu a italštinu. Pro další více než čtvrtinu lidí jsou lákavé aktivity spojené s wellness a pohybem. Takže se učí jogu, meditaci, tanec nebo bojová umění. Podobně velký zájem je taky o výrobu místních potravin a nápojů, jako jsou vinařské kurzy, zpracování olivového oleje, výroba domácích sýrů nebo pečení tradičního pečiva. Oblíbené jsou i školy vaření, vedené místními kuchaři. Přibližně pětina turistů chce proniknout do tradičních řemesel. Tady můžeme zmínit základy tkaní, předení nebo barvení látek přírodními barvivy, což je velmi oblíbené například v oblastech Středomoří. Pak hrnčířství, práce na hrnčířském kruhu, vyřezávání nebo práce s korkem. Stále v kurzu je fotografování, malování nebo psaní. Další pětinu lákají nové sportovní aktivity, jako slaňování vodopádů, skoky do tůní, jízda na ocelovém laně v korunách stromů, sjezd na prkně po sobce, no a mnoho dalších takových adrenalinových záležitostí. No,
1: nevím, jestli bych si vybral upřímně, ale budiš, je to trend. Zdali pak se tomu trendu přizpůsobují také cestovní kanceláře?
2: Ano, i cestovní kanceláře si všimli, že lidé při cestování stále více vyhledávají poznávání a autentické zážitky. Jejich klienti chtějí programy, které jdou do hloubky a nabízejí silné emoce. Proto mají v nabídce třeba tematické aktivity spojené s festivaly, karnevaly, gastronomií a návštěvami lokálních farem. Nechybí ani sportovní program pod dohledem trenérů a instruktorů. Jednoznačně se tím potvrzuje, že spojení odpočinku, aktivního vyžití a autentických zážitků dnes patří mezi nejvýraznější trendy v cestování.
1: Říká Pavel Prouza, děkujeme za zajímavé informace o tom, jak se mění náš pohled na ideální dovolenou. Hezké ráno, Pavle.
2: Hezké ráno, naslyšenou.
1: 7.14, to je aktuální údaj na studiových hodinách. Rozjíždíme další muziku, která by vám mohla po ránu zvednout náladu. Samozřejmě záleží na tom, z jaké jste generace. Mně tahle píseň vyhovuje naprosto. Letmý pohled do vedlejší režie, ještě se tam netančí, no ale možná bude. Ano, už to začíná, jak se rozjeli ty rytmy, už to začíná. Tanečním krokem vzhůru na autobus nebo na vlak za povinnostmi, které před vás klade pondělí 13. července.

0: tomhle s kapelou Činasky souhlasím. Obyčejný štěstí je nebejt sám. Pokud jste zapli rádio, abyste dnes po ránu nebyli sami, těší nás, že jste z nabídky, která je v éteru přítomná, volili právě nás. Už jste spolu s námi byli možná ve Žďáře nad Sázavou, kde jsme mluvili o tom, že místní jazzmeni se budou věnovat baskingu. A já jsem sliboval, že u jazzu na ulicích a pod širým nebem se dnes ještě zastavíme. Ale bude to o dost vyšší liga než nějaké pouliční hraní. Zítra totiž startuje už po 21. jazzový festival Bohemian Jazz Fest, u nějž od prvního ročníku jako zakladatel a protagonista stojí skvělý jazzový kytarista Rudy Linka. Přestože se říká, že muzikanti ráno vyspávají, my jsme Rudyho vzbudili a teď je na telefonu. Dobré ráno, Rudy, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Poslyšte, vy zítra začínáte ten 21. ročník v Královské zahradě Pražského hradu. Kdo jsou hlavní hvězdy toho úvodního večera?
1: No tak my máme vlastně tu úplně největší hvězdu, kterou můžeme mít, a to je legendární saxofonist Charles Lloyd. Charles Lloyd. Otázka je, proč je legendární? Zaprvé stále hraje a je mu 88 let a zní skvěle.
0: Wow.
1: Což musím teda říct, že obdivuju více a více, jak jsem starší, a je to prostě něco úplně neskutečného. On taky má a vždycky měl úplně skvělou kapelu. Ale úplně skvělou kapelu. On v jeho kapele hrál třeba pianista Keith Jarrett.
0: Aha.
1: Nebo pianista Bobo Stenson, nebo kytarista Bill Frisell, nebo kytarista John Abercrombie. Prostě on vlastně vždycky měl okolo sebe ty úplně nejlepší lidi, a což ještě jeden člověk vždycky měl, a to je Miles Davis. Ten měl taky vždycky úplně ty nejlepší lidi okolo sebe, akorát jaký je rozdíl mezi Charles Lloydem a Milesem Davisem je, že ano. Jednou Miles Davis řekl, že jeho největší inspirace je Charles Lloyd.
0: Wow, tak to je nádhera.
1: Charles Lloyd nikdy neřekl, že jeho největší inspirace je Miles Davis.
0: rozumím vám, Rudy. Charles Lloyd kvartet startuje v Královské zahradě Pražského hradu o 20:30. Už předtím můžete přijít na skvělý jazz v 17:30. Hraje Matias Pap Trio a potom v 19:00 Blancos y Grafitos, to jsou Španělé. Pochopil jsem správně, Rudy, že hlavní roli z toho nástrojového pohledu letos hraje saxofon?
1: Přesně tak, my jsme vlastně na plakát dali ten saxofon právě kvůli tomu, že hraje Charles Lloyd, ale taky v Prachaticích 17. července a na Hluboké 18. července bude hrát kapela, která se jmenuje Yellow Jackets, americká fusion kapela, a tam hraje saxofonista Bob Mincer, což já, všichni, kdo hrají na ten nástroj, okamžitě vidí, že to je vlastně ta úplná extra třída. Takže kvůli tomu saxofon na plakátě.
0: Kde všude se festival koná? Vy jste některá ta místa už zmínil, ale pojďme udělat plný výčet.
1: Tak my začínáme v Praze zítra 14. července, potom jsme v Plzni 15. července, potom si dáme den volna, zasloužíme ho volna. Potom v pátek 17. jsme v Prachaticích, 18. jsme Hluboké nad Vltavou a potom jsme 20., což je pondělí, a 21., což je úterý, v Brně na Moravském náměstí.
0: Tak, Rudy, a jedna věc nakonec. Mě to hlava nebere, ale tady je všude napsáno, představení je zdarma. To jako fakt?
1: To jako fakt. My jsme vlastně ten festival začal tím, že chceme nabídnout něco úžasného a úplně pro všechny.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně chceme říct, všichni jsme v tom úplně stejně, a jestli je něco v životě, co si všichni zasloužíme, tak je to úplně výborná hudba. A to je Bohemia Jazz Fest.
0: Bohemia Jazz Fest startuje zítra v Královské zahradě na Pražských Hradčanech. Končí až 21. července v Brně. Pozval nás Rudy Linka a já na dálku smekám pomyslný klobouk za to, co pro jazz a pro nás jeho posluchače děláte. Mějte se hezky, Rudy.
1: Děkuji moc, hezký den.
0: Naschledanou. Pokud byste chtěli dopodrobna nastudovat program, tak bohemiajazzfest.cz je webová stránka, na které najdete všechny důležité informace. Nevím, jak vy, ale já jsem skoro rozhodnutý, že na některý z těch večerů pod otevřeným nebem se vypravím. Zbytek nechám na vás. Jazz v playlistu jako takovém na dvojce běžně nemáme, a tak teď sahám třeba pro Petra Muka, který nás doprovodí až k 7:30. Jestli máte něco, co spěchá, třeba autobus, vlak nebo první schůzku, tak pozor, 7:30 bude už za 3,5 minuty.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Hasiči zasahují u velkého požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích daleko Prahy. Hoří tam hala o rozměrech 100x50 metrů. Hala už se kvůli požáru zbortila. Českému rozhlasu to potvrdil

0: Národní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet víc než 40 000 ohrožených druhů živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém ale můžete mít i v případě mušlí nebo písku. Například Sardinie zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Vinobraní na jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dřív než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů. Na vinicích je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, aby bobule včas nabrali na objemu. Kromě časnějšího dozrávání má termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dřív sklizené hrozny jsou hodnější na šumivá a méně alkoholická vína. Jejich obliba v posledních letech roste. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, na severovýchodě a severu bude oblačnosti víc. Objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a na horách do 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Silnice 13 z Děčína do Liberce zůstává po nehodě u Bílého kostela neprůjezdná v obou směrech. Objížďka vede přes Chotyni. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení do jednoho pruhu. Fronta z 5. kilometru je na 15 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Poprvé se zastavíte za sjezdem na Rousínov na kilometru 214 a pomaleji se pokračuje až do Brna do omezení na kilometr 196. Zdržení celkem je asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Honza Kovařík.
2: 3 minuty po půl sedmé vám dobré prázdninové ráno přeje naše prázdninová vysílací osádka ve složení Tereza, Eva, Jiří a Jan. Naďu nejmenuji, neboť právě opustila studio, ale ona se zase za půl hodiny vrátí. Co pro vás máme dál? Jsou prázdniny a tak se budeme bavit o tom, jak se správně vypravit na cesty a nezanedbat péči o ty a o to, co milujeme. Já vím, že o psím hotelu už jste jistě slyšeli, ale napadlo by vás dát do hotelu své vlastní rostliny? Ano, existuje země, ve které je to možné, za chvíli se do ní vypravíme. A potom zjistíme, že naši rozhlasoví elévové se necourají jenom po českých luzích a hájích, ale i oni mají své velké cestovatelské plány. A tak se za jednou z nich vypravíme do daleka. A muzika? Česný Hox, anebo Poetika a možná i Karel Černoch. Proč si nepřipomenout jeden filmový hit. Ale všechno postupně. Teď je teprve 7:34.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: prázdniny na dvojce.
1: Stylová píseň dozněla v 7.48, jestli si to dobře pamatuju, tak Škopková a družstevníci taky v jednom z těch filmů vyrazili do Itálie. My ovšem půjdeme o poznání jižněji, a to v rubrice, kterou pro nás připravují rozhlasoví elévové, tedy studenti vysokých škol, kteří u nás v Českém rozhlase procházejí elévským programem. A my doufáme, že z nich brzy budou naši kolegové. Nezůstali jenom doma, takže Alice Najmanová je právě teď na Sicílii. Já vám přeju dobré ráno, Alice.
2: Krásný dobrý den.
1: Kde pak aktuálně jste?
2: Já aktuálně trávím dovolenou na Sicílii, jak už jste zmínil, a právě teď stojím na hlavní ulici Katánie, Via Etnea, ve které naleznete mnoho obchodů a dovede vás až do centra města. Katánie je druhé největší město Sicílie a leží na samém východě ostrova, no a známé je hlavně kvůli sopce Etně, která leží nedaleko města, asi 40 kilometrů od Katánie.
1: Můžu jeden nedomluvený dotaz? Mají už takhle po ránu otevřeno obchody kolem vás?
2: Jak které aktuálně se to tady tak probouzí k životu, lidé se tady tak potulují po uličkách, vyklepávají si koberce na balkóně, ale jinak ještě moc ne.
1: Pomalý start, dobře, tak pojďte zatím nám popište Katánii.
2: Katánie se přezdívá Černé či Sloní město. Černé proto, že je z historie silně poznamenána četnými výbuchy Etny. Mnoho budov je tedy postaveno buď přímo z lávového kamene, a nebo na něm stojí. A Sloní proto, protože stejně jako my v Praze máme na Václavském náměstí svatého Václava na koni, tak oni tu mají na hlavním náměstí sochu slona. Nikdo přesně neví, jak se sem socha dostala, ale pravděpodobně to bude díky řeckým vlivům z minulosti. No a za zmínku také určitě stojí tragický příběh svaté Agáty, která byla podrobena krutému mučení, při kterém jí uřízly ňadra.
1: Proboha.
2: Svaté Agátě je tu zasvěcena katedrála a dokonce si tu můžete dát i zákusek ve tvaru právě jejího ňadra. Mezi 2. až 5. únorem se tu koná festival Festa di Sant'Agata, což je jedna z největších náboženských událostí na světě.
1: Kdybych měl Arabelin kouzelný prsten a mohl se přenést za vámi, vlastně to bych potřeboval cestovní plášť spíš. Co bych v Katánii mohl vidět a zažít?
2: Určitě stojí za to podniknout celodenní výlet na nejaktivnější sopku Evropy, Etnu. Nemusíte se ale bát, sopka je důkladně monitorována a láva teče opravdu pomalu. Jen v historii Katánie dotekla láva až do města až za dlouhé 2 měsíce. Dále se v Katánii nachází bývalý největší evropský benediktínský klášter, který dnes slouží jako univerzita humanitních studií. A určitě vás také nemine mnoho kostelů, které jsou v Katánii téměř na každém rohu.
1: No a předpokládám, že když oběhnu Katánii, tak bych se mohl jet ještě podívat někam jinam. Máte pro nás nějaké tipy?
2: Určitě. Doporučuji navštívit městečko Taormina, které je zhruba půl hodiny vlakem z Katánie. Jedná se o jedno z největších turistických středisek Sicílie, a to hlavně proto, protože je známé pro Teatro Antico di Taormina, tedy amfiteátr postavený řeky ve 3. století před naším letopočtem. V Taormíně je také údajně nejlepší granita na celé Sicílii. Tento desert je kombinací ledové tříště a zmrzliny a můžete si namíchat různé příchutě. Podává se k snídani a jí se s kusem briošky.
1: Mňam.
2: No a dále, mňam, je to opravdu dobré. A dále se nabízí výlet do města Syrakusy, ve kterém také můžete najít mnoho památek postavených řeky, ale i pláže v centru města. Syrakusy jsou zapsány na seznamu UNESCO.
1: Dovedu si představit, že je tam vedro v tyhle dny, tak řekněte ještě, kam se dneska chystáte.
2: Dnes mám namířeno do města Syrakusy, což je vlakem z Katánie zhruba hodina cesty. Plánuje navštívit Apollonův chrám nebo také Dionýzovo ucho. No a odpoledne nás čeká koupání v mořské rezervaci Plemírio.
1: Pane jo, hned bych s vámi měnil, ale i takhle je to fajn, jsme rádi, že vás máme, že putujete po světě a uděláte si občas chvilku aspoň na telefonát do rozhlasu. Užívejte, Alice, dovolenou, brzy se nám vraťte, ať se potkáme ještě ve studiu. Nashledanou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Samozřejmě, že nečekám, že teď všeho necháte, zahodíte vařečku a půjdete si koupit letenku na Sicílii, ale tenhle kout světa opravdu stojí za návštěvu. Proč se nepřiznat? Já mám takovou úchylku, rád se dívám na seriál Komisař Montalbano a až dokončí rekonstrukci toho jeho domu na pláži, tak jedu. už jsem to hledal, bohužel mají dočasně zavřeno, ale mě neodolají, jednoho dne se tam určitě dostanu. Pojďme hudebně do modré savany, zavedou nás tam Erasure, na hodinách 7.53 až do 8 vám hrajeme. Tak dobrou chuť k snídani, šťastnou cestu a vůbec dobrý start všeho, co vás tento týden čeká.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek. Lidé by neměli větrat. Nejméně 25 světových lídrů bude v Paříži jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko. Počasí bude polojasno na severovýchodě a severu oblačno a teploty až 31 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Čelákovicích v ulici Stankovského. Jde o sklad elektrokoloběže, který má rozměry 100x50 metrů. Podle posledních informací není nikdo zraněný. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hala zbortila. Na místě je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Kouř je vidět z dalekého okolí. Požár se ale daří postupně dávat pod kontrolu, dodává Pátek.
2: Doporučili jsme obyvatelům nevětrat a omezit případně pohyb venku a vyhodnocovat situaci už jenom teda pohledem z okna, zdali má smysl vycházet nebo ne.
0: Na místě je společně s hasiči i správce objektu. 400 000 korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paula Tello Alves zdůraznila, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Paříž hostí další kolo jednání takzvané koalice ochotných. Účastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
3: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotních, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Začíná druhý termín celorepublikového pozorování a sčítání motýlů. Celý týden se může kdokoliv do akce zapojit. Stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidí. Na louce, taky klidně v městském parku nebo na vlastní zahradě. Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i jejího vlivu na krajinu, vysvětluje koordinátorka akce Motýlí půlhodinka Martina Skohoutilová.
4: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les. A pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás poletí.
0: V loňském roce se do sčítání zapojilo přes 400 účastníků, kteří odeslali téměř 4000 pozorování s víc než 36 tisíci zaznamenanými motýly.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, na severovýchodě a severu bude oblačnosti víc. Teploty 27 až 31 stupňů, na horách kolem 22.
1: Doprava.
0: Na dálnici D7 jsou fronty na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona začíná u sjezdu na Středok Luky na 5. kilometru a do omezení u letiště naberete 15-minutové zpoždění. Na silnici 3 z Benešova do Prahy jsou fronty před nájezdem na D1 u Senohrab. Také tam je to 10 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Honza Kovařík.
6: Už jsou 8:04. Teď už by měli z Kanafasu vylézt i ti, kteří nikam moc nepospíchají. Omlouvám se nespavcům, kteří jsou s námi chtě nechtě třeba od 4 nebo od 5 od rána, a omlouvám se i těm, kteří prostě z postele nemusí, nechtějí, ale ti mě doufám neslyší. Vy, kteří mě slyšíte, 8:05, když to tak rekapituluji, tak už jsme dnes řekli, kam se vydat, co si tam dát, kam dát na tu dobu květiny do péče po španělském vzoru, tak ještě zbývá, co si sebou zabalit ke čtení. O tom budeme mluvit už za pár minut a jestli máte detektivky, tak si počkejte na dva čerstvé tipy od znalce. Z muziky nabídneme Václava Neckáře, Helenu Vondráčkovou a ze všech nejdřív docela obyčejný svět v podání kapely Duran Duran.
5: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: S Janem Kovaříkem.
1: Vůbec ten svět kolem nás není obyčejný, je plný zázraků. Jeden takový tady přistál v našem mailu v 8 hodin 10 minut. Zdravíme do Finska Ronyho Klemence, který žije v Jepua ve Finsku a je to vášnivý radioamatér a napsal nám, že se mu podařilo ve vzdálenosti 1560 kilometrů zachytit náš rozhlasový signál, protože je vášnivý DX Inger. To je prý ten druh koníčka, lovit rozhlasové stanice, chce po nás potvrzení QSL, které samozřejmě vybavím, o razítku ji podepíšu a pošlu s velkou chutí. Svědkem tohoto zázraku je mi teď můj pravidelný host touhle dobou, Oldřich Suchý, a vás zdravím, Oldo, dobrý
2: den.
1: A budeme pochopitelně číst, nikoli vysílat. A já jsem slíbil, že nám Oldřich řekne něco, co si můžeme sebou zabalit na dovolenou. Vy jste zastánce té samé teorie, co my, že k létu patří zločin.
2: Rozhodně.
1: V knihách, i v knihách a v rozhlasovém vysílání. Ostatně my tady máme mrazivé léto, letos na dvojce, jak jistě dobře víte. Takže hned dvě detektivky a já se moc těším.
2: Vlastně jsou to trošku návraty v mém podání. Já jsem minulý týden nebyl, protože byl státní svátek.
1: Ano, tak chyběl jste nám.
2: I můj je to trochu návrat. A i autoři, které dnes přináším, se vlastně vrací k našim posluchačům, protože už jsme tady o nich několikrát mluvili, ten první hned, vy jste vám zajiskřili oči, když jsme se o něm bavili před vysíláním, jmenuje se Anthony Horowitz.
1: Ano, to je borec.
2: A je to autor, který se odkazuje k Sherlocku Holmesovi, k agentu 007, ale také k Agátě Christie, a já jsem milovník klasické britské detektivky.
1: Já se nedivím.
2: Ty jsi nějak získala si moje srdce už na věky a téměř nikomu se to už ale jinak nepodařilo, ale Anthony Horowitz má velmi do toho srdce nakročeno a možná už tam dokonce je, protože mě se líbí, jak v těch svých detektivkách uctivě s tou klasickou britskou školou pracuje a důkazem toho je jeho série, jejíž nový díl se jmenuje Nůž v ráně a ta série, naši posluchači doufám, že si budou to pamatovat, on sám sebe postavil do role Watsona.
1: Ano, on dělá toho Hawthorna.
2: Přesně tak, to je ten jeho detektiv, takový nemoc příjemný člověk, Daniel, který mu je vlastně donucen s ním spolupracovat a Antonimu se to moc nelíbí a vždycky se připlete díky tomu detektivovi k nějaké vraždě. A teď si na začátku nového dílu, čtvrtého, který se jmenuje Nůž v ráně, libuje, že už je konec. Smlouva na tři knihy vypršela, on už se mu nemusí věnovat a teď se může naplno ponořit do práce jiné, a to sice divadelní, protože napsal divadelní hru, kterou opravdu Anthony Horowitz napsal v roce 1999 a v románu ji inscenuje v Londýně.
1: Ano.
2: Na premiéru se přijde podívat obávaná divadelní kritička.
1: Ano.
2: Pohádají se tam trošičku na recepci slavnostní a druhý den je nalezena kritička mrtvá.
1: A nůž podezření... ještě v ráně.
2: Přesně tak. A ten nůž patřil Antonimu.
1: A je.
2: Protože oni dostali jako dárek a teď je samozřejmě podezřelý z té vraždy. Jsou tam jeho otisky, ona má na klopě sáčka jeho vlas dokonce.
1: A dál bych možná už...
2: Už ne.
1: Dál bych už ani nenaznačoval.
2: A tady vlastně tady jenom dopovím, že ta spolupráce nechtěná musí pokračovat, protože jediný, kdo tomu Antonimu může pomoci, je právě jeho nenáviděný detektivní kolega.
1: Odříkaného chleba největší
2: přesně
1: krajíc.
2: Tak.
1: No, anglická detektivka je jasná. Když lidé pak přemýšlejí o detektivkách, tak si myslím, že na řadě je potom taková ta temná severská krimi, ale vy nabízíte prosluněnou italskou detektivku.
2: A to se krásně povedlo s dnešním vysíláním, neboť tak 20 minut zpátky jste mluvili
1: s Alicí
2: přímo ze Sicílie,
1: ano.
2: Z Katánie,
1: ano.
2: Kde se odehrává kniha, se kterou já přicházím.
1: Ne.
2: Takže zázraky se opravdu dí i v našem vysílání.
1: Kdo je autor?
2: Autorka se jmenuje Kristýna Kasar Scalia. Povoláním civilním je to oční lékařka, což mě pořád fascinuje. Ale píše detektivní série s vyšetřovatelkou Vaninou Gerasiovou, která v prvním románu Černý písek, tam právě bouřila Etna, zrovna v tom díle, tak řešila jeden zločin, ale teď má úplně nový. Na parkovišti u letiště je nalezen v autě zastřelený člověk, ale jeho minulost je podivná. On pochází z Kuby, ale jeho prsty sahaly až do Ameriky a měl milenku jistou italskou, která je nalezena zase v jiné studni, také mrtvá. A teď samozřejmě Vanina musí řešit, o co jde. A teď ta specifikace téhle detektivky je v tom, že samozřejmě řeší se tam vraždy, to je úplně normální, ale ono se tam hodně jí a užívá si života, protože je to román italský.
1: To by se mi asi líbilo.
2: V každé kapitole poznáte nový druh nějaké italské pochutiny a dokonce na závěr knihy je QR kód, kterým se prokliknete k receptům, podle nich si můžete uvařit a pak s knihou číst a s Vaninou vlastně pojídat stejné jídlo jako ona. A často v tomhle díle teda byly pochutiny sladkého charakteru, takže to bylo pro mě jako dělané.
1: Oldo, víte, co jsme neřekli, jak se ta detektivka italská jmenuje?
2: Jmenuje se Na Mydlárně, protože ke zločinu došlo v domě, který se takhle jmenuje.
1: Na Mydlárně, přátelé. Mm-hmm. Pořiďte si Na Mydlárně od Kristýny Kasar-Skály, snad jsem jí sklonil správně, a nebo čtěte nového Anthonyho Horovice.
2: Chtěl jsem říct si, pořiďte si Nůž v ráně, ale na druhou stranu raději ne.
1: Ne, Nůž v ráně si nepořiďte, ani kdybyste si vařili podle těch italských receptů z té druhé detektivky. Oldo, bylo to fajn, přijďte zase. Oldřich Suchý.
2: Mějte se krásně.
1: Děkujeme, nashledanou.

pánu bose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Co jiného vysílat po této meteorologické písni Heleny Vondráčkové, než předpověď počasí? Tereza Haserová nám řekne, jak dnes bude.
2: Bude teplo a poměrně slunečno. Konkrétněji bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se zde může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty budou 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 24 stupňů Celsia. A jak bude v noci?
1: Ano, v noci se místy bude tvořit tma. Ne, to si dělám pochopitelně legraci. To je z mé oblíbené vtipné předpovědi počasí. Meteorologové tvrdí, že to bude teplejší noc s přibývající oblačností. Nejnižší noční teploty 18 až 13 a pršet by nemělo. Nicméně výhled na úterý hlásí, že nás v úterý potká teplý den s přeháňkami a bouřkami. Tak ať jsou ty bouřky jen meteorologické a jinak ať se vám jakákoliv nepohoda vyhýbá. Teď už Václav Neckář.

Tahle píseň Václava Neckáře se jmenovala Dobrá zpráva. Hledím tady do servisu ČTK a hledat v něm dobrou zprávu je jako hledat jehlu v kupce sena. Tak co kdybych si pomohl tím, že dobrou zprávou může být, že i dnes vám Vasil Fridrich v blízkých setkáních představí zajímavého hosta. Tentokrát to bude děvče z hor, ale to není jen tak obyčejné děvče z hor. Děvče z hor je přezdívka Marie Klementové, která je horskou průvodkyní a cestovatelkou. Mluvit tedy budou o tom, jak se hory staly její profesí, proč největším nepřítelem hor nebývá počasí nebo ale lidské ego a jak se člověku změní život, když přestane s horami soupeřit. Předtím o 20:30 ovšem Zita Senková uvede dalšího hosta v pořadu Jak to vidí. Naše pozvání přijal politolog Milan Školník. Řeč bude o bilanci pololetí naší vlády, o reakci na českou účast na summitu NATO a také proberou nadcházející poslední týden před parlamentními prázdninami. Já pro dnešek děkuji za vaši vlídnou pozornost, posílám Bruce Springsteena, skočím si na chvilku zaplavat a 12:06 jsem tu zase jako na koni. Do té doby na sebe dávejte pozor, pak procvičíme svoji paměť. Hezké dopoledne, přátelé.

0: zdrcivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidíme. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den a celý nový týden. Začíná pořád, ve kterém od pondělí do pátku nasloucháme názorům našich hostů na témata, která hýbou světem. Děním zejména v české politice budou patřit příští minuty. Komentovat to bude Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Buďte vítán.
3: Hezký den vám, divákům.
2: Dobrý den. Pozornosti neujdou nové výpady premiéra na prezidenta či bilance prvního pololetí vládní trojkoalice. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Česko zažilo velké wimbledonské finále našich dvou tenistek. Linda Noskova zvítězila nad Karolínou Muchovou. Bylo to poprvé od US Open 2017, co na grandslamovém turnaji ve finále hrály dvě ženy ze stejné země. Menší radost vyvolává pohled na domácí politickou scénu. Co vy na to, pane Školníku?
3: Gratulujeme Lindě Noskové do každopádně.
2: Ano, připojili se.
3: Už asi méně gratulujeme naší české politické reprezentaci. Takhle, on ten summit, to je asi hlavní, na co půjdeme, zvládli. Vypadá to, že zvládli jakž tak, na to, jak to vypadalo ty předchozí měsíce. Tam jde spíš o to, co zas následovalo.

0: neformálním setkání ptali, co tam Pavel dělá. Premiér hlavu státu opět osočil, že vede prezidentskou kampaň, že ho prý ovládá jeho hradní tým. Hrad na to reagoval prohlášením, že prezident je nekonfliktní, nepoužívá osobní útoky a že chce s předsedou vlády pravidelně jednat. To Andrej Babiš odmítl a včera večer na svém facebookovém profilu, tak říkajíc, zúčtoval s Petrem Pavlem.
1: Bylo tak asi zúčtování, respektive shrnutí toho všeho, vlastně možná i shrnutí všech těch měsíců, protože tam mu v podstatě vyčetl, když to zjednoduším, od Filipa Turka až po tu Ankaru, to znamená celý ten výčet, co se mezi tím dělo. Já jsem se, že na jednu stranu paradoxně je dobře, že se k tomu premiér nějakým způsobem přihlásil, respektive zaujal nějaké stanovisko a že už to není takové to liknavé, že nechá za sebe mluvit koaliční partnery Petra Macinku nebo tak, ale že tam zkrátka je nějaké stanovisko. Nemám nic proti tomu, že se politici vůči sobě vymezují, stejně tak i ty nejvyšší ústavní činitele, viděli jsme to tady několikrát v minulosti, ale jedna věc je to, jak vypadá navenek, nebo jakým způsobem vlastně ta komunikace probíhá jako ve vztahu k těm třeba voličům a navíc, když se třeba ještě blíží nějaké volby, kdy teda prezidentské máme až za dlouho. Ale třeba na podzim nás čekají komunální senáti, a kdyby se aspoň akcentovala takováto témata. Ale druhá věc je pak to praktické fungování té politiky a v tomhle případě třeba té diplomacie. Jo, že prostě není možný, že spolu řeknou, my spolu se nebavíme, my se spolu nekoordinujeme a že prostě neprobíhá klasická komunikace mezi Černínským palácem, Strakovkou a Hradem. Protože když se pak takhle někam jede, tak samozřejmě jako reprezentuje, a vždycky říkám, představte si, že sedíte za tím stolem na tom jednání a máte před sebou tu vlajku České republiky a tam prostě reprezentujete všechny občany České republiky, zájmy státu bez ohledu na to, za jaký tým zrovna kopete. A je zajímavé, že jsme zmínili ten sport na začátku, že ti sportovci. Myslím, že hlavně v těch kolektivních hrách, jako je fotbal a další, tak tam to je vidět, jsou různý namixované týmy, ale jinak to je jeden velký nároďák. A všichni jako vědí, co je jejich cílem. A tady si myslím, že je škoda, že si tohleto naše politická reprezentace moc neuvědomuje a pak, že si toho právě všímají ta zahraniční média a že ta politika se dostává úplně někam jinam, kde dříve jako paradoxně fungovala. Vždycky ta nějaká komunikace mezi těmihle úřady, které jsem jmenoval, probíhala. A teď to vypadá, že tam jsou nějaké prostě problémy i v těchto věcech. Takže to je na tom, myslím, že to smutné.
0: Jaké to bude mít důsledky, když spolu vlastně nejvyšší ústavní představitelé přestanou mluvit?
1: Bylo by hodně špatné, kdyby byly jakési dvě větve té české zahraniční politiky. Naštěstí si myslím, že si všichni uvědomují, že jsme součástí Severoatlantické aliance, že jsme součástí Evropské unie. To znamená v rámci těch jako pilířů, že se pohybujeme. Tohle naštěstí všechny ty strany si uvědomily i před volbami, byť teda některé jako vystrkovali růžky, vystoupíme z Evropské unie a tak, typu, že třeba SPD, ale to všichni víme, že to jsou jenom jakési proklamace vůči jejich voličům, ale že jako je to v podstatě nereálné, kdyby se něco takového stalo a ty dopady by byly značné. Myslím, že to je v tomhletom, to je aspoň trošku dobře, protože samozřejmě bychom našli i státy, kde vlastně jsou opravdu výrazné názorové rozdíly na tyhle ty věci. Viděli jsme třeba teďka přelom v Maďarsku a jinde, takže to si myslím, že ještě jsme v jakýchsi mantinelech, více či méně. Ale samozřejmě, že to nepůsobí dobře, protože jde o to, že kdybychom třeba měli nějaké stanovisko třeba teďka ohledně těch výdajů, tak jako je nemožný, aby prezident říkal, já si třeba myslím, že bychom měli navyšovat výdaje, jo, prostě chodil po zahraničních spojencích a naše vláda říkala třeba opak, jo, by to neříká, jest taky si uvědomuje, že tam je potřeba nějaké navýšení, a že tam jsou nějaké závazky, ale třeba ne o tolik, nebo říká, nemáme tolik, nebo třeba co se týče podpory Ukrajině, to si myslím, že ještě lepší případ. Takže tohle si myslím, že je právě nešťastné, protože viděli jsme to i v minulosti, kdy prezident vlastně řekl, myslím, že přislíbil určité letouny, kdy byl na zahraniční návštěvě a vláda to pak dementovala, ale to nejde o to, že by to dělala nějak schválně, ale jde o to, že ta komunikace zkrátka vlastně neprobíhá, takže neměl ty noty, neměl ty informace třeba z Černínského paláce nebo ze Strakovky, jaký jsou záměry nebo nejsou. A další věc, tomu se říká vlastně vůbec nějaká jako zahraničně bezpečnostní koncepce, jo? To znamená, aby se věděl jakýsi mustr, podle kterého ta česká zahraniční politika je nebo jaké jsou její priority, jaké jsou její cíle. Samozřejmě se to dá různě ad hoc přizpůsobovat, tak jo, politická situace se mění ve světě strašně rychle, nálady těch politiků, zejména těch velkých mocností se také mění velmi rychle, ale vědět alespoň nějaký rámec a myslím si, že rámec typu jsme součástí Severoatlantické aliance, jsme součástí Evropské unie, že je strašně málo, že bych to chtělo něco víc to propracovat.
0: Je možná, aniž by vám chtěla cokoliv posouvat, pane školníku, jeden z těch problémů, ta jeho podstata, přímá volba hlavy státu a vlastně ta koexistence.

0: kompetence vlády jako takové, ať ve Strakově akademie sedí kdokoliv, a hradu.
1: Já si myslím, že teď samozřejmě teď se to bude hodně minořovat a myslím, že už i prostor na to tohleto porovnávat, protože přece jenom už jsme tu měli dva nepřímo volené prezidenty, Havla, Klauze, a teďka máme už vlastně druhého přímo voleného prezidenta, takže to už je dost aktérů a na těch typů voleb, aby se to dalo mezi sebou porovnávat. Takže já si myslím, že minimálně jako na konci toho období Petra Pavla teďka už by to opravdu chtělo dělat na to fakt jako studie a tyhle ty věci nějakým způsobem reflektovat. Vy jste tady minule měla paní profesorku Dvořákovou, narazila na jednu věc, jo, protože ona samozřejmě tu dobu zažila, já jsem tolik nekomentoval tehdy, ale to, když se vlastně ta přímá volba jako řešila a upozorňovala na jednu věc, že je potřeba zpřesnit ty pravomoci prezidenta, protože samozřejmě ta přímá volba mu dodá jakýsi, v angličtině to je ten výraz boost, v češtině takový jako v podstatě trošku vyroste, jo, když to řekneme, možná v angličtině je to jako víc lehčí než ty češtině. A já si myslím, že tady je ten problém, protože pak si samozřejmě ten prezident různě vykládá to jmenování vlády nebo některých ministrů, pak si prezident různě třeba, vemte si, že my jsme jedna z mála zemí, ne-li jediná, kde může prezident vybrat si na guvernéra České národní banky, když to zjednoduším, koho chce, a ve výsledku tak jako nepřímo ovlivňuje i měnovou politiku, když bychom šli až na nějaký okraj. Jo, a tohle jsou všechno věci, které si myslím, že tehdy, když se už jako ta přímá volba řešila, jako mohli dávno zpřesnit, že to pak jako generuje spoustu dalších jako otázek. A samozřejmě nejhorší jsou ta obrovská očekávání ze strany lidí, ze strany voličů, ze strany občanů, že samozřejmě, když volíte někoho, tak se s ním nějak jako stotožňujete se ať už s ním nebo jako s osobou, nebo s tou jeho politikou, s tím jeho programem. A tady je to pak samozřejmě, a hlavně ta přímá volba prezidenta je volba na základě absolutní většiny. To znamená, to druhý kolo vám tam automaticky vygeneruje dva nesměřitelné tábory proti sobě a ti kandidáti jsou vlastně jejich představitelé. A když se podíváme na poslední, a to je strašně zajímavé, když se podíváme na poslední přímou volbu, respektive druhé kolo, tak jsme měli proti sobě Petra Pavla a Andreje Babiše. A teď to máme zase tady, jak se nám to hezky vrátilo.
0: Zůstanou nám oba pánové i další léta v politice. Pane školníku, Petra Pavla, spor s vládou ohledně summitu, aliance, a nejde jenom o tu Ankaru, neodrazuje od toho, aby znovu kandidoval, je to pro něj naopak spíše motivující. Tato slova řekl při rozhovoru s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou na slovenském festivalu Pohoda. Tak kam až může tato gradující situace zajít? Vy jste říkal, že zatím je to pořád v rámci v nějakých mantinelech.
1: Ono je pravda, že ty výroky nebo prohlášení pana prezidenta zrovna v případě té opětovné kandidatury, že se tak jako různě vyvíjí, protože na začátku, jestli vzpomenete, když úplně vlastně byl zvolen před těmi pár lety, tak vlastně říkal, že si dovede představit jenom to jedno volební období. A já vím, že jsem na to říkal, že to není u politiků moc jako časté. Jo? Prostě jste někam zvolená, řeknete, no dobrý, znova už vlastně obhajovat třeba se mě až tolik nechce. Takže tyhle začátky tady byly, což bylo trošku zvláštní, ale ono časem, bez ohledu na to, jaký máte názor, tak vlastně je to blbý vzkaz, jo, vůči vašim voličům nebo občanům, prostě po čerstvě pozvolení. Takže, ale to se paradoxně vyvinulo a je taky dobrý, když se to vyvine na základě nějakých jako argumentů nebo toho, co se děje, a on vlastně říká, že vlastně chce nějak jako zrcadlit to, co se děje třeba na vládě, že má na to vlastně odlišné postoje a že je právě to, jak říkáte správně, to je to, co ho motivuje. Myslím, že tam je více proměnění, že třeba nevíme, co si představují jeho poradci, nebo jo, nechci říct, že ho do něčeho tlačí, ale jako jestli je spíš větší zájem třeba na straně poradců, protože to tak někdy bývá, že vždycky si sebou nesete nějaký tým. Takže i tohle to je proměna, o které moc nevíme, ale já myslím, že to ještě ukáže čas. Já pořád říkám, že do ty prezidentské volby je ještě relativně daleko. Myslím, že je škoda, že neřešíme paradoxně ty komunálky, senátky, hlavně ty komunálky, protože ty starostové, paradoxně ty starostové, starostky ovlivňují naše životy, bych řekl, mnohem víc než ten prezident. Jo, jakoby, jestli se tam vybuduje škola, školka, kam rodiče budou dávat děti, protože je tam plno, nebo chodník, po kterým chodíte, nebo silnice a tedy. Takže to jsou věci, které nás ovlivňují více. Ale myslím si, že teďka jsme právě v jakési první předfázi té předvolební kampaně, která už trvá několik měsíců. Ale mám obavu, že to samozřejmě pak nabere mnohem větších obrátek v momentu, jak ty komunálky, sanátky se přeženou, protože pak tam máme, ale nejhorší na tom je, že tam je strašně dlouhá doba, jo, ten rok 2027, protože ty volby prezidentské máme až 2028. Takže než bychom si bývali odpočli, že vlastně nebudeme nic volit, tak pojedeme permanentní vlastně předvolební kampaň prezidentskou. Takže jenom doufám, že ta intenzita nebude taková, jak to zatím vypadá.
0: Konstatuje Milan Školník, politolog.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Zatímco Andrej Babiš alespoň momentálně nechce konzultovat věci s prezidentem Petrem Pavlem, tak nutnost konzultací si naopak potvrdili premiér a předseda sněmovny a lídr SPD Okamura. Mezi partnery to totiž docela zajiskřilo, a to kvůli přesměřování financí z některých projektů už mandatorně zahrnutých v rozpočtu do iniciativy zvané Seznam prioritních požadavků Ukrajiny neboli PUR. Tak už si to vysvětlili koaliční partneři, pane Školníku?
1: Vypadá to, že ano. Já si myslím, že tam vždycky může být trošku roznětka nebo rozbuška vlastně na základě toho, jak vám zareagují ty vaši voliči nebo někteří třeba vaši poslanci. Myslím, že i Jaroslav Foldyna reagoval, který je právě z Ústeckého kraje, kde samozřejmě ta bašta těch voličů SPD je, myslím, že nebo patří k těm největším. Takže samozřejmě tohle vždycky ty špičky musí nějakým způsobem reflektovat. Na druhou stranu, já si myslím, že i už když do ty vlády šli všichni, tak si uvědomovali, jaká je geopolitická situace a že prostě některé věci nejde dělat nějak jako šmahem, typu, že to úplně něco ukončíte nebo někoho odvoláte, a jo, to si myslím, že prostě takhle politika nefunguje, takže já bych tyhle ty proklamace vnímal zejména ve vztahu k jejich voličům a takovým těm trošku, nechci říct ani radikálním, ale spíš takovým ostřejším poslancům třeba. Ale samozřejmě, pokud by tyhle, jako přibývaly tyhle ty události, tak už to může být napováženou, tak jak jsme zmiňovali v předchozí odpovědi volby, vždycky kolem těch voleb ty stanoviska se taky trošku jinam posunují, protože samozřejmě jednak spolu vládnete, ale do těch voleb jdete třeba jako konkurenti. Takže tam si myslím taky, že se to ještě trošičku může třeba na podzim přivostřit, ale pak bych zase typoval, že se to vrátí do nějakého normálu. Protože to vypadá jinak, že ta vláda jako normálně funguje. Minimálně ty věci ve sněmovně, který chce, jako protlačuje a jde to jak po máslo.
0: Vláda své programové prohlášení podle svých slov splnila zhruba z 20%, to oznámil koncem minulého týdne premiér Andrej Babiš, který společně s jednotlivými členy svého kabinetu bilancoval právě to první pololetí v úřadech. Za největší úspěch považuje jednu z nejnižších inflací v Evropě. Tak jak vy byste, pane Školníku, ohodnotil jednotlivé rezorty, plnění programu, oznámkoval třeba, vystavil pololetní vysvědčení?
1: Ne, já na to vždycky odpovídám, že nerad známkuji studenty, nejradši bych dal všem jedničky, takže nejsem, myslím, že v tomhle úplně jako kompetentní a objektivní. Já si myslím, ale zase, když se od toho odpíchnu od těch voleb, že nejlepším vysvědčením budou volby. Zpravidla právě se uvádí, když takhle jako vládnete, máte to nějak ohraničené v tom našem případě 4 lety, takže ta vysvědčení mnohdy poskytují toto pololetní, když to řekne vysvědčení, poskytují právě ty mezivolby, které jsou mezi tím, jako jsou třeba. Nemyslím si, že ty komunálky jsou úplně ideální, možná v těch velkých městech, protože samozřejmě na spoustě obcí kandidou hlavně Združení nezávislých kandidátů. Ale třeba ty senátky můžou být takovým, jo, takovým trošku zrcadlem tomu, jak se ta vláda vede nebo nevede. Myslím, že ale mnohem lepší bych si počkal spíš na ty krajské volby, protože ty se budou blížit víc těm sněmovním a kopírují ty volební kraje stejně jako jsou ty volební kraje do sněmovny, takže tam si myslím, že to bude jako mnohem lepší taková generálka před těmi hlavními volbami, těmi sněmovními, což bude pro ně to úplný vysvědčení. Takže já bych opravdu být vašimi posluchači tak sledoval, jak vypadají ty volby, a podle toho vlastně uvidíte, nebo vidíme, jak se ta vláda vede. Druhá věc jsou průzkumy, ale zase ty průzkumy je potřeba sledovat v čase a spoustu věcí vám také nezachytí.
0: Mezi hlavní strategické priority vládní trojkoalice patří levnější energie, energetická bezpečnost, dostupnost zdravotnictví, bydlení jako veřejný zájem. Vláda také slibuje změny důchodového a sociálního systému, posílení obrany schopnosti státu, bezpečnosti občanů. Jenom připomenu, že právě před tím summitem NATO kabinet schválil, že navýší výdaje na obranu o 36 miliard korun v roce 2027, splní to, co ukládá i zákon, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Tak jak se dosud kabinetu pana Školníku daří plnit sliby, třeba i na mátko, co jsem zmínila, priority.
1: Já si myslím, že tam jde hlavně o ty ekonomické věci. To se jim více čím méně daří, protože tam bychom mohli jít vlastně ministerstvo po ministerstvu, navýšení rodičovského, že Aleš Juchelka, ministr práce, to vyřešení obnovitelných zdrojů energie, respektive v tom kontextu snížení cen celkových energií domácnostem a firmám, zase Karel Havlíček, průmysl a obchod. Ale naše Šilerová teďka rozje samozřejmě EET, vlajková loď hnutí, ano. My samozřejmě uvidíme, jako vždycky tam se řeší ten výběr, myslím, že tam nejde ani tak o ten výběr, ten asi nebude takový, jak všichni jako očekávají, nebo nebude tak zářný, jako spíš taková ta snaha narovnávání toho podnikatelského prostředí a podobně. A já si myslím, že právě tyhle ty ekonomické věci, to jsou věci, které jako hodně vstupují do toho rozhodování voličů, pře každého voliče občana zajímá, kolik mu za období té vlády zbyde v té peněžence, nebo naopak, jestli mu tam i něco přistane. Takže na tohle bych se asi zaměřoval víc než na nějaká procenta. Předchozí vláda Petra Fialy taky říkala, že plní na nějaký 94-96%, myslím, že ten poslední nebo předposlední rok, a vidíme, že prostě neobhájila, vidíme, jak dopadla.
0: Mimochodem několik novinářů před pár týdny si bylo téměř jisto, že dojde k nějakému personálnímu obměnění, že se pod některými ministry, tak říkajíc, hýbe židle, ale nezdá se tedy, že by se chystalo k nějakým změnám personálním, jak to vidíte?
1: Je pravda, že i byly různé kauzičky, a je pravda, že kdybychom srovnali Andreje Babiše, pana premiéra, to jeho první období a to druhé, tak v tom druhém mně přijde trošku víc jako tolerantnější, možná až dost. Nevím, z jakého to je důvodu, nevím, jestli nejsou persony na ta ministerstva, ale někde to bylo opravdu jakoby za hranou, nebo ta vysvětlování byla taková jakoby zvláštní. A někde to je samozřejmě u koaličních partnerů, někde to je vloženě u hnutí, ano. Asi bych teda opravdu počkal ten rok, jestli bude nějaký, nebo když mě domů říkají rešaf, že ve Velké Británii, kde je pravidelné, ale já jsem vždycky říkal, že ono ta výměna musí být negativní, někde opravdu může být prohození, nebo že si někdo povýší na lepší ministerstvo, takže to také se zatím moc neděje. A to bylo právě to, co bylo kritizováno předchozí vládě, že je taková, řekněme, sterilní.
0: Mimochodem, když jste zmínil Velkou Británii, tak to by možná nebyl ten nejlepší příklad, protože tam se premiéři docela mění.
1: Tam se to mění velmi často. To si myslím, že na to nejsme ještě tak zvyklí, ještě tak vyspělá demokracie, abychom na to byli zvyklí.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Pokračujeme v rozhovoru s vysokoškolským pedagogem z katedry humanitních studií provozně ekonomické fakulty Zemědělské univerzity v Praze Milanem Školníkem. Koncem týdne se poslanci odeberou na sněmovní prázdniny. Dolní komora parlamentu na čas přestane projednávat zákony, tak co jim zůstane v šuplících, tak říkajíc, pane Školníku, jaké resty?
1: Já si myslím, že ten hlavní rest teprve přijde, nebo ta hlavní proklamace, a tak to samozřejmě jsou zákon o vůbec té změně financování veřejnoprávních médií a ty koncesionářské poplatky. Zatím, když se vlastně podíváme na ten půl rok, tak byl jako relativně klidný, zmiňuji za mě, relativně. Ta opozice není až tolik hlasitá, jak bychom si třeba představovali, nebo tak, jak jsme byli zvyklí třeba právě na ANO nebo SPD, která byla v tomhle případě hodně poctivá a hlasitá opozice.
0: Tady jenom stoupím opozice, ale slibovala, no, peklíčko.
1: Které se zatím nedí. Zatím jsme měli peklíčko spíš venku, ty některé ty poslední nebo takový ten kritický víkend, jak byly 40, ale v té sněmovně jsme zatím ještě neměli. Uvidíme, jestli opravdu v případě těch koncesionářských poplatků, jestli to bude víc ostřejší, jestli nejenom na půdě té poslanecké sněmovny, ale i venku. Myšlenou, jestli budou i třeba nějaké demonstrace nad rámec toho, co se třeba čeká od milionu chvilek a podobně, jestli ještě někdo se objeví. Ale jinak, co se týče toho, já si myslím, že ta vláda má strašnou výhodu, že už jednou vládla, jo, když to řeknu zjednodušeně, protože málo kdy se stává, že se dostojí nejenom do vlády, ale i do stejných funkcí, jo, navrací stejní lidé. Jinými slovy, oni nepotřebují 100 dní hájení nebo rok se rozkoukávat, ale můžou vlastně začít fungovat, a to si myslím, že se jim jako daří. Opravdu, že jako najeli, protože, jak jsem zmiňoval, hlavně ta ekonomická témata, ta spoustu těch věcí si prosadili, nebo je to v řešení. Samozřejmě, že spoustu věcí může vrátit senát, něco jim vrátil, ale myslím, že jsou pořád jako ve výborném časovém jako rámci, že nemusí ani ve výsledku až tolik spěchat, protože já si myslím, že co zvládnete do 2 let toho vašeho vládnutí, tak už pak můžete sklízet, řekněme, ty plody nebo ty ovace pak ze strany těch vašich voličů občanů, protože opravdu můžete říct, že jste to splnili, a naopak pak už se věnovat jenom nějakým spíše běžnějším věcem.
0: Současnému předsedovi úřadu na ochranu hospodářské soutěže Petru Masnovi skončí v prosinci šestiletý mandát. Jde o jednu z nejmocnějších pozic v zemi, tak jak tady odhadujete vlastně ten postoj vlády, vyhlášení nebo hledání teda nástupce?
1: Je dobře, takhle, tolik to nesleduju, respektive zatím ještě to není tak horké, já si myslím, ale myslím si, že je určitě dobře se i těmto tématu věnovat, protože ono to pak právě zapadá mezi různýma přestřelkama, mezi hradem a vládou, ale stejně tak bavit se i o těch jiných věcech, zákonech, které tam jsou, ať už třeba teďka samozřejmě změna služebního zákona, nebo, no to s tím souvisí, třeba jmenování, to, že by prezident už nejmenoval velvyslance při mezinárodních organizací, jako je třeba OSN nebo NATO a podobně. Takže tam možná, i když jsme zmiňovali, že ta opozice je až moc klidná, tady se hodně jako zase hovoří o nějaké ústavní žalobě, že by třeba tohle to bylo, by zase se, řekněme, do popředí dostalo ústavní soud a nějakým způsobem tohle bylo napadnuto. Takže já myslím, že ještě jako může se ještě oteplit a čekám to spíše třeba na podzim, protože ono, ty politické strany si uvědomují, že přes léto ti lidé moc tu politiku nesledují, jsou někde u vody nebo na zahraničních dovolených, děti na táborech, takže není až tolik prostor.
0: Jak se podle vás bude vyvíjet ten vztah vlády současné, vlády a ústavního soudu?
1: Myslím si, že úplně až řeknu brutálně nešťastné napadat ústavní soud, že není potřeba, nebo že je nějak zmanipulovaný, nebo že tam jsou pavlovci a podobně tohle, nebo natož jako výrazy o ústavní půjč, to jsou vlastně, se dostáváme do úplných jako extrémů. Role prostě toho ústavního soudu, samozřejmě v těch anglosaských zemích ho supuje nejvyšší soud, tak je to ten arbitr, je to ta tečka, která řekne, jak ty věci teda mají být nebo nemají, když ta demokracie, řekněme, selhává, na to se domluvit. To už Masaryk říkal, demokracie znamená diskuzi, ale když prostě očividně se to dostane až do fáze, samozřejmě nemělo by, ta politická reprezentace by měla dělat všechno pro to, aby se to jako nedostalo do té fáze, že ta diskuze vlastně nemá nějaké východisko, nějaké řešení. A tak v momentě, kdy se to tam dostane, tak jako je od toho ten ústavní soud, aby nějak rozhodl. A jenom dodávám, že to není jenom samozřejmě nejmenováno prezidentem, ve výsledku tam rozhoduje senát. To znamená, je to zrovna tahle věc, na rozdíl od guvernéra České národní banky nebo jmenování premiéra, tak v tomhle případě je tam ta součinnost s tím senátem. Stejně tak může být napadán senát za to, že jako vybral taky nějaké ústavní soudce nebo navrhl k jmenování prezidentovi. Takže myslím, že prostě vždycky by se to. Jo, to zase, když se vrátím do té sportovní terminologie, taky musíme respektovat to, jak to ten rozhodčí bude pískat. Být s ním třeba nesouhlasíme s tou žlutou červenou pro naše oblíbené hráče, taky jsme plní emocí toho, ale zkrátka musíme to respektovat, protože vždycky někdo musí být, kdo to nakonec rozsekne.
0: A občas někdo rozseká i svou tenisovou raketu. Pane Školníku, naznačil jste tady, že ty příští dva roky budou asi nejenom teplotně, ale co se týče dynamiky na české politické scéně, poměrně horké. Tak co nebo kdo by mohlo sklidnit tu celou situaci?
1: Já myslím, že ve výsledku to může být občanská společnost, veřejnost, jo? Protože pokud už něco jako nadzvihne natolik, že toho politika v podstatě brutálně vypíská, pošlo pryč, my zmiňuju třeba strážnici, anebo opravdu naplníte tu Letnou, nebo Václavák, nebo já nevím, co zkrátka jako větší prostranství, tak si myslím, že to už je takový jako varovný prst pro toho politika a žádný politik nemá rád být se samozřejmě jako to pak nějak různě reaguje nebo dementuje. A samozřejmě nikdo nemá čistě jako po lidský stránce, když někdo proti němu natož nějak jako masivně protestuje. Samozřejmě vždycky říkám, ano, a souhlasím, tady s politickou reprezentací je potřeba respektovat výsledky voleb. Na druhou stranu ty volby třeba v případě té sněmovny máme jednou za 4 roky, takže proč samozřejmě nedávat ty politické reprezentaci nějakou zpětnou vazbu i v průběhu samozřejmě toho 4letého volebního období.
0: Konstatuje Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezké léto. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání vám i posluchačům rovněž.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Čelákovicích u Prahy dál hoří sklad elektrokoloběžek. Na pomoc přijede těžká technika. Ministr zdravotnictví chce umožnit single ženám umělé oplodnění. Koaliční partneři jsou proti. Počasí bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Hasičům se postupně daří dostávat pod kontrolu požár velké haly v Čelákovicích u Prahy. Požár se nešíří na místo, ale bude podle hasičů potřeba speciální technika, která pomůže halu rozebrat. Sklad elektrokoloběžek začal hořet dnes brzy ráno. Zatím nejsou informace o tom, že by se někdo zranil. Čelákovice doporučují místním, aby nevětrali a venku se pohybovali co možná nejméně. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
3: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
0: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici. Proti je například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů sobě.
4: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy. Původně byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
0: Během letních festivalů v Česku někde zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Festivaly se vysokým cenám snaží čelit i nabídkou vlastního ubytování, to ale bývá brzy vyprodané. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka je důvodem rostoucích cen ubytování vysoká poptávka. Detaily jsou na serveru i rozhlas. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnosti ubývat.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: A dnes bude většinou polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě kolem 25 a na horách do 22 stupňů.
2: Doprava.
0: Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se před kolonou u Rudné na 5. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Jinočany na 21. a půltém kilometru. Vyšetřují tam nehodu osobního auta s kamionem. Zdržení je až 20 minut. Na D7 jsou fronty na příjezdu do Prahy z Chomutova. Začínají u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a asi 20 minut se jede do omezení u letiště na 2. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už dva na dvojice.
2: A dnes v klasické sestavě, tady jsou Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. 4,5 minuty po 9:00 dopolední v pondělí 13. července s přáním hezkého dne.
6: A s vámi v první hodině našeho dopoledního vysílání dnes o dědictví. Ale nikoli o takovém, ze kterého bychom nutně museli být nadšení, tedy že nám zemřel strýček v Americe, kterého jsme nikdy neviděli a nikdy jsme o něm neslyšeli a zdědili jsme po něm 30 milionů dolarů.
2: Ano, což to se taková... stává jenom Jiřímu Holoubkovi, to tam jede.
6: No, někde ta pověst musela vzniknout, tak vznikla u mě.
2: Tak budeme rádi, když nám o svých nechtěných dědictvích, ať jsou jakákoliv, napíšete a samozřejmě slibujeme, že v první společné hodině, tedy i dnes, budeme plnit vaše přání.
6: Kdyby se mi stalo to, co si před chviličkou naznačila, že se stalo nebyl, právě mě. Víš, jak bys to poznala?
2: Ano, že by si nepřišel.
6: Že bys tady byla sama.
2: Ale vždyť by tě po mně bylo smutno, i když bys byl boháč.
6: Nejenom po tobě, ale také po našich milých posluchačích. I dnes jsme se na vás těšili. Hezký den a celý týden vám přejeme.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A dnes tedy o dědictví, jak už jsme před chvílí naznačili a vlastně prozradili. Ovšem, proč jsme si to vybrali právě pro dnešek, to teprve objasníme. Nechci to, ale mám to. Tedy nechtěné dědictví. To je ten důležitý moment, to důležité slovo. Předskočeno před to dědictví samotné. To je podstatné. Nechtěné dědictví.
3: Ano, to si řekl krásně.
2: A přitom to není to slovo, které jsem hledal.
3: Ano, ale i tak to znělo, řekla bych, sofistikovaně.
2: Jdeme dál.
3: Ano. Chovatelka se už třetím rokem stará o šelmy, které nikomu nepatří. Tak to je ten důvod, proč jsme se rozhodli dnes společně s vámi mluvit o nechtěném dědictví. Asi to nebude žádná legrace. Na kraji Všetata zůstaneme tedy v České republice, ani ne 10 kilometrů na západ od zámku Křivoklát na Berounsku. Leží totiž starý kravín se zahradou a dalšími zemědělskými staveními a také rybníkem.
2: No ale u těch zemědělských stavení nenajdeme dobytek, nýbrž jsou tam lvy a je tam slyšet dřev dvou lvů. A další lvice ta přebývá ve venkovním výběhu za budovou.
3: A už třetím rokem se o ně stará Tatiana Fedešová, která převzala to břemeno po původním majiteli zvířat Pavlu Jindrovi.
2: Ten ovšem zemřel, jeho společnost přešla do likvidace, no a obětavá Tatiana se rozhodla se o lvy postarat, než se ta situace vyřeší. Ovšem všechno se protahuje, pro ní to z hlediska měsíčních výdajů na život zvířat není vůbec jednoduchá situace a pravděpodobně si tahle odvážná a obětavá dáma nepředstavovala, že bude někdy chovatelkou divoké zvěře.
3: Je to tak, no, nechtěné dědictví, tohle tedy možná doslova, tak přejeme paní Fedešové, aby se to vyřešilo ku spokojenosti všech v co nejrychlejším možném termínu, ale pro nás to znamená vlastně otevřené povídání s vámi, našimi posluchači, o nechtěných dědictvích, ať už jsou jakákoliv. Napište nám dnes o tom, jestli jste získali někdy nějaké nechtěné dědictví, co to bylo a jak jste s ním naložili.
2: A případně, pokud se vás nic takového netýká, můžete trošku popustit uzdu fantazie a popřemýšlet nad tím, co by pro vás bylo takovým nejhorším nechtěným dědictvím. Tedy něco, k čemu byste přišli jak slepý k houslím, ale opravdu jste o to nestáli.
3: A já přidám kontakty k nám do studia, které jsou snad tedy chtěné i dnes. 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Nevím, jak to máte vy, naši milí posluchači, ale my jsme rádi, když máme své jisté. A taková jistota pro nás je Renata z Prahy, která ať máme jakékoliv téma, tak vždycky nám k tomu napíše a nás to každý den vlastně potěší. Renato, děkujeme. Vaše zpráva je opět první, vážení a milí, tak přeji opět dobré ráno a zamýšlím se nad vaším tématem o dědictví. Já bych to pojela trochu jinak. Já jen lituji, že jsem nepodědila některé vlastnosti svých rodičů. Maminka byla neuvěřitelně šikovná, kromě šití a pletení si poradila i s pilkou a různými stavebními úpravami. Nic z toho jsem nepodědila. Za to tatínek byl bezvadný, veselý brach a měl rád setkávání s kamarády. Tak to jsem patrně podědila. Taky mám ráda všelijaká posezení s přáteli. No ale jinak fakt nevím, po kom jsem podědila své vrozené zdravotní problémy. Prý jsou dědičné, ale pro boha po kom. Opravdu bych mu tedy ráda v uvozovkách poděkovala, napsala Renata.
1: A nechtěné dědictví, nadpis, titulek, pracovní, pomyslný, proto naše dnešní setkání. Těšíme se na vaše další zprávy. Když jsem poslouchal Michaela Jacksona, kterého já mám rád, tedy jeho muziku, tak mě napadlo, že vlastně nevím, co se děje s jeho dědictvím ve smyslu to, že jako někdo pobírá ty tantie, mi to je v pořádku, rodina pravděpodobně, ale třeba zdědit takový Neverland po Michaelu Jacksonovi s těmi zvířaty, které tam byly, nebo s těmi kolotoči a s kluzavkami a podobně, nevím, co bych s tím dělal, tak nevím, co se s tím děje.
0: Musel bys na to najmout lidi, kteří by se o to starali, jestliže by si chtěla, aby to dál bylo v provozu, asi by nám nic jiného nezbývalo a těch peněz bys měl na to v tom dědictví.
1: Ale jestli to je třeba veřejně přístupné,
0: vůbec
1: jestli
0: netuším.
1: Se tam neprodává vstupné, tak vůbec budu se muset podívat. No a když se ptáme, nebo mluvíme o tom, co bychom nechtěli zdědit, tak rozhodně bych nechtěl zdědit ty lvy, jako ta dáma u všetat, o které jsme mluvili a držíme jí palce, ať to dobře dopadne. A nechtěl bych zdědit dluhy. My k tomu máme i jednu zprávu, ke které se dostaneme v příštích minutách a tam je důležité vědět to. My jsme o tom několikrát mluvili v našich poradnách, že člověk se může zříct dluhu z dědictví, ale jenom takovou formou, že se zřekne celého toho dědictví, včetně těch dluhů. Což je možná někdy jako na zváženou, že člověk řeší, jestli tamto i ono a ty dluhy.
0: No, není to závidění hodná situace.
1: Ty jsi říkal, nebo máš nechtěné dědictví?
0: No, já mám nechtěné dědictví, taky dluhy v tom se hrály roli od jednoho člena z naší rodiny.
1: Nebudeme to rozpitvávat,
0: ale nebylo to úplně jako ideální období a hlavně jsme o tom nikdo nevěděli, že nasekal dluhy, ale tak to už je vyřešené. Zaplať pámbu. Klepu to. A co bych nechtěla zdědit, možná nic, co by mě vlastně motivovalo k tomu uplatnit rukodělné dovednosti, protože ty já tady opravdu nemám, to by byl velký průšvih.
1: Protože by si třeba zdědila krejčovskou
0: dílu. To by byl obrovský průšvih. To bychom zkrachovali.
1: Se dá všechno naučit?
0: Ne, já bych se to nenaučila. Já opravdu někdy ti ukážu, jak jsem na tom rukodělně, je to opravdu velmi, velmi smutný příběh. To prostě nejde.
1: To by byla velká modní značka, šaty Volemanová. Že jo?
0: To by byla velká extravagance.
1: Nechtěné dědictví, budeme o něm mluvit i dál a těšíme se na vaše zprávy, ale také budeme mít velmi zajímavého hosta po telefonu už za chvíli. Kdo to bude?
0: Už za chvíli si budeme povídat s herečkou Bárou Munzarovou, která má dědictví, no které je krásné, ale jak se s tím vyrovnala, jestli to vždy bylo úplně jednoduché, tak to už nám poví sama.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Nechtěná dědictví, o těch si dnes povídáme a je tady stručná zpráva od Miloše z Benešova. Toto téma se týká našich dětí a doufám, že daleké budoucnosti. Suchozemská želva, to bude nechtěné dědictví našim dětem.
1: Ale se asi dožívají, ano, slušného věku.
0: Ale předpokládám, že děti s ní vyrůstají nebo vyrůstaly s tou želvou, tak to třeba nebude.
1: Tam bude láskyplný vztah. O dědictvích si dnes povídáme. Jedno takové určitě zdědila, no možná, že nejedno, to se dozvíme už teď. Bára Munzarová, herečka, která je s námi právě teď ve spojení a moc rádi ji uslyšíme. Báro, hezké dopoledne.
2: Krásné ráno vám i všem posluchačům, dobrý den.
0: Děkujeme, hezký den i ode mě a díky za váš čas. Báro, povězte na úvod. To dědictví ve vašem případě je zřejmé. Jde o herectví, jde o talent, jde o vlohy, ale jde o také o jméno, o příjmení. Bylo to vždycky chtěné nebo někdy i nechtěné dědictví?
2: Já myslím, že se to měnilo v průběhu času s tím, jak jsem dospívala, nabírala moudrost anebo zažívala životní težkopády, jak se říká. Myslím si, že jako dítě jsem to vůbec nevnímala. Moji rodiče prostě byli maminka a tatínek a že jsou nějací slavní herci a lidé s přesahem jsem vlastně vůbec nevnímala. To jsem zavnímala jenom, když jsme šli po ulici náhodou, že měli čas a lidi zakopávali o popelnici a říkali, hele, Munzar Hlaváčovou, tak to bylo takový to raný dětství. Když jsem se potom vlastně přihlásila na domu a začínala jsem hereckou kariéru, tak jsem dělala všechno pro to, abych si vyšlapala vlastní cestu, takže jsem i odmítala maminčiny dobře míněné podané ruce a návrhy pojít se mnou dělat zájezdovky, to jsem odmítala, chtěla jsem opravdu setřást to příjmení Munzarová ze zad v tom duchu, abych si vyšlapala vlastní hereckou cestu a postavila se na vlastní nohy. Pak jsem pochopila, že když si budou lidi chtít myslet, že jsem proteční dítě, tak si to budou chtít myslet a budou si to myslet za každých okolností, takže jsem to postupem času přestávala řešit. No a když se to přehouplo do toho stárnutí a odchodu mých rodičů, tak jsem pocitovala hlavně vděčnost, do jaké rodiny jsem se to narodila, ale nejenom herecky, vůbec herecky, ale lidsky. Co do mě vštípili, co do morálky, nějakého lidství, žebříčku hodnot, pravdomluvnosti, bych řekla, že v současné době je mi téměř až na obtíž, takže se to snažím razit jako velmi i nejenom směrem k mé dceři, ale i ke studentům, které jí mi přijdou pod ruce.
0: Mimochodem, Šárka má na jazyku už další otázku a já jenom poznámku k tomu, když jste mluvila o tom, jak ti lidé zakopávali o ty popelnice a o těch dobách pozdějších, tak jsem si říkal, no vlastně vám by nepomohlo ani to, kdybyste si jaksi nenechala jméno tatínka, ale vzala maminky, jako být Munzarová nebo Hlaváčová, Prašťák Úhoď v tomto případě.
2: I kdyby ne, tak teď mě všichni říkají najvyšší, ty vypadáš zezadu jak Munzar a potom máš hlas jako Hlaváčová, tak mě opravdu nevyměnili v té porodnici. Ním nic nenadělám.
1: Bára Munzarová si s námi na dvojice povídá. Báro, vy jste to překrásně popsala, vlastně to, jak to člověk vnímá v průběhu života, když sbírá ty zkušenosti a nahlíží na ty věci možná jinou optikou. Nevím, jestli v době, kdy jste se rozhodovala o svém povolání a vybrala jste si herectví, člověk nad tím tímhle způsobem přemýšlí, ale jistě nám to povíte. Ptám se vlastně na to, jestli se člověk obává, nebo je-li někdy konfrontován s tím herectvím. A my jsme tady zmínili, že jak maminka, tak tatínek byli nejenom skvělí lidé, ale i skvělí herci. Víte, ptám se na to srovnávání. Řešila jste to někdy?
2: Možná, že jsem z toho měla v začátku svého prvního angažma, ale před nástupem do divadla Josefa Kajetána Cila takovou lehkou obavu, ale protože tam tehdy byl tak úžasný soubor a lidsky a herecky úžasní lidé, tak vlastně tyhle moje obavy se vůbec nenaplnily. Nestál nikdo v portále a netvářil se jako tak ukaž teda, jestli dostojíš. Naopak jsem měla tu šanci pod vedením vlastně současného ředitele Národního divadla Jana Buriana, on byl náš ročníkový vedoucí, dostávat velké role, na kterých jsem mohla růst, dělat chyby, naopak se rozšiřovat jaksi rejstřík herecký a to bylo prostě úplně úžasný. A ten základ je opravdu skvělý, protože teď si vedle melodramu Médeje s jeho Českou filharmonií střihnu muzikál Močal Story alias Jožin Bažin a obsal všechny rejstříky a za to vděčím tomu základu z té Plzně právě proto, že jsem se mohla soustředit na práci a nekoukat, jestli někdo se na mě zahlíží s tím, že mám nějaký příjmení.
0: Je to široké rozkročení od filharmonie k Ivanovi Mládkovi.
2: Ale
0: a ještě jeden úkrok uděláme na závěr. Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou. Báro, co je to za projekt?
2: Děkuji za tu otázku. Je to něco, co vlastně jakoby je na vyvážení mé herecké práce. Je to projekt, který jsem dala dohromady s úžasnou paní Pazourovou, která mi dělala pečovatelku o rodiče, dělala tai chi a úžasnou masérkou Lenkou Bajerovou. Projekt pro všechny, kteří cítí, že v jakémkoliv levelu jejich života by byla potřeba změna a neví kudy do toho. Je to projekt pro všechny, kteří třeba pečují a mají pocit, že vyhoří. Je to projekt pro všechny, kteří se v nějaké rovině svého života trápí. Je to opravdu o tom zastavení se na chvíli. Jezdí nám tam opakovaně klienti, kteří mají velmi těžké osudy, životní příběhy úplně neskutečné, kde já můžu vyslechnout, sdílet svoji vlastní cestu poctivou a pokud jsou tam velmi těžké, což se stává případy, tak posílat dál do odborné péče. Je to něco, co mě dává obrovský pocit smysluplnosti a naplnění. Nejsem žádný kouč, nejsem psycholog, jsem prostě normální ženská, která si žije rovně svůj život a to, čím prošla, zúročuje. Je to něco, co mi nese radost. Kdo by chtěl, máme ještě na podzim pár místeček na dvě jetí, takže vás ráda přivítám.
1: Herečka Bára Munzarová společně s námi v povídání na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. My děkujeme i za to dnešní setkání. Báro, hezké léto, ať se vám daří.
2: I vám moc děkuju a užívejte si každýho dne.
0: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Vždy se o půl zastavujeme ještě u nějakého jiného tématu, anebo velmi často, než u toho, které jsme si pro danou hodinu dopoledního vysílání zvolili jako hlavní. I dnes jedno máme, určitě se společně s námi rádi ohlédnete, ale teď možná ještě zpráva k nechtěnému dědictví, která nám před chvílí přistála v e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz, kterou samozřejmě můžete využít.
1: A stojí tady zpráva od Kateřiny, nemusí být nadšený z dědictví, ale ani dědictví nemusí být rádo zděděno. A to nejen člověk, píše Kateřina. Kamarád zděděl

0: zaujal nejenom nás, ale celý sportovní svět. Dokonce jsme narazili na titulky Svět šílí. A o čem mluvíme? No o finále ženského Wimbledonu.
1: Je to tak a nevíme, jestli jste se dívali, ale kdybyste nebyli samozřejmě těmi, kdo mají rádi tenis a jsou velkými fanoušky, tak víte, že poprvé v historii ve finále Wimbledonu byly dvě Češky. Karolína Muchová a Linda Nosková, ta druhá jmenovaná jako vítězka Wimbledonu. Nejenom, že to byl hezký zápas, tak jak odborníci tvrdí, ale tím vším byl moc hezký i lidský příběh.
0: A bylo zajímavé to sledovat v mém případě tedy tak jako po očku lehce, že ty české barvy a ta česká účast tam opravdu byla nepřehlédnutelná, nejenom kvůli tomu, kdo hrál to finále, dvě skvělé české tenistky společně proti sobě, ale také sledovat Martinu Navrátilovou, která seděla v červené barvě vedle vévodkyně Kate, pár řad za nimi Petra Kvitová s manželem, Jan Kodeš samozřejmě mě v hledišti a tak dále. Byl to velmi silný emotivní zážitek.
1: Je to tak a pokud jste koukali na závěr, kdy obě dámy hovořily, tak bylo to i hezké, protože v tom civilním životě, jak jsme se dozvěděli, jsou kamarádky, taky ten proslov jednak druhé byl jednak dojemný, ale i zároveň vtipný, kdy právě Karolína Muchová říkala, že tady bude mluvit o své ex-kamarádce, čemuž se samozřejmě zasmáli všichni, kdož tam seděli, včetně obou dám, no a potom i vzpomínka na maminku a ten příběh vlastně wimbledonské vítězky, kdy z velmi chudých poměrů je to dívka, která stojí na špici tenisu. No byl to v sobotu doják jako hrom.
0: A bylo to opravdové i tenisové drama, nejenom to lidské, to emoční a narazili jsme například na větu, kterou pronesl sedminásobný grandslamový vítěz John McEnroe a ten říká, byl to jeden z nejúžasnějších výkonů, jaké kdy na tomto kurtu uvidíte.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz. Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: 9 hodin 39 minut a pondělní dopolední vysílání se dvěma na dvojce. Nechtěné dluhy, o těch si dnes povídáme, ne nechtěné dluhy, nechtěné dědictví, o těch si povídáme a dluhy mi tam naskočily, protože už jsme je zmínili a máme tady i jeden konkrétní příběh, který to dokládá. Píše nám Vendulka, můj nezletilý syn po otci něco zdědil a já hloupá to za něj převzala, byl tam totiž byt, jenže když něco dědíte, musíte si zjistit, jestli tam nejsou dluhy a bohužel tam byly. Je to ten případ, o kterém jsme se už zmínili. Dodnes ty jeho půjčky splácím. Byt o ten syn přišel, neplatil nájem, převzít zodpovědnost to nechtěl a nechal mě v tom. Musíme být opatrní. Mm. Ale teď?
1: Dva na dvojce.
2: Vaše přání na naši hlavu.
3: A dnes oceníme Anetu z Dobříše, protože nám napsala svoje přání, které si myslím, že můžeme splnit. Teď už víme, že ano, na 100% a budeme potřebovat, abyste se do něj zapojili samozřejmě i vy. Naši milí posluchači, budeme rádi. Teď ho tady přečtu. Každý den nám dáváte možnost splnit si přání, píše Aneta z Dobříše. A já jedno také mám. Povězte nám vy dva a ostatní posluchači, ať napíšou, jaké přání se jim i vám splnilo jako poslední. Děkuji a těším se na všechna. Podepsaná Aneta z Dobříše.
0: No a my o tom tady budeme přemýšlet. Co? Víš, co odpovíš, jaké přání?
3: Já si myslím, že ano, tak nechám se to za chvilku, tak nám napište na 702-222-220, které přání se splnilo jako poslední vám, nebo na dvojka@rozhlas.cz.

0: I dnes tady bylo rádio na přání a my víme, že ty naše ponožky, Šárka a Jirka, ponožky dvou na dvojce, získává Aneta z Dobříše, která nás právě proto, že máme rádio na přání, požádala o to, abychom řekli my dva a případně i ostatní posluchači, jaké přání se nám splnilo jako poslední.
1: A už nám napsala Monika, takže splnila to vaše přání, zdravím. Splnilo se mi přání, že se mi zlepšil od loňska zdravotní stav natolik, že můžu sportovat a pracovat na plné obrátky a to nejvíc. Zdraví a všem zdraví a překrásný den přeje Monika.
0: Jaké přání se ti splnilo jako poslední?
1: Jaké přání se mi splnilo jako poslední, že v sobotu, když jsme jeli na tábor pro Pepana, který tam byl jako praktikant, tak se vrátil spokojený a šťastný, tak to jsem si přála, aby to tak měl, aby to bylo hezké a když budu přízemní, měla jsem nedávno svátek a přála jsem si takové dva korálkové náramky a můj přítel mi je splnil, koukej, tyhle ty dva růžový.
0: Ale to je krása, no vidíš to, to
1: a
0: je
1: co
0: úžasný
1: ty?
0: Přání. No já vlastně nemusím chodit daleko, protože včera mi bylo splněno přání jako předběžně k narozeninám, které mám asi za, já nevím, 10 dní nebo něco takového, ale protože jsem pokukoval v posledních dnech po jedné takové věci, že bych si ji pořídil, tak Zuzka mi ji pořídila k těm narozeninám, ale když viděla, že mám nakročeno k tomu, abych si to téměř sám objednal,
1: tak
0: včera přispěchala s tím, ať už to nepřeháním.
1: No počkej, co jsi dostal?
0: Já ti to můžu ukázat, já to nemůžu jmenovat, ale mám to tady u sebe. Tak je to takový ten, víš,
1: takový
0: co to,
1: to
0: je?
1: Že správný muž.
0: Víš, co to je? Takový to, že správný muž, ano, takové to
1: teda, to jsem neviděla.
0: Nářadí, nemůžu říct značku, ale je to ta,
1: no, to je neuvěřitelné,
0: je to ta nejlepší.
1: Nářadí, ano. Tak a navíc se ve společnosti tvojí vůbec, vzor? Jako,
0: tak
1: nebojím. Tak.
0: A je to.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Kup mi den, kup mi noc,

0: co máš. Tahle písnička se jmenuje Až budem to mít. No, člověk může po něčem toužit a získat to nebo nezískat, ale pak také může dostat něco, po čem nikdy netoužil. A to je nechtěné dědictví.
1: Moc hezká zpráva nám přišla od Jany z Prahy. Máme radost. Dobrý den, já jsem zdědila po manželovi 1/4 restituovaného činžáku. Po neustálém napadání švagrem, co jsem měla udělat nebo zaplatit, jsem se díky vašemu rádiu dozvěděla o darovací smlouvě našemu synovi s věcným břemenem 1/4 podílu na investicích i na výnosech domu. Jediné řešení mé svízelné situace v mých 70 letech. Vaše rádio poslouchám již dlouho a celé dny. Tak děkuju za vaše cenné rady, píše nám Jana z Prahy.
0: Jano, to my děkujeme, že jste nám dala vědět a jsme moc rádi, že jsme mohli pravděpodobně prostřednictvím našich poraden pomoci. Ta další poradna, která snad také bude užitečná pro leckoho z vás, tady bude už za chvíli po 10. hodině.
1: A naším tématem kompenzace při létání, tak si to určitě nenechte ujít.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Hasiči lokalizovali požár haly v Čelákovicích. Počasí bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno a teploty až 31 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodeji podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
2: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
0: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou. Informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze třetího na druhý. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené senice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
3: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech v Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Na jezu v Břeclavi vodu ještě teď dopoledne pro vzdušní hasiči. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny.
4: Zákaz dovozu se týká víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů a rostlin uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
5: Ta zákonem zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
4: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životního prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
6: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
4: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a na horách do 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se u Rudné na 5. kilometru a pomalu se jede na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkem je zdržení asi 20 minut. Na dálnici D7 jsou fronty na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova, u letiště na 2. kilometru je omezení, od Středokluk z 5. kilometru a taky z Evropské se zdržíte vždy asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Hloubek.
8: A také Naďa Procházková, která přinesla další aktuální zpravodajský servis úderem 10. hodiny. Teď máme 4,5 minuty po 10. a my přicházíme s nabídkou poradny. Prázdniny jsou tu s námi a s nimi i hlavní sezóna cestování. Ovšem ne každá cesta letadlem proběhne podle plánu.
9: Spožděné nebo zrušené lety, následné dohady s aerolinkami o odškodnění. Každoročně tyhle otázky řeší tisíce cestujících. No a my o tom budeme mluvit v dnešní poradně. Dobré rady a upozornění oprávnění přinese vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test.
8: Jan Šúra tedy doplňuji a samozřejmě přidávám i informaci o tom, že se budete moci zeptat na vše, co vás k našemu dnešnímu poradenskému tématu zajímá ve druhé a třetí části naší poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Kompenzace při létání, téma naší dnešní poradny, tak jak jsme pověděli, a s námi po čase už ve studiu vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra. Hezké dopoledne, vítejte u nás, dobrý den.
3: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
4: Je to tak, pane Šúro, že na vaší poradenské lince se právě dotazy okolo této problematiky, o které budeme mluvit, množí s tím, jak přicházejí dovolené?
3: Bývá to tak, že v tomto období máme dotazů více, ale musím říct, že ono, ty dotazy se týkají třeba i zimních dovolených, takže není to tak velký výkyv. Pozorujeme zvýšený zájem, zejména v těch situacích, když se něco děje, to znamená, když jsou třeba nějaké požáry v Řecku nebo něco podobného a z toho důvodu se ruší zájezdy a tak podobně.
2: Pane Šúro, pojďme začít obecnější otázkou, v jakých situacích tedy má cestující vůbec nárok na finanční kompenzaci s problémy s letem?
3: Tak nejčastěji se jedná o zpoždění letů, případně o zrušení letů, nebo případy, kdy nám ta cestovní, pardon, ta aerolinka odepře nástup na ten daný let. A v těchto případech na nás myslí evropské nařízení, které nám v těchto situacích dává určitá práva.
4: Šárka zmínila finanční kompenzaci. Musí, a teď pominu, jestli ten proces bude složitý nebo ne, ale musí to vždycky končit finanční kompenzací, protože se asi řada z nás setkala s tím, že je mu nabídnuta třeba jiná letenka nebo možnost vybrat si cosi ve stejné výši nějaký let. Když na tom budu trvat, že chci peníze, nechci nikam jinam letět, musí to tak vždycky dopadnout?
3: Ano, pokud si to vyberu, tak jo, ale máte pravdu, že častěji pro nás bude zajímavější a důležitější, aby jsme se dostali do té vybrané destinace, čili využijeme toho práva, pokud nám je nabídnuto nějaké přesměrování za podobných podmínek, buď to aerolinka má těch linek více v daný den a přesměruje nás na pozdější let, případně nám zajistí u nějakého jiného dopravce konkrétní spojení, které může také vyhovovat těm našim požadavkům. Ale v zásadě máme na výběr.
2: Pane Šúro, jak by vlastně každý z nás jakožto cestující měl postupovat, a to správně, pokud chce tu kompenzaci uplatnit?
3: Tak tady bychom se měli předzásobit různým důkazním materiálem. Měli bychom určitě uchovat veškerou komunikaci, kterou jsme měli s tou aerolinkou. Když se jedná třeba o zpoždění toho letu, tak si vyfotíme i tu tabuli na letišti, ze které je patrné to dané zpoždění. A případně tedy v závislosti na tom, co budeme konkrétně uplatňovat nebo z jakého důvodu, tak přímo už na tom letišti kontaktovat tu aerolinku, požádat jí o formulář typicky, na kterém uplatníme ta svoje práva, uvedeme tam jméno cestujícího, případně i dalších cestujících, zpravidla nějaké číslo dokladu, o jaký let se jedná, stručně to popíšeme, v případě, že požadujeme tu kompenzaci, tak její výši, protože ta se odvíjí také od toho, od délky letu a délky zpoždění, takže i to bychom měli specifikovat. No a dále bude záležet na té aerolince, jestli bude činná, anebo jestli bude ten náš nárok ignorovat, protože to se také často může stát. Já jenom připomínám ještě, že ten svůj nárok bychom měli uplatnit do 6 měsíců od té události, čili třeba od toho zrušeného letu.
4: Úvodní informace do dnešní poradny, povídáme si o kompenzacích při létání a při problémech například se zpožděním nebo zrušením letů.
2: Pokud se chcete na něco zeptat, i dnes samozřejmě v rámci naší poradny máte tu možnost a kontakty k nám do studia jsou 3 702 222 220 pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Můžete nám i zatelefonovat třeba teď hned na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A dnešním hostem poradny je vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra a mluvíme o kompenzacích při létání.
3: Pane Šúro, sáhnu tak do vlastní zkušenosti. My jsme jednou chtěli uplatnit kompenzaci za létání s jednou zahraniční leteckou společností a vlastně byl obrovský problém s nimi vůbec navázat nějaký kontakt, protože na stránkách neměli telefonní číslo, pouze e-mailovou adresu a na ty e-maily nereagovali. Pokud se někomu něco takového stane, jaké máme další šance, máme-li vůbec nějaké?
4: To s tím se také bohužel setkáváme. Je důležité ještě zmínit to, co jsme trošku opomněli na začátku, a to je vlastně v kterých případech nebo na které ty lety se nám vztahují ta evropská pravidla. Ono, pokud létáme třeba po Evropské unii, tak tam je to jasné. Pokud létáme ale už třeba z jiné země nebo letíme někam mimo Evropskou unii, tak tam bude důležité i to, jestli ta aerolinka sídlí právě v Evropské unii. A to nám bude určovat, jestli právě se můžeme opřít o to evropské nařízení, které nám dává i ty v některých případech poměrně štědré kompenzace a právo na asistenci a tak podobně. Mm-hmm. A v případě, že teda ten váš konkrétní případ by spadl do této kategorie,
3: ano, to tak bylo.
4: Tak potom, pokud ten dopravce nereaguje, tak máme možnost se obrátit na dozorové orgány. V případě, že to byla česká aerolinka, tak můžeme se obrátit na Úřad pro civilní letectví. Ten tu záležitost může prošetřit, případně udělit i nějakou pokutu a podobně. V případě, že se jednalo o cizí aerolinku evropskou, tak tam budeme muset kontaktovat ten dozorový orgán v té dané zemi, ze které jsme například odlétali. A dále nám to tyto možnosti obrátit se na ty dozorové orgány, případně na orgány mimosoudního řešení sporu, jako je v České republice Česká obchodní inspekce, případně Evropské spotřebitelské centrum, tak vedle toho se můžeme samozřejmě domáhat té náhrady i soudně. Není vyloučeno, že v některých případech, i když to bude zahraniční subjekt, že ho můžeme žalovat v České republice a prostě si ten nárok vymoci soudně.
2: My jsme vlastně v této odpovědi, nebo vy jste mnohé popsal. Teď je tady SMS-kový dotaz od Michaely, která se ptá konkrétně, na jakou finanční kompenzaci je nárok při zpoždění, a teď je to tady vypsáno. Let byl zpožděn 105 minut, byl to let z Malorky, ten let trval jenom 2,5 hodiny, ale čekali jsme na odlet 105 minut, protože letadlo z Pardubic na Malorku přiletělo se zpožděním asi 75 minut. Tak pravděpodobně neřekneme jako vyčíslenou částku, ale možná, jestli právě těch 105 minut už je čas, kdy máme na tu kompenzaci nárok. To by byla jedna část toho dotazu. A druhá, my víme, že vlastně ta celková cena, kterou my zaplatíme za let, je složena z ceny letenky, pak jsou tam nějaké letištní poplatky a takovéhle věci. Čeho se vlastně ta kompenzace může týkat? Jinými slovy, dostaneme někdy i 100% toho, co jsme vložili?
4: Určitě, to je vlastně ten primární nárok i bez ohledu na to evropské nařízení. Ty kompenzace, to je něco navíc, ale v případě, že nám ta aerolinka zruší let, tak v takovém případě primárně budeme žádat ty peníze zpátky za to, co jsme zaplatili, a je to kompletní cena té letenky, včetně těch palivových příplatků a všeho možného, letištních tax. A tak podobně.
2: A k tomu, těch 105 minut zpoždění?
4: K těm 105 minutám, tam je důležité říci, že ty nároky nám naskakují, pokud se jedná o ty finanční nároky, tak ty nám naskakují až od zpoždění 3-hodinového. A počítáme ho od toho okamžiku, kdy jsme měli s tím letadlem dosednout, čili v té finální destinaci. Pokud jsme třeba, a to se bude týkat asi nějakých zejména delších letů, pokud máme na odletu zpoždění 2-3 hodinky a na konci ti piloti jsou schopní třeba nějaký čas z toho ukrojit a doletí třeba jenom v rámci hodinového zpoždění od toho plánu, tak v takových případech nám nevzniká nárok na ty finanční kompenzace, ale od třeba 2 hodin bychom měli být už podrobně informováni a zároveň i pokud třeba nemáme nárok na ty finanční kompenzace, tak by se o nás ta aerolinka měla postarat, zajistit nám asistenci, případně nějaké občerstvení a tak podobně.
2: Důležité upozornění, to zpoždění, to, jak pozdě odlétáme, nehraje roli, ale to, jak pozdě přilétáme, je to zásadní.
4: Přesně tak.
3: Děkujeme, tak to byla druhá část naší dnešní poradny kompenzace přilétání naším dnešním tématem. Pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na telefonním čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A do třetice kompenzace při létání. Naše dnešní téma s námi ve studiu zůstává vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
3: A i dnes máte k dispozici SMS-ku, e-mail nebo telefon s číslem 22 155 25 25 k pokládání dotazů a někdo už je na lince. Vítáme vás, můžete se ptát.
4: Dobrý den, tady Saša z Prahy. Já bych chtěla jenom pohovořit o dvou svých zkušenostech ohledně s odkladem letu. Jednou to bylo z Prahy na Tenerife, kde aerolinka oznámila, měli jsme odletět v 5 hodin odpoledne a nakonec jsme odjeli v 9 hodin druhý den ráno, takže jsme přišli i o pobyt, o jednu noc v destinaci. A chtěla jsem se zeptat, jestli by byl nárok, i když oni nám to oznamovali vždycky, za hodinu se poletí, za hodinu se poletí. Bylo to teda v důsledku nějaké stávky na španělské straně, ale nebyla nám nabídnuta možnost přenocování v přilehlém hotelu na letišti. To je jedna zkušenost. A druhá, jestli by byl nárok na tu noc v hotelu. A druhý dotaz je, to zase bylo návrat z Francie do Prahy z letiště v Nantes, kde jsme zjistili, že byl totálně zrušen let a další by byl až za 4 dny a my museli být v Praze, takže jsme si museli půjčit auto, nabídli nám jiný let z Bordeaux a museli jsme ujet s půjčeným autem 400 kilometrů, abychom ten let stihli. Byl by nárok, přestože teda ta letenka byla náhradní, takže to jsme neplatili. Nicméně jsme jeli 400 kilometrů vypůjčeným autem. Jestli tam by byla nárok
3: na kompenzaci těch výloh, které jste měli.
4: Teda oni nám kompenzaci nedali.
3: Rozumíme, děkujeme za zajímavá témata, zajímavé dotazy, pane Šúro.
5: Tak tady toho je docela dost k odpovědím. Tam bude záležet na vícero věcech. Paní dobře zmínila také to, z jakého důvodu došlo k tomu zpoždění, byla tam nějaká stávka a v těchto případech bude záležet, jestli ta stávka bude posouzena také jako mimořádná nevyhnutelná okolnost, kterou ta aerolinka mohla či nemohla ovlivnit. Pokud to byla stávka jejich vlastních zaměstnanců, ku příkladu, tak tam zcela jednoznačně to měla aspoň část ve své moci. Pokud aerolinka to ve své moci neměla a stávkoval třeba personál na letišti, kam ten daný let měl letět, tak tam už by o tu mimořádnou okolnost mohlo jít. A to je právě jeden z případů, kdy se nám neuplatní to právo na tu finanční kompenzaci. Na druhou stranu, pokud ten let byl opožděn až teda do druhého dne, tak mimo ty nároky, které už jsem zmínil, tak by měl být standardem i právě zajistit to nezbytné ubytování do té doby, než aerolinka bude moct zajistit ten let. A co se týče toho druhého případu, tak pokud nás aerolinka přesměruje a je to z nějakého jiného letiště, které je navíc vzdáleno poměrně daleko, tak tam je vůbec na místě se ptát, jestli to je odpovídající náhrada. Je otázka, jestli to vůbec přijmout, takovýhle způsob náhradní dopravy. A pokud se rozhodneme, že ano, a třeba využijeme k tomu nějaké půjčení auta a podobně, tak to jsou ty účelně vynaložené náklady, které by nám ta aerolinka měla kompenzovat.
2: Děkujeme za všechny odpovědi. Ještě k dotazu, který přišel SMS-kou. Dobrý den, letenky přes Booking březen Kambodža z Emirates. Cena 12,5 tisíce, lety zrušeny, Booking nám vrátil jenom 7 tisíc. Je to v pořádku, nebo mám žádat vrácení plné ceny, ptá se naše posluchačka.
5: Já jsem teďka nepostřehl, byl tam i ten důvod toho zrušení?
2: Ne, ten tady uveden není, jenom že lety byly zrušeny.
5: To bychom potřebovali vědět i ten důvod toho zrušení. Ono, může to být různé, jestli se nám tam právě neuplatní nějaká ta výjimka právě z důvodu těch mimořádných okolností, pokud to byly nějaké povětrnostní vlivy, nebo třeba bohužel v poslední době i ty válečné konflikty a tak podobně. A dále ještě pro ty finanční náhrady, a to jsme také nezmínili, je podstatné, kdy nám to aerolinka oznámila to zrušení toho letu nebo jeho přesměrování. Pokud to učiní v době do 14 dnů do plánovaného odletu, tak v takovém případě ta finanční kompenzace pro nás tady je. V případě, že nám to dá vědět třeba měsíc dopředu, tak tam máme to právo požadovat vrácení té zaplacené ceny, ale nikoliv už ty finanční kompenzace.
3: Jan Čůra z D-testu, vedoucí právního oddělení téhle spotřebitelské organizace, hostem v dnešní poradně. Děkujeme za všechny užitečné informace.

0: Léto přeje sportu a zábavy, ale bohužel také úrazům, které se týkají i našich zubů. Co dělat, když si zub ulomíme nebo dokonce vyrazíme? Má smysl hledat ulomený kousek, jak ho správně uschovat, jak postupovat u dětí? O tom všem dnes v debatě v kávě o čtvrté. Hostem bude stomatolog Jakub Hladík a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: A za chvíli červený koberec a procházka po červeném koberci s Alešem Cibulkou. Zastavíme se u jedné herecké legendy, také u sportu překvapivě, ale dějí se události, které zaujmou i Aleše Cibulku v této oblasti. A také se zastavíme u jedné vzpomínky na skvělého muzikanta.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: A šaty Magdy Vašáriové, dětství wimbledonské vítězky Lindy Noskové či vzpomínka na Karla Zicha, to jsou témata Procházky po červeném koberci.
3: Aleši, hezké dopoledne.
4: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás.
3: Začněme tedy tou róbou a já mám připravenou takovou znělku. Módní policie Aleše Cibulky.
4: Ne, takže bych začal hodnotit kostýmy osobností. To bych si sám netroufal.
3: Zrovna ty, vždycky takový postoj.
4: Zrovna, kdybyste viděli, co mám teď na sobě akorát během natírání, ale dobře. Ale tohle to mě zaujalo a možná nevíte, jaké bylo zákulisí těch nádherných šatů Magdy Vašáriové. Opravdu byla jednou z nejlépe oblečených dam závěrečného večera Karlovarského festivalu. Přijela si převzít cenu prezidenta festivalu. Tu jasně červenou robu jí na míru vytvořil slovenský návrhář působící v Praze Boris Král. Šaty ušil, pokud tomu tedy rozumíte, z jemného vlněného krepu a jejich barva překvapivě nebyla vybrána podle letošního červeného festivalového vizuálu, podle toho červeného koberce, protože o odstínu bylo prý rozhodnuto už dříve, protože ta výrazná červená patří k oblíbeným barvám Magdy Vášáriové. Jednoduchý model měl lehce zvýrazněná ramena, jemně projmutou siluetu a především stojáček s decentním řasením. A to je to, čeho si možná leckdo nevšiml nebo si to nespojil, právě ten odkazoval na secesní kostýmy z legendárních Postřižin. V nichž právě paní Vašáriová stvárnila nezapomenutelnou Marišku. Pokud se podíváte na fotografie z toho filmu, ten stojáček je naprosto totožný, ale tedy rudý. Takže pokud jste si toho nevšimli a nedoklapl vám to jako mě, tak teď už víme, že na tom červeném koberci tedy nestála jenom ta oceňovaná herečka a diplomatka, ale vlastně v náznaku se na něj po letech vrátila i slavná paní správcová pivovaru z Postřižin. Tolik tajemství šatů Magdy Vášáriové.
2: Hezká zajímavůstka, roztomilá, děkujeme za ní. Aleši, od filmového festivalu k tenisu, ke sportu, dnešní položka číslo 2. Dětství wimbledonské vítězky Lindy Noskové. Na co chceš upozornit?
4: Ano, jak jsi správně naznačil, sport dokáže zaujmout tedy i mě, ale taková zajímavost, která by se vlastně dala rozšířit na všechny sportující děti, že dá se začít kdykoliv a hlavně v jakýchkoliv podmínkách, protože za pohádkovým vítězstvím Lindy Noskové se skrývá dětství, které mělo opravdu k tenisovému přepichu hodně daleko. Její tatínek Drahoš Nosek po finále vzpomínal, jak s Lindinou maminkou Ivanou začínali prakticky od nuly. Oba totiž po předchozích manželstvích nechali majetek bývalým partnerům a když se Linda narodila, tak rodinný rozpočet byl každý měsíc prý několik tisícovek v mínusu. Tatínek pracoval jako výpravčí a přivydělával si dokonce sbíráním starého železa, aby vůbec měli na běžné živobytí. Právě to zaměstnání na dráze jim umožňovalo jezdit na Lindiny turnaje vlakem zdarma. Když třeba přijeli do Prahy, neměli na hotel a tak všichni přespávali v ubytovně na nádraží za 500 korun, zatímco ostatní děti vozili samozřejmě na zápasy jejich rodičové autem. Noskovi cestovali vlakem a počítali opravdu každou korunu. Přesto prý podle tatínka Linda za celé dětství ani jednou neřekla, že by nechtěla trénovat nebo že by to chtělo jinak. A vidíte, z holčičky, která navíc začínala až v 7 letech, což je docela pozdě, se stala wimbledonská vítězka. Takže prosím vás, i my z chudých poměrů, z chudých rodin, který jsme začínali pozdě, máme stále ještě šanci. Ne teda už asi
3: ne v tomhle věku, prosím,
4: ale někde možná.
2: Ano. Já jsem si říkal, taky, že svět už asi neuvidí další české finále Holoubek Cibulka, ale je jich škoda.
3: Pánové, ale na to bych si koupila první řadu.
4: Po zavíračce bychom si tam pinkli, Jirko, klidně, jako já si vůbec nemám problém.
2: Tak jdeme dál.
3: Ano, ta představa mě zaujala, já už to chlapci úplně vidím. No, pryč od
4: Wimbledonu.
3: Nakonec jedna vzpomínka na Karla Zicha, samozřejmě i s písničkou.
4: Ano, představte si, dneska je to už 22 let, kdy se Českem rozletěla zpráva o tom, že na Korzice zemřel čerstvě 55-letý Karel Zich. Tenkrát se spekulovalo o utopení, dekompresi plic, ale zpěvák se po ponoru normálně vynořil a teprve potom dostal infarkt. Příčinou smrti tady bylo onemocnění srdce a cév, kterými zpěvák trpěl dneska, nebo v tomto roce by mu bylo 77. Je to 22 let, kdy tímhletím velmi netypickým způsobem odešel. Takže vzpomínka na něj samozřejmě, jak si řekla správně, i v podobě písničky, která je třeba možná malinko méně známá, ale o to víc jí vychutnáte.
2: Aleš Cibulka, dnešní pestrá a zajímavá procházka po Červené Koberci. Díky za všechny tři ty položky i za vzpomínku na Karla Zicha. Měj se pěkně.
4: Mějte se krásně, beru si svůj červený model a jdu hrát tenis.
5: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Od pátečního odpoledního vysílání na dvojce známe dalšího vítěze pátračky tohoto léta. Probíhá mrazivé léto, pokud jste neuspěli do této chvíle. Dnes je teprve 13. července, času je spoustu, my nabídneme další možnosti.
1: A další indicie, takže dobře poslouchejte, protože tu vám pustíme už za malou chvíli. A typovat správnou odpověď i v tomto týdnu můžete pouze přes webový formulář na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz, a to všechno vždycky do pátku do 12 hodin.
0: A pokud byste náhodou nevěděli, letos v létě hledáme postavy známých děsivých příběhů domácích i světových. Takže to je vlastně první vodítko obecné pro celé léto.
1: A co za to? Tak správná otázka, tady odpověď. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech.
0: Koho hledáme tento týden? Tady je první indicie.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Mé tělo nepřišlo na svět v křiku na porodním sále, ale za běžných zvuků cinkajících vidliček a nožů u společného jídelního stolu. Dotklo se mě, že jsem do této uzavřené společnosti lidí také nebyl přizván, a proto jsem se ze vteřiny na vteřinu rozhodl ukrást si veškerou pozornost pro sebe. Nekompromisně jsem si prorazil cestu přímo skrze hrudní koš svého šokovaného hostitele a udělal jsem to s velkolepostí sobě vlastní. Toto mé krvavé entré ve své době otřáslo dějinami kinematografie a jednou provždy se zapsalo na samotný vrchol těch nejděsivějších scén, při kterých tuhla divákovi krev v žilách.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme? Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz. I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka

0: Tohle bylo hudební ohlédnutí za jednou z dvojek u piana. Slovenský zpěvák, textař, skladatel Petr Cmorik v pořadu, ve kterém jsme vzpomínali na Vašopa Tejdla. Mimo jiné, proto právě tahle písnička v jeho skvělém podání.
1: Je to pravda, nádherná vzpomínka k tomu, děkujeme za to. Teď se nebudeme dívat na to, co bylo, ale co bude, protože nás čeká
0: lepší.
1: Ano, pozvání na blízká setkání. Ale ještě, než se k němu dostaneme, tak jedna připomínka pro vás, protože i zítra po 9. hodině s vámi moc rádi budeme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a i zítra budeme plnit vaše přání. Pokud nějaké máte, můžete nám ho napsat 24 hodin denně na RNP, radio na přání, @rozhlas.cz a my se pokusíme a vy nás snažíme ho vyplnit.
0: No ale teď už, aby to nezapadlo, v 11 hodin aktuální zprávy a poté ta slíbená blízká setkání.
1: Je to tak, Vasil Fridrich dnes průvodcem a jeho hostem horská průvodkyně a cestovatelka Marie Lolok-Klementová.
0: Zveme vás tedy k poslechu i po 11. hodině a těšíme se na zítřejší dopoledne, kdy tu mezi 9. a 11. opět budou dva na dvojice, Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru. Německo přijalo dalšího muže nakaženého ebolou. Počasí bude polojasno, na severovýchodě až oblačno a teploty až 31 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. V Dětmarovicích, Moravskoslezském kraji, by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
2: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Zemědělci v Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok. V některých oblastech o víc než 30%. Růst plodin ovlivnilo počasí. Podle ministerstva zemědělství spadlo v Česku v prvním pololetí nejméně srážek za posledních 64 let. Nedostatek obilí v Česku ale nehrozí, říká předseda Agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček.
4: Obilí je nadbytek ještě z loňska. Zemědělci spíš mají problém s cenou. Je velice nízká cena obilí, komodit, všeho. Co se týká zas živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
2: Nabídky na dostavbu dálnice D35 podala celkem 3 konsorcia. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Jde o takzvaný PPP projekt, ve kterém má na stavbě úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí stát spolupracovat se soukromými firmami. Soukromý koncesionář dálnici postaví a bude ji 22 let provozovat a udržovat. Celková hodnota nabídek se pohybuje zhruba od 1,70 do 680 miliard korun. Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu vzrostl už skoro na 1900. Bezmála 700 nakažených zemřelo. Zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Jeho rodina to uvedla na sociální síti Instagram s tím, že herec zemřel náhle a nečekaně. Ještě letos na jaře přitom oznámil, že po léčbě rakoviny krve je bez nádorových buněk. Neill je známý z filmu Jurský park a taky několika jeho pokračování. Hrál paleontologa Alana Granta. Během víc než 50leté kariéry stvárnil Sam Neill desítky filmových i televizních rolí a dostal kromě jiného 3 nominace na Zlatý globus. V roce 1991 obdržel řád britského impéria za zásluhy o herectví.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Většinou bude polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc a objevit se mohou i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25, na horách do 22 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Fronty jsou od Rousínova z kilometru 214 až do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zdržení je kolem 20 minut. Plní se konec dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Před nájezdem na D1 je fronta kvůli omezení od Olympie ze 3. kilometru asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Vasil Fridrich.
5: Někteří lidé vyrážejí do hor proto, aby zdolali vrchol. A pak jsou tací, kteří se tam vracejí z dočista jiných důvodů. Čím výš člověk stoupá, tím méně záleží na věcech, které ještě ráno považoval za důležité. Běžné starosti se zmenší, ego stichne a zůstává jen cesta, počasí a vlastní rozhodnutí. A možná právě proto se lidé do hor nevracejí jenom kvůli prostým výhledům. I na to se budu ptát horské průvodkyně a cestovatelky Marie Klementové. Vítejte na Dvojce.
6: Děkuji za pozvání, děkuji za uvítání.
5: Zjistila jste už za ta léta, v čem přesně je skryto kouzlo hor, které nás pořád všechny láká tam jezdit? Nebo by vlastně bylo lepší, kdyby ten zdroj přitažlivosti zůstal tajemstvím a měly hory právě něco, co zůstane neodhaleno?
6: Já si myslím, že přitažlivost hor se postupně mění. To, co lidi lákalo před 100, 150 lety, když začali chodit do hor, tak je už úplně někde jinde, než to, co lidi láká v dnešní době. Nebo ten důvod, proč lidi v dnešní době chtějí jezdit do těch hor, je asi úplně jiný, než byl třeba už jenom před 20 lety. A já jsem přijela včera z Dolomit, tak takové čerstvé postřehy, co třeba mám teďka úplně aktuální, tak lidi tam v současné době jezdí asi hlavně proto, že tam úplně vypnou. Žádné notifikace, žádný signál, žádné oznámení, žádné termíny. To, co asi před 150 lety nikoho nenapadlo, to bude ten hlavní důvod, proč jdu do hor, tak v dnešní době je to asi takové to dost tam vypnout hlavu, vyčistit hlavu, odpočinout a úplně vlastně odstřihnout se od té civilizace, od toho světa tam někde v údolí.
5: Vybíráte právě kvůli tomuhle tomu důvodu trasy, které jsou prosté signálu? A nebo vlastně si to už obtížně dneska volí, třeba v Evropě najít hory bez signálu je poměrně náročný úkol, ne?
6: Já ten signál si teda nenapadlo, mě to jako zajímavá myšlenka obchodní, vybírat trasy, kde nebude signál, jak to vlastně prodávat, mě ani nenapadlo, nad tím se zamyslím. Já samozřejmě z hlediska bezpečnosti bych byla asi raději, kdyby ten signál byl všude, protože když se něco stane, tak jsem ráda, že tam to helikoptéru hned zavolám, ale na druhou stranu vnímám, jak spousta lidí nedokáže třeba, měla jsem teďka nějaké pětidenní akce a spousta lidí nedokáže ten první, druhý den si to ještě připustit, že na tom signálu nejsou a jsou takový poměrně roztržití, těkaví a až ten třetí den ta hlava najednou nějak třepne a najednou si řeknu, no a já na to úplně kašlu, už prostě ten signál nejdu hledat a vypnu a pak teprve se začnu úplně užívat, to jde vidět, jak to z nich spadne a najednou tam začne úplně být, já nechci říct jako flow, ale najednou začne teprve do nich vstupovat ta energie z těch hor, jo, najednou se začnou víc užívat.
5: Říká o energii hor můj dnešní host, host blízkých setkání, průvodkyně a cestovatelka Marie Klementová.
0: Český rozhlas Dvojka. Rád.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: A dnes si povídám s horskou průvodkyní a cestovatelkou Marií Klementovou. My jsme v tom úvodním vstupu naťukli takové téma, které je, myslím, pro průvodce malounko bolavé, že lidé se od těch telefonů nedokáží odtrhnout, byť teda ten signál se samozřejmě zintenzivňuje na horách. Jakou s tímhle máte zkušenost? Je to tak, že všichni to po nějakém čase odloží, anebo máte některé jednotlivce ve skupinách, kteří koukají na ten displej, byť se jim nabízejí nádherná panoramata?
3: Jo, tak samozřejmě mám pár historek z rukávu, kdy ti lidi bez toho mobilu nebo z toho signálu fakt nevydrží. Ono záží na tom, když jsem třeba měla skupinku maminek s dětma, tak jsem pochopila, že nebo respektive byla to skupina pro maminky a děti nechávali doma. Tak jsem pochopila, že ty maminky večer chtějí těm dětem dát vědět, manželům vědět, jsme v pořádku, ale měla jsem třeba na akci jednu paní, která opravdu třetí den už ze zoufalství, že nemá signál, tak se stoupila do údolí, že to prostě nečekala a že potřebuje být ve spojení a že nečekala, že na těch horách ten signál nebude. Já jsem dokonce tenkrát i na blog napsala nějaký článek, že v horách není signál, aby to ti lidi uvědomili. I třeba postupit, co dělat, když ten signál potřebuju, ale je to tak, že ta doba je prostě taková, že spousta těch lidí na těch horách si plazí se do toho sedla, tam si sedne a teďka já vidím, jak tím palcem prostě screenujou ty videa na tom TikToku nebo na něčem. A říkám si do prkínka, tak se prostě podívejte kolem sebe, teď stálo vás to nějaké úsilí, námahu a vykašlete se na ty krabičky, no, elektronické.
2: Tak myslím, že musíte používat tu jemnou psychologii, kterou každý průvodce musí mít, aby zvládal nálady v té skupině. Má smysl s takovými lidmi promluvit nějak pedagogicky a promluvit jim vůbec, do duše a říct, ne. Podívejte se okolo, nebo je to zbytečné, protože s dospělými už nic neuděláte.
3: Přesně, já si myslím, že to je zbytečné. Asi ten člověk, ti lidi, co jezdí do hor, tak mají nějakou motivaci, proč buď do těch hor chtějí jezdit, a buď to je nějaký sportovní výkon, OK, tak si prostě vyběhli sedlo za půl hodiny místo za hodinu od cestníku a pak asi nahoře si stopili ty hodinky a čekají si bez vás, tak jako mám to v kratší chvíli a hned to prostě sdílejí někde na té stravě, na těch sítích. A nebo ti lidi prostě chtějí do těch hor opravdu si jít užít a ti potom asi nebudou na tom mobilu scrollovat.
2: Myslím, že bylo zjevné, jaký vztah máte k těm, kteří právě to berou jako sportovní výkony. Jak moc jste přijala fakt, že vlastně to běhání po horách na výkon a na rychlost se stalo nějakou logickou součástí, protože vy jste začínala v době, kdy myslím, že tohleto šílenství ještě neovládlo kopce.
3: Jo, já jsem takový dinosaurus, který začínal s papírovou mapou a neměla jsem ani Nokia jsem neměla tenkrát. Se nemůže říkat, že ty jména těch značek v těch médiích, pardon. Neměla jsem ani ten klasický tlačítkový telefon, jsem chtěla říct, ale v dnešní době těch chytrých hodinek a mobilů, mě to vlastně úplně jedno, jestli lidi běží na výkon, ale co mě třeba děsí, tak i to, jak si lidi na těch hodinkách hlídají úplně všechno, jak prostě stoupají do toho kopce, povídáme si spolu, najednou oni se zarazí, podívají se na hodinka, ježiš, mám kote, ale mám teplku 160, no tak to já se musím zastavit a vydýchat. A ty si jako, ale teďka si povídáme, dýcháš dobře, šlapeš ti dobře, šlape, no ale ta typovka, to jako mi to tady pípá, to musíme udělat jinak, nebo ráno prostě té horské chatě se spí v těch noclehárnách, ráno vstanou, popřejeme si dobré ráno, jak jste se vyspali, skvěle, pak se podívá na ty hodinky, vytřeští oči, šmanko, ten ne, já jsem vlastně spala úplně špatně a to si myslím jako ten diktát tady těch digitálních technologií je mnohem horší než asi nějaké sjíždění sociálních sítí v sedle anebo nějaké měření výkonu, že někdo běžel někam rychleji, než mu ukázal ukazatel.
2: Takže je to tak, že vlastně ta přeinformovanost, ta přílišná znalost sebe samotného a okolností, za jakých se nacházíme v těch horách, je něco, co vlastně nám ubírá intenzitu toho zážitku?
3: Rozhodně, jo. Někdo to tak prostě má nastaveno, že potřebuje mít k tomu zážitku v těch horách i ty čísla a ta data, ale já si myslím, že se ten člověk o spoustu věcí okrádá, ale k tomu si musí asi přijít časem sám. To asi já mu nemůžu jak jako říct, hele, děláš to blbě.
2: Takhle můžeme mu to takhle vzkázat, že lépe je to nedělat, ale to už je na nich, jak se rozhodnou. Když se vrátím vlastně do kroku číslo 0, proč bych si já měl vzít horského průvodce, když přemýšlím o dovolené v horách, jaké jsou ty důvody, které byste mi doporučila, nebo jaká je ta situace, ve které byste doporučila sebe nebo své kolegy, abych šel s vámi?
3: Já to pojmu z takového toho mého úhlu pohledu, té mojí zkušenosti, spousta těch akcí, které dělám jako horská průvodkyně, tak jsou akce, které vy byste zvládli i sám, když si vezmete manželku, milenku, nevím, bratra, sestru, kohokoliv, ale já tam mám tu přidanou hodnotu v tom, že jednak ty trasy jako znám, vím, kde jsou nějaká krizová místa, znám takové ty časové odhady. Druhá, to vlastně celé zajišťuju, takže vám odpadá taková ta produkční činnost typu musím si vůbec vymyslet tu trasu, musím si objednat ty chaty, musím si zjistit, jak se tam dostanu. Já vlastně tohle všechno dělám za vás, takže vy, když se řeknete, chci tady s Maruškou vyrazit někam, plácnu do toho Rakouska, do těch Dolomit, tak já se jenom zeptám, tak kolik máte času, chcete to mít jako přechod nebo hvězdicové výlety, chcete prostě vidět něco konkrétního třeba v tom Rakousku a pak prostě pošlu, hele, tak tohle akce pro vás, tady to máte na tolik dní, budeme spát na tady těch chatách, potkáme se tam a tam, spáte si tohle a tohle a odpadne člověku, jako respektive třeba vám, taková ta mentální zátěž toho předchystávání úplně všeho. Já si myslím, že v tom je teďka v současné době toho 21. století ta moje největší přidaná hodnota, že prostě řeším spoustu věcí, které byste si vyzvali udělat sami, ale nemáte na to už ten prostor a tu mentální kapacitu.
2: Říká v dnešních blízkých setkáních průvodkyně a cestovatelka Marie Klementová.
0: Český rozhlas 2. Právě

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dneska povídám s horskou průvodkyní a cestovatelkou Marií Klementovou. Vy jste se, Anito, tak dávno vrátila s dětmi, jste byla v Nepálu na treku. Byla to vaše první zkušenost v tak vzdálené destinaci, protože na ty blízké předpokládám, že berete děti neustále. Ale tak dlouhou cestu, tak vzdálený trek, bylo to pro vás premiérové?
1: No, děti už se mnou byly v Myanmaru, v Barmě, na Sri Lance nebo v takových jiných asijských destinacích, ale v čem to byla premiéra, že já jezdím do Nepálu poměrně často, pravidelně, každý rok a podzim tam trávím několik měsíců, ale jezdím tam pracovně. A toto jaro jsem taky měla skupinku a neměla jsem prostor, neměla jsem hlídání pro děti, řekněme na rovinu, a musela v podstatě jsem to vyřešit tak, že vezmu je do práce sebou, takže ono to není, že bych si jako zbalila s dětma baťůžek a vyrazili jsme si do Nepálu a to cestování v tom Nepálu by bylo takové, tady se nám líbí, tady zůstaneme a tady si třeba zajdeme na tady ten trek. A v podstatě ty děti se museli podřídit rytmu té mojí pracovní náplně a byli se mnou v podstatě 3 týdny v práci.
0: Jak to zvládali?
1: Jo, to je otázka, kterou dostávali po návratu asi měsíc kuse od toho okolí a já myslím, že jim to nějak ani nedocvaklo, že zažili něco mimořádného. Pro ně to bylo zase v mámu v práci, zase tady někde s baťohem šlapeme do kopce. Asi to prostředí bylo jiné, než když se mnou jezdí do Alp a zvládali to, no nechci říct levou zadní, ale nebyla tam žádná krize, nebyl tam žádný moment, kdybych se čekala safra, tady jsem to nějak přepískala, nebo to nebyl dobrý nápad. Jediné, co mě nedocvaklo, tak tím, že jsem tam měla vlastní děti a do toho vlastně klienty, nebo jak je nazvat, hosty, zákazníky, to je asi jedno, ta podstata je pořád stejná, tak na takových trecích, tady těch těžší trecí je člověk neustále vlastně na očích. Takový ten, jednak musí mít k dispozici 24 hodin denně a jednak krom toho, že se věnuju všem těm lidem, kteří tam se mnou jeli na svůj dovolenou, tak se musím věnovat i těm dětem. A zároveň skupinka vlastně pro mě naprosto cizích lidí mě pozoruje v té roli té mámy s těma dětma, kdy na rovinu kolikrát jako my jako mámy, nevím, jak to mají posluchačky, se zavřeme doma a občas prostě na ty děcka vlastně zaječíme nebo rupnou ty nervy. A tady vlastně tohle všechno zažívala jsem v prostředí dalších 13-14 cizích lidí a to pro mě bylo psychicky náročnější, než jsem čekala, ale zvládli jsme to, myslím, že dobře, já i děti, oni tam ještě potkali pejska, do toho se zamluvila, to je historka, nevím, kolik máme času, ale my nemáme psa, protože prostě pořád jsme na cestách, malý byt a tak dále, a děti milují zvířata, potkali hned první den tréku psa a jak děti mají 10 kilo svačinek, protože na to všechny ty děti jedou v těch horách, na ty svačinky, tak si toho psa ochočili tím, že mu začali dávat sušené masíčko. Teď já jsem jako matka viděla, jak ho krmí tím sušeným masem. Všichni víme, kolik to stojí, ten pytlík, to sušeného masa, že a teďka...
0: Nejdražší pes na světě.
1: No, přesně, oni to tam háží po kilech tomu pejskovi, který se od nás samozřejmě ani nehnul, protože který pes by se hnul a šel s náma několik dní, pak už mu dali jméno Bridge, protože ho potkali u mostu, pak jsme museli někde popojet terénními vozidly, protože ty etapy by byly poměrně hodně dlouhé, takže to dcera to obrečela, museli jsme tam psa nechat na tom jednom ubytování a po 2 dnech, kdy jsme přecházeli do sedla, které má 4000, tak najednou řidiči těch našich vozidel, kteří tam měli ten support, tak křičí your dog, your dog, a ten pejsek nás po 2 dnech doběhl, nás vystopoval a no, to byl, ten moment byl hrozně silný a celé to mělo ještě dohru v Dolomitech a to je historka na dalších 5 minut, tak já nemyslím, si to řekneme ještě teďka, tu dohru v Dolomitech.
0: Zkusíme ještě krátce říct, já myslím, že jste stručná, máte ten dar, tak
1: no,
0: pojďme to ještě
1: dopovídat. No teď jsem byla v Dolomitech, kde na těch horských chatách pracuje spousta Nepálců a na té chatě Drajčunhite pracoval taky Nepálec, dali jsme se do řeči a ten Nepálec mi říká, počkej, ty jsi byla na tom festivalu v tom Horním Mustangu, říkám, no byla. Ty jsi ta s tím psem, a říkám, jak se psem? No já jsem tam potkal takovou skupinku, oni si ochočili psa a říkám, no to jsme asi byli my, a ukázal mi fotky toho psa a to byl ten náš Bridge a on teda šel s námi až do hlavního města, potom se nám někde ztratil a ten Nepálec mi říká, no my jsme ho potkali jako vaši skupinku na treku a pak jsme ho potkali v tom hlavním městě a on se nás držel a šel s námi celý ten trek zpátky, takže minulý týden se mi vlastně uzavřela celá tady ta ten příběh životní, kdy jsme si doteďka říkali, tak asi zůstal v hlavním městě, asi tam prostě vrátil se nějak, někomu se připojil. A minulý týden v Itálii v Dolomitin horské chatě potkám Nepálce, který má v mobilu fotky toho bridge a který mi říká, no ten pes šel potom s náma zpátky. A měl tam fotky prostě i mě, těch dětí, toho festivalu a no, mě se úplně vlastně mrazilo, protože jsem se říkal, to je prostě ta karma, jak v toho buddhisté věří, tak se to fakt děje v životě a úplně to bylo uzavření takové nějaké ještě té nedořešené záležitosti, že teda jsme někde nechali v Nepálu pejska, nevíme, co se s ním stalo, tak prostě teďka jsem se dozvěděla, že se vrátil zpátky tam, kde jsme ho potkali ten první den.
0: Vypráví v dnešních blízkých setkáních průvodkyně a cestovatelka Marie Klementová.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Je to tak, dneska si povídám s horskou průvodkyní a cestovatelkou Marií Klementovou. My jsme malinko naťukli pobyt dětí na vašich trecích, mluvili jsme o vašich vlastních, nicméně vy pořádáte i výlety, na kterých jsou rodiny s dětmi. Jak jsou podle vašich zkušeností děti odolné nebo adaptabilní na prostředí v horách? Je to mnohdy tak, že si říkáme, to nemůžou zvládnout, a pak jsme milé překvapení, co všechno ty děti dají a bez reptání, že to zvládnou, že jsou okouzlení třeba tím prostředím nebo tou smečkou dětí, která tam je přítomná a ta je inspiruje a táhne?
2: Jo, já myslím, že výraz smečka dětí je úplně trefný, protože to asi zná každý rodič, jakmile to dítě je v skupině svých vrstevníků, tak přestane myslet na spoustu těch nepříjemností, které by jinak vnímalo, jakože je to daleko, je to do kopce, bolí mě nožičky, protože ta smečka je opravdu to, co ty děti táhne. A to je vlastně možná i ten důvod, proč dělám takové ty akce pro rodiny s dětmi, nebo je tam vždycky více dětí a je minimálně jeden ze dvou rodičů. A já, když dělám tyhle ty akce, tak ten program je trošku uspůsobený, že nechodíme třeba 15-kilometrové etapy, ale třeba jenom 5-6-kilometrové, jsou prostě kratší ty etapy. Když je hezké počasí, tak jasně, tak dojdeme po obědě na další chatu. Na druhou stranu, když je ošklivé počasí, tak potřebuje tam nějaká časová rezerva, si to nějak rozložit. A mě třeba děti, já ne, že bych měla nějaké jako ADHD, ale já jsem taková dost zrychlená, ze mě to občas jako lidi vnímají. Asi to jde slyšet, že ta kadence mojí mluvy není úplně pomalá, ale mě ty děti poměrně hodně zpomalily i v těch horách, protože s těma dětma je to všechno na dlouhé lokte, tam je potůček. Že jo, každý rodič zná nejlepší outdoorovou hračku klacík, oni jsou ochotní se o ně 2 hodiny hádat o nejlepší klacík na světě, kamínky. A mě vlastně díky tomu, jak jsem začala do hor brát děti, naučili ty děti vnímat i to horské prostředí úplně jinak a naučit tam zpomalovat. Naučit si to i víc užívat, tahám víc svačinek, ale zase víc odpočívám, víc relaxuju a víc vnímám to, jak jim to hrozně moc dává, to prostředí, jak se i třeba i ty cizí děti, ale i moje děti naučili hrát si úplně se vším, naučili se zabavit úplně kdekoliv, vymýšlet bojovky, které my vlastně můžou, jako já jim je můžu závidět, jo, tato jako fantazie bezbřehá. Nakousli jsme to tady, děti mají 10 a 11, nemají ještě pořád mobil ani jeden, protože si prostě jako jdou odpoledne po škole hrát na zahradu, ale lezou si po stromech a hrabou se tam prostě někde v hlíně a já možná ani někdy nechci vědět, co dělají.
1: To je ideální pro rodiče,
2: jo, i v tom,
1: nevědět toho příliš mnoho.
2: No a i v tom Nepálu se prostě snad nemili 10 dní a já už jsem si říkala, jako, že to je fakt jako ekl, ale oni byli vlastně strašně šťastní. A co je vlastně, jako máma, můžu chtít víc, než to, že to dítě je úplně jako bezvlastně šťastné. Ať už v tom Nepálu, nebo v těch horách, nebo prostě se hrabe v tom potuce, v tom hlíně, tak to je úplně nejvíc.
1: Jste zmínila klacíky. Kdyby byly klacíky jenom na cestě, ale oni se pak musí odvést domů, takže se kufry aut plní nejrůznějšími větvemi, šiškami a kamínky a pak už není místo mnohdy ani na normální zavazadla.
2: Ano, je doma u botníku, máme stále několik klacíků, ve sklepě několik kyblíků s těmi úplně nejlepšími kameny ever a to asi zná každý, kdo měl děti.
1: Je obtížné se s nimi rozloučit. Říkám si, že je velice půvabné, jakého poznání jste došla vy sama díky vašim dětem, že vás, jak jste zmínila, zpomalili a jste schopna vnímat půvab těch hor, ne v tom trysku, ne v letu. Jsou toho schopni i ostatní rodiče, kteří chodívají s vámi na ty výpravy, které jsou s dětmi. I oni ocení tohleto, že ty děti zastaví, že přibrzdí trochu, neženou ty svoje děti do těch sportovních výkonů víc?
2: Jo, rozhodně. Já teda

0: Jako je to slovíčko pohodina, je to pohoda. Je to jako fakt, je to... Já mám takovou tu práci snu, tomu všichni říkají. Já vlastně dělám lidi šťastnými, ale ti lidi už, než mě potkají, nebo než se mu někam vyrazí, tak chtějí být spokojení. Takže já se vlastně setkávám jako s úplně jako neskutečným přívalem energie, která už ke mně přichází. Já to jenom tam potom distribuju dál a je to skvělé vlastně, no.
1: To zní neskutečně pozitivně, říkám si, že to musí mít nějaká úskalí taky. Setkáváte se i s nějakými, řekněme, negativnějšími jevy třeba v reakci na vaši práci nebo na trasy, nebo protože víme dobře, že umíme být i národem remcelů a odborníků na cokoliv, takže předpokládám, že se vám to tu a tam projeví ve skupině.
0: Jo, mám to taky, tak ne každý je úplně takový ten sluníčkář a úplně statisticky, pokud se mnou jede třeba 300 lidí ročně, tak z toho těch 5% je takový ten debil blbeček, nebo já nevím, co tady jako můžu říct nahlas, ale prostě vždycky
1: se někdo... To je Cimrmanovská citace, takže to
0: smíme. Ano, to cituju toho Cimrmana, takže občas se taky někdo takový najde, ale buď prostě třepne taky do toho módu a co já bych tady remcal a prudil, teď vlastně si to chci taky užít, anebo se vlastně sám z takové té skupiny těch pohodově naladěných lidí vyštípe a... Občas už se mi někdo stalo, že třeba někdo odjel dřív, nebo opravdu si prostě už sedával vedle ke stolu. Stává se to jasně, jako ani ta moje práce není ideální. Mívám občas i lidi, že to fyzicky neodhadnou. Já se vždycky snažím opravdu jako předat ty informace. Hele, bude to takhle náročné, ale tím, že nejčastnější dotaz, který dostávám, tak je, jak si ty lidi proklepneš, že ty akce zvládnou. Ale to je neproklepnutelné. Já se můžu tady kohokoliv zeptat, no tak za jak dlouho vyjdeš na Lysou horu, ale to je vlastně úplně jako zbytečná informace, jo, za jak dlouho uběhneš 5 kilometrů, já vůbec nevěhám, ale zase třeba chodím se psem denně 10 kilometrů, takže je to vlastně neodhadnutelné. Stává se mi, že občas to někdo nezvládne, ale vždycky to má nějaké řešení a ale prostě statisticky, i když ta práce vypadá jako, že je to úplně dokonale, tak samozřejmě i já tam mám někdy takové ty ťavky dozad, kdy jsou tam ty krize, jsou tam jako nepříjemní pacoši, se tomu říká, ale to prostě k tomu patří. A to je taky určitě Cimrmanovské, to pacoši, že jo.
1: Komentuje své zkušenosti v dnešních blízkých setkáních horská průvodkyně a cestovatelka Marie Klementová.
2: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte dnes blízká setkání s horskou průvodkyní a cestovatelkou Marií Klementovou. My jsme zmínili, jak se trošku proměnilo cestování nebo chození po horách díky technologickému pokroku, že spousta z cestovatelů vašich spoluputujících se nedívá na ty nádhery horské, ale do displejů svých mobilních telefonů. Chci říct, jak se proměnilo to prostředí na horách, protože přece jenom ta demokratizace toho, že lidi mají lepší vybavení, můžou být častěji na horách, trávit tam volný čas. Sledujete na svých oblíbených místech, že tam dochází k tomu fenoménu overturismu, že zkrátka jsou přesyceny davy lidí a pak naopak má tendenci člověk hledat místa, kde jich bude míň a že jsou třeba stejně půvabná ta místa?
1: No jo, overturismus je velké téma a těch lidí je prostě hodně na některých místech, tomu se nevyhneme, ale s tím ruku v ruce jde i to, že když se zase podívám z toho mého pracovního úhlu pohledu, pokud bych nabídla 5 různých treků, jeden trek bude na tady to jako profláklé místo, které všichni znají, ať už se sociálních sítí a podobně, a druhý trek bude do nějakého neznámého údolí, kde já třeba osobně, že to bude krásné, tak stejně všichni budou chtít jet na ten proflák, na to profláknuté
0: Vážně?
1: Místo. Je to tak, no, že pořád na druhou stranu já díky tomu, že hodně spávám opravdu v těch horách, na těch horských chatách, tak i teďka jsem třeba spávala dvakrát na chatě Drečinhytte u Trečime, tak ráno a večer je tam úplně klid. Mm-hmm. To jsme tam opravdu jenom nás 63 na těch chatě spíme a nikdo jiný. A je to příjemné, ale pak, když se jdeme někam projít a přijdeme v poledne a je tam 2000 lidí okolo té chaty, tak je to strašné. A pro spoustu lidí to je takové to aha, ten moment, safra, tady fakt ten overturismus je horší, než jsme čekali. Ale já opravdu nedělám moc výletu typu výjdu si v poledne na chatu, si jdu do údolí a tím, že spávám na těch vyšších polohách, těch nadmořských výškách, tak se relativně dobře ještě se mi daří tomu davu těch lidí vyhýbat. Ale prostě je to tak, že lidi prostě láká to, co vidí u někoho, takový ten efekt toho FOMO, jo. Kolegyně byly tamhle a dovezli fotky o tom tuď a my to vlastně chceme taky a jo, tohle místo je vyhlášené a podobně a neznám moc lidí ani ve svém okolí, kteří by opravdu chtěli, hele, tady nebude ani noha, protože z nějakého důvodu tam ta noha opravdu vlastně není a asi to bude proto, že tam třeba fakt není tolik zajímavých věcí, nebo není tam taková infrastruktura.
0: Tak to já bych si právě myslel, že když mám průvodce, tak ten mě zavede na místa, která nejsou běžně dostupná, nebo pro mě objeví úplně nějaký nový jiný svět. Máte třeba vy sama nějaké místo, které jste si objevila při své vlastní túře a říkala jste si, tak sem nikoho vodit nebudu, až se právě nestane tenhle ten efekt toho, že pak bude to místo příliš oblíbené?
1: Jo, mám to tak, že jak jezdím, já vlastně furt jezdím na podobná místa, že to není jako, že bych si sbírala nějakou kolekci, ale co já miluju, tak když třeba lítám i do toho Nepálu, že prošla jsem vlastně všechny ty treky, ale když jdu nějaký trek, tak si třeba jedno odpoledne zajdu ještě někam do nějakého bočního údolí, nebo do nějakých jiných ještě zákoutí uliček, že se mi to tak skládá do takové jedné geografické mozaiky všechno. A postupně se tak jako doplňu, ale pak se třeba dostanu do míst, kde si říkám, já to technicky zvládnu, je to tady nádherné, ale vlastně jsem bych se bála vzít lidi, co se mnou jezdí, protože je třeba neznám. Nevím, jestli nemají závratě, nevím, jestli by to technicky zvládli, jestli to pro ně není moc obtížné, nebo bych měla o ně regulární strach, čili prostě i ten strach patří k těm hrám nebo patří k mojí práci a radši si ta místa nechávám pro sebe. Ale ne tak, že bych jim to jako nechtěla dopřát, že je to moc pěkné, ale třeba právě proto, že bych jim o ně měla strach a řekla bych si, tohle už je nějaká hranka, kam si neodvážím vzít.
0: Že lidé svou přítomností ty hory proměňují, to je jasná věc, jejich charakter, jejich energii, ale funguje to i obráceně, že ty hory mají mimořádně velký vliv na to, jaký člověk tam právě je. A mám spíš na mysli nikoliv turisty, ale ty, kteří tam bydlí, mají třeba podle vašich zkušeností lidé horalé, ti lidé, kteří žijí opravdu vysoko v horách, nějaký společný jmenovatel, nebo jsou v každém místě úplně jiní?
1: Já myslím, že jsou takový vyklidnění. To je asi takové to první, co mi úplně napadlo. Jo, jsou takový neuspěchaní, vyklidnění, jo, ten nějaký určitě nějaký společný jmenovatel se tam najde, no asi i záleží na tom, jestli tam provozujete v létě chatu a jste tam 3 měsíce a pak si odjedete do údolí, anebo jestli opravdu bydlíte v nějakém horském údolí, kde žijete celoročně a zas máte tam třeba statek, krávy, pastviny a tak dále. Asi to bude trošku jiné, ale je tam určitě nějaký společný jmenovatel, bys tam našel.
0: Hezká formulace, kterou máte i na svých stránkách, je, že hory vám dávají nadhled. Říkám si, jestli je to věc, která funguje ve chvíli, kdy jste nahoře v těch kopcích a pak, když člověk sejde zase dolů do toho běžnodenního života, funguje to pořád? Jste schopna si ten nadhled udržet anebo se ztrácí v těch normálních našich nížených starostech?
1: Má to nějakou setrvačnost. Většinou mi to pár dní vydrží. Úplně největší facku, kterou dostanu, když přiletím z toho Katmandu, tady na letiště a jedu metrem na tu Florence, tak to jako mě ofackuje slušně, ještě když prostě jdu o půlnoci zpátky do Brna, tak to mi nedělá dobře, ale opravdu ve mně se pár dní drží, a nevím, jestli to nazvat energií, nebo nějaká taková to jako nitrožilní pocit, jako nějakého toho, co se mi tam dostalo v těch horách, tak chvíli se mi to drží, pak už trošku tady člověk zavředne zase do toho všeho, čím se dusím v tom městě a v té civilizaci, ale já naštěstí zase za 2-3 dny odjedu nahory a mám to zpátky, ale pozoruju to u lidí, že opravdu pro ně je to dovolená, kdy se jim z těch hor potom ani nechce, jo, loučíme se někde, vracíme se do Čehničky, já tady chci ještě zůstat a chci si to vlastně v sobě uchovat a já si vlastně budu teďka týden prohlížet ty fotky, abych se vlastně navrátil do těch emocí, které jsem v těch horách měla nebo měla, tak to tam je, no.
0: Glosuje optimisticky v dnešních blízkých setkáních můj host, horská průvodkyně a cestovatelka Marie Klementová.

0: Setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes si povídám s horskou průvodkyní a cestovatelkou Marií Klementovou. My jsme zmínili, že jste sama průvodkyně, máte mnoho různých certifikátů, od těch mezinárodních po rakouské a švýcarské, čili jste majitelkou mnoha oprávnění k tomu vodit lidi po horách. Bylo vlastně složité ty věci získat, složit zkoušky, a jak často se musí obnovovat, protože předpokládám, že to není doživotně.
2: Jo, je to tak, že mám mezinárodní licenci jako horská průvodkyně, to je licence, která mě vlastně opravňuje vodit komerčně lidi v horách za nějakých podmínek. Po horském vůdci je to vlastně druhá nejvyšší licence, která jde získat. K tomu jsem si ještě vystudovala sportovní akademii v Innsbrucku, takže jsem jako ještě rakouský instruktor vysokohorské turistiky a mám nějaké další potom papíry, on to asi není zase tak podstatné pro život. A musí tam být nějaké takovéto CPD, jak se člověk postupně musí po získání těch papírů dovzdělávat, takže co 23 roky vždycky absolvuju nějaká doškolení, ať už je to první pomoc, nebo nějaké technické věci, nebo třeba nějaké ledovcové kurzy. A do toho ještě mám takový melouch, že sama učím v kurzu pro Český spolek horských průvodců, takže učím, vychovám si svoji vlastní konkurenci, takže já si tak jako omrknu ty studenty, mám tam nějaké výukové bloky a učím vlastně budoucí horské průvodce. Ne každý se tomu potom věnuje, spousta lidí si udělá kurz čistě kvůli nějaké vlastní osobní jak to říct.
1: To si říkám, jaká je nejčastější motivace, jestli opravdu chtějí se tomu věnovat jako profesi, anebo vlastně spíš dokonale zvládnout pohyb v horách a být edukovaný v tomto smyslu, 80%, což je tohle nejlepší
2: přesně,
1: varianta.
2: No, to jsem už potom nevěděla, jak to popsat. 80% studentů v kurzu má spíš tu osobní motivaci, chcou se něco naučit do tom pohybu v horách, ale pak se tomu nechcou prostě věnovat. Ono, jakkoliv to vypadá jako práce snu, tak je to vlastně strašná dřina a ne jako každý vlastně se zvládne tím úplně uživit. Pro spoustu lidí to je nějaká letní brigádka, no, pro učitele, pro herce a já jsem vlastně asi jeden z mála jako žen, která to opravdu se tím živí v českém, tom našem českém rybníčku a pro ten zbytek těch lidí, kteří se tím chtějí živit, tak i já vlastně jako lektor, tak jim třeba dělám semináře typu jak to vlastně celé pojmout, jo? Jak se věnovat těm klientům, jak to marketingově pojmout. Já jsem vlastně původně vystudovala jako marketing, úplně jako jsem pracuju mimo svůj obor.
1: Umíte si sebe samotnou představit, jak dneska sedíte v nějaké kanceláři a jediné hory, které vidíte, jsou na spořiči vašeho korporátního počítače?
2: Bych se počtverečkovala. Ne, to bych nezvládla. Já potřebuji jít venku.
1: Jaká bývá skladba z hlediska pohlaví těch adeptů na horské průvodcovství? Protože vy jako žena říkáte, že jste poměrně velký solitér v tomto smyslu, že vás není mnoho. Proměňuje se to v čase, že už holky, děvčata, ženy mají větší zájem o to být průvodkyněmi, anebo být v tomto smyslu vzdělané?
2: Pořád třeba na 12 studentů nějakého výukového bloku, tak je třeba 9-10 mužů a 2-3 dívky. Ten poměr tam je stejný, trošku se to proměňuje, ale u těch holek vidím, jak začnou ty kurzy si dělat v 25-28, mají tu motivaci, pak přijdou ty děti, pak přijdou i takové ty omezené časové možnosti, že s těma dětma se tomu člověk nemůže tak věnovat, takže nemají to ženy jednoduché.
1: A jenom krátce platí, že ženy jsou opatrnější a méně riskují než muži? Nebo už to není zlatým pravidlem dneska, že už holky taky mají chuť jako riskovat a odvážit se věcí, na které by si třeba mnozí muži netroufli?
2: To asi nedokážu posoudit. Já vlastně tím, jak jsem nikdy nebyla na akci, kde já bych byla ten klient, to já asi ani nechcete mě mít jako klienta někde, to si myslím, že by bylo za trest se mnou, tak nedokážu vlastně posoudit, jak pracují ženy, jak pracují muži. To asi na zvážení potom každého, kdo to jednou zkusí z téhle strany.
1: Díky moc, že jste přijala mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Já vám přeju spoustu šťastných návratů i s vašimi klienty, i když pojedete sama do hor. Spoustu krásných zážitků, ať je tam těch lidí co nejmíň. Milí posluchači, vy ještě od svých přijímačů neodcházejte, protože nás čekají polední zprávy a po nich se na vás těší Honza Kovařík a jeho pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Marie Klementová.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Oběť dávného přepadení banky.
2: Kolik peněz ukradl při té loupeži?
3: Jen hotovost z kasy.
2: Kvůli tomu vraždil.
1: Vydává nové stopy.
2: Co si myslíš o tom přepadení?
4: Že tam něco nehraje.
2: Kolik peněz v té bance byl?
5: No, hodně.
1: Ale tenhle zločin není dost zapomenutý.
5: Rozvířil si vodu.
1: Jesse Stone.
2: No jo.
1: Radikální změna.
5: Měl bys být opatrný.
2: To mi říkají všichni.
1: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
6: Hasiči žádají veřejnost o pomoc s hledáním příčiny požáru budovy 34 ve Zlíně. Právník Miloslav Jansta dostane zpět 400 tisíc, kterému policie zajistila v korupční kauze Motol. A bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude na západě přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 31 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Mária Kunová. Hezké poledne. Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru 34. budovy ve Baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Hasiči ho likvidují už pátý den. Kam se s informacemi můžou lidé obracet a co všechno hasičům pomůže, popisuje mluvčí hasičského záchranného sboru ve Zlíně Pavel Řezníček.
8: Pokud máte jakékoliv informace, které by mohly pomoct při vyšetřování, kontaktujte nás prosím na telefonu 950 670 313 nebo e-mailem na david.polčák@hzs.cz. Co by nám pomohlo? Fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru, očitá svědectví nebo jakékoliv další poznatky.
6: Policie vrátí právníkovi Miroslavu Janstovi 400 tisíc korun, kterému loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce.
9: Miroslav Jansta Českému rozhlasu řekl, že rozhodnutí policie očekával.
10: Jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
9: Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paula Telo Alvésová řekla, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování samotného případu. Celkem policisté obvinili v korupční kauze nemocnice Motol 19 lidí. Hlavním aktérům zajistili majetek za zhruba 500 000 000. Nikomu dalšímu kromě Jansty peníze nevrátili. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Artur Janoušek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Single ženy by mohly mít možnost umělého oplodnění spermiemi od dárců. Teď můžou zákrok podstoupit jen pokud mají partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO předložil novelu, která to mění. Narazit by ale mohl u koaličních partnerů.
11: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
12: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
11: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí. Pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
13: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
11: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platily plně sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Paříž hostí další kolo jednání takzvané koalice ochotných. Účastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
14: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: 4 kina v Praze a Brně promítnou ode dneška do 19. července vybrané filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Festivalové ozvěny Šarivary přinesou české snímky Pramen a Čika Čeka i zahraniční tituly oceněné na festivalu v Cannes.
3: Ale dokola to samý.
4: Teď máme pěkný život.
15: Drama Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
16: On je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer.
15: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky, například v Cannes oceněné Fjord a Znenadání. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude na západě přibývat oblačnosti, na horách výjimečně budou přehánky, teploty čekejte mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě 25, na horách kolem 22 stupňů. Zítra bude zejména na východě skoro jasno, postupně velká oblačnost a na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak budou srážky částečně ubývat, teploty mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21 stupňů.
7: Doprava.
6: Dálnice D8 z Prahy na Drážďany je neprůjezdná před hranicemi s Německem. V tunelech Panenská a Libouchec je omezení. Čekejte dlouhé kolony. Na D1 je silný provoz a fronty na příjezdu do Brna z Ostravy. Zastavuje se na kilometru 218. Nesouvisle pojedete až do omezení v Brně. A na D7 u Prahy jsou ucpané příjezdy na letiště kvůli stavebním pracím. V obou směrech se zdržíte do 15 minut. Hlavní zprávy končí. Teď je u mikrofonu Honza Kovařík.
17: 6 minut po 12. vám přeji příjemné pondělní poledne, mozkocviku zdar. Mozkocvik je obdoba tělocviku, jenom se místo svalů procvičují, jak by řekl Hercule Poirot, malé šedé buňky. Jestli máte chuť listovat vlastní pamětí, byl jednou jeden rok je připraven a já vás zvu do roku, který patří k nejradostnějším a nejvydařenějším rokům mého života. Ačkoliv upřímně, k dosažení té radosti bylo zapotřebí velkého úsilí. Do poslední chvíle to navíc vypadalo dost beznadějně. A když tak o tom mluvím, tak si uvědomuju, že ani když to klaplo, tak zdaleka nebylo hotovo. No ale upřímně stálo to za to. Numerická nápověda. Podívejte se na celé dnešní datum, vezměte v úvahu číslo pořadu 1029 a vězte, že v těch číselných řadách jsou všechny číslovky, které potřebujete ke zkonstruování hledaného letopočtu, jen jak je poskládat. No a jedna konkrétní nápověda, je to rok, kdy se po světě masivně začaly prosazovat robotické vysavače. Ne ten úplně první od Electroluxu, ten vznikl o rok dřív, ale výrobek společnosti iRobot, který byl mnohem dostupnější, začal rozevírat nebo rozrážet dveře do příbytků nejprve západoevropanů a později i středo- a východoevropanů. Který rok by to asi tak mohl být? Prosím vás, je pondělí, opakování matka moudrosti, nikde to nehledejte, nikam neklikejte, anebo když si to někde najdete, tak nám určitě nevolejte. My si tady hrajeme a kdo si hraje, ten nezlobí.
7: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
7: na dvojce.

Tu šanci si nedejte vzít, tu šanci vzpomenout si, ve kterém roce jste poprvé slyšeli tuhle píseň v podání Daniela Landy. Vaše názory na to, který to může být rok, jsou při pondělku rozprostřeny do široka. Mám tu tip pro rok 1974, pro rok 1993, který jeho autorka Markéta obratem upravila na 96 nebo 97. Jana si myslí, že by to mohl být rok 2006 a Dagmar, která se hlásí na značkách po návratu z dovolené, typuje 2007. Rychlý pohled do vašich SMSek, těm vévodí již zmíněný typ 1974, pak je tu 1996 s nějakou poznámkou o tom, že úsilí vyžadovalo narození mé první dcery. No ne, tak tam nejde o úsilí, přátelé, já jsem jako ten uhlobaron od Zimmermanů, mě to baví. Ale dobře, a pak je tu také tip pro rok 2003 a 2006. No, pojďme si říct jednu nápovědu postupně za druhou z těch nespochybnitelných. Pokud jste někdy četli Bulvár, tak budete vědět, že v historii, té novodobé historii českého periodického tisku jsou v podstatě tři zásadní značky. Šíp, Blesk a Super. Super byl deník, který vznikl do našich pamětí, nebo spíš do pamětí svých čtenářů, se zapsal poměrně neortodoxním způsobem, třeba fotografiemi jisté političky z dovolené, nebyla úplně oblečená, popisem milostných praktik vícenásobného zlatého slavíka, nikoli od něj, ale od jisté dotyčné. A když ten bulvární deník začal vycházet, tak nás zkusil oslovit touto reklamou.

0: super.
1: Něco super nám mělo chybět. Ve druhé fázi té reklamy jsme teprve zjistili, že to je nový bulvární deník, ale nějak zvlášť to neklaplo. Nejvyšší náklad deníku Super vycházel v září roku předchozího, to bylo 219 tisíc výtisků, pak jeho čtenost začala poměrně svižně klesat a pozor, a proto o tom mluvím, v našem roce přestal vycházet úplně. Bylo to 16. června, kdy vyšel naposledy a další den se mnozí pobavili u trafiky cestou do práce, protože na titulní stránce konkurence, tedy deníku Blesk, byl velikánský titulek Vítáme čtenáře deníku Super. Který rok to asi tak byl? Vzpomínejte, pište, anebo aspoň tančete při jednoznačném hitu toho roku.

0: Na hodinách ve studiu dvojky je 12.18, vašich typů přibývá. Pavlína se domnívá podle úvodní písně Dana Landy, že to bude někde v rozmezí 2000 až 2002. Píše, že jí bylo lehce přes 30 a tedy to byla krásná doba. Ano, když je člověku přes 30, je to krásná doba. Tom píše, že tuhle píseň pamatuje, protože v místním kulturním domě kdysi zvučil taneční soutěž a tohle měli jako podklad hned tři soubory. Takže to by mohlo být tak 2010. No, mohlo. Možná má pravdu Pavlína, možná má pravdu Tom. Říkal jsem, že nic nemáte hledat, protože teď chci mluvit o tématu, které ve vás vyloženě vzbudí touhu si to najít. Fakt je, že v hledaném roce se na českém internetu objevila Wikipedie. Znáte tu oblíbenou průpovídku, kdo ti to poradil, strýček Google a teta Wikipedie. Tu na mě tady neskoušejte, nehledejte to a zkuste se rozpomenout. Zakladatelé Wikipedie byli samozřejmě v Americe, kde jinde, ale jejími tvůrci jsou uživatelé v tom, kterém jazyce. Je to její veliká síla, protože díky tomu to je Wiki encyklopedia z havajského slova Wiki rychlý, Wikipedia, ale je to taky zároveň její achillova pata, protože se nelze úplně dokonale spolehnout na to, co tam najdete. V magazínu Experiment na naší sesterské stanici Radiožurnál se před časem připomínalo výročí vzniku české Wikipedie.
1: Wikipedie se určitě proměnila v zásadně v tom, že v roce 2002 o ní nikdo neslyšel, zatímco dneska ji denně používá velká část obyvatel. V tom roce 2002 se všichni zabývali napsáním článků o těch základních tématech, jako je třeba voda, Praha.
2: Říká k začátkům jeden ze správců české Wikipedie Martin Urbanec.
0: Doplňuje zdroj té vzpomínky kolega, autor pořadu Ondřej Vaňura. Jistě jste postřehli, že letopočty jsme v té vzpomínce vzorně vymazali, tak abyste měli o co hrát. Původní americká Wikipedie začala svůj život, existenci, fungování 15. ledna roku 2001. Založili Jimmy Wales a Larry Sanger. Zpočátku fungovala jenom ta anglická jazyková verze a postupně vznikaly další jazykové mutace. Pochopitelně od té doby dál roste. Mám tady jeden statistický údaj z ledna letošního roku. Tou dobou obsahovala Wikipedie 66,5 milionu článků ve více než 300 různých jazyků. A já se ptám, ve kterém roce jsme si začali na Wikipedii vyhledávat a číst v češtině. Jestli to víte, zatelefonujte 22 155 25 25 anebo můžete svůj tip prostě napsat.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Šinasky a Můj svět. Na dvojce posloucháte ve 12.24, pondělí byl jednou jeden rok. Volají sem všechny generace, teď jsem byl ovšem z režie upozorněn, že volá velmi mladá posluchačka. Tak tady je Honza Kovařík, dvojka, dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady Mája a zdravím i všechny posluchače.
0: Ale Mája, můžu ti tykat, Májo?
1: Ano, můžete, pane Kovaříku.
0: Dobrá, tedy kolik ti je let?
1: 9.
0: 9 let. A jak to vidíš, Májo, posloucháš dvojku sama nebo s někým dospělým, případně poradila ses?
1: Ano, poradila jsem se s maminkou.
0: A co typujete?
1: Typujeme rok 2005.
0: 2005. To byl dobrý rok, to jsem se zase stal tátou v roce 2005. No nevím, ale ty jsi tou dobou na světě asi nebyla, že?
1: No, nebyla.
0: Si umím odečítat od 2026 minus 9. A maminka tou dobou na světě byla? To by snad zase
1: ano,
0: asi měla být.
1: Byla.
0: Dobře, tak nějaká vaše vzpomínka na rok 2002? Ať ti maminka pošeptá vzpomínku?
1: No, my jsme to typli podle té Wikipedie a já jsem to ještě typla podle té druhé písničky, protože mi říkala paní učitelka
0: ano.
1: A moje sestra, nejstarší, že v tu dobu byly mladé.
0: No tak dobře, tvoje nejstarší sestra a paní učitelka byly v tu dobu mladé. Tak statečná posluchačko Májo, děkujeme ti za telefonát, píšeme si tip 2005. Měj se hezky a pozdravuj maminku, ahoj.
1: Shledanou.
0: Naschledanou, vzorně vychované děvče. Na hodinách 12.26 rychlý pohled do vašich tipů. Tom si myslí první svatba dítě dům, 2001 otazník. Na ten otazník samozřejmě neodpovím. A Eva z Českého ráje, já ze všeho nejdřív tipuji 89, protože jste tu první nápovědu řekl tak optimisticky. Demokracie se začala probouzet. Eva má pocit, že dnes se zase začíná upozaďovat a ještě dodává, že v tom roce se jí narodila druhá dcera. No neříkám tak ani tak, jestli má pravdu Eva, Tom a nebo Mája. Ještě máme čas. Další písničku bude hrát a zpívat Garrett Gates.
2: Byl jednou jeden rok. Na dvojce. No.

Garrett Gates pravděpodobně miloval film Duch, proto přespíval tu slavnou píseň Nenechte se zmást. Duch je z roku 1990, my jsme přece jen o něco jaksi v mladším ročníku, proč to nenaznačit. Co jsme zatím řekli? Naposledy u nás vyšel deník Super, poprvé se u nás objevila na internetu v českém jazyce Wikipedie. No a za pár minut, až dohrají Sarah Connor a Reddy Kirken, budeme udělovat Nobelovu cenu za ekonomii a dostane ji psycholog. Nosím černý brýle.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

To byla Sarah Connor a teď už slíbená Nobelova cena za ekonomii pro psychologa Daniela Kahnemana. Za co jí dostal? Za svůj přínos ke zkoumání psychologického jednání aktérů společně s Amosem Tversky.

0: vypracovali teorii kognitivních heuristik, takových našich myšlenkových zkratek. Jedna za všechny jako příklad. Kvůli obrazům v médiích či filmech máme my lidé sklon považovat útok žraloka za vysoce pravděpodobný, ale on je ve skutečnosti extrémně vzácný. Takhle svůj relativně složitý pohled na svět vykládal sám Daniel Kahneman. Systém jedna je v podstatě to, co se vám v paměti vybaví automaticky. Takže když se řekne 2 plus 2, automaticky se vám v hlavě objeví výsledek. Nebo když řeknu matka, okamžitě se dostaví emoce. Ty procesy jsou automatické. To je to, co nazývám systém jedna. A vy nad tím nemáte žádnou kontrolu. Je to automatické a mimovolné. Systém 2, tedy pomalejší myšlení, se vyznačuje nejen tím, že je pomalý, ale zejména tím, že vyžaduje úsilí a je záměrný. Pochopili jste to? Já jen omezeně. Co je nespochybnitelné, je, že pan Kahneman dostal svoji Nobelovu cenu právě v roce, který dneska hledám. Máte nějaký tip? Můžete ho napsat, zatímco bude hrát a zpívat skupina Kryštof.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Záměrně jsem si tentokrát neřekl o telefonát, abych mohl přečíst některé vaše tipy. Helena píše, tipuji rok 98, jen tak to zkouším podle kapely Činasky. Myslím, že tam tou dobou hrál ještě Petr Reichert. Byli jsme jako studenti na jejich koncertě v klubu v Suchdole a bylo to skvělé. Děkuju za tu vzpomínku. Marcel z Prostějova by to podle písniček viděl na rok 2012. Zdravíme vás, Marceli, a děkujeme, že hrajete i dneska. Pavlína z Litoměřic podle písniček Wikipedie narození vaší první dcery, to jsem ale já neřekl, to někdo napsal, a robotických vysavačů typuji můj nejšťastnější rok 2002, kdy jsem v září oslavila 6 let a chodila do skvělé třídy v mateřské škole. Bledá závist, pokud jste v roce 2002 slavila 6 let. A nakonec Jana, milý, jen dopíšu v autě bez brýlí na cestě do Karlovy Studánky. Doufám, že brýle na řízení máte, ano. Dovolím si tipnout rok 2002. Bylo mi krásných 32 a tančila jsem na obchodníka s deštěm bezstarostně na dýze. No přátelé, jestli chcete tančit i dál, jsme vám k dispozici. Další nahrávka datovaná v hledaném roce je ta, která se rozjíždí právě teď. Kapela si říká Coldplay, ten song se jmenuje Clocks a vy při tanci nezapomeňte, že hodiny postupují kupředu, už je 3/4 na 1 a já pořád čekám na vaše tipy. Poslat mi je můžete SMS-kou 702 222 220, anebo mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz. V tom druhém případě se klidně můžete rozepsat a přidat vzpomínku, jak jste se v tom roce měli vy.

0: Hodiny v podání Coldplay dotikaly a dozněly. Na těch našich je 12:49 a před námi poslední nápověda, které se můžete chytit. V červnu onoho roku byl spuštěn důležité zkušební provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Také tento krok provázely, jako ostatně všechny kroky v průběhu výstavby, protesty rakouských odpůrců i hnutí Greenpeace. Šlo tam o nějakou údajnou vadu ve svaru potrubí, které mělo být prý rozřezáno a znovu svařeno. Ani tahle námitka ale neuspěla a tak se mohlo v televizním zpravodajství mluvit o velké slávě, ke které v Temelíně došlo.
1: Uvedení prvního bloku do provozu označili energetici i inspektoři za zlomový okamžik, neboť skončilo období intenzivních zkoušek.
2: Nedá se vyloučit, že bude ještě třeba odstavit něco doladit, proto to není komerční provoz, ale je to provoz zkušební.
1: Zkušební provoz, při němž už bude první blok plnohodnotnou součástí energetické sítě, potrvá 18 měsíců.
0: 18 měsíců tedy ještě trvalo, než byl oficiálně komerčně spuštěn provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Určitě jste poznali v tom televizním záznamu hlas dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové. Snad vám jako poslední nápověda ze všech pomůže fakt, že v onom roce byla paní Drábová ve svém úřadě už třetím rokem. No a teď už jenom poslední hudební nápověda. Skupina Elán, Zalúbený. Doufám, že jste zamilovaní.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

12.55, Zalúbený od Elánu doznívá. Radka Střince píše 2003, Tom, který ze střechy vidí na Temelín, píše 2001, ani jeden z nich nemá pravdu. Pravdu má Nina, která napsala Ano, Honzo, zamilovaní jsme, přesně dnes dokonce již 13 let svoji. A tak nakonec tipuji rok, ve kterém jsme se s manželem potkali. Rok 2002 to byl. A že vám to dalo zabrat, může za to i rozhlasová elévka Alžběta Kadlecová, která mi pomáhala vybírat dnešní nápovědy, a může za to samozřejmě i náš malý tým, který vysílal, Jirka za pultem, Šárka u telefonu. Pro dnešek je to všechno, teď vám posíláme Kylie Minogue, je to píseň z roku 2002 pochopitelně, na dvojce se o vás postará v dalších hodinách našeho vysílání Iva Bendová. Těším se na vás ráno nebo v poledne.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, doprovodí je přívalový déšť a kroupy. A dnes bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude na západě přibývat oblačnosti, teploty čekejte do 31 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Státní bezpečnosti. Soud je potrestal za perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali a za žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, říká státní zástupce David Jachnický.
4: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
2: Obžalobě v případu čelí ještě třetí bývalý státní příslušník STB, který se na vině a trestu nedohodl. Dnes k soudu nepřišel a soud se tak k případu vrátí v září. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale stále hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
5: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
2: Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dávat pozor na riziko přehrátí a dehydratace. U bouřek pak hrozí pád stromů nebo zatopení sklepů. Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu vzrostl na 1926. Bezmála 700 nakažených zemřelo. Epidemie se podle afrických zdravotníků šíří nejrychleji v historii. Sousední Uganda zatím hlásí 20 případů a 2 mrtvé. Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška zúžená do dvou jízdních pruhů oproti dosavadním třem. Dělníci začali opravovat strop nádražní odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Omezení budou posouvat podle postupu prací, vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
6: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou. Proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
2: Rekonstrukce bude stát zhruba 290 milionů korun.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude na západě přibývat oblačnosti, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty čekejte mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě kolem 25, na horách kolem 22 stupňů.
3: Doprava.
2: Dálnice D8 z Prahy do Drážďan zůstává neprůjezdná za Ústím nad Labem. Zavřené jsou kvůli technické závadě tunely Panenská a Libouchec. Kolony hlavně, nejen kamionů, jsou směrem na Prahu od hranic s Německem a směrem do Německa potom už za exitem 74 Ústí Bukov. Jet se dá přes Varvažov nebo Libouchec. Zavřená je taky dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy a to za Soběslaví. Na 91. kilometru se převrátil kamion. Sjíždějte exitem 95 Soběslav na starou silnici. Vrátit se na dálnici dá s plané exitem 84. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
7: Dobrý den, jak jste slyšeli, opět nás čeká týden s opravdu letními teplotami. Zítra navíc s velkými bouřkami, ale stejně jako minule, společně to zvládneme. Startuje první odpolední dvojka tohoto týdne a pro vás mimo jiné také v pořadí třetí možnost tohoto léta zapojit se do soutěže Pátračka.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Úvod pondělního odpoledního vysílání s datem 13. července nám šepotala Zuzana Norisová. K letu jednoznačně patří cestování všeho druhu, možná právě teď se také chystáte na dovolenou a proto se hodí připomenout, jaká pravidla platí pro převážení domácích mazlíčků. A to jak při cestě třeba na veterinu, na chatu a nebo k moři. Jak nedostat pokutu a vyhnout se nebezpečným situacím, tak o tom budeme mluvit po půl druhé s Věrou Fajfrovou.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Ano, je to tak, i tady jeste, ať vám to sluší. A já se vás, milí posluchači, rovnou zeptám, jestli pak jste dnes snídali. No, o snídaních se totiž budeme bavit tento týden a já jsem sama zvědavá, co mi o nich řekne můj pravidelný host, nutriční terapeutka Andrea Jakešová. Já vás zdravím, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Schválně. Snídala jste dneska?
3: Samozřejmě, jako každý den.
2: Proč je tedy pro nás snídaně tak důležitá?
3: Snídaně je důležitá jednoduše proto, že nám pomůže hned z rána načerpat logicky nějakou energii a hned se nám může trochu veselý pouštět do práce nebo nějakého pohybu například. A není to zase úplně tak, že bychom bez snídaně fungovat nemohli, ale to si řekneme. Nicméně dodá energii, může zlepšit náladu, prostě nastartuje nějak ten den.
2: Takže platí staré známé pravidlo, že snídaně je základ dne.
3: Já bych řekla ano i ne. Třeba pro mě osobně je to základ dne, protože já bez snídaně nevycházím z domu. Ne každý je úplně milovník snídaně, ne každý má na ní dostatečný čas a není úplně třeba se obávat, že když občasně snídaně vynecháme, tak si nějak dramaticky uškodíme. Jenom je to za mě s ní lepší.
2: Ano, jsou i lidé, kteří vysloveně ráno nemají chuť na jídlo. Ale jak to tedy je? Bez snídaně můžeme žít? Zdravě?
3: Můžeme, ale za mě ten vlastně největší benefit snídaně je ten, že pokud ji vynecháme, tak vlastně už řekla bych nějakou část toho dne jedeme trochu na dluh, protože po té noci nemáme úplně velké zásoby energie a jednoduše nemusíme být tak efektivní v tom, co děláme, můžeme být unavenější a hlavně v určitý moment může přijít velký hlad. Typicky teda, pokud někdo nesnídá, tak jí třeba větší oběd. Nebo si dá po obědě ještě dezert, nebo celkově jí víc večer. A v moment, kdy se dostaneme do fáze, kdy už máme opravdu velký hlad a opravdu potřebujeme dočerpat tu energii, tak už v tom jídle neděláme třeba tak racionální volby. Jednoduše vidíme nějaké menu na oběd a vybereme si to, co opravdu se nám bude nejvíc líbit a ve chvíli hladu to bude něco většího, tučnějšího a ještě si k tomu právě třeba dokoupíme ten dezert. Čili i z praxe z poradny vím, že kdo vynechává nebo zanedbává snídani, tak často má celkově horší složení toho jídelníčku potom. Ale jak jsem zmínila, pokud někdo opravdu jí trochu později, než je takový ten snídaňový čas, ale ten jídelníček má pak hezký, tak je to v pořádku. Jenom je to často náročnější.
2: Bezva, díky Andreo za užitečné informace. Myslím, že jsme si tak jako hezky nastínili, zda snídat nebo nesnídat. A pokud se chcete, milí posluchači, o tomhle tématu dozvědět víc a jak má třeba taková správná snídaně vypadat, tak si nás pustíte zítra ve stejný čas po 13. hodině na stejné stanici a to je dvojka. A my si taky samozřejmě řekneme, jaký chyb se máme u snídaní vyvarovat. To je pro dnešek vše. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Navzdory tomu, že nám letošní léto servíruje opravdu tropické teploty, tak na dvojice zažíváte mrazivé léto. I letos pro vás máme pátračku, i letos hledáte postavy opravdu velmi zajímavé, i když já si myslím, že zatím jste to měli docela lehké. Tentokrát jsou to děsivé příběhy. Už jste odtajnili Drákulu a také Polednici a dnes začíná v pořadí třetí možnost, jak se zapojit do naší pátračky. Stačí, pokud tedy po indici, kterou vám za chvíli pustíme a možná už poznáte, o koho se jedná, když na webu dvojky vyplníte speciální formulář, který nemůžete přehlédnout, je na homepage, hnedka vpravo vyplníte tam jméno, příjmení a svůj tip, dáte odeslat a tím pádem je to vyřešeno. Pokud ten tip bude správný a přijde nám do páteční 12. hodiny, tak ho zařadíme do losování o poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Tento týden se bude opět losovat v páteční šťastné cestě, to znamená po 13. hodině, tak já vám držím palce. Samozřejmě vyhrát může vždycky jenom jeden. Třeba to budete právě vy. Tady je dnešní indicie.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: V mých žilách nekoluje běžná krev, ale vysoce koncentrovaná molekulární kyselina, která se během sekund propálí i tou nejpevnější palubou stvrzené oceli. Každé mé sebemenší poranění tak pro mého ozbrojeného či neozbrojeného nepřítele představuje téměř fatální riziko zkázy. Jak už asi správně tušíte, nejsem jen obyčejné monstrum podobající se stroji či divokému zvířeti. Jsem naprosto dokonalý biologický organismus, obdařený nejen schopností extrémně rychlého vývoje v dospělého jedince, ale i mimořádnou, chladnou inteligencí dravce, který nemá žádný soucit ani morální zábrany. K vyhledávání kořisti v naprosté tmě navíc na rozdíl od ostatních nepotřebují oči.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Odpolední Dvojka.
1: Dnes s Ivou Bendovou.

Lehká letní jídla nemusí být jenom saláty. Jak připravit maso tak, aby bylo šťavnaté, chutné a přitom nezatížilo organismus? Musíme sáhnout jen po kuřecím mase, nebo lze odlehčit i třeba vepřové a nebo dokonce hovězí? A jaké přílohy, bylinky a úpravy dodají pokrmům svěžest? Tak to jsou otázky, které položí Tereza Stýblová dnešnímu hostu Kávy o čtvrté, kterým bude Jiří Šedivý, pedagog střední školy gastronomie. Tak jestli máte nějaké dotazy, jestli třeba máte nějaké nesrovnalosti stran grilování, anebo vás něco zajímá od odborníka, tak nám pošlete svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz a já slibuji, že neskončí v trezoru.

0: Já doufám, že stejně jako nás tady ve studiu dvojky i v režii dvojky vás potěšila píseň Trezor od Karla Gotta. Taky jste si zaspívali
1: zatančili.
0: A zatančili dokonce. Jak slyšíte, ve studiu dvojky už je kolegyně Věra Fajfrová. My se budeme bavit na to avizované téma. Ať už vezete svého zvířecího mazlíčka jen kousek k veterináři, anebo se rozhodnete vzít ho sebou na dovolenou k moři, je třeba mít na paměti základní pravidla. I krátká cesta autem se totiž kvůli špatně zajištěnému psovi nebo kočce může stát velmi nebezpečnou. Tak Věro, jak to tedy bude dneska vypadat? Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, je to taky, jak se říkala, i když zákon neříká úplně doslovně, jak by mělo být zvíře v autě zajištěné, určitě to není věc, kterou bychom měli brát na lehkou váhu.
0: No a co tedy říká zákon?
1: Ten určuje jen to, že psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe. Znamená to, že zvíře v autě musí být přivázané tak, aby nedosáhlo na řidiče. No a představa, že při nehodě udržím zvíře na klíně, je samozřejmě mylná. Setrvačnost při nárazu je totiž opravdu velká a čím těžší to zvíře je, tím spíš ho neudržíme. Pes nebo kočka, které jsou na volno, pak můžou celkem snadno způsobit nehodu. Jeden příklad za všechny popisuje Jan Straka z dálniční policie.
2: Ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vede

0: Le zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Pes nebo kočka, kteří jsou v autě na volno, ale nemusí nehodu jen způsobit, můžou i výrazně zkomplikovat její následky. Třeba když je potřeba po nehodě posádku auta vyprostit, vyděšené zvíře může útočit na hasiče nebo záchranáře. A to platí i pro jinak klidné a vychované mazlíčky, jak Českému rozhlasu už dřív popsala vedoucí brněnského městského útulku Petra Volešová.
2: Ve stresu ta zvířata reagují jinak, byť je ten pejsek normálně klidný a vyrovnaný, v případě nějakého dopravního incidentu můžou právě v důsledku toho návalu adrenalinu, stresových hormonů, tak jednat jinak.
1: Vylekané zvíře, které po nehodě zmatelně pobíhá po silnici, navíc ohrozí nejen sebe, ale třeba i lidi v dalších autech.
3: Jak tedy psa nebo kočku v autě připoutat? Jaké jsou možnosti?
1: Nejlevnější variantou je postroj a speciální popruh, který má na jedné straně karabinu a na druhé sponu, která se zapne stejně jako bezpečnostní pás. V chovatelských potřebách takový set vyjde zhruba na 300 korun. Samotný pás je ještě levnější. Další variantou jsou přepravky a klece. Přepravku, ať už je v ní kočka nebo menší pes, je také potřeba pevně připoutat a zajistit, aby se z ní zvíře za jízdy nedostalo. Nejbezpečnější, ale také nejdražší variantou jsou klece do kufru. Ty se dají pořídit na míru a mohou stát i desítky tisíc korun. Výměnou za to ale nabízí zejména pro ty větší psy bezpečí, i když se auto při nehodě zdeformuje. Cenovým a bezpečnostním kompromisem pak může být mříž, která zvíře v kufru oddělí od zbytku posádky.
3: Těch variant je opravdu hodně. Jak vybrat tu správnou?
1: To asi nejvíc záleží na velikosti toho zvířete. Potvrzuje to i prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
4: Samozřejmě tak šírka musí udržet i třeba německou dugu, která na tom zadním sedadle tou nohou může dosáhnout až na řidiče, takže samozřejmě je potřeba přizpůsobit tu fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
1: Ještě dodám, že pokud vás policejní hlídka zastaví a zjistí, že máte v autě nepřipoutaného mazlíčka, může udělit pokutu do výše 2000 korun. V zahraničí se ale pokuty mohou vyšplhat i výš, třeba v sousedním Rakousku vás nedodržení pravidel může vyjít i na 2000 eur.
3: A to nikdo nechce. Před pár týdny začaly letní prázdniny, teploty dosahovaly rekordní hodnot a další vlna veder už zase začala. Jak tomu přizpůsobit převážení zvířat?
1: No, zkušení pejskaři i tohle samozřejmě vědí, ale protože jsou někteří lidé schopní nechat v rozpáleném autě i děti, tak se to hodí připomínat stále pro v uvozovkách nováčky, kteří si psa pořídili nedávno nebo se na to teprve chystají. Zvíře samozřejmě rozhodně nesmí zůstat připoutané v autě, to nikdy při vyšších venkovních teplotách se z vyhřátého auta stává doslova pekelná past už za pár minut. No a další věc, která sice vypadá dobře na fotkách nebo ve filmech, ale reálně je pro zvířata nebezpečná, je nechat psa za jízdy se chladit vystrčením hlavy z okénka.
3: S domácími mazlíčky vyráží na dovolenou, tedy na tu společnou dovolenou víc a víc lidí a možná se tak informace o tom, jak s nimi bezpečně cestovat, bude hodit. Nám o nich pověděla Věra Fajfrová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Odpolední dvojka.
6: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, ve které ani dnes nebude chybět koláček štěstí. Tento týden z pera Haliny Pavlovské, která nás vezme přímo do Hollywoodu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: V Hollywoodu jsem byla třikrát. Jednou to bylo s naším nominovaným filmem Díky za každé nové ráno. Byla jsem omámená, že jsem se pohybovala ve společnosti velkých hvězd. Když jsme byli v jednom baru, potřebovala jsem si odskočit. Vždycky mám problém při identifikaci těch správných dveří. Špatně vidím na dálku. A i když vidím, tak výtvarníci, kteří navrhují obrázky na dveře toalet, jsou pro mě zbytečně moc kreativní. V Hollywoodu v baru jsem vstoupila na záchod a tam jsem uviděla Eltona Johna. Lekla jsem se. A pak mě zachvátila nejistota, jestli vlastně kvůli jeho orientaci nejsem na správném místě. Nebyla jsem. Za moment mě za límec chytila mohutná ruka Eltonova bodyguarda a vyhodila mě ven. No a proč vám to říkám? Protože je 13. července. A právě 13. července v roce 1923 se veliký nápis Hollywood poprvé umístil na kopec nad Los Angeles. No jo, v LA je hej.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda od příštího týdne už nebude regulovat maximální ceny pohonných hmot. Poslanec Filip Turek měl v Praze dopravní nehodu, druhé auto skončilo na střeše. Je skoro jasno až polojasno, k večeru čekejte na západě přibývání oblačnosti a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už pominula mimořádná situace na trhu spojená s konfliktem na Blízkém východě. Zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně sledovat. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Poslanec Filip Turek z motoristů měl v Praze v ulici Ječná krátce popolední dopravní nehodu. V úseku mezi IP Pavlova a Karlovým náměstím se srazil s autem označeným nápisem Převoz krve. To skončilo na střeše. Českému rozhlasu to potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Druhý muž podle Turka skončil v nemocnici. Poslanci se nic nestalo.
3: Hele, je to úplně jednoduchý. Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jel asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátil a pán má odřenou ruku, ale vypadal, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážný. Mrzí mě to, no.
2: Irán dál udržuje diplomatické kontakty s Katarem, Ománem a Pákistánem, tedy se zeměmi, které zprostředkovávají rozhovory o míru se Spojenými státy. Dál s nimi jedná i přes eskalaci bojů z minulého týdne. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na iránského ministra zahraničí Ismaila Baghajiho. Ten taky uvedl, že se Teherán snaží dohodnout s Ománem na společné správě Hormuzského průlivu. Americké síly v noci na dnešek znovu útočili na Irán. Ten naopak udeřil na americké vojenské cíle v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si po wimbledonském finále polepšili ve světovém žebříčku. Vítězka travnatého grandslamu Nosková je nově sedmá, poražená Muchová dokonce šestá. Linda Nosková se dnes vrací do Česka.
4: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. A za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit.
2: Žebříčkové maximum se vyrovnal nejúspěšnější český tenista v letošním ročníku Wimbledonu Jiří Lehečka. Po postupu do osmifinále se vrátil na 12. příčku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Je skoro jasno až polojasno, k večeru bude na západě přibývat oblačnosti a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty jsou mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě kolem 25, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy za Soběslaví vyprošťují kamion na 91. kilometru. Po nárazu do svodidel se převrátil před odklonem z dálnice na exitu 95 Soběslav. Téměř kolony nejsou. Na staré silnici před Prahou je ale dlouhá fronta už kousek za Rudnou a popojíždí se asi půl hodiny. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan se za Ústím nad Labem rozjíždějí zbytky kolon kamionů v pravém pruhu v okolí tunelů Panenské Ostravská a Liboucheck. Ty byly kolem poledne zavřené kvůli poruše zabezpečovacích systémů. To byly zprávy a teď už je s vámi dál Iva Bendová.
5: A také pondělní odpolední dvojka a hudebně jí otevře kapela Police s písničkou z roku 1983 Every Breath You Take. A já jsem se schválně dívala vlastně, jaká je historie téhleté písně, respektive co se k ní váže. A já myslím, že zcela zaslouženě se v roce 1983 od časopisu Rolling Stones a jejich čtenářů odnesla ocenění píseň roku. Tak si tu písničku O ztracené lásce pojďme poslechnout.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Divadlo nemusí začínat zazvoněním v hledišti. Někdy stačí projít kolem a najednou se ocitnete uprostřed akrobatů, obřích loutek a nebo nového cirkusu. Festival pouličního divadla nazvaný Za dveřmi letos slaví 18. narozeniny. No a od zítra promění pražské výstaviště i Mariánské náměstí ve velkou scénu pod širým nebem. Co všechno letos nabídne? Na jaké zahraniční soubory se těšit a proč je pouliční divadlo zážitkem pro malé i velké? To se v odpolední dvojce dozvíte po půl třetí. No a ještě přidávám otázku. Byli jste někdy v Zemské bráně v Orlických horách? Jestli ne, tak byste tam podle Vaška Žmolíka měli zajet na výlet, protože to je podle něho místo s krásnou přírodou a také mnoha zajímavostmi. No a já myslím, že nás v dnešním Počesku naladí mnohem víc.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: o Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak já už jsem slíbila, že ty nás dnes vezmeš na zemskou bránu. Představ nám ji, prosím.
3: Jedná se o takové krásné hluboké údolí, kterým protéká řeka Divoká Orlice. Ta v těch místech prorazila hřeben Orlických hor. Svahy tohoto údolí jsou opravdu strmé, se zajímavými skalními útvary, které si oblíbili horolezci. Celé to údolí je přírodní rezervací a vede jim podél Divoké Orlice naučná stezka, nazvaná právě zemská brána. No a ta je jednou z nejmalebnějších tras na turistiku, v tomto případě docela nenáročnou turistiku v Orlických horách.
2: No a kudy cestička po téhle naučné stezce, jak je dlouhá, co nabízí?
3: Ta trasa je dlouhá 3 kilometry a má celkem 22 zastavení. Stačí sledovat modrou turistickou značku směrem na Klášterec nad Orlicí. Stezka je tak nenáročná, že je vhodná i pro děti, to by tě mohlo zajímat, a dozvíš se na ní ledacos o místní přírodě anebo o minulosti Orlických hor spjaté s působením člověka. Stezka je navíc vymyšlená tak, že je okružní, takže vlastně nakonec má 6 kilometrů a je dobře značená.
2: No, zní to velice lákavě pro ty, kteří nemají ještě všechny typy obsazené na léto, určitě ještě mnohem víc. Tak kde na tuhletu naučnou stezku nastoupíme?
3: U kamenného mostu s jedním obloukem, který se nachází na začátku údolí, byl postaven českými a italskými kameníky na začátku 20. století v letech 1901 až 3 a opravdu působí dojmem jakési vstupní brány do Čech. Při jeho rekonstrukci na začátku tohoto tisíciletí byl totiž kladen důraz na zachování historických materiálů i historického vzhledu mostu.
2: Říkal jsi, že se jedná o přírodní rezervaci, tak proč tam byla vlastně vyhlášena?
3: No, byla vyhlášena už v roce 1987 a proč? No, předmětem ochrany je celá krajina, která se tam nachází, tedy lesní porosty na svazích, louky v těsném okolí řeky i samotné řečiště Divoké Orlice plné balvanů se skalními útvary kolem. Prostě celý ten krajinný ráz.
2: Když se tedy na tvoje doporučení vydáme podél Divoké Orlice po naučné stezce Zemská brána, co všechno nás čeká?
3: Ta stezka vede převážně podél řeky a nabízí řadu zastavení, která seznamují návštěvníka s florou, faunou, geologickými a historickými zajímavostmi oblasti. Jak jsem říkal, dojdeš po ní třeba k prostranství, kde kdysi stával empírový lovecký zámeček Lusthaus. Ten nechal postavit John Parish, majitel žambereckého panství. Později byl tento letohrádek využíván jako mlýn, ovšem před druhou světovou válkou vyhořel a už nebyl znovu obnoven.
2: Vašku, tak mě napadá, připomíná tam něco to, že se vlastně nacházíme v Sudetech u někdejších hranic s Německem?
3: No, typuješ správně, připomíná. Skutečnost, že se nacházíš v pohraničí, se projeví hned několikrát. Cesta třeba vede k několika stavbám pevnostního opevnění z let 1937 až 8. Na břehu řeky stojí ještě dnes jednopatrový pěchotní srub s názvem RS-54 na potoku. Ve své době byl vybaven kulometem umístěným v pancéřové kopuli. Srub je součástí linie těžkého opevnění, která byla níže po proudu řeky následována ještě linií opevnění lehkého, tvořenou takzvanými žopíky. No a ledacos připomene i pašeráky.
2: No ano, jsme přece v pohraničí.
3: Ano, přesně jak jsi zmiňovala. A v historii se tam pašovalo ledacos, třeba sůl, a přes Divokou Orlici, když půjdeš po proudu od kamenného mostu, tak tam vede právě na stezce dřevěná pašerácká lávka, kterou kdysi, tedy vlastně ještě za první republiky, pašeráci využívali. A o kus dál je Ledříčkova skála.
2: Ledříček, to byl pašerák?
3: Ano, souvisí to. Byl to legendární loupežník, zbojník a vlastně jakýsi místní Jánošík. Byla to skutečná historická postava. Bohatým bral a chudým dával jako ten Jánošík a byl prý nesmírně odvážný. Několikrát byl dokonce lapen, ale vždycky utekl. Tak se to dělo celých 20 roků. Nakonec mu ale prasklo lano, když šplhal do jeskyňky na skále, kde se ukrýval a kde hlavně schovával svůj lup.
2: No, možná, že tam ještě je
3: ten lup. Ledříček ne.
2: Ledříček ne. No, je ještě něco, co na naučné stezce Zemská brána uvidíme, co si nezmínil?
3: Tak třeba ještě obnovený památník Alojze Jiráska, což je takový pamětní kámen slavného spisovatele, který tuhle oblast často navštěvoval. No ale hlavně, Ivo, bych se pozorně díval kolem sebe, protože rezervace Zemská brána je domovem řady chráněných druhů rostlin i živočichů. Na trase můžeš vidět třeba lilii zlatohlavou, kapradiny, vzácné mechy a nebo lišejníky. V lesích tam žijí srnci, lišky, jezevci a v řece divoké orlici lze při trošce štěstí zahlédnout i vydru říční.
2: No zkrátka může to být hezká prázdninová výprava pro celou rodinu.
3: Přesně jak říkáš.
2: Na naučnou stezku Zemská brána nás pozval Vašek Žmolík. Díky a naslyšenou zítra.
3: Naslyšenou.

0: Na dvojce máme po celé prázdniny mrazivé léto. Akademie věd České republiky má zase své tradiční léto archeologické. V jeho rámci mohou milovníci historie navštívit i řadu archeologických nalezišť. Jedno z nejoblíbenějších je Archeopark Dolní Věstonice Pavlov. Zítřejší prohlídka už je sice obsazená, ale o tamním nejatraktivnějším nálezu vám můžeme hodně povědět i my. A to už dnes v našich příbězích z kalendáře. Právě 13. července tam totiž před 101 lety tým profesora Absolona našel sošku ženy, kterou zná celý svět pod jménem Věstonická Venuše. Po 17. hodině uslyšíte o jedné z nejkrásnějších ukázek pravěkého umění víc. Například i to, že se tahleta Venuše mohla jmenovat i Pavlovská.
1: Oficiálně se naleziště nacházelo skutečně v Dolních Věstonicích, ovšem soška samotná se našla na poli mezi Věstonicemi a sousedním Pavlovem, takže klidně by se mohla jmenovat po Pavlovu.
2: Honza je detailista, to už víme. Označení Pavlovská ale nakonec nese její menší kolegyně. Slavná Venuše nalezená na poli Edmunda Hanreicha dostala do vínku právě ta zvukomalebná 2V. Založila tak tradici krásek se zdvojenými monogramy.
1: No, a kdyby ji náhodou nezaložila, tak je to alespoň moc hezká schoda náhod. Posuďte sami, rok po nálezu Věstonické Venuše se narodila Marilyn Monroe, 8 let po ní Brigitte Bardot a 4 roky na to Claudie Cardinal.
0: Tereza Stýblová a Honza Kovařík nám budou o Věstonické Venuši vyprávět dnes po 17. hodině. Pokud byste v tuhletu dobu poslouchat nemohli, tak přece už víte, že nejenom tento díl, ale už všechny odvysílané najdete na webu Dvojky a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskýcíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Dáš mi.
1: Když se řekne divadlo, většina z nás si představí hlediště, oponu a také jeviště. Jenže existuje i divadlo, které si najde své diváky přímo na ulici. Stačí se zastavit třeba na náměstí anebo na výstavišti a najednou se ocitnete uprostřed akrobatu, obřích loutek, nového cirkusu anebo poetických představení pod širým nebem. Právě takový je festival Za dveřmi, který letos slaví 18. narozeniny. Začíná zítra a co letos nabídne a proč stojí za návštěvu, tak to nám prozradí za organizátory Linda Lomozová. Ahoj. Vítám tě.
2: Ahoj Ivo.
1: Tak jak jsem říkala, festival slaví 18. Vy jste vstoupili v podstatě do dospělosti festivalové. Promítlo se to nějak do programu?
2: No jasně, ta 18. ano, to značí dospělost, ale vlastně jsme si říkali, že v 18. když to vezmeš jako člověk, tak ještě není jako hotový člověk, že jo? Je to prostě takový váhání.
1: Takhle někdo není ani takový, ve 40.
2: A pravda, ale tak pojďme se bavit teda jako o té jako symbolické 18. A vlastně člověk se pořád hledá, je občas jde z extrému do extrému, jo? A to chvilku je smutný, chvilku je veselý. Tak takhle jsme vlastně, nebo já teda ne, ale programová ředitelka Míša Holbíková takhle vystavila vlastně ten letošní program festivalový. Takže jakoby ten letošní ročník vlastně stojí trošku na kontrastech. Je tam vlastně vedle nějakých monumentálních objektů a velkých vlastně takových jako divadelních obrazů nabídne, ale i intimní třeba fyzické divadlo, i vlastně jakoby klaunéry, černý humor, jemnou poetiku, ale taky vlastně akrobatická, velká akrobatická představení, ale i vlastně takový program jakoby pro celé rodiny zaměřený na dětského diváka.
1: Ty jsi to vzala tak jako šmahem, tak šmahem, pojďme si to jako hezky rozebrat jedno po druhém. Možná bych začala vlastně tím, že vy se vracíte na výstaviště.
2: Je to tak? Ano, ano.
1: Proč vlastně? Proč jste se vrátili?
2: No, vrátili jsme se, protože už je to tam vlastně opravené. ty vlastně ta přestavba toho viaduktu a tak všechno, co tam probíhalo, tak to nás trošičku jakoby vyhnalo do Holešovické tržnice. A přece jenom už i ten minulý rok jsme z té Holešovické tržnice tak jako přetekli ven, se tam nevejdeme vlastně. A to výstaviště je vlastně ten prostor před Průmyslovým palácem. Průmyslový palác, že jo, tak ten už je v podstatě skoro hotový. A takže vlastně kdo jakoby tam normálně okolo nejezdí, tak si bude moct jako i prohlídnout vlastně tu budovu. No, takže tam je to prostě veliký, tam to dejchá, že jo, ten festival.
1: Jo, já myslím, že si použila naprosto fantastický slovo, to, že to dejchá.
2: Ano,
1: když to budu opakovat. Protože přesně to je prostě prostor, kde člověk má pocit, že jako to je všechno tak jako sice blízko, ale zároveň jako se tam necítí být utlačován, když se tam děje cokoliv.
2: A ta ulice je pořád blízko vlastně, ale my to tam nenecháme samozřejmě takhle jako, že takhle velké otevřené. Budeme ten prostor maličko dělit, protože vlastně na festivalu bude i nějaká prostě řekněme malá gastrozóna, bude tam prostě malé šapito, jakoby taková jakoby záložní krytá scéna, takže to tam budeme mít trošičku takový jako zutulněný, bych řekla.
1: No, já myslím, že důležitý na začátek vlastně je říct také to, že to je zdarma.
2: Ano, vstup je volný, neboli dobrovolný.
1: Dobrovolný. Tak, ne zdarma, ale to ano. Dobrovolné. Takže můžete a nemusíte přispět.
2: Je to tak, ano, přesně.
1: Pojďme se podívat na to, na ten jednotlivý program. Vy začínáte zítra.
2: Ano.
1: Čím?
2: Zítra tak začínáme tím, že otevřeme festivalový bar v 18 hodin. Takže jsou všichni zváni, třeba po práci rovnou si mohou přijít posedět a trošku se jako naladit na tu atmosféru přece jenom. A potom v 8 hodin začínáme netradičně, velmi netradičně vlastně koncertem Paper Moon Trio. Jsou to tři dámy ze Slovenska a oni hrajou takový ten vintage jazz. Takže zpívají na jeden mikrofon, hrají na housličky, ukulele a kytárku, teďka nevím, ale tak, jo, takže to je takové komorní. Ale má to prostě nádhernou atmosféru a vlastně do takového

0: takového trošku vintage a takového trošku, jakoby, jak to mám říct, takového staršího stylu, tam bude vlastně, by to letos mohlo být i trošičku jako stylizováno, vlastně jako okolí toho festivalu. No, takže to začne tímhle s tím koncertem a potom vlastně v 9 hodin, nebo vlastně po koncertu, přijde vlastně to gro toho, toho prvního dne a to je Rezavá rapsodie. To je vlastně projekt Petra Píši a dalších pánů kovářů vlastně z Třeště a kolem Jihlavy tam vytvořili tady tuhle tu monumentální 8-metrovou marionetu. To je taková ta provázková loutka. A je vlastně největší v České republice a ta v podstatě nejenom, že kráčí, ale vlastně on je to, nejdřív je to rytíř, pak se změní, no já to nebudu prozrazovat.
1: Já jsem to právě chtěla říct, ale to tady jako
0: ale tak my to asi někde píšeme vlastně, takže ona se jako bude měnit, zároveň tam bude vlastně i interakce jakoby s živou akrobatkou, no bude to
1: Já teda teďka já přemýšlím, jak jako z rytíře se může stát to, co tady vidím napsané. No, nebude mi, prostě nezbývá mi nic jiného, než se zítra přijít podívat na vlastní oči. Pojď tady ještě jednou říci, než si pustíme Mikea Oldfielda a potom budeme v tom povídání pokračovat. Kde přesně, já jsem zmiňovala dvě místa,
0: ano.
1: Se bude festival konat.
0: Zítra teda začínáme na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem, ale festival se koná taky na Mariánském náměstí. Tam bude několik představení, to si vlastně lidé mohou dohledat potom na našich webových stránkách www.zadveřmi.cz. Tam je to popsáno.
1: No a my to samozřejmě ještě řekneme za chvíli blíže, protože naším dnešním hostem je za organizátory festivalu, tedy divadelního festivalu Za dveřmi, Linda Lomozová.
2: Léto s odpolední dvojkou.

0: Dnešní odpolední dvojice vás zveme na festival pouličního divadla, který se jmenuje Za dveřmi na pražském výstavišti a také na Mariánském náměstí. Odstartuje už zítra. A naším dnešním hostem je za organizátory Linda Lomozová. My jsme si vlastně tak nějak představili ten úvodní den. Nicméně festival trvá až do neděle, pokud se nepletu. Tak pojďme se podívat na ten další program.
1: Další program. No je toho opravdu hodně. Vlastně letos je to bude opravdu zase průřez. Vlastně takovou, řekněme, evropskou novocirkusovou a pouličně divadelní tvorbou.
0: A možná bych se u toho zastavila. Přece jenom já chápu, že už jako nový cirkus, že už je to docela známé, protože Česká republika jako hodně, bych řekla, má jako dobré zástupce.
1: Je to tak, ano.
0: Ale přece jenom pojďme brát v potaz, že nás poslouchá někdo, kdo jako neví úplně, co si představit pod pojmem pouliční divadlo a nový cirkus. Co bys o tom řekla?
1: No, tak dobře, tak pouliční divadlo je vlastně divadlo, co se hraje na ulici. Takže tam vůbec nemusí se ho týkat vůbec žádné artistické výkony, ale může to být fyzické divadlo beze slov, může to být vlastně více taneční, může to být třeba ohnivé divadlo například, anebo vlastně klasické, jako třeba letos přijede vlastně takový legendární polský soubor Teatr Biuro Podroži a vlastně se zpracuje se svým pouličním zpracováním Shakespeareovy Bouře. Takže to bude... To si najděte, já si to teďka nepamatuju, kdy to bude a je to hodně. No, takže to je vlastně jako, že v podstatě jako, ano, vyloženě divadlo, ale potom například třeba Tripots La Compagne, to jsou vlastně, řekněme, budeme říkat Belgičané, oni jsou z několika států, ale v Belgii mají svůj vlastně, jakoby řekněme, takový
0: základnu.
1: Svou základnu, tak to jsou vlastně akrobaté, oni v podstatě vystupují, mají takovou, jmenuje se to teeterboard, je to taková vlastně klasická jako houpačka, takhle, a dělají na tom neuvěřitelné věci v podstatě, ale zároveň není to vlastně o tom, že by jako tam cvičili na houpačce
0: a skákali.
1: A skákali, ale má to příběh, má to nápad. Jo, vlastně ten nový cirkus, tak nový cirkus je o tom, že nejsou tam zvířátka.
0: To je důležité říct. Stále se jako někdo ptá, když se řekne nový cirkus, jestli to je to, že tam je ten lev a koně.
1: Ten klasický cirkus, co si lidé představují, ale je pravda, že já bych se tady nerada bych tady zkoušela vydefinovat nový cirkus od toho.
0: Ne, já musím jenom přiblížit jako...
1: No, ale v podstatě vlastně liší se to i těmi disciplínami, které vlastně v rámci toho představení ty umělci vlastně předvádějí. No.
0: Já myslím, že vzhledem k tomu, že probíhají prázdniny, spousta rodičů z vlastní zkušenosti jako občas neví, co s těmi dětmi, tak pojďme pozvat na ten sobotní program.
1: Jasně, sobota, tak to já si tady ještě takhle jako
0: nalistuju. Což bude, než to nalistuješ, rodinný vlastně program pro celé rodiny s
1: ano,
0: dětmi.
1: Ano, to jsme zavedli před několika málo lety a velmi se to vlastně osvědčilo věnovat vyloženě jeden den, jakoby prostě zasoustředit se na toho dětského diváka.
0: Dobře jste udělali.
1: Ale i celou rodinu, jo, aby to bylo o tom, že se baví všichni. Ať už tam prostě jde mrňou s babičkou nebo s tatínkem, jo, tak všichni by se měli pobavit. Tudíž vlastně jednak tam teda, kromě těch představení, které vám ještě představím...
0: Krásně jsi to řekla.
1: Děkuju. Tak tam bude například kočovná mechanická herna Sládkovna, což jsou vlastně ručně dělané prostě různé mechanické stroje, barevné, krásné. To je to vlastně tady česká výroba a to tam bude třeba celý den, takže prostě děti si můžou prostě s tím různě hrát. Je to opravdu hrozně kouzelný. Tak potom tam bude třeba Delinus 03, což je nejmenší taxík na světě, holandský.
0: Jak velký je ten taxík?
1: Je strašně malinký.
0: A vozí?
1: Vozí, jako normálně tam tom sedí řidič a vozí pasažéři. Normálně jsem koukala, že se jim tam vlastně narvala i docela početná kapela s velkými nástroji, takže to bude takový srandovní.
0: To byla velká filmová loupež, film, jak tam z toho malého autička jako vystupovali neustále další a další a další lidé.
1: Jo, tak to bude něco podobného. To si budou moc lidi zažít. No, potom tam vlastně z těch představení rodinných, tak tam budou například čistě dámský kolektiv Holektiv a ty tam představí nejenom velmi oblíbené představení Lekce špičkování, což je tak trošku taková jakoby parodie na balet, ale vlastně i workshop. Je to krásné. Tak ale i svou novinku Pradleny. To jsem ještě neviděla, strašně se na to těším. Bude tam Aleš Hrdlička, což je mistr světa ježíš, v nějaké moderní magii. Jo, on, ale on je opravdu úplně úžasný.
0: Není to jako tam mikromagie?
1: Ne, mikromagie, ale i vyloženě magie. Aha, jo, a je to vlastně, jo, je to...
0: Budu, jako když jsi říkala,
1: nebude tahat ty králíky z klobouku.
0: Ty jsi vlastně, totiž na začátku říkala, a možná přijde, a mě tam hnedka naskočilo i kouzelník.
1: Tak jako, ten přijde, ano. A to bude to ale žarlička, přesně tak.
0: takže sobota bude ve znamení jako rodinného dne, ale to znamená, že jako když nemáte děti, takže byste tam nesměli. Přesně. Samozřejmě můžou tam... Může tam úplně kdokoliv.
1: Ano,
0: a ještě jednou opakujeme, vstup je dobrovolný.
1: Je to tak, je to tak.
0: Takže vás to jako úplně nezatíží, ne. Jako když byste šli na nějakou, víme, když jdou někam rodiny, čtyřčlánná rodina, není to úplně levná záležitost. No a už se chýlíme ke konci, tak pojďme si ještě představit grande finále.
1: Grande finále, tak to jsme letos spojali vlastně jako gala show. Jednak teda diváci uvidí přes den vlastně představení Cela Víl, Vosa Theatre a Sun Riders, a, což je takové obrovské kolo a taková romance na něm, to je krásné. Potom bude koncert, zase končíme, začali jsme koncertem a končíme koncertem, zní pražský kapely Hobluj.
0: Ano.
1: To bude prostě tancovačka, bude to skvělý, a potom bude gala show, což znamená prostě různé vlastně krátké výstupy, ať už připravované přímo pro tu gala show, a nebo jsou to prostě krátké výstupy umělců, kteří třeba možná naši pravidelní diváci znají, třeba i z našeho festivalu, ale tohle to určitě neviděli, jako tyhle ty krátké výstupy, a celé to budou moderovat a držet pohromadě Bratři v triku, což je vlastně naše festivalová stálice.
0: Už jsme úplně na konci, chtěla jsem říct na závěr, poprosím tě o ještě jednou webovou adresu, kde si mohou případně posluchačky a posluchači najít to, o čem jsme mluvili.
1: www.zadveřmi.cz, tam najdou program, ale i různé praktické informace, jak se k nám dostat a že třeba když bude pršet, ať si neberou deštník, ale pláštěnku a celé samé takovéhle zajímavosti.
0: Říká Linda Lomozová, která nás právě dnes pozvala na zítra startující festival pouličního divadla Za dveřmi. Díky moc, držím palce, ať to všechno dobře dopadne a uvidíme se.
1: Děkuji, těším se, mějte se.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česko příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. Firma Zetor definitivně ukončuje výrobu traktorů v Brně. Je skoro jasno až polojasno, k večeru bude na západě přibývat oblačnosti, teploty jsou do 31 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy prověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
2: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě. V oblasti přípravy malých modulárních reaktorů připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
0: První český reaktor by měl podle ČEZu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. V Brně definitivně končí výroba traktorů značky Zetor. Firma dnes oznámila, že s montáží strojů ve městě skončí po 80 letech. Výrobu zcela přesouvá mimo Evropu. Už dříve ji spustila v Indii. Ukončení výroby se po sérii předchozích propouštění dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti Vývojové centrum a vznikne obchod s náhradními díly.
3: Pracovníci Zetoru v Brně od roku 2024 jen montovali traktory ze skladových dílů poté, co skončila výroba převodovek a motorů. Podle vedení firmy už není výroba traktorů v Evropě konkurenceschopná kvůli vysokým nákladům. Například materiály v Číně a Indii jsou o třetinu levnější. Zetor loni prodal přes 1500 traktorů. Do 5 let chce firma exportovat 5000 strojů z Indie a stejné množství z Číny. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou instituci ESA ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu dat. Polsko loni v listopadu ohlásilo, že zvýší svůj příspěvek do vesmírné agentury skoro na 4x. Připojilo se k ní v roce 2012. Začíná letní termín sčítání motýlů, které organizuje skupina Jaro. Pro týdenní akci je důležité hlavně slunečné počasí, ideálně 20 až 30 stupňů. Lidé, kteří se do sledování zapojí, by se mu měli přizpůsobit. V horkém dni sčítat brzy ráno nebo až odpoledne. Když prší, pozorovat motýly se nedá. Zapojení laiků z celého Česka je pro sběr dat klíčové, říká koordinátorka akce Motýlí půlhodin Martina Skohoutilová.
4: Nejenom u nás v Čechách, ale obecně těch lidí, kteří by byli schopni monitorovat motýly nebo obecně hmyz, tak mnoho není. Nám to dokáže dávat mnohem lepší obrázek, než kdybychom si vytipovali jenom třeba pár náhodných míst. Zapojuje se vlastně stovky lidí, což čítá prostě 10 000 záznamů.
0: Zapojit se může kdokoliv až do neděle 19. července. Výsledky pozorování se zapisují do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je skoro jasno až polojasno, k večeru bude na západě přibývat oblačnosti, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, teploty jsou mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě kolem 25, na horách kolem 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává zavřená za Soběslaví. Na 91. kilometru se převrátil kamion. Provoz odklánějí před exitem 95 Soběslav na starou silnici. Tam se před planou popojíždí i přes půl hodiny od odbočky na Doubí. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy popojíždějí kamiony v pravém pruhu do omezení u dálnice D2. Kolona začíná za Vyškovem západ kolem kilometru 221. Tolik zprávy, slovo má opět Iva Bendová.
6: A odpolední dvojka, já se ale vrátím ještě k tomu, co říkala Maria Kunová v těch zprávách. Hned jsem si říkala, a kdo pojede orat brambor? Tak, jestli máte odpověď na tuhle otázku, klidně mi ji napište na 702-222-220 SMS-kou. Jinak samozřejmě mobily budete pokračovat, protože hned po písničce Šrouby a Matice od kapely Mandraže začneme soutěžet, tak si to nenechte ujít.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Před námi jsou zase horké dny, ale my máme recept na to, jak se ochladit. Na dvojce je totiž mrazivé léto, v jehož rámci vám nabízíme příběhy, při jejichž poslechu vám bude běhat mráz po zádech. Včera večer jste se mohli bát při rozhlasové adaptaci slavného románu Brema Stokera Hrabě Drákula. No a v naší ukázce se doktor Van Helsing pokouší zachránit slečnu Lucy.
2: Ty jsou pro vás, slečno. Nechal jsem je přivést až z Amsterdamu.
3: Pro mě?
2: Nejsou to obyčejné květy, jsou to léky.
3: Vždyť je to obyčejný česnek.
2: Ne, nebudete je užívat jako odvar nebo v nějaké jiné odporné formě, takže nemusíte krčit svůj rozkošný nosánek. Rozložím vám je na okno, upletu z nich krásný věnec a ten vám pověsím kolem krku.
3: Ale pane doktore...
2: Všechno, co dělám, má hluboký důvod. Mějte se na pozoru. Když už ne kvůli sobě, tak aspoň kvůli ostatním.
3: Promiňte.
2: V tom květu je ukrytá síla, která vám může pomoci. A dejte pozor, abyste věnec nepřetrhla.
1: Poslouchali jste pozorně, tak si vás pojďme vyzkoušet, jestli chcete získat kšiltovku Bushman Camp v barvě Sandy Brown od firmy Bushman. Tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, odkud nechal doktor Van Helsing přivést květy česneku. Svoje tipy posílejte SMS-kou na číslo 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Pokud jste poslouchali dobře naší soutěžní otázku, tak jste neměli problém se správnou odpovědí. A musím říct, že dnes jste ji docela i odhadli dopředu, protože hned v prvních pár vteřinách přišlo velké množství správných odpovědí. Ale nejprve tedy, jaká byla otázka? Odkud nechal doktor Van Helsing přivést květy česneku? Tak to měla znít vaše správná odpověď.
1: Ty jsou pro vás, slečno. Nechal jsem je přivést až z Amsterdamu.
2: Pro mě?
1: Nejsou to obyčejné květy. Jsou to léky.
2: Vždyť je to obyčejný česnek.
0: Z Amsterdamu, jak to tam bylo přesně řečeno, přivezl právě ty květy česneku Van Helsing. Pokud jste takhle odpověděli, tak jste v napětí a čekáte, jestli právě vaše bude kšoltovka Bushman Camp v barvě Sandy Brown od firmy Bushman. No, jmenujete-li se Karel Krajanský, pak vám moc gratuluji a věřím, že vám kšoltovka bude slušet. Všechny už odvysílané rozhlasové hry a četby na pokračování také najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Oba díly Hraběte Drákuly tam už na vás čekají. Tak jestli jste je neslyšeli, nenechte si je ujít.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut. Před 90 lety to bylo možné. A to díky červenému luxusnímu vozu Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon. Dnes už tahle národní kulturní památka nejezdí. Lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. No a tehdy se s ní svezla také redaktorka Českého rozhlasu Michála Vetešková.
3: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
4: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
5: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
6: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
3: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
4: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
5: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
6: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
7: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
6: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem.
4: Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
8: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
6: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
8: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
6: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetišková, Český rozhlas.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude popularizátorka houbaření Lucie Drozdová, kterou mnozí znají jako šumavskou houbičku. Jak se z výprav do lesa s kamerou v ruce stal projekt, který učí lidi lépe poznávat svět hub? Co všechno prozradí Šumava tomu, kdo se v ní dívá opravdu pozorně? A proč houbaření zdaleka není jen hledání plného košíku? Také o tom bude naše povídání s Lucí Drozdovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Doufám, že jste připraveni cestovat, protože přesně to nás v následujících minutách čeká, jak prozradila Znělka. Já už jsem ve spojení s kolegou Petrem Horkým. Petře, ahoj.
3: Krásný den, ahoj.
2: Dnes se podíváme do Vídně, ale ne za valčíkem, ani za kávou, bohužel, ani za sachardortem. Půjdeme do Schönbrunnu, do nejstarší, dodnes fungující zoologické zahrady na světě. Když říkáme, Petře, nejstarší zoo světa, co si pod tím tedy máme představit? To byla zoologická zahrada už v dnešním smyslu.
3: Ne, nebyla. Na začátku to nebyla veřejná zoo pro rodiny s dětmi, tak jak to známe dneska, ale byla to císařská menažerie, tedy sbírka vzácných a exotických zvířat u dvora. Klíčový je rok 1752, tehdy vznikl areál ve tvaru kruhu s centrálním pavilonem a kolem něj bylo 13 výběhů. Byla to taková jako, dneska bychom řekli, snobská scéna moci, říkali bychom tomu třeba jako podnikatelské baroko nebo panovnické baroko. Panovník prostě ukazoval, že jeho svět sahá daleko za hranice Evropy. A veřejnost se do Schönbrunnu dostala později, v roce 1778, ale samozřejmě i tehdy to bylo omezené jenom pro jako onačejší panstvo.
2: A co je na Schönbrunnu výjimečné dneska? Asi to není jenom ta historická památka.
3: Jasně, že ne. Schönbrunn je krásný pro mě tím, že právě spojuje dvě věci, které se obvykle těžko potkávají. Barokní historický areál a přitom moderní zoologickou zahradu. Dneska je součástí památek UNESCO spolu se zámkem a zahradami Schönbrunnu. Mají tam přes 500 druhů zvířat a dlouhodobě se věnují i ochraně ohrožených druhů. A fakt to není jenom nostalgie, oni opravdu jsou i moderní. Byli několikrát vyhlášeni nejlepší zoologickou zahradou Evropy, třeba v letech 2008, 10, 12, 14, 18 a 21.
2: A když jsi se tam procházel, tak co tě bavilo nejvíc?
3: Když jsme tam byli s dětmi, tak mě samozřejmě bavilo dívat se na děti, které bavily zvířata, které bavilo, že tam můžou vidět pandu, což je asi z České republiky nejblíž, kde se to dá.
2: To jsme ale taky zažili mě se synem mimochodem. Jsme tam taky byli se podívat na pandu, ano.
3: Jo, a fakt si myslím, že za vidění to stojí, ale vlastně pro mě jako ten největší zážitek bylo to pomyslné cestování.

0: Lucie Bílá právě teď v odpolední dvojice dospívala píseň Most přes minulost. No a my se podíváme naopak do budoucnosti, protože já už vítám ve vysílání meteorologa Mariana Sandeva. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: No samozřejmě, že povídat si budeme o počasí a také o tom, jaké nás čeká, ale asi nejprve se pojďme podívat na to, jak právě teď tady je v Česku.
1: Tak pod vlivem výběžku vyššího tlaku vzduchu zasahující k nám od severozápadu na našem území převláda polojasné počasí. Jen v Krkonoších se ojediněle vyskytuje přehánka, jinak teploty nám vystoupaly na většině území na 27 až 31. Chladněji jen na severovýchodě, kdy se teploty udržují kolem 25 stupňů Celsia.
0: Tak to je tedy současný stav a teď už se pojďme podívat na to, jaký bude večer a noc na zítra.
1: Tak do večera se situace příliš měnit nebude, zůstane převážně polojasno až skoro jasno, ale ve večerních hodinách na západě začne oblačnosti přibývat. Během noci se oblačnost převážně vysokých pater rozšíří na většině území a k ránu na západě Čech není vyloučená první bouřka. Teploty v noci při slabém větru poklesnou na 18 až 13 stupňů Celsia. Jinak zítra počasí u nás začne ovlivňovat výšková tlaku níže nad Německem a Polskem. Během odpoledne nebo během dne oblačnosti výrazně přibíde a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na letních 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě dosáhnou až na tropických 32 stupňů a nejvyšší teplota v 1000 metrech na horách je očekávaná kolem 22 stupňů Celsia. Jinak vád bude slabý proměnlivý vítr do 3 metry za sekundu, který se bude během dne měnit na mírný severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesílovat.
0: Takový tady bude zítřejší den. No a poprosím ještě i o středu. Tam už bude klidněji.
1: Tak já bych se ještě zdržel možná trošičku na ten zítřejší den, protože v platnosti je několik výstrah. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požáru a zítra během dne předpokládáme na celém území riziko velmi silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm z úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru až 90 km v hodině a do třetice zítra odpoledne čekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech vzhledem k vysokým teplotám a přítomnosti vlhkého vzduchu silnou zátěž teplem. Jinak pozici odpoledne a večer nejsou na Moravě ve Slezsku vyloučeny opět silné bouřky, takže v případě potřeby výstrahu budeme průběžně upřesňovat, čili na tu středu musíme očekávat nebo počítat s přehánkami a bouřkami.
0: Říká meteorolog Marian Sandev. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: MC Erik a Barbara, naše dětství.
1: Ano, 92, tuším rok, nebo tak nějak. Tak no, nějak. Dospívání, naše
0: ano,
1: dospívání.
0: Ano, naše dospívání. Tereza Stýblová, jak se poznali, už je ve studiu dvojky. Jaké téma dnes budeš mít?
1: Dneska to budou nejenom letní úrazy chrupu. S Jakubem Hladíkem, stomatologem, protože léto přeje samozřejmě adrenalinu, sportu a může se stát, že si můžeme třeba urazit zub, nebo se ho dokonce i vyrazit. Takže jestli si třeba ten úlomek zachovat a dá se tam nějakým způsobem potom u stomatologa předělat, jak ošetřit tu ránu potom, co si ten zub můžeme třeba vyrazit nebo vylomit a tak dále. Takže o tom se dnes budeme povídat.
0: Musím říct, že když mi bylo asi 10, tak právě letní prázdniny pro můj chrup byly dost zásadní, protože jsem se kulantně. Spadla jsem z kola, ano, při velké rychlosti.
1: A zakousla se do země.
0: Do země, ne. Nezakousla, ale odštípaly se mi 4 zuby a měla jsem nalomenou čelist.
1: Aha. No. Vypadá to, že to máš všechno krásně zpravené.
0: Děkuji. Tak svoje dotazy posílejte na dvojka@rozhlas.cz. Nebuďte jako já. A zítra naslyšenou, na rozloučenou posílám turbo a chtěl jsem. Mějte se moc hezky.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Regulace cen paliv skončí v neděli. Vláda už ji nebude prodlužovat. Spojené státy podle prezidenta Trumpa převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Zítra bude zejména na východě skoro jasno, postupně bude velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
6: Ta eskalace není úplně vyřešená, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největšími hráči na trhu, a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
5: Vláda začala denní cenové stropy nafty a benzínu nastavovat v první polovině dubna. Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně do středy. Předání objektu majiteli se odkládá. V okolí budovy dnes hasiči zpřístupnili několik ulic. Otevřel taky krajský úřad nebo Baťův institut.
7: Když to vidím, co se stalo, tak mám husinu, slzy v očích a člověk asi ani nemá slov.
8: Říká paní Klára na vyhlídkové terase krajského úřadu, ze které je na trosky dobře vidět. Bezprostřední okolí požáru, včetně přilehlého parkoviště, zůstává zavřené. Hasiči místo dál monitorují a trosky prolévají vodou. Začíná taky vyšetřování příčin požáru. Kriminalistům a hasičům pomáhá dronová technika a o pomoc žádají i veřejnost.
9: Co by nám pomohlo? Určitě fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, očitá svědectví, informace k objektu nebo další poznatky.
8: Říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News řekl, že Spojené státy nejspíš převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Americké síly podle něj budou úžinu chránit a Washington za to měl dostávat zaplaceno. Iránské velení v reakci uvedlo, že to nedovolí. Spojené státy o víkendu i dnes útočili na cíle v Íránu. Teherán v odvetě vyslal rakety a drony na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Český pavilon na světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude zejména na východě skoro jasno, postupně čekejte velkou oblačnost. Na většině území se taky objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Teploty čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy odklízejí následky nehody za Soběslaví. Na 91. kilometru se převrátil kamion. Provoz odklánějí na kilometru 95 na Soběslav a starou silnici 3. Tam se před Planou popojíždí půl hodiny od Doubí. Na D1 před Brnem z Ostravy a Přerova je kolona kamionů v pravém pruhu. Popojíždějí do omezení u D2. Fronta začíná za Vyškovem na kilometru 223. A na silnici 34 z Humpolce na Pelhřimov jsou dlouhé kolony kvůli omezení u Komorovic. Od Vystrkova a Velkého Rybníka se zdržíte půl hodiny. Tolik zprávy, teď je u mikrofonu Tereza Stýblová.
10: Přeji krásné pondělní odpoledne při poslechu dvojky. Léto přeje sportu, zábavy, ale bohužel často také úrazům, které se týkají i našich zubů. A tomu se dnes budeme věnovat. Co dělat, když si zub ulomíme nebo dokonce vyrazíme, jestli má smysl hledat ulomený kousek a uchovávat ho? A pokud ano, tak jak správně postupovat? A taky, jak postupovat u dětí a kdy o zdárném zahojení rozhodují doslova minuty? Mým hostem je stomatolog pan doktor Jakub Hladík z Centra stomatologie The Clinic. Dobrý den, pane doktore.
11: Hezké odpoledne.
10: Vám se někde takový úraz stal? Třeba jako malému chlapci?
11: Stal.
10: Taky
11: stal.
10: Jako kolegyni. A co? Jak to dopadlo? Padlo to dobře určitě, ale...
11: Dopadlo to tak, že mám ty ulomené hrbolky dodnes. A naštěstí to nebylo nic hrozného, ale taky jsem si zažil na kole úraz a část zubů skloviny jsem si odštípl.
10: Tak budeme mluvit samozřejmě preventivně taky dnes, aby se nám nic takového nestalo, ale pokud k tomu dojde, tak jak se zachovat? Máte-li otázky, tak můžete psát na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: S panem doktorem stomatologem Jakubem Hladíkem se dnes budeme povídat o letních úrazech chrupu. Je léto opravdu to období, kde nejčastěji přicházejí pacienti právě s těmito úrazy?
1: Je to tak. Ty letní prázdniny, zejména u dětí, tomu dávají za své a opravdu těch úrazů je nejvíce. A těch úrazů zubů zejména řešíme v tom letě opravdu často, každý den pomalu.
0: Říkal jste děti, takže děti jsou tou rizikovou skupinou? Nebo kdo nejčastěji?
1: Ano, jsou přichází. To hlavně děti, jsou to letní tábory v létě, kdy se děti vrací z táborů po spoustě různých společenských hrách a zážitků, ale taky občas poraněnými zuby, ústy, dásněmi, rty. A to pak musíme řešit. Mm-hmm.
0: Teď jste to vlastně rozšířil, že to nejsou jenom úrazy zubů, ale i dásní rtů, s tím vším bychom se měli obrátit na stomatologa, pokud se nám něco takového stane.
1: Určitě, jakmile se jedná o nějakou spodní třetinu obličeje, tak je nejlepší vždycky navštívit stomatologa, případně zubní pohotovost, kde se tyhle věci řeší.
0: Jaké úrazy konkrétně, pane doktore, to jsou?
1: Jsou to od těch nejmenších úrazů, ať už nějaký lehce rozseklý ret, prokousnutý ret, po složitější, komplikovanější úrazy na zubech, kdy může dojít k nekomplikované fraktuře zubu nebo zlomenině toho zubu, korunkové části, až potom ke zlomenině někdy v hlubších vrstvách, která je komplikovaněji řešitelná. Může dojít i k dislokaci, k pohybu toho zubu samotného, až úplně k jeho vyražení z dutiny ústní a případně i k nalomení kostního výběžku, zlomeniny, čelistí a tak dále, komplikovanější úrazy.
0: Patří zubní sklovena mezi nejpevnější část našeho těla? Je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak je to možné, že se vlastně ne snadno, ale přeci jenom někdy rozlomí nebo zlomí?
1: Ono totiž k tomu odlomení té skloviny dojde dost často právě při úrazu, kdy ty dvě čelisti cvaknou vůči sobě a jakmile jde sklovina na sklovinu, tak už si zahráváme sami mezi sebou a ta sklovina se odštípne. Takže může dojít i k tomuto. Navíc ta sklovina je napojena na měkčí vrstvu, která leží pod ní, což je zubovina. Dochází tedy i k odlomení té skloviny od té zuboviny samotné anebo k úplné fraktuře zubu přes všechny tyhle vrstvy.
0: Jaké zuby jsou nejvíce ohrožené? Jsou to ty přední?
1: Je to tak. Většinou ten úraz je právě v té oblasti předních zubů, kdy ty zuby jsou nejgracilnější a dochází k tomu odlomení, ať už té nejužší části toho zubu, té špičky toho zubu. A pokud je to na zadních zubech, tak jsou to většinou jenom takové jako drobné hrbolky a drobné úrazy. Takže ty nejzásadnější úrazy dost často bývají právě v té přední oblasti.
0: Pro vás pro stomatologii je tohle složitý úkon dát dohromady právě chrup po nějakém takovém úrazu, pokud se ten zub přelomí nebo dokonce vyrazí? Je to složité?
1: No, samozřejmě záleží na tom, jak moc je ten zub samotný poškozen nebo ty okolní tkáně okolo toho zubu, ale v dnešní době už máme tolik technologií a tolik metod, že jsme schopni i zdánlivě jako nezachranitelný zub zachránit a dostavit ho do původní velikosti, do původního tvaru, vytvarovat ho esteticky opravdu jako nádherně a chytit na něm i podobnou barvu nebo úplně stejnou barvu, takže k nerozeznání od těch okolních zubů. A dneska ty metody jsou fakt kouzelné.
0: Přesto nechceme, aby se tam nic takového stalo, ale i vy jste potvrdil a vlastně moje kolegyně Iva před zprávami také, že z dětství takový úraz podobný jste měli. Iva na kole, tuším, vy taky jste říkal, že jste spadla z kola, tak dá se tomu nějak zabránit? Existuje nějaká prevence? Měli bychom samozřejmě nosit helmu, ale ta nás asi před úrazem zubu neochrání.
1: U spousty sportů dneska využíváme takzvané dlahy, která je vyrobená přímo na zuby toho daného člověka. Ať už jsou to dneska bojové sporty, cyklistika, dneska dokonce i posilování, vzpírání, kdy dochází k vysokému zatínání a broušení zubů. Takže těch ochran je spousta, ta dlaha funguje skvěle, ale samozřejmě nedokáže ochránit takové jako obrovské tvrdé nárazy, jako například při hokeji údery pukem a zakousnutí se do ledu a tak dále.
0: Hostem dnešní kávy o čtvrté je stomatolog pan doktor Jakub Hladík. Nejenom tedy letní úrazy chrupu jsou naše dnešní téma. Otázky můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Dospíval Stevie Wonder a my se vracíme v kávě o čtvrté k našemu dnešnímu povídání o letních úrazech chrupu se stomatologem panem doktorem Jakubem Hladíkem. Když se nám něco takového stane, pane doktore, tak co udělat, když si zlomíme zub nebo si ho vyrazíme? Jak se zachovat?
1: Tam zase hodně záleží na tom, jak moc se ten zub zlomil, případně pokud se uvolnil v tom kostním lůžku nebo se úplně vyrazil z té dutiny ústní, tak máme různé postupy, jak se zachovat. A nejdůležitější časová role je v případě toho, že ten zub vypadl z úst úplně. Uh-huh. A tady je potřeba zejména zachovat klid a uklidnit to dítě, toho dospělého, najít ten zub, pokud se ho opravdu najít, protože je to úplně zásadní pro to, abychom my s ním potom mohli pracovat a mohli ho případně vrátit zpátky do té rány. A tady je potřeba v tomhle případě se dostavit na tu zubní pohotovost nebo ke svému zubnímu lékaři do hodiny, maximálně do dvou. A velmi důležitou roli tady hraje přenosné médium, ve kterém my ten zub k tomu zubaři dovezeme. Takže je důležité použít nejlépe vodu anebo úplně nejlépe mléko. Existují i specifické roztoky, které jsou přímo dělané pro to, abychom ten zub mohli převést, a občas ho mají lékaři nebo lékárníci, kteří jsou v místě nějakých koupališť nebo na nějakých táborech. Takže i tohle můžeme využít, to je úplně ta nejlepší možnost, ale mléko úplně to nejlepší.
0: Proč mléko zrovna, co má za látku, která ten zub dobře uchovává?
1: Mléko má ideální pH pro to, abychom ten zub mohli uchovat, a my jsme potom schopni ho i po nějakých dvou hodinách vrátit zpátky do toho lůžka.
0: To znamená, že do dvou hodin bychom měli být u stomatologa, což se nevždy, nebo na pohotovosti, i tam to zvládnou při nějakém běžném ošetření? Prvotním, řekněme, a pak teda půjdeme možná k našemu stomatologovi, který tu práci dokončí, nebo jaký je postup?
1: Přesně tak. Tam je opravdu důležité, aby ten lékař ten zub vsadil zpátky do té rány a zafixoval ho v té dané poloze, a pokud ten zub bude mírně bokem, mírně rotovaný, tak je to pořád věc, se kterou my jsme schopni si potom poradit, ale pokud ten zub do té rány nevložíme včas, tak už je potom bohužel neřešitelná ta situace a musí ten člověk být nějakou dobu bez zubu, nechat tu ránu zahojit. U dětských pacientů potom řešit nějakou snímatelnou náhradou, u dospělých potom implantátem nebo nějakým můstkem. Takže ta situace a to řešení toho problému je potom daleko komplikovanější, než když tam máme zub jako takový a s ním jsme potom dále schopni pracovat.
0: Mm-hmm. Co je vlastně pro tu opravu, řekněme, nejjednodušší nebo nejlepší v uvozovkách? Vyrazit si ten zub celý, anebo jenom jeho část, úlomek, anebo se ho třeba vylomit i z kořeny? To bude asi několik možností, co se může stát.
1: Tam úplně nejjednodušší na tu opravu je, pokud se toho zubu ulomí jenom kousek a ta zlomenina nezasahuje až do středu toho zubu, tedy do dřeně toho zubu, kde se nachází celý život vlastně toho zubu s cévami a s nervy. A pokud se odštípne jenom kousek toho zubu, těch tvrdých tkání, tak buď to jsme ho schopni i hned dostavět kompozitním materiálem a ten rozdíl potom na tom zubu nejde znát. Případně pokud se i takovýhle malý kousek z toho zubu ulomí, tak je fajn ho najít, vzít ho potom k tomu zubaři sebou a ten zubař je schopný i po několika dnech, týdne ho zpátky fixovat na ten zub.
0: I když není v mléce ten kousek zubu?
1: Přesně tak,
0: zubu.
1: I když je vyschlý, my jsme schopni si ho na nějakou dobu potom do toho média vložit a zpátky ho zhydratovat a potom s ním pracovat.
0: Mm-hmm. Ty jste, ale před chvilkou jste říkala ty dvě hodiny, tak když se mi to nepodaří, tak i potom třeba po dvou týdnech, řekněme, jste schopni ten zub zhydratovat celý a zase ho vrátit na původní místo, nebo to už se nepovede?
1: Ten celý zub už ne. Pokud se ulomí jenom jeho část, tak ano. Pokud ten zub vypadne celý, tak s tím už pak schopni pracovat nejsme.
0: Takže tam hrajeme o čas, tam je potřeba do těch dvou hodin se dostat k odborné péči. Jak ošetřit tu ránu? Bolí to taky asi, když se ten zub zlomí v místě, kde, jak jste říkali, ta dřeň a nervy, tak to asi je bolestivá záležitost.
1: Určitě. A zejména u toho dítěte, to dítě bude samozřejmě brečet, bude tam nějaká krev, bude v panice, takže je nejlépe vzít klasický vlhčený ubrousek, kapesník a namočit ho ve vodě, případně ve slinách, a přiložit ho na tu ránu, nechat to dítě zakousnout a jet k tomu zubnímu lékaři.
0: Mm-hmm. Nějaká analgetika?
1: Samozřejmě. Můžou být klidně nějaké léky od bolesti a léky na uklidnění.
0: Vydezinfikovat třeba tu ránu, pokud jsem dospělý a zvládnu to a mám ten zub třeba úplně vylomený, nebo to není potřeba?
1: Já bych asi do té rány vůbec nesahal, nechal bych ji tak. Samozřejmě pokud to dítě bude mít roztržený rét a bude od nějakého štěrku nebo něčeho takového, tak to dítě určitě očistit, snažit se vydezinfikovat, ale do té rány je nejlépe nesahat, nechat tu ránu být tak, jak je, protože v té ráně se začne tvořit sraženina a sahat do ní a znovu ji okrvovat a čistit by bylo spíše kontraproduktivní.
0: Stomatolog pan doktor Jakub Hladík je dnes hostem Kávy o čtvrté. Věnujeme se úrazům chrupu, tedy zejména těm, které přichází v létě při sportu, při jízdě na kole například, nebo při nějaké srážce, možná to může být i při plavání, při skocích do vody. Zkrátka při takových těch adrenalinových sportech. Máte-li otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Nejenom letní úrazy chrupu. Téma kávy o čtvrté, stomatolog pan doktor Jakub Hladík je naším dnešním hostem. Je rozdíl, když se takový úraz stane u mléčného zubu a u toho stálého, i třeba v přístupu stomatologů?
1: Určitě. A u toho stálého zubu se snažíme ten zub samozřejmě co nejvíce zachránit a případně ho vrátit do toho lůžka, do té rány. U toho dočasného zubu se naopak snažíme s tím za stolik nemanipulovat, pokud v té ráně zůstane, pokud se dislokuje, pohne na nějakou stranu nebo lehce vytlačí z toho lůžka nebo naopak zatlačí, tak ho necháváme tak, jak je, protože pokud bychom ho vraceli zpátky nebo s ním manipulovali, tak hrozí riziko, že poškodíme ten zárodek toho stálého zubu, který se pod ním nachází. Takže u toho dočasného zubu ta hra s tím časem a to, jak ho ošetřit, neošetřit, není až tak důležitá. U toho stálého zubu se snažíme ten zub opravdu zachránit a dostavit za každou cenu.
0: Když u toho mléčného zubu, který se třeba vyrazí, tam zůstane vlastně ta díra, tak neohrožuje to potom postavení těch stálých zubů, když tam dlouho není ten předchůdce?
1: Může, samozřejmě může, ta mezera se může začít, nebo ty okolní zuby okolo té mezery se můžou začít postupem času stahovat na místo toho zubu, který tam chybí. Ale v dnešní době zase máme metody ortodoncie a rovnáte, kdy s tímhle jsme si schopni poradit a vždycky je lepší, když ty stále zuby prořežou v trošku horším postavení, než kdyby ten zárodek byl poškozený a prořezával nám už poškozený zub, případně zub, který by vlastně vůbec nešel použít.
0: Už se tady ptá babička Marie, že její vnouček má uražené zoubky asi od 4 let, teď je mu 6 a neřešilo se to, jestli to je v pořádku.
1: Tam je potřeba ty zoubky pravidelně sledovat, a protože i takhle uražené nebo odlomené zuby se mohou infikovat a ty bakterie mohou procházet skrz tenhle dočasný zub až právě k tomu zárodku toho stálého zubu. Takže je potřeba tenhle stav sledovat, případně kontrolovat, jestli se kolem toho zubu nedělá nějaký drobný váček a to když tak řešit. Může dojít i k tomu, že zubař řekne, že ty zoubky musí jít ven pro to, aby se zachránili ty stále. Takže ano, tohle situaci spíše sledovat a dbát na to, aby se tam nedělo něco horšího. Ale pokud tam budou ty dočasné zuby v nějakém ulomeném stavu, tak se nic neděje.
0: Ptá se tady také Jana, jestli pomůže při záchraně zubu chlazení, třeba přidání ledu do zmiňovaného mléka.
1: Do toho mléka bych led asi úplně nedával, protože zase naředíme vodou, to pH už se bude trošku měnit, takže mléko bych nechal tak, jak je. Spíše bych chladil tu ránu v ústech toho pacienta.
0: A pokud nemáme mléko k dispozici, tak vodu a ta by mohla být už potom ochlazená ledem. Je to lepší, když asi ten zub je zachlazený, nebo to na to nemá vliv?
1: Přiznám se, že úplně nevím. Asi bych nechal vodu jako vodu a led úplně neřešil.
0: Je tady dotaz také od naší další posluchačky Karolíny, jestli má smysl používat nějaké chrániče na sport. Vy jste vlastně zmiňoval už určité dlahy. Můžou to být třeba i dlahy, které používáme někdy, když se nám hodně obrušují zuby? Třeba přes noc, tak i ty? Třeba na ty letní sporty.
1: Ano, i tyhle dlahy proti broušení, proti bruxismu jsou vlastně minimálně z podobného materiálu. Ty dlahy na ten sport jsou z trošku silnějšího materiálu, tak aby ten zásah do těch zubů byl co nejmenší a ty zuby co nejvíce ochránily. Takže i taková dlaha může určitě pomoct, ale umíme vytvořit i přímo speciální dlahy na tyhle sporty.
0: Na tyhle sporty máte určitě pro profesionální sportovce, to asi je běžné, zmiňovala jste hokejisty, tam je to asi na snadě, ale i u těch hobby sportovců, kteří jednou za čas vyjedou na kole, je to vhodné si takovou dlahu pořídit.
1: Tak ono se to může stát kdykoliv, zejména když to člověk úplně nejméně čeká, ale pokud ten člověk vykonává nějaký adrenalinovější sport, na tom kole se jenom nevozí na silnici, ale skáče někde v lese a nebo přes nějaké skoky, tak tam ta dlaha určitě na místě je. A jsou to určitě sporty, kde k těm úrazům dochází pravidelně, ať už je to fotbal, hokej, basketbal, rány loktem.
0: Ty kontaktní sporty, které taky v létě provozujeme s kamarády na dovolené, tak můžou být nebezpečné. Jo. Takže doporučujete na rodinu dovolenou přibalit ještě
1: dlahu do kufru.
0: Se stomatologem Jakubem Hladíkem se dnes povídáme v kávě o čtvrté. Nejenom letní úrazy chrupů jsou naše dnešní téma. Po další písničce už se budete moci ptát i na telefonu. Číslo je 22 155 25 25.
2: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
2: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
3: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
2: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat pana doktora, jaký je jeho názor při vytržení zubu, jestli je vhodné hned dát implantát, jakoby základ pro implantát, anebo počkat, až se tedy dáseň zhojí a pak se tedy znovu zavrtá do kosti ten základ na implantát. Jaký je jeho názor? Je to u dospělého člověka a hrozí, v podstatě nehrozí, ale bude teda extrakce zubu. Jaký je názor pana doktora?
0: Děkujeme za váš dotaz, tak pane doktore.
2: Dobrý den. Ano, tak jak říkáte, dneska poměrně často využíváme takzvané okamžité implantace, kdy po vytažení zubu i hned do té rány zavádíme tu titanovou část implantátu, tedy tu chirurgickou část provedeme i hned v té dané návštěvě. A tahle metoda má spoustu výhod a my jsme schopni za prvé tomu pacientovi ušetřit několik měsíců hojení a za druhé využíváme toho, že ty tkáně okolo toho implantátu nebo toho zubu samotného jsou ve stavu, kdy je to absolutně nejideálnější, protože v průběhu času po vytažení zubu ty dásně i tak zkolabuje a ta situace pro vložení toho implantátu potom není až tak vhodná. Takže ano, pokud ten lékař tuhle metodu umí, zvažuje ji a v té dané situaci je proveditelná, tak je to určitě super metoda volby.
0: Takže před zahojením hned po vytažení zubu položit ten základ.
2: Přesně tak. Udělá se to všechno v jedné návštěvě a potom se pacient několik měsíců hojí a až poté se na ten zub šroubuje korunka.
0: Kdy to třeba vhodné není, protože jste říkal, že pokud lékař tuto metodu preferuje, tak ano, ale asi jsou i jiné možnosti.
2: Tak potom je druhá možnost, takzvaná odložená implantace, to znamená, že ten zub se vytáhne, nechá se několik měsíců ta rána samotná hojit a až poté se do té rány nebo do toho místa, kam se ten implantát vkládá, znovu vracíme. A je to v situacích, kdy si ten lékař na to netroufne, tam rovnou do té rány ten implantát vložit. A je to v situacích, kdy není dostatek kosti a nebyl by schopný zajistit stabilitu toho daného implantátu hned v té dané návštěvě. Mm-hmm. Takže těch možností, kdy ten implantát vložit, nevložit, je více a je potřeba vždycky, aby rozhodl ten samotný lékař v té dané situaci.
0: Jak je to v případě úrazu zubu, že se ten zub vylomíme, tak kdy dochází ideálně samozřejmě k té náhradě zubu, ať už toho vlastního, to je asi co nejrychleji, ale pokud už ta možnost není, tak kdy se vkládá implantát?
2: Tam pokud ten zub je vyražen z toho lůžka, tak je potřeba to lůžko co nejlépe ošetřit, tak aby se co nejlépe zahojilo. A v rámci potom nějakých 2-3 měsíců, pokud tedy lékař zvolí jako náhradu toho zubu implantát, jsme schopni do té rány implantovat. Ale samozřejmě to funguje úplně stejně jako situace, kdyby ten zub byl vytažen z jiného důvodu a tudíž jsme schopni tu okamžitou implantaci zvolit i v tomhle případě. Tedy pokud si ten pacient zub vyrazí a ta situace toho kostního lůžka je ideální, tak jsme schopni zaimplantovat i v té dané návštěvě, kdy přijde s tím úrazem.
0: Bude ten zub držet jako předtím? Ten, co si vyrazím při nějakém úrazu, pokud mi ho tam vrátíte, co nejrychleji bude.
2: Myslím si,
0: že toho se asi lidi obávají, že už je nějakým způsobem narušený, tak jestli nebude náchylnější třeba k nějakému dalšímu úrazu nebo k častějšímu nebo včasnějšímu vypadnutí.
2: Tam se samozřejmě potom může dít více věcí a u těch zubů, které jsou vyraženy, vrátíme je zpátky, tak v 99% jsme nuceni ošetřit poté i kořenový kanálek, takže udělat endodontické ošetření a v té ráně tedy potom zůstává takzvaně mrtvý zub, ale funguje úplně vlastně stejně, jako kdyby tam byl zub zdravý a má stejnou stabilitu, stejnou funkci a pokud ty tkáně okolo toho zubu byly nějak drasticky poškozené, tak může vlivem času docházet k nějakým změnám, ale samozřejmě ten zub může také fungovat úplně bez problémů další desítky let.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Hanka.
0: Hanko, zdravíme vás, ano, slyšíme.
3: Dobrý den, moc zdravím. Já mám dotaz takový asi zvláštní na pana doktora. Můj syn, který už je dneska 42 let, si opravdu zpátky víc než 10 let, vyrazil pětku i s kořenem a nechal si tam vlastně dát, jak vy jste mluvil, že to je z titanu, to už se ani nepamatuju, prostě má už to tam připravené, jakoby na implantát, ale nedotáhl to dokonce, mezi tím se obstěhoval. Teďko jako má problém si sehnat zubaře. chci se

0: teďka teda bych to rád dokončil. Jestli je možné po tolika letech v jiném zařízení to dotáhnout do nějakého úspěšného konce, jak dlouho je tam má jako životnost ta příprava, co má v té kosti už to připravené.
1: Takže 12 let jste říkala přibližně, že to je.
0: Přibližně, nebo 10, no 12, 10, dejme tomu 10.
1: Dobře, děkujeme za dotaz, ano.
0: Ještě si k umilné, u toho minulého pana zubaře, který je teď jakoby náš a který mu to připravoval, tak si nechal vyžádat takové ty technické k tomu nějaké věci, už je to jenom napsané z nějaké, už nebyl v databázi, takže z archivu vyhledali, to máte k dispozici. A zatím ještě to nedotáhlo do konce, jestli to bude, myslíte, ještě fungovat.
1: Děkuju. Dobře, moc děkujeme krát za dotaz.
2: Dobrý den. Tady v téhle fázi, kdy ten implantát byl vložen, a z většiny případů je buď to překryt dásní, anebo je na něm takový drobný kovový váleček, který brání jeho zarostení, jsme schopni pokračovat v té výrobě vlastně té korunkové části na tu titanovou kostní část po měsících, po letech, není v tom problém. Takže pokud teď přijde k nějakému dalšímu lékaři, určitě si zhotoví nějaký rentgenový snímek nebo 3D CT snímek a zjistí, že ta titanová část je v pořádku, tak není nejmenší důvod, proč nepokračovat dále. Samozřejmě je fajn, že má technické údaje k tomu implantátu, určitě budeme potřebovat znát jak značku, tak typ toho implantátu a najít na něj potřebné komponenty, ale myslím si, že není důvod k tomu, aby ten implantát nemohl být využitý po tolika letech.
1: I když technologie jdou kupředu, říkal jste, že dobré zjistit, z jakého materiálu, nebo materiál víme, to je titan, ale jakým postupem, nebo jaký typ to je, tak může se to za tu dobu tolik posunout a vyvinout, že dneska vlastně už na to nebudete moci zareagovat to, na to, co bylo před 12 lety.
2: Tam my většinou schopni zareagovat jsme, ale je někdy hodně obtížné sehnat komponenty potřebné k tomu, abychom to ošetření dokončili. Takže někdy neseženeme skenovací tělízka pro ten implantát, někdy různé otiskovací části, kdy potřebujeme tu korunku vyrobit a pak je další fáze na laborantovi, aby on k tomu sehnal další potřebné komponenty. Takže pokud ta firma stále funguje, existuje a tyhle komponenty vyrábí, tak většinou není problém v tom ošetření pokračovat.
1: Nejenom letní úrazy chrupu, téma kávy o čtvrté, ještě se tomu budeme věnovat po písničce s panem doktorem Jakubem Hladíkem, stále se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Letní úrazy chrupů, ale nejenom ty samozřejmě, protože k úrazům zubů může dojít kdykoliv a asi nejenom při sportu se stomatologem panem doktorem Jakubem Hladíkem. Kdy se mimo sport také na vás obracejí pacienti, že se jim něco stalo se zubem?
1: Ty úrazy jsou většinou ze sportu. Samozřejmě potom to bývají případy, kdy jsou lidé často ovlivněni nebo posilněni alkoholem. A dnes jsou strašně oblíbené elektrické koloběžky a elektrokola, které hlavně ve městech dosahují poměrně vysokých rychlostí a lidi v těchto stavech je neovládají úplně tak, jak by potřebovali. A dost často to končí nějakým pádem a zakousnutím se do patníku, do kolejí a ty úrazy jsou opravdu škaredé, takže tady v těch rychlostech to není úplně příjemné. Takže to je jedna věc a potom jsou to různé potyčky a bitky v klubech, v barech, v hospodách.
0: Tak prevence.
1: Prevence.
0: Tohoto se neúčastnit. A být opravdu opatrní. Ptá se tady Tomáš, na základě posledního příspěvku se chci zeptat, jak dlouho jsou vlastně firmy povinné dodávat náhradní díly pro své implantáty. Připomeňme, že volala paní posluchačka, že její syn před 12 lety už se nechal udělat základ na implantát a teď by to rád dokončil, ale byste sám říkal, že pokud tedy pořád budou ty komponenty k dispozici, tak to bude možné.
1: Tam se přiznám, že nevím, jakou oni mají povinnost k tomu, aby dodávali komponenty i po tom, co ta firma ukončí své působení. A my vždycky pacientům dáváme 2 roky záruku na výrobek jako takový, takže v tomhle období my jsme vždycky schopni sehnat jakékoliv komponenty. Většinou je máme samozřejmě na klinice, v ordinaci, v laboratoři, takže jsme s nimi schopni pracovat i roky po tom, co ten implantát zaimplantujeme. Ale firmy samotné, jak to mají, to netuším.
0: Ptá se tady posluchačka na svého syna, který má rovnátka, ale teď si urazil kus zubu při jízdě na kole, tak jaká bude péče, jak se bude pravděpodobně postupovat? Asi má na mysli, jestli třeba ta rovnátka se musí sejmout, jestli má teda ta stála. Jaký bude postup?
1: Tam záleží na tom, kolik z toho zubu se urazilo a pokud ten zubař je schopen i ve stavu, kdy ty rovnátka jsou připevněna na zubu, ten zub dostavit, pokud je to jenom nějaká část růžku nebo hrany, tak není důvod ty rovnátka sundávat. A pokud to rovnátko nebo ten zámeček neumožňuje opravu toho zubu jako takového, tak ty rovnátka samozřejmě jde sundat jenom na hodinu, dvě, kdy proběhne ten zákrok té dostavby zubu a potom je zase vrátit zpátky. Takže to není úplně komplikace, je to potřeba logisticky, časově trochu lépe naplánovat, ale jsme schopni tohle zvládnout.
0: Je umělý chrup náchylnější k úrazům nebo naopak ty naše vlastní zuby jsou náchylnější právě k tomu, o čem si dnes povídáme?
1: To je otázka. A jestli myslíte jako umělý chrup, různé korunky a náhrady na těch zubech, tak existuje spousta materiálů nebo spousta tvrdostí a druhů keramik, ze kterých my ty zuby vyrábíme. Některé jsou estetičtější, ale naopak více náchylné na různé štípání a úrazy a kousání. Takže tady ta náchylnost může být vyšší než jako u zubu samotného. A naopak už dneska máme i materiály, které jsou esteticky krásné, ale mechanicky ještě tvrdší a funkčnější než samotný zub. A tady si troufám říct, že by ten materiál vydržel i více než ten samotný zub.
0: Přizpůsobujete to třeba životnímu stylu pacienta? Když k vám přijde vrcholový sportovec, tak mu asi nabídnete tu pevnější náhradu než běžný člověk? Nebo jak to funguje?
1: Určitě. My dneska, ať už samozřejmě to mohou být i vrcholoví sportovci, kde ta námaha a ty úrazy jsou poměrně časté, ale v dnešní době jsou to dost často lidé, kteří zatínají, skřípou zuby. Dnešní doba plná stresu a povinností pracovních a životních tomu nasvědčuje. A v případě toho, že zjistíme, že dokázali zničit a okousat v poměrně velké míře ty své zuby, tak jim nabízíme, pokud děláme nějakou větší rekonstrukci, samozřejmě ty tvrdší a mechanicky odolnější materiály než ty jejich zuby jako takové.
0: Vy jste už dnes vlastně naznačil ten bruxismus, je to tak, to broušení zubu, je to vlastně taky typ úrazu, když si obrušujeme zuby tím třeba, že jenom stále zatínáme.
1: Je to určitě druh nějakého mechanického poškození, kde k tomu opotřebení těch zubů dochází.
0: A říkal jste, že toho přibývá, je to Jaký to je proces? Je to nevratný proces, nebo se to dá taky řešit, pokud tedy nepoužíváme ty chrániče potom nějakými fazetami, nevím, teď to tady jenom nadazuju.
1: My v ordinaci to potom schopni řešit jsme a tam vždycky záleží na tom, jak moc je ten chrup obroušen nebo abradován a jaké funkce, dysfunkce u toho pacienta jsou, jak funguje žvíkací aparát a tak dále, spousta jiných faktorů. A jsme schopni potom ty chybějící zuby nahrazovat ať už kompozitními materiály, keramickými materiály a ty zuby zase dostat do té původní, do toho původního tvaru a do hlavně původní funkce.
0: Mm-hmm. Je vždycky lepší, teď se zase vracím k úrazu, k tomu, že si zub třeba vyrazíme, vsadit zpátky ten vlastní zub než implantát?
1: Já říkám, že vždycky je lepší vlastní zub, protože ten vlastní zub, i když po několika letech, desítkách let selže, tak jsme vždycky schopni ho nahradit tím implantátem. Pokud ten zub hned v mladém věku nahradíme implantátem, tak ten implantát samozřejmě taky nevydrží nekonečně dlouho a někdy po desítkách let nejspíše budeme nuceni ten implantát zase nahradit. A samozřejmě čím dále to odložíme, tím lépe. Takže vždycky je nejlepší nad tím uvažovat a udělat si nějakou časovou rozvahu a toho pacienta zachránit co nejvíce vlastních zubů. A postupem času, pokud začnou selhávat, je případně nahrazovat implantáty.
0: Jaká je rekonvalescence vlastně, pokud vrátíte ten zub tam, kde byl, co se týče třeba jídla, sportu a tak dále, je tam nějaké omezení?
1: Určitě. My ten zub potřebujeme zdlahovat, takže to provedeme nějakým drátkem a ten pacient je potom nucený být nějaký týden, dva na měkké stravě, ten zub nepřetěžovat. A jak jsem říkal, tak je potřeba ten zub potom i ošetřit v kořenovém kanálku, protože jinak může dojít k tomu, že ten organismus ho začne brát jako cizí těleso a začne ho požírat a místo toho, aby ho v té ráně uchoval. Takže ta posloupnost těch výkonů tam je a ten pacient opravdu musí být nějaký týden, dva hodně opatrný, ale jakmile dojde k zahojení, řeknu klidně měsíc až dva, tak je ten zub naprosto 100% funkčně využitelný.
0: Mm-hmm. Bavili jsme se tady zatím jenom během písničky o tom, že v poslední době se objevují případy, kdy se lidé buď bojí ošetření zubu, třeba že si ulomí jeho kousek, nebo z nějakého důvodu nemohou navštívit stomatologa, že si pořizují různé sady na e-shopech i zahraničních, aby se ten zub opravili sami.
1: Ano, i s tímhle se občas setkáme a tady bych ty pacienty od toho silně odradil, protože to jsou většinou nějaké domácí sady pro výrobu nějaké části zubu, většinou míchaná nějaká lepidla, plastelíny a podobné materiály. A dost často si ten pacient daleko více uškodí, než by si pomohl. A dost často zapatle a zašpiní ty zuby ze všech stran, pospojuje dohromady a až potom dojde k tomu zubnímu lékaři, tak ten proces toho odstraňování tady těch materiálů a dávání těch zubů zpátky dohromady je mnohdy daleko náročnější než ošetření toho zubu samotného.
0: Takže schrňa to prevence, aby žádnému úrazu nedošlo, pokud k němu dojde, tak co nejrychleji na pohotovost a zub pokud možno uchovávat v léce.
1: Ano.
0: Pan doktor Jakub Hladík z Centra stomatologie The Clinic byl dnešním hostem. Moc vám děkuji, přeji vám krásné léto, těším se brzy. Naschledanou.
1: Já vám děkuji za pozvání.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: V Řecku budou s přírodními požáry znovu pomáhat čeští hasiči. V řece Dyji dnes uhynuly stovky ryb kvůli přemnoženým sinicím. Zítra bude zejména na východě skoro jasno, postupně bude velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty čekejte do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponeském poloostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá taky s hašením požárů na jihu Francie. Stovky ryb uhynuly na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Dnes v noci se přiblížila nule. Situace je nejhorší v Břeclavi. Hasiči museli instalovat norné stěny a provzdušňovat vodu.
4: Máme čerpadla, které sají vodu z Dyje a ona, jak se vlastně vrací, tak je obohacená o ten kyslík.
5: Vysvětluje dobrovolný hasič Marek Říman. Voda je tedy na jezu v Břeclavi silně zakalená masou sinic. Povodí Moravy se stav snaží zlepšit i upouštěním vody z nových mlýnů i další manipulací na jezech. Doplňuje mluvčí Jana Kučerová.
6: Zajistíme v Poštorné a taky s klapkou jezu Břeclav popuštění jednak množství sinic níže potoku a jednak bychom tím chtěli umožnit rybám dostat se do podjezí, kde už je situace pro ně daleko příznivější.
5: Podle vodohospodářů se nedá vyloučit, že dojde k dalšímu úhynu. Nebezpečí pro ryby potrvá nejspíš celé léto. Z Břeclavi Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Ruský opoziční politik Boris Naděždin na síti Telegram oznámil, že ho zatkla policie. Stalo se tak 3 dny poté, co ho ruské úřady přidali na seznam zahraničních agentů. Naděždin se chystá kandidovat v podzimních volbách do ruské státní dumy. Už před 2 lety se bývalý poslanec chtěl ucházet i o funkci prezidenta a vyzvat na souboj Vladimira Putina. Naděždinovu registraci k volbám ale ruský nejvyšší soud odmítl kvůli nedostatku podpisů podporovatelů. Komise jich téměř 10 000 neuznala. Opavští numizmatici vydali novou sběratelskou medaili věnovanou knížeti Václavu I. Opavskému. Je to už 6. počin, který připomíná méně známou větev rodu Přemyslovců. Jak dodává Viktor Wolf z České numizmatické společnosti, mezi sběrateli je o medaile zájem právě z historického hlediska.
7: Problém většinové společnosti v České republice je v tom, že se domnívají, že čeští Přemyslovci vymřeli roku 1306 smrtí Václava III. A my se právě na to snažíme upozorňovat tím, že připomínáme opavské Přemyslovce, kteří vymřeli až roku 1521 smrtí Valentina Hrbatého, to znamená o více než 200 let později.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zejména na východě skoro jasno, postupně čekejte velkou oblačnost, na většině území se objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat, teploty budou mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem. Na 15. kilometru z krajinice zasahuje do stoupacího pruhu nepojízdné auto s obytným přívěsem. Dálnice D3 z Českých Budějovic na Prahu zůstává za Soběslaví uzavřená po nehodě kamionu na 91. kilometru. Provoz odklánějí exitem 95 na starou silnici. Před Planou popojíždí kolona až 40 minut od odbočky na Doubí. A na D1 za Prahou směrem do Brna je půlhodinová kolona. Začíná kus za sjezdem na Velké Popovice na 19. kilometru. Popojíždí do zúžení na mostě u Šmejkalky. Na 24. a 5. kilometru blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Tolik zprávy, teď začínají příběhy z kalendáře.
8: Ještě než se rozsvítila červená v našem nahrávacím studiu, prozradila mi Tereza Stýblová, že vy, rozumějte ženy, nemáte čas na zbytečnosti. Tak tedy stručně, dobrý den a začínáme.
9: Hezké odpoledne, snad pochopíte časem během našeho povídání, o čem Honza hned na začátku hovořil. Dnešní příběhy každopádně věnujeme ženě. Jejíž sláva překročila hranice času i hranice kontinentů a nejde přitom o herečku, zpěvačku ani sportovkyni.
8: Mm-hmm. Světlo světa spatřila pod Pálavskými vrchy a možná proto si stále nese něco z dechberoucí krásy tohoto zvlněného kraje a z opojné síly zdejšího vína.
9: To je krásný básnický obraz, Honzo, to tě musím pochválit, ale k identitě naší hrdinky asi moc nepovede. Tak navrhuji se vrátit k osvědčené praxi tří indicí.
8: Já a také scénárista básník Kukal souhlasíme, budeme s tím zacházet jako vždy. První nápověda zní Lovci mamutů.
9: Druhá indicie nás přiblíží onotný kus k přítomnosti, protože zní Karel Absolon.
8: A konečně nápověda třetí, která bude vyloženě nekorektní. BMI, rozumějte Body Mass Index, což je kategorie, kterou vysloveně nesnáším, tak tedy BMI kolem 45, ovšem čistě teoreticky.
9: Naším odhadem. Tak jméno dnešní hrdinky si jako vždy prozradíme po písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Mezi posluchači těchto příběhů z kalendáře patrně není vůbec nikdo, kdo by nepoznal, že si dnes chceme povídat o naší nejslavnější pravěké sošce, totiž věstonické Venuši. A proč dneska? To je docela jednoduché. Nalezena byla 13. července roku 1925.
1: A stalo se tak v obci Dolní Věstonice u Mikulova, že? Tato jihomoravská lokalita byla na archeologické vykopávky totiž extrémně bohatá.
0: Já tě nechci nijak trápit, ale oficiálně se naleziště nacházelo skutečně v Dolních Věstonicích. Ovšem soška samotná se našla na poli mezi Věstonicemi a sousedním Pavlovem. Takže klidně by se mohla jmenovat po Pavlovu.
1: Honza je detailista, to už víme. Označení Pavlovská ale nakonec nese její menší kolegyně. Slavná Venuše nalezená na poli Edmunda Hanreicha dostala do vínku právě ta zvukomalebná 2V. Založila tak tradici krásek se zdvojenými monogramy.
0: No a kdyby ji náhodou nezaložila, tak je to alespoň moc hezká schoda náhod. Posuďte sami, rok po nálezu věstonické Venuše se narodila Marilyn Monroe, 8 let po ní Brigitte Bardot a 4 roky na to Claudie Cardinal.
1: Na rozdíl od jmenovaných dám si ovšem věstonická kráska musela svou slávu trpělivě vyčekat. Archeolog Karel Absolon, který jinak svolával novináře kvůli každému vykopanému obratli zvlášť, byl tentokrát, řekněme, podivně laxní.
0: To tedy ano. Představte si, že první kvalitní fotografie věstonické Venuše zveřejnil na stránkách oblíbeného The Illustrated London News, tedy nejstaršího ilustrovaného týdeníku na světě, až 4 roky po nálezu. A na podrobnější vědecké pojednání čekala Venuše ještě dalších 8 let.
1: Vysvětlením pro tak okázale přezíravý postoj může být, že pan Absolon zpočátku nedokázal plně docenit světově unikátní význam svého nálezu.
0: Nabízí se ale také domněnka, že si od něj tak nějak podvědomně udržoval odstup. Technicky vzato ten objev totiž neučinil a ani učiniti nemohl. V inkriminované době byl právě ve Francii a že se Venuše na jeho archeologické lokalitě našla, o tom se dozvěděl z novin.
1: Takže kdo je tedy skutečným objevitelem věstonické Venuše? No, to si prozradíme za chvilku po písničce.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Před chvilkou jsme naše povídání o věstonické Venuši končili sugestivní otázkou, kdo je jejím skutečným objevitelem. A také jsme vám slibovali jeho odhalení. Nuže tedy, tady je. Je to Karel Absolon.
1: Tedy, promiň kolegyně, ale to mi jako úplně senzační odhalení vážně nepřipadá. Však jsme o něm dobře 5 minut mluvili a navíc jsme posluchačům tvrdili, ty jsi to byla, že on Venuši nevykopal.
0: Tak je to pravda, Honzo, jenom že to neznamená, že ji neobjevil, víš? Lokalitu odborně zmapoval, na vykopávky sehnal peníze, najal dělníky a odborný dozor a poučil je, co, kde a jak hledat. Objevení Venuše je tedy jeho zásluhou. Objevil ji on.
1: No tak tedy dobře, rozumím a souhlasím. A přidám úvahu, že bylo ostatně jen otázkou času, kdy Karel Absolon nějaký velký objev učiní. Archeologie byla spolu se speleologií, tedy výzkumem jeskyní, jeho celoživotní vášní.
0: Odbornou kariéru zahájil v Moravském Krasu, co by promovaný zoolog tu sbíral jeskyní hmyz. Postupně začal zkoumat jeskyně jako takové a po dohodě s majiteli Krasu, hrabaty Salmovými, zpřístupnil několik jeskyní a dno macochy veřejnosti.
1: Po první světové válce Absolon zahořel pro archeologii. Náhodné nálezy zemědělců v oblasti Mikulovska a také prvotní nálezy německých kolegů tamtéž ho přesvědčili, že oblast má mimořádný archeologický potenciál.
0: Zprvu celý věstonický výzkum platil sám. Až po několika významných nálezech se ke spolufinancování uvolili veřejné instituce Moravským zemským muzeem počínaje a prezidentskou kanceláří konče.
1: No a pak už přišlo to, co logicky přijít muselo. Objev, kterým se Karel Absolon navždy zapsal do historie. 13. července našli dělník Josef Seidl a vedoucí výzkumů Emanuel Dania v hloubce 2,5 metru pravěké ohniště a v něm zčernalou sošku.
0: Že jde o podobiznu ženy, to nebylo hned zřejmé. Soška byla rozlomená a její základní tvar se ukázal až po přiložení druhé nalezené části. Zemitý dělník Seidl prý zvolal: "Vždyť to je baba." Až nedaleko stojící geolog Zdeněk Jaroší označil za Venuši.

0: Dnešní příběh z kalendáře je věnován výročí nalezení věstonické Venuše. Tato slavná soška byla objevena 13. července roku 1925. Myslím, Terezo, že je nejvyšší čas promluvit podrobněji o naší hrdince samotné.
1: Souhlasím. Jde o nejstarší známou keramickou sošku na světě. Její stáří se odhaduje zhruba na 30 tisíc let.
0: Sám Karel Absolon se domníval, že byla uhnětena ze směsi rozdrcených mamutích klubů a kostí. Detailní analýza, kterou Venuše prošla až v roce 2024, ovšem prokázala, že je vymodelována ze spraše.
1: A spraš to je navátá půda, která pochází z období starších čtvrtohor a na našem území se objevuje především v nížinách Jižní Moravy, Dýskosvrateckém a Dolnomoravském úvalu. Pravěký umělec si tedy nabral přímo v místě pobytu.
0: Soška představuje nahou ženu. Její výška 11 cm a k tomu 1 mm, šíře 4 cm a 3 mm, měřeno pochopitelně v bocích. Ty má Venuše velmi výrazné, stejně jako ňadra, přičemž levé je viditelně větší než pravé.
1: Zbytek těla je naopak jenom naznačen. Paže jsou znázorněny krátkými rýhami vedoucími od ramen, celý obličej zastupují jen krátké šikmé vrypy v místě očí a nohy končí v oblasti lítek.
0: Zadní straně postavy dominují mohutné hýždě. Nad nimi nacházíme čtyři hluboké rýhy naznačující tukové záhyby. Faldy, řeklo by se dneska.
1: No, dobře. Mimo to byly na zadní straně sošky nalezen také otisk lidského prstu. Je velmi malý a jde o plošku 3x5 mm. Na Venuši se musel dostat ještě před vypálením. Do stvrdlé hmoty by už prst totiž nikdo neotiskl.
0: Malé daktyloskopické okénko. Na onom otisku můžeme sledovat 7 velmi drobných papilárních linií. Tak drobných, že pokud nechceme tvrdit, že lidé starší doby kamenné měly mnohem jemnější pokožku než my, musíme se domnívat, že jde o otisk prstu asi desetiletého dítěte.
1: Soška tedy patrně nesloužila kultu, nebyla posvátná a nechat ji podržet dítěti ničemu nevadilo.
0: No a pak je tu ještě romantická představa, že ten otisk patří drobné ženě, která sošku možná vytvořila jako autoportrét. Vzhledem k proporcím věstonické Venuše a předpokládané subtilnosti autorky otisku by ovšem muselo jít o portrét značně stylizovaný.

0: zoolog, speleolog, archeolog. Právě v tomto pořadí si jednotlivé profese či vědecké obory osvojil a oblíbil Karel Absolon, který může za to, že dnes máme o čem v příbězích z kalendáře vyprávět. Ano, on to byl, kdo financoval celý výzkum, v jeho rámci nikoli Absolon svýma rukama, ale jeho podřízení, dělník Josef Seidl a vedoucí výzkumu Emanuel Dania, našli 13. července 1925 v ohništi s černalou na dva kusy rozpadlou sošku. Zpočátku jí nepřikládali velký význam, i sám Absolon otiskl fotky po čtyřech a vědecké pojednání po osmi letech od názvu, ale my dnes víme, že Věstonická Venuše je jedna z našich vůbec nejslavnějších památek. A proto o ní budeme mluvit i dál.
1: Ano, dokonce sestavíme žebříček našich nejznámějších a nejslavnějších movitých památek a Věstonická Venuše bude skutečně na špičce tohoto žebříčku. Také zjistíme, že není ojedinělou soškou, která spodobňuje nahou ženu naší historie, takže i tyto sošky si blíže představíme. No a tak, jak se různí domněnky, kdo vlastně Věstonickou Venuši spodobnil, tak se také stále neví, proč to udělal. Tak i nad tím se za chvilku zamyslíme.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Prázdninová blízká setkání na Dvojce.
2: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
3: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
2: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
3: na Dvojce. Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Stejně jako se různí domněnky o tom, kdo věstonickou Venuši, o které si dnes povídáme, vytvořil, různí se také výklady, proč v posledních letech se o Venuši hovoří například jako o amuletu ženství, tedy ženské plodnosti a mateřství.
1: Starší, avšak stále plně oprávněný výklad zase praví, že Venuše je poctou ženské kráse a erotické přitažlivosti a že tedy zobrazuje dobový sex symbol.
0: Široká pánev znamenala ve starší době kamenné snaží porod, velká prsa slibovala dostatek mléka a tukové polštáře implikovaly, že žena přežije čas nedostatku a to všechno muže podvědomě přitahovalo.
1: Někteří antropologové se proto domnívají, že právě tyto partie jsou na věstonické Venuši záměrně zveličené. Kurátor Moravského zemského muzea Martin Oliva ale existenci takto obézních žen i v podmínkách pravěkého kočovnictví připouští.
0: A nabízí také vysvětlení, cituji. Zatímco se skupina na jaře rozštěpila, každá část šla jinam a na podzim se zase sešla, tak tyto těžko pohyblivé ženy zřejmě zůstávaly na místě. Možná byly i úmyslně vykrmovány a stávaly se z nich jakési živé idoly.
1: No to se tedy estetický ideál ženy od pravěku do novověku dost zajímavě proměnil.
0: No spíš se cyklicky vracel, protože starověké Řecko v duchu Kalokagátie oceňovalo tělo štíhlé a pevné, Řím ovšem připouštěl jistou zjevnou blahobytnost.
1: No ano, raný středověk ten tělem bezmála pohrdal, takže žádný estetický ideál de facto neměl. Vrcholný středověk pak chtěl ženu štíhlou a křehkou.
0: Renesance mu odpověděla Ticiánovými obrazy s mytologickými náměty, kde se ženským tělům vrací kyprá plnost. Plné rehabilitace se věstonický ideál dočkal v baroku, zejména díky Rubensovi.
1: Poklidném a přirozenost preferujícím 19. století jsme si v tom minulém prošli etapou hysterické honby za štíhlostí. Důkaz? Jednoduché. Modelka Twiggy vážila při svých 168 cm jen 41 kg.
0: A dnes se módní mola zase houfně otvírají oceňovaným plus size modelkám. Kyvadlo estetického ideálu se houpe zkrátka tam a zpět.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na 11 cm vysoká kráska z Dolních Věstonic, o níž si dnes povídáme, ovšem není žádný solitér. Podobných pravěkých zobrazení nahých žen zná archeologie celou řadu.
1: Už jsme se letmo zmínili o pavlovské Venuši. Dominantním motivem 4,5 cm vysoké figurky jsou prsy, ostatní části těla jsou buď velmi potlačené, anebo je vůbec nemá.
0: V roce 1953 ji v Pavlově, kde jinde, objevil archeolog Bohuslav Klíma. V mládí pracoval pro Karla Absolona jako kreslič archeologických atlasů a po druhé světové válce navázal na jeho výzkumy v Dolních Věstonicích.
1: Tentýž archeolog je také objevitelem velmi ojedinělé, protože štíhlé landecké Venuše. Figurku vysokou 4,6 cm objevil v témže roce jako pavlovskou Venuši na ostravském vrchu Landek.
0: Zajímavostí

0: této Venuše, vyřezané z hematitu, je to, že nemá hlavu. Ale pochopte, nebyla uražena. Soška byla jako bezhlavá už vytvořena. Umělec chtěl patrně soustředit všechnu pozornost diváka na půvab ženského těla,
1: ke kterému zřejmě hlava není potřeba. Ze zahraničních Venuší je nejznámější Willendorfská Venuše. Je vyřezána z vápence a spolu s Venuší z Věstonic je nejslavnější pravěkou soškou na světě.
0: Byla nalezena roku 1908 v Rakousku a je zhruba stejně stará a také stejně vysoká jako naše podpálavská kráska. Znakem, podle něhož Willendorfskou Venuši bezpečně poznáte, je detailně provedený účes připomínající bohatě zdobenou koupací čepici.
1: V jejím případě je motiv sexuálního idolu ještě zřejmější než u Věstonické Venuše. Primární i sekundární pohlavní znaky jsou na ní vyvedeny velmi detailně a realisticky.
0: A samozřejmě pro tu dobu také Willendorfská Venuše je krajně plnoštíhlá.
1: No pro představu, pokud by Věstonická Venuše byla skutečnou ženou, bylo by její BMI, tedy body mass index, kolem 45. U Willendorfské Venuše ho umělá inteligence odhaduje dokonce ještě o 20 bodů vyšší.
0: A přesto ani ona nepostrádá půvab. Její k hrudi cudně skloněná hlava a křehké ruce položené na prsou vyzařují zvláštní, jen těžko popsatelnou něhu.

0: Pokud bychom měli sestavit žebříček nejvzácnějších movitých památek Česka, byla by naše dnešní hrdinka věstonická Venuše jistě v první pětce. Za korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura někde blízko Vyšehradskému kodexu.
1: Tomu také odpovídá způsob, jak je s ní nakládáno. Originál je možné spatřit jen při výjimečných příležitostech, ne častěji než jednou za několik let.
0: Jinak je uložena kdesi v trezoru Moravského zemského muzea. Konkrétní místo uložení zná jen několik málo lidí.
1: V běžných expozicích o pravěku jsou vystavovány její věrné kopie. U těch vytvořených na základě 3D skenování nemá laik šanci rozdíl vůbec postřehnout.
0: Základní expozicí představující dolnověstonický archeologický průzkum je dnes stavebně unikátní archeopark v Pavlově. Kromě replik Venuší z Česka i zahraničí tu lze vidět mamutí kosti, ukázky kamenné industrie a další nálezy.
1: Archeologická expozice v samotných Dolních Věstonicích bohužel zanikla. A roku 2024 ji nahradil Dům přírody Pálavy. Venuši tak dnes v domovské obci připomíná hlavně její dvoumetrová socha z polystyrenu a laminátu, u níž se pochopitelně fotí turisté.
0: Na to, aby Venuše v naší národní paměti žila, ale naštěstí nepotřebuje muzea ani památky. Od svého objevení je inspirací řadě umělců.
1: Vedle obrazů Zdeňka Buriana jmenujme například plastiku Lamento Venuše, akademického sochaře Jana Koblasy nebo ženská torza z hutního skla výtvarnice Evy Eisler.
0: Zůstat stranou nemohli samozřejmě ani básníci. Příkladem za všechny budiš Jan Skácel a jeho báseň Noc s věstonickou Venuší, která v roce 1990 dala název dokonce celému výboru z jeho milostné poezie.
1: Dovolte mi tedy drzost, zkusil bych zakončit tuto část našeho vyprávění alespoň několika verši ze Skácelovy básně. Dědina spí, spí bílá závěj prachu při silnici. Usnula studna s mechem v podpaží a v rybníce se utopila hvězda. Venuše vyšla z hlíny po špičkách.

0: Dnešní příběhy z kalendáře jsme díky scénáristické práci básníka Petra Kukala mohli věnovat věstonické Venuši. Skutečné mis pravěk v tom našem i celosvětovém měřítku.
1: Připomínáme, že jde o 11 cm a 1 mm vysokou sošku nahé ženy z pálené hlíny, kterou mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem 13. července 1925 v rámci archeologického průzkumu lokality vykopal tým doktora Karla Absolona.
0: Není zcela jasné, zda věstonická Venuše zosobňuje ženství v jeho plodivé a mateřské roli, nebo zda jde o poctu ženské erotické přitažlivosti, zobrazující tehdejší sexuální ideál.
1: Každopádně dosud nejstarší známou keramickou soškou na světě a spolu s korunovačními klenoty, relikviářem svatého Maura a Vyšehradským kodexem patří mezi nejcennější movité památky na našem území.
0: Ale také je to artefakt, který už celé století inspiruje umělce řady oborů a nám všem ostatním připomíná, že ženská krása je a vždycky zůstane hodna hlubokého obdivu a okouzlených poct. O to víc je mi líto, že Absolonův tým nevykopal také věstonického Venouše.
1: A to se vracíme na začátek, kde mi Honza nahrál na smeč a já říkám, že ženy neměly čas v té době plácat nějaké sošky z hlíny.
0: No, jestli to myslíš tak, že Venuši vymodeloval muž,
1: Může
0: to tak být. Já bych si vsadil na ten dětský otisk prstíčku na zadní části a řekl bych, že modelína tenkrát nebyla, co my víme, kdo je tvůrcem.
1: No tak třeba jednou o tom budou další příběhy z kalendáře.
0: Ano, až to nějaký vědec vyzkoumá. Do té doby se mějte krásně a kdykoliv budete mít chuť, nalaďte si nás na Dvojce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Spojené státy obnovují blokádu íránských přístavů. Zítra bude zejména na východě skoro jasno, postupně velká oblačnost, přehánky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Jsou to zprávy a Mária Kunová. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
4: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
5: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
4: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
6: Týlit obavy paní ministrině, budem se chovat tržně.
4: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: Spojené státy obnovují námořní blokádu íránských přístavů. Oznámil to prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a následného memoranda o porozumění. Po íránských útocích na lodě plující Hormuzským průlivem ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Íránem postupně sílí. Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury. Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži za žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je pravomocný.
7: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
8: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
7: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
9: To mělo normálně takový ten průběh, no, takže jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
7: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území je může od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí mimo jiné dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požárů, a to hlavně na Moravě.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zejména na východě skoro jasno, postupně čekejte velkou oblačnost, na většině území se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, večer budou srážky částečně ubývat, teploty čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona v omezení na opravovaném mostě u Šmejkalky. Na 24. a půltém kilometru stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Fronta začíná za nájezdem od Říčan. Na 13. kilometru je asi na hodinu pro osobní auta. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává za Soběslaví uzavřená po polední nehodě kamionu na 91. kilometru. Provoz odklánějí exitem 95 na starou silnici. Tam jsou kolony od odbočky na Doubí do Plané, a to na půl hodiny. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další stopy fakta tajemství. Všichni známe karpatského zbojníka Nikolu Šuhaje, ale kdo zná jeho vrstevníka, krajana, rovněž zbojníka Ilka Lepeje? Nikola Šuhaj měl svého Ivana Olbrachta, který z něho udělal romantického hrdinu, jenž bohatým bral a chudým dával. Ilko Lepej nikoho takového nenašel. A přece jeho život, život nepodajného, inteligentního a na tehdejší poměry vzdělaného muže, jehož semlela nemilosrdná kola osudu, je jedním velkým dramatem. Dramatem, který ani po letech nepřestává fascinovat.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Šuhaj nebyl sám.
1: To byly lepejka v šerepin noho, teče kluča červona já až do volovoho. Teče kluča červona.
2: Zpívají se o něm písně. Stal se námětem pro legendy. V tom pozoruhodném kraji Podkarpaty, kde chození po zboji patřilo svého času k místnímu koloritu a kde zbojníci byli místními lidmi obdivováni, uctíváni. Muž se opatrně rozhlédl a pak se dal do běhu. Utíkal noci, jako o život. Bylo 11. září 1934. Z věznice v Leopoldově právě uprchl 39-letý trestanec Ilko Lepej. Za pár hodin dostanou četnické stanice Pěšťany, Trenčín, Nitra, Nové Zámky a Bratislava zprávu s popisem uprchlíka.
0: 179 cm vysoký, ústa souměrná, nápadně hubený. Vrázčitý obličej, vlasy černé, nos špičatý, oči hnědé, obličej podlouhlý. Umí mluvit i rusky a slovensky. Poslední popis jeho oděvu měl bílé kalhoty, modrý kabát, prádlo bílé. Směr útěku patrně do chustu Volovoje. 11. září 1934.
2: Běžel rozlehlou loukou a brzy ho pohltil les. Byl svoboden. Věděl ale, že musí překonat stovky kilometrů. Za každou cenu se chtěl dostat domů, na Podkarpatskou Rus, na vrchovinu, tam, kde se všude kolem vás tyčí hory, po jejich svazích se táhnou poloniny. Ilko Lepej stále utíká nocí. V očích svých pronásledovatelů je zločincem, kterého je třeba, když ne dopadnout živého, tak bez milosti zabít. Nasedněme nyní do pomyslného stroje času a přenesme se do roku 2013. Nedaleko Repiného, u Velké Ryky, pár kilometrů od města Mižhurie, tak se jmenuje někdejší Volovoje, se právě odehrává slavnost. Představitelé města, kraje, včetně řecko-katolického kněze, odhalují bělostný pomník. Je dílem akademického sochaře z Užhorodu, profesora Michaela Bilina. Pomník je věnován právě Ilko Lepejovi. Časy se prostě mění.
3: Krivdženým svým batkom, nespravedlivo zasudženým, він не міг примиритися з таким вироком. Його душа прагнула волі, чеської праці, яку в той час було важко знайти.
2: Mezi hosty je nejvyšší představitel okresu, Ivan Jarema, také starosta Repeného, Jurij Jurty. Rovněž zastupitel Zakarpatské oblasti a města Užhorod, Volodymyr Čubírko. A je tu také Josef Nedvěd, Čech, kterého příběh Ilko Lepeje zaujal natolik, že už několik let pátrá po jeho osudu. Kde jsou vlastně kořeny jeho zájmu?
4: Těch impulzů byla samozřejmě celá řada. Mě Podkarpatská Rus jako taková přitahovala vždycky, protože zaprvé zde pracovali mý předkové, někteří z předků za první republiky, a potom nemohlo se tolik cestovat, takže jsem četl rád a vždycky Karel Čapek, kdo by neznal Hornubala, Juraje Čupa, Ivan Olbra, který dával lidské osudy dohromady, a příběhy Julius Komárek, příroda, krajina, zvěř a především mistrné vyprávění Jaromíra Tomečka, který skloubil vlastně tu přírodu a ty lidské osudy. Mimořádně nádherným jazykem umí vyprávět tyto příběhy. A on měl tuto zem velice rád s tím, že mohl vyprávět autenticky. On zde pracoval 15 roků na Podkarpatské Rusy, prvně v Dercenu, u maďarských hranic jako notář, a později od roku 1933 do roku 1939 jako vrchní notář ve Volovém. Navíc on o Ilku Lepejovi napsal vlastně dva příběhy, knihu Mezi dvěma vystřely, potom ještě Prales nekvete růžemi, kde popisuje celé to vyšetřování, průběh toho zboje a tak dále. A on jako první vyslovil domněnku v té knize, že došlo k odsouzení Ilka Lepejem zcela neprávem.
2: Vydejeme se nyní po stopách Ilko Lepeje, současníka legendárního Nikoli Šuhaje. Co vlastně předcházelo jeho dramatickému útěku z Leopoldovské věznice? A proč se do vězení dostal? A vůbec, kdo to vlastně byl Ilko Lepej? Pátraní začínáme v Bižhuri, v někdejším Volovém. Jsem nyní v místech, kde kdysi stávala chalupa Jurije Lepeje. Byl to starosta města a také jeden z nejvlivnějších a nejbohatších lidí. Jurij Lepej měl 4 dcery a 4 syny. Jedním z nich byl Ilko Lepej, pozdější poslední karpatský zbojník. Z kapsy vytáhnu kopii starého zažloutlého snímku. Jsou na ní svatebčané. Většina z nich je v národních krojích. Uprostřed svatebčanů sedí novomanželé. Krásný pár, krásná žena, spíše ještě dívka, krásný muž, Ilko Lepej. Opět má slovo Josef Nedvěd.
4: Ilkovi se dostalo na tehdejší dobu mimořádně dobrého vzdělání, takže on měl dobře číst, psát, počítat, což nebyl zrovna standard, kdy většina lidí byla negramotných a později o něm, jak třeba Tomeček, tak novináři i policie nebo zápisy z Leopoldova hovoří, že nad ostatní vynikal gramotností, rozhledem a povahou. Takže byl to velice vzdělaný člověk. Ve věznici v Leopoldově, v trestnici, jak se říkalo, tak hrál velice dobře a rád šachy a přímo v tom vynikal.
2: Tedy na rozdíl od Nikoli Šuhaje, který byl negramotný a pocházel z velmi různých poměrů, Ilko Lepej byl mezi Rusiny něčím jako intelektuálem. Svatební fotografie Ilko Lepeje, na kterou se právě dívám, pochází z roku 1922. Ilkovi bylo tehdy 27 let. Jeho ženě Marii, dceři starosty z Lyuzjanského, bylo 17. Kromě toho, že uměla číst a psát, byla i, jak pamětníci vzpomínají, velmi inteligentní a bystrá. V době svatby měl Ilko Lepej za sebou vojenskou službu, také první světovou válku. Hovoří se o tom, že si tu vysloužil jedno z nejvyšších vojenských vyznamenání. Po svatbě se Ilkovi a Marii postupně narodili 3 děti, 2 dcery a 1 syn. Opět hovoří Josef Nedvěd.
4: Ilko hospodařil na rodinném statku, zapojil se i předpokládám přes otce do politiky, kde byl okresním sekretářem Kurťakovy strany a ve svazu zemědělců, nějaká agrární strana jakoby místní. Takže na poměry si, myslím, žil dobře a byl uznávaná autorita.
2: Tady je zapotřebí malé odbočení. V roce 1919 se tehdejší podkarpatská Rus stala součástí Československé republiky. Šlo o chudou a velmi zaostalou zemi. Nicméně podkarpatská Rus měla v příštích 19 letech zažít roky vzestupu. Postupně tu, například v hlavním městě Užhorodu, vyrostly vládní a správní budovy, otvíraly se nové školy, vznikaly silnice, železnice, také nemocnice. Sebevětší investice však nemohly překonat bídu, která tu byla. Mezi hlavní kritiky tehdejší československé moci patřil poslanec Národního shromáždění za podkarpatskou Rus Ivan Kurťak. A mezi nejbližší Kurťakovi spolupracovníky patřil právě Ilko Lepej. V rodině se dodnes traduje, že právě Ilkovy politické aktivity byly trnem v oku tehdejším československým úřadům. Kromě toho právě v této době dostal Ilko Lepej šanci získat větší část peněz. Zásluhou dědictví po bratrovi, který kdysi odešel do Spojených států amerických, a co by důstojník americké armády padl v první světové válce, v bitvě na Marně. Měl uzavřenou velmi dobrou pojistku. Hovoří se o částce několika set tehdejších československých korun, což byla na tehdejší poměry a navíc na podkarpatské Rusy astronomická částka. Co se tedy dělo dál? Ptám se opět Josefa Nedvěda.
4: Bratr tam vyjmenoval, komu to všemu přijde rozdělit, a protože v době odchodu Ilko byl v Peřince ještě, tak se na něj hold nedostalo. A dostali bratři, sestry, otec největší polovinu, Ilko nedostal nic a notáři mu poradili samozřejmě, že ten jeho podíl je obsažený v otcově podílu. Jeho otec, mimo to, že byl bohatý a určitě chytrý člověk, tak ho popisují jako až panovačného, krutého a zlého člověka. Takže Ilkovi podíl nedal a došlo k roztržce, už řekněme celoživotní. A protože Ilko byl člověk, který takový Prostě byla to pro něj ponížení, potupa určitá, kdy všichni sourozenci jsou bohatí a v téhle chvíli na něj se nedostal.
2: Tehdy se Ilko Lepej vydal do Prahy, aby navštívil americké velvyslanectví a zjistil, jak to s dědictvím po bratrovi vlastně bylo. Za měsíc se vrátil s nepořízenou. Hned poté byl ovšem zatčen československými četníky. Kvůli obvinění, že 15. září 1926 přepadl ještě s jedním člověkem bratry Zelmana a Josefa Einhornových. V procesu, který se odehrál v Chostu, byl Lepej vylíčen jako ten největší zločinec. Před sebou nyní mám, kromě několika dalších dokumentů, zdůvodnění rozsudku nad Ilko Lepejem. Je to i tato poněkud šalamounská věta.
0: Obžalovaný Ilko Lepej zastřelil Zelmana nebo Josefa Einhorna, nebo oba dva.
2: Jediná svědkyně, jen ta Einhornová, hovořila o dvou maskovaných mužích se začerněnými tvářemi, kteří vnikli do domu Einhornových. Jak poznala, že vrahem byl zrovna Ilko Lepej, prý podle vysoké postavy. Soudu toto jediné svědectví proti Lepejovi ku podivu stačilo. Josef Nedvěd doplňuje.
4: On psal žádost o to, aby se provedla rekonstrukce a on měl celou řadu svědků. V té době, kdy proběhly ty vraždy a loupeže na Podkarpatské Rusy, tak on píše, že ho legitimovalo několik četníků. Popisuje Kralovany, že tam probíhalo hasičské cvičení, že byl kdesi v hospodě, kde mu podávali vodu nebo pivo, že se někde na nádraží řekl kupovat cigarety. Takže byl schopen prokázat, on to tam docela hodně podrobně popisuje, že v té době tady nebyl, ale měl alibi, ale bylo to zamítnuto.
2: Ilko Lepej je odsouzen k 15-letému želáři. Je uvězněn v Leopoldově. První roky tráví na samovazbě. Od počátku je však vzorným trestancem.
4: Asi si dokázal spočítat při té své inteligenci, že pokud má přežít a má mít šanci na dřívější propuštění, tak musí být vzorný vězeň. Takže vykonával tu práci, kterou dostával. Všichni ho chválí, na to jsou dokumenty, že ho popisují jako člověka, na kterého je mimořádný spolek, že jeden z mála vězňů, kterému můžou věřit, spolehnout se na něj a tak dál. Takže on dosáhl tímto chováním celé řady úlev a pracoval docela svobodně, potom v kravíně se staral o kravy, o koně a tak dál a využil příležitosti, kdy utekl. No, ten podnět, ta korespondence byla skartovaná osobní z toho vězení, nicméně prokázáno, píše Jaromír Tomeček, že dostával dopisy od dobrých přátel, anonymně samozřejmě a snad údajně od jeho otce, že za jeho manželkou chodí nápadník, milenec a možná, že souhra víc okolností, jeden takový dopis mohl hrát velkou roli, velký podnět k tomu, že prostě se zebral a utekl, když se naskytla možnost.
2: V roce 1934 měl Ilko Lepej za sebou 8. rok vězení. Za necelé 2 roky měl být za dobré chování podmínečně propuštěn. Přesto, jak už víme, 11. září 1934 uprchl. Jestli u Ilka Lepeje opravdu došlo k nějakému zkratu, to už nezjistíme. Po stopě uprchlého trestance se okamžitě vydali stovky četníků a vojáků.
0: Hlášení z Leopoldovské věznice 12.9.1934. Dne 11. září 1934 o 19. hodině a 20. minutě utekl z přechodného ústavu trestnice v Leopoldově chovanec Ilko Lepej z práce. Hlášení bylo učiněno ve 20 hodin. Přes všechny snahy je zatím pátrání po chovanci Ilku Lepejovi bezvýsledné.
2: Do pátrání se dokonce zapojila také letadla. Ilko Lepej se prý v jednom okamžiku před letadlem schoval do močálu a několik minut dýchal jen pomocí stébla, jehož druhý konec byl nad hladinou. Mezi dokumenty je možné najít hlášení zemského četnického velitelství v Užhorodu o tom, že dne 5. října 1934 se Ilko Lepej objevil doma. Z Leopoldova do Volového, do dnešního Mižhurie, je to zhruba 1000 kilometrů. Jestliže tedy Ilko Lepej uprchl 11. září 1934 a tady byl viděn 5. října téhož roku, znamená to, že musel v průměru ujít denně 40 kilometrů. Ilko Lepej však pochopitelně doma být nemohl. Stal se pronásledovaným štvancem, který přespával, kde se dalo. Tehdy se spojil s Jurou Klevcem. Ten byl v širokém okolí známý, co by velmi zrušný řemeslník. Na zbojnictví se dala poté, co byl obviněn, že ukradl nějaké nářadí. Od začátku to však tvrdě popíral. Když ho četníci odváděli, podařilo se mu uprchnout. V Repiném dodnes žije jeho syn, Jura. I on se zúčastnil odhalení pomníku Ilko Lepejovi. Jura Klevec mladší, dlouholetý předseda zdejšího zemědělského družstva, je i ve svých 79 letech neuvěřitelně vitální člověk. Štíhlý, šlachovitý, s bílým knírkem v opalné tváři. Má charisma, spoustu energie.
5: A tatínka se asi nepamatuje teda vůbec, kolik mu bylo roku?
1: Já mal 5 roku, on mě neviděl navíc. On chodil taky s Lepejom, razem chodili a mě neviděl. Ale já ho nepamětaju, bo i 5 roku nebyl.
5: No a jste tatínkovi podobný?
6: Dobrý, originál.
5: To vám říkala maminka, jo?
6: Fotografii.
5: No jo, originál.
2: Pak mi Jura Klevec ukazuje pomáčkanou fotografii. Vidím mladého muže ve vojenském stejnokroji. To je jeden z mála snímků, který po jeho otci zbyl. Ptám se Jury, jestli je svému otci podobný i povahově. Co mu na toto téma řekla třeba jeho matka?
1: No, hovorila, schožím tak na věc, schožím, já spokojný, vín mají byl takový najemocijný takový. No, když hovoril, že oby nezbrala bohatstvo, starala se, aby mě učivša.
2: Ilko Lepej a Jura Klevec začali chodit po zboji. Na jejich vrub se přičítá například přepadení a okradení skupiny českých turistů. V očích místních lidí však byli spíše hrdiny, kteří bohatým brali a chudým dávali. Pak ale došlo k tragédii. Stala se v době, kdy byl hon. Zúčastnil se ho také český lesník Maximilián Jiroušek. Ten narazil na 2 muže, ozbrojené puškami. Byli to Klevec a Lepej. Na honu byl také již zmíněný notář a později slavný český spisovatel Jaromír Tomeček. Podle Tomečka, který Jirouška důvěrně znal, lesník na oba muže namířil zbraň a vyzval je, ať se vzdají. Pokračuje Josef Nedvěd.
4: Když střelil Klevec, netrefil Jirouška, pál Jiroušek, pak střílel jako třetí v pořadí Lepej a Jirouška zasáhl. Takže Jiroušek odvezli ho potom do nemocnice, operace, ale vykrvácel. Tam dobře popisuje Jaromír Tomeček, že měl zásnu krevní skupinu a lidi docela těch věcí asi nerozuměli, aby někdo daroval krev. Takže vykrvácel a zemřel. Takže de facto on tady říká, že to bylo jednání v sebeobraně. Vzdát se v té chvíli pro Ilka Lepeje nebylo možné, protože už nebyla cesta zpátky pro něj, byl uprchlý vězeň. Teď na něj naházeli celou tu řadu loupeží, ublížení na zdraví, byť to nebyla pravda, už by mu to nikdy odpáral, takže pro něj vzdát se nebylo možné.
2: Četníci pak Lepejovi vyhlásili krvavou pomstu. Na jeho hlavu vypsali odměnu 1 000 korun, což byly na tehdejší dobu a hlavně na chudou podkarpatskou Rus opravdu velké peníze. Desítky četníků se vydali po Lepejově a Klevcově stopě. Dobový tisk psal.
0: Četníci svírají banditu Lepeje na pohraničních Poloninách. Přijeli 2 autokary četníků z Berehova a Užhorodu. V 8 proudech se postupovalo. Četnictvo postupuje do lesů na Poloninu Stoupu na sever k polské hranici. Všechny přechody jsou obsazeny. Četnické oddíly jsou zbytku lupičské tlupy na stopě. Dnes nebo zítra padne rozhodnutí. Dostane cela číslo 19 v Leopoldovské trestnici zpět svého trestance, anebo Ilko Lepej přece jen opět unikne.
2: Poslední zátah na oba zbojníky se měl odehrát právě v údolí u řeky, které tu dnes říkají Repinka, kde se právě nacházím. Do pasti vlákal oba zbojníky Klevcův bratr, kterého zaujala nabízená finanční odměna. Je 14. září 1935, krátce před půlnocí. Ilko Lepej měl prý zlé tušení a na schůzku s Klevcovým bratrem jít nechtěl. Byl to ale právě jeho zbojnický druh, který ho přemluvil. Prý se nemá bát. Jakmile vyšli z lesa a objevili se na Polonině, uslyšeli štěkot psů. Byli v pasti. Ilko Lepej okamžitě vystartoval a běžel dolů k řece. Bohužel svítil měsíc, takže se Lepej stal pro četníky snadným terčem. Novináři později psali.
0: Lepej, ozbrojený puškou a pistolí, se zuřivě bránil a opětoval střelbu. Svého druha Klevce, který nepochybně utrpěl lehčí zranění, při útěku k řece ztratil. Lepej se obratně proplétal keři a zmizel z dostřelu. Oba lupiče v nastalém zmatku nebylo možno vůbec pozorovat. Četnické hlídky stíhaly lepeje a dostali se za ním k silnici před řeku, kde přestřelka byla nejsilnější. Lepej byl zasažen několika střelami, namáhavě utíkal dál a stále se bránil.
2: Ilko Lepej, štvaný 80 četníky, běhl do řeky a snažil se jí přebrodit. To se mu nakonec podařilo. Ještě se chtěl dostat na protější skálu. To už měl ale v sobě 7 střel. Tu osmou si údajně způsobil sám, svým revolverem. To když pochopil, že nemá šanci na únik. Jura Klevec se štěstím unikl. Jeho syn mi vyprávěl, že nad ránem se objevil u svého bratra, který zradil. Údajně mu měl říci: Ivane, já myslím, že si to neudělal proto, že bys byl zlý, ale udělal jsi to proto, že jsi blbý. Mohl bych tě klidně zabít, ale neudělám to, protože jsi prostě blbý. Zabití Ilko Lepeje byla událost. Četníci s Gustem nafotili i jeho prostřílené mrtvé tělo. Dívám se na starou fotografii a je mi zvláštně, jako kdyby se tehdy někdo chtěl chlubit ulovenou trofejí. Zpravodaj novin AZ Linek napsal:
0: Lepej, poslední loupežník. Pitva zjistila, že Lepej byl dobře živen. Dlouhá postava vyvinutých svalů, hruď poněkud vpadlá, vysoké klenuté čelo, silné čelisti. V neděli večer se dlouho četli u mrtvoly modlitby za mrtvé.
2: A ještě jeden článek z dobových novin.
0: Lepej je sice mrtev, ale vrchovině stále hrozí. Lidé ve Volovém, kterým řádění Lepejovy tlupy už nebylo příjemné, nyní propadají starému kultu mučednictví. Pastevci vyprávějí o Ilkovi a již si přidávají, takže hned druhý den po pohřbu vznikly legendy. Někteří řecko-katoličtí věřící reptají proti tomu, že vrah Lepej byl pohřben s církevní poctou za účasti kněze uprostřed hřbitova. O Klevcovi není do večera bezpečných zpráv, ale přesto velká výprava za ním se koná. Začíná se v noci, aby jeho donašeči nemohli uprchlíka vyrozumět o pohybech četnictva.
2: A další novinová zpráva o prchajícím Klevcovi.
0: Většina četnické pohotovosti z Volového a hlídky stíhající Lepeje pokračovali po celou neděli ve stíhání Klevce, lupiče hbitějšího a surovějšího, než byl Lepej. O tomto stíhání odpoledne není ve Volovém přesnějších zpráv. Očekává se však, že srážka s Klevcem bude ještě dramatičtější a nebezpečnější.
2: Dochovala se také fotografie z Lepejova pohřbu. Je pořízená z dálky a průvod zachytil zřejmě některý z četníků. Obřad byl přísně sledován. Četníky zaujala jistá malá dívenka, která na Lepejov rakev hodila kytičku lučních květů. Hned druhý den byl její otec povolán k výslechu a musel zdůvodnit, co tím vlastně jeho dcera myslela. Procházím se nyní po rozlehlém mižurijském hřbitově. Kde byl Ilko Lepej přesně pochovaný, to už nikdo neví. Podle dobových zpráv to prý mělo být někde uprostřed. Na jeho hrob se tedy dávno už zapomnělo. Ovšem jeho legenda stále žije a je čím dál více romantičtější. A jaký byl osud Jury Klevce, kterému se, jak už víme, podařilo z obklíčení četníků uniknout? Někdo říká, že zmizel desi v Polsku a odtud se snad dostal do Ameriky. Jsou ovšem hlasy, že se dostal do tehdejšího Sovětského svazu. Údajně za války vstoupil do naší východní armády a padl při karpatsko-dukelské operaci. Faktem je, že v seznamu padlých československých vojáků opravdu jméno Jura Klevec figuruje. Dokonce se shoduje i jeho jméno po otci. Stále to však nemůže být bráno jako důkaz. Nicméně, pokud by to byla pravda, dostal by celý jeho příběh velmi zajímavou tečku. Vrátíme se ale do přítomnosti. Slavnost končí. Lidé se rozcházejí. Bílý pomník svítí do širokého okolí. Také jeho nápis. A zajímavý citát. Osud je silnější než vůle. Tenhle nápis vymyslel právě Josef Nedvěd.
4: Ilko Lepej nebyl plánovitě žádný zločinec, vyvrhel, kriminálník a určitě chtěl prožít svůj život řádným životem a o tom svědčí celá řada věcí a měl na to v uvozovkách dobře našlápnuto vzdělání, postavení, jakýsi majetek, politika a tak dále, podpora a určitá oblíbenost. Takže on se snažil žít, ale prostě asi souhra náhod, ten osud zasáhl a nepřejícní lidé samozřejmě, ale tady se ukázalo, že někdy ten osud je silnější jak ten člověk. A takže proto ten nápis na tom pomníku osud je silnější než vůle.
2: Co vlastně způsobilo, že se Ilko Lepej vydal na cestu, která ho nemohla dovést jinam, než do náručí smrti? Kde se stala chyba? Byla to jeho pověstná nepodajnost, politické aktivity, nespravedlivé odsouzení, anebo obyčejná mužská žárlivost?
1: To byly lepejka, vyše rypin noho, teče kruča červona já až do volovoho. Teče kruča červona já až do volovoho.
2: Jedno je jisté, příběh Ilka Lepeje bude i nadále plný tajemství. Stejně jako tajemnou zůstane svým způsobem i ta jedinečná, zvláštní a jakoby do sebe zahloubaná země Podkarpaty. Země, kterou tolik miluji a do které se tak rád vracím.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Šuhaj nebyl sám ze seriálu Stopy fakta tajemství. Autor pořadu Stanislav Motl, spolupráce Vladimír Příkazský, Daniel Moravec a Tomáš Kzelhofer.
7: Nenechte si ujít v České televizi.
8: Čest, práci, soudruzi.
9: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
10: To se nedá.
8: To udělám jako vždycky.
11: Ona prehliadka, ta to zachrání.
8: Vy se mi líbíte.
12: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
13: Filmová retrosérie Volha.
8: To se bude divákovi páčit.
14: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
13: Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
15: Český rozhlas Dvojka.
16: Rádio, které vás baví.
15: Srdcovky od Dvojky.
17: Příjemný pondělní večer, milí posluchači, máme necelé 4 minutky po 6:30 a na vaší stanici se právě teď hlásí o slovo Srdcovky od Dvojky. Hudební pořad, který pro vás týden po týdnu připravuje dvojice moderátorů a DJů Miloš Skalka, který měl svůj autorský vysílací týden, minulý týden tedy, a tak ten mi v pátek předal pomyslnou štafetu a tak se toho tento týden ujmu autorsky já. Díky za to. Je tu výlet proti proudu času, ve kterém budou znít prověřené hudební hity. K tomu informace, zajímavosti, hudební příběhy. Po 19. hodině vám prozradíme indicii k naší soutěži Pátračka Mrazivé léto. A nezapomenu ani dnes na vaši oblíbenou anketu. Udělejte si pohodlí. Příjemný poslech dnešních srdcovek vám z pražského studia přeje Pepa Melen.

Je to vlastně už také vzpomínka, protože Tony Himes, který hrál klávesy a je spoluautorem této hudby, je na této nahrávce společně s Jimem Diamondem. Jehož hlas jsme slyšeli právě v písni I Won't Let You Down v kapele PhD. Právě Jim Diamond už je 11 let pryč z hudebního světa. Pojďme si teď dát jednu z písní, která rezonuje, docela vibruje létem od prvních tónů. Nebylo tomu tak hned původně v roce 1966, kdy tuhle tu písničku napsali John Sebastian a jeho mladší bratr Mark Sebastian a také Steve Boone. Tehdy ji napsali pro skupinu The Loving Spoonful. A ta písnička má název Summer in the City. Ano, je to úžasná věc, tehdy šlo o auto, o všechno možné, ale já mám raději tu verzi, kterou se rozhodl předělat muž, jehož nezaměnitelný hlas prostě změnil pravidla pro, řekněme, rockovou hudbu let 60., 70., 80., 90. Zkrátka do dne to rezonuje. No a když se spojí tohle, tedy skvělá píseň Summer in the City a fantastický, no prostě nikdy už nebude jiný a vždycky tady s námi bude navždy živoucí hlas Joe Cockera, je to prostě úžasná věc. Užijte si léto, tohle jsou srdcovky.

Joe Cocker, Summer in the City. Tak když jsme řešili před dvěma týdny, jaké jsou vaše nejlepší a nejzásadnější, podle vás tedy ty nejvíc nejlepší letní písničky všech dob, tak tahle tam samozřejmě rezonuje docela zásadně. Pojďme ale na dnešní anketu, 4:45. Musím se ve svém hudebním pořadu vrátit ještě k události z minulého týdne, kdy zemřela zpěvačka Bonnie Tyler, protože bych vám rád dal ten prostor a proto jí věnuji dnešní anketu. Když slyšíte jméno této velšské rockové zpěvačky, co vás napadne jako první a jaké písně máte od Bonnie rádi? Byli jste třeba na jejím koncertě? Máte její desky doma? Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi psát také na SMS bránu 702 222 220. Jako vzpomínku na Bonnie Tyler máme tedy dnešní anketu a já se ptám, co vás napadne jako první, když slyšíte právě jméno Bonnie Tyler. No ale než se pustíme do písní, nebo alespoň do jedné písně, kterou Bonnie Tyler naspívala, nebo dokonce také složila, tak mi dovolte vrátit se v srdcovkách do roku 1985, tady do nedalekého studia Mozarteum, kde autor hudby Lešek Semelka na text Jaroslava Machka udělal písničku Jednou větou.

Začínají mi chodit první zprávy a e-maily od vás na dnešní anketu, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mi dovolte, abych teď zabrousil za Abbou, protože letos je to 50 let od vydání jejich nejslavnějších nahrávek, dá se říct. 50 let od alba Arrival, k tomu se připravuje výroční vinylová reedice a taky boxy singlů právě k tomuto albu. Také je to 50 let od Dancing Queen a fanoušci se můžou těšit na limitovanou výroční edici singlu na 10-palcovém vinylu. Tam dokonce bude i španělská verze této písně Dancing Queen. Já jsem ale zařadil do dnešních srdcovek písničku, která je o takovém zvláštním jevu. Ten jev se jmenuje, nebo takhle, je to záležitost, kterou můžete sledovat ze dvou úhlů. Pokud jste v hledišti a svítí takové to bílé obrovské světlo na například zpěváka, zpěvačku nebo vůbec celou kapelu, tak vy si říkáte, OK, stojí před námi ty hvězdy. Jsou to umělci, špičkové stars, které prostě září po celém světě. To světlo se jmenuje Super Trooper, proto o tom mluvím a ta písnička o tom také vypovídá. Ovšem ten druhý pohled je pohled a výpověď samotných hvězd. Na ně svítí tedy Super Trooper, to obrovské bílé světlo. Před nimi jsou davy fanoušků, někdy stovky, někdy tisíce, někdy dokonce desetitisíce, ale oni, všechny ty hvězdy se před tím reflektorem Super Trooper cítí jako úplně obyčejní lidé a mnohdy také lidé, kteří mají celkem velkou trému. Tady je ABBA.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, pojďme se trošičku schladit. Mrazivé léto na dvojce, to jsou vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek, dramatických zvratů. A my hledáme postavy těchto známých děsivých příběhů. Ať už jste zatím soutěžili, nebo se teprve chystáte, je stále dostatek času, protože máme vítěze každý týden a vítězové toho týdne získávají poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Pokud s námi soutěžíte, tak vaše indicie je tady právě teď.
3: Než jsem se vylíhl, vyčkával jsem nehybně schoulený uvnitř kožovitého vejce na neopatrného návštěvníka z cizí planety. Má šance přišla s nečekaným probuzením centrálního počítače a následnou změnou kurzu směrem k neznámému zdroji signálu. Když jsem na svém tehdy ještě nedozrálém primitivním těle pocítil první dotek, rázem jsem ožil a vtiskl jeho původci vášnivý polibek, který nás nerozlučně spojil. Ačkoliv nejsem parazit v pravém slova smyslu, má existence je podmíněna nalezením vhodného hostitele, a ne jednoho. K dokončení všech svých vývojových stádií potřebuji ideálně kompletní posádku celé vesmírné lodi.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Olympika rok 1981 v srdcovkách. Tehdy vznikla první nahrávka písně Jasná zpráva autorů Petra Jandy, který napsal hudbu, a Pavla Vrby, který napsal text. Kapely natáčí své písně různým způsobem, zejména tedy pokud jsou to kapely, které hrají takzvaně pospolu, jsou zvyklé hrát na jevišti, tak mají rády i to, že se nastěhují do nahrávacího studia, pokud možno všechno zkouší. Ale potom je ještě druhá věc, a to je, jestli v tom studiu chtějí nebo nechtějí být rušeni ti hudebníci a muzikanti. Protože zejména tady se dlouhá léta říkalo, že když někdo prostě točí nějakou desku, tak je uzavřen ve studiu jenom proto, aby tam nikdo nepřišel, náhodou něco neslyšel, nebo snad do toho moc nepovídal, nebo něco podobného, ale to je úplně jiná situace, než nastala v létě roku 1981. Tehdy totiž před těma 45 lety se do studia ve švýcarském Montreux nastěhovala skupina Queen a jejich velmi dobrý přítel, kamarád David Bowie, který pobýval nedaleko, naopak zašel do toho nahrávacího studia a po jednom nahrávacím dni tam prostě společně zůstali, no a měli takový svůj jam, prostě sedli si za nástroje, zpívali, hráli, no ale co by to bylo za příběh, kdyby tenhle příběh také neměl samozřejmě nějaký záznam. A z tohodle dýchánku, jak se říká, vznikl takový několika, možná několika desítek minutový záznam několika nápadů, které tam vznikly, a z toho následně vznikla písnička, kterou Queeni přímo na tuhle desku pak natočili, a už v listopadu se z toho stala opravdu jednička nejen na britských ostrovech. Bavím se o písni Under Pressure, kterou, jak už jistě víte, dali dohromady právě Queeni a David Bowie, a nebyl to tak úplně nejprve záměr. Nejprve to opravdu byl dýchánek, ve kterém se prostě hrálo všechno možné. Tu basovou linku přinesl John Deacon a Bowie dal písni tu hlavní myšlenku, ve které se říká, že i když jste pod tlakem současné doby, a pozor, bavíme se o době před 45 lety, tak byste neměli zůstávat, nebo měli byste zůstat lidmi a neměli byste stát někým jiným.

stejně bych chtěl se podívat. Třeba jenom tak jako na kukačku, jenom tak, nevím, nechci říct, že bych chtěl úplně být hmyz, ale prostě se tam jako podívat a vidět ten dýchánek, jak to tehdy v tom Švýcarsku, v tomhle tom nahrávacím studiu bylo. Prostě by mě to zajímalo. Máme tady ale dneska anketu, která se věnuje zpěvačce Bonnie Tyler, která minulý týden opustila hudební svět, a já jí tedy dnes věnuji anketu a vám dávám prostor, abyste mi napsali, jak to s tímhle jménem, s touhle zpěvačkou máte, co vám její jméno připomíná, její muzika, jakou máte rádi a tak dále a tak dále. Jiří píše, hezký večer Pepo. Vždy je mi líto, když odejde známá osobnost hudebního světa, se kterou jsem doslova vyrůstal od prvních let života, kterou znám z rádia a pásek. Bonnie Tyler, i hned mi naskočil mega hit Lost in France. To je nádherná muzika a perfektně sedí i hlasu Bonnie Tyler, píše Jiří. Děkuji za tuhle zprávu. Když se řekne Bonnie Tyler, tak prvotřídní jedinečný hlas, který žádný nemá, velká osobnost, se srdcem na dlani, prostě svá, píše Adele. Děkuji, také ještě vzpomínám na 22 let od chvíle, kdy zemřel Karel Zich. Děkuji Adel i za tuhle vzpomínku. Ahoj Pepo, Bonnie Tyler je pro mě její Total Eclipse of the Heart a také krásná vzpomínka na její návštěvu na Benátské noci, tuším v roce 2018. Krásný letní večer přejeme z Podlesí Martina Lucka a naše psí Smečka. Děkuji, také vás zdravím. Kajka píše, příjemné připomenutí Bonnie Tyler, jejího nezaměnitelného hlasu a charisma, které mám ráda od mládí a za všechny písničky jmenuji a miluji Against the Wind. Děkuji i za tuhle zprávu a vy mi také napište, jak to máte, když slyšíte jméno Bonnie Tyler. Já jsem si vzal písničku pro vás, která je připomínkou toho, že jednou písnička může vyrůst, jednou se může stát hitem. No a pak jí třeba nějaký film znovu připomene a stane se z ní hit klidně po dalších 20 letech. Tak, jak se to stalo právě písni Holding Out for a Hero Bonnie Tyler nejprve pro film Footloose, no a následně po 20 letech také ve filmu Shrek 2. A musím říci, že tahle písnička má opravdu dynamiku a velký náboj. Tady je vzpomínka na Bonnie Tyler. Later.

Já ještě připomenu, kam mi můžete psát. Můžete mi psát na SMS bránu 702-222-220 anebo můžete také využít e-mailu, kam občas posíláte také fotografie, třeba právě desek nebo fotografie, podepsanou fotografii Bonnie Tyler a tak dále. To píšete na josef.melen@rozhlas.cz. Ano, dnešní téma je Bonnie Tyler. Co vás napadne, když slyšíte tohle jméno, jaké písně od ní máte nejraději. Já teď přehodím úplně se ze zahraničí k nám domů do roku 1979, kdy vznikla nádherná píseň, kterou napsal Jan Lehocký, otextoval ji Kamil Peteraj a naspívala ji tehdy na své debutové album zpěvačka Marika Gombitová, a to takže nádherně, vyznaně.

Rok 1967 a svatovítský chrám, chrám svatého Víta, tak se písnička přesně jmenuje. Je to česká verze od Václava Neckáře s textem Jiřího Štajdla. A původní písnička je od George Stephense a má název Winchester Cathedral. Pojďme se teď podívat ze 60. let do 70. let, protože minulý týden oslavil 86. narozeniny můj velký bubenický favorit, a sice Ringo Starr. Ano, Ringo 86. A v roce, kdy já jsem se narodil, tak Ringo vydal svoji solovou desku, která, řekněme, patří dodnes k těm úspěšnějším nebo vůbec skoro nejúspěšnějším počinům po éře Beatles mezi jednotlivými členy kapely. Je to album s názvem Ringo, jak už jsem řekl, rok 1973. A tak pojďme vzpomínat You and Me, Babe.

Velmi krátká věc, ano, tahle patří do té kolonky dvouminutových hitů, ačkoliv to není rock and roll. Zkrátka Ringo Starr je velká a vždycky svítící hvězda, pro mne alespoň určitě. Každopádně pojďme si teď dát jednu kapelu, která je taky z Liverpoolu, ale tahle kapela v podstatě s Beatles úplně jako mnoho společného nemá, protože vznikla až v 70. letech. Tahle kapela je to taková soulovka. Jmenuje se Real Thing a mám pro vás písničku, kterou tuhle kapela psala asi ani ne hodinku, jak říkali její členové. Ovšem stala se největším hitem téhle z té kapely v roce 1976, to byla britskou hitparádu. No a letos je téhle z té skvělé písni 50. Tak pojďme zavzpomínat The Real Thing, You to Me Are Everything.

Rok 1976, ano, před 50 lety vznikla tahle skvělá jedinečná píseň kapely Real Thing. Já vás teď, milí přátelé, ale vezmu do roku 1982, kdy vznikla písnička, kterou napsal Ota Petřina, otextoval ji Ladislav Kantor a Luboš Pospíšil zcela jedinečně zpívá o tom, že tenhle vítr se měl rád.

Pojďme se ještě rychle podívat na to, co nám píšete k dnešní anketě. Alespoň některé z vás mohu ještě zařadit. Dobrý večer. Smrt Bonnie Tyler mě překvapila. Její písně mám ráda. Byla šikovná, ale každý jsme smrtelný, tak prostě to je. Nutno je na to myslet, píše paní Lidie. Děkuju za tuhle zprávu. Tak co tady máme dál? Pepo, děkujeme za skvělého Joe Cockera. Jinak Bonnie Tyler byl miláček celé naší rodiny. Měli jsme od ní rádi takřka všechny písně. Bude nám chybět, měli jsme jít i na její koncert. Byla skvělá. Mirek a Martina ze Sokolova píší. Děkuji moc za tuhle zprávu. Ano, lidé se těšili na sever Čech, kde měla hrát, a potom to jsme tady uváděli v srdcovkách, že to bylo, že ten její zdravotní stav se nějak prostě zhoršil a nebylo to úplně dobré. Tak co tady máme dál? Ještě dobrý podvečer, pane Milene, zdravím vás. Z Prahy, kde hlídám byt mé dcery a její rodiny a kocoura Ariho, mám klídek, pohodu, poslouchám srdcovky, pěkné písně zní. Kocourek vrní, prostě pohoda, děkuji za vaše pouštění. Vím, v anketě dnešní to není, ale chtěl jsem vám to prostě sdělit. S pozdravem a úctou, pan Karel. Děkuji moc, Karle, alespoň za tuhle zprávu. Já jsem pro vás, milí fanoušci Bonnie Tyler, teď nevybral tu fatální a naprosto všude hranou baladu, ale vybral jsem úplně jinou věc, kterou dala dohromady se Shakem Stevensem. Rocking Good Away.

Dnešní srdcovky pomalu končí, milí posluchači. Pondělní, tedy srdcovky 13. července jsou za námi, ale vy nemusíte ladit i nám, protože dobře víte, že dvojka vysílá dál a půl hodiny před půlnocí je tu legendární noční proud s Martinem Hrdinkou. Já se pro tuto chvíli loučím a posílám písničku od skupiny Futurum Zdroj, kterou mám opravdu rád. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný pondělní večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Václavy Ledvinkové o Vlaštovce Elišce. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dřív je lidé mívali pod střechou každé stodoly, maštale nebo chléva. Ale dnes, aby vlaštovčí hnízdo jeden pohledal, dokonce i na vesnici. Možná i proto si Kuba z našeho vyprávění tak váží přátelství s upovídanou vlaštovčí slečnou, která se vylíhla v jeho domě. První příběh seriálu o vlaštovce Elišce se jmenuje Seznámení. A právě začíná. Tak do Hajan, ať vám neuteče.

Dobrý večer, děti. Už jste někdy viděli vlaštovku? Ach, jsem já to, ale Kuba. To se ví, toho malého ptáčka zná přece každé dítě. Ale moji vlaštovku Elišku určitě neznáte. Divíte se, proč říkám moji? Poznali jsme se loni v létě. To byla Eliška ještě docela malé vlaštovče, takové, co neumí ani do pěti počítat. Mně se nejdřív bála. Jakmile vrzla vrátka a vešel jsem do dvora, rychle zavřela oči. Myslela si, když nevidím já jeho, nevidí ani on mě. Hráli jsme tuhle neviditelnou hru namrkanou oba. Ale povídavá vlaštovka to dlouho nevydržela. Kubo, Kubíčku, zašvitařila jednoho dne po ránu, sotva jsem se objevil na zápraží. Rozcuchaný, neoholený ještě v pyžamu, jsem nejdřív opatrně otevřel jedno oko a nic. Otevřu tedy i druhé, zamrkám, ale nikde nikdo. V tom zase slyším pípnutí. Jakube, Jakoubku. Nade mnou z vlaštovčího hnízda vykukuje hlava mláděte, které zarytě přivírá obě vlaštovčí kukadla. Tohle vlaštovče se najednou zavrtělo a kurážně vykřiklo. A nebudu, a nebudu. Co nebudeš, ty mrně? Nebudu se tě bát, Kubo, abys věděl, vyhrkla ta malá, sotva opeřená hromádka a doširoka otevřela oči. A bylo to. Přestal jsem být nepřítelem a docela jednoduše jsem se stal vlaštovčím kamarádem. Jenže být kamarádem, to není jen tak. Správný kamarád si musí umět hrát. A hrajte si s takovou vlaštovkou, když neumíte lítat. Lítal jsem tedy v bačkorách po dvoře a dělal letadlo. Eliška se smála, až se jí chocholka natřásala. Byl jsem kamarád a tak jsem si s vlaštovkou musel i povídat. Tedy švitořila spíš ona a já poslouchal. Semlela páté přes deváté. A jak mě panečku sekýrovala. Kubo, ještě si nedal králíkům. Kubo, už si poslouchá rádio? Jaké to bude zítra se stavem mušek v povětří? A Kubo, co to je sníh? Já jsem odpovídal, poslouchal a zase odpovídal na tisíc a jednu otázku. Pořád do kolečka. Jak se budu jmenovat? Zeptala se jednoho dne vlaštovka. Začal jsem vymýšlet. Jana, Dana, Jiřina, Simona, ale žádné jméno nebylo to pravé. Už to mám, ťukl jsem se do čela. Eliška. Prýma, vykřikla rozjařeně vlaštovka a na znamení souhlasu mi udělala nad hlavou dvě salta a přitom stihla ulovit čtyři mouchy. Zanedlouho se z vlaštovčího zlobidla stala pravá dáma. A jak byla elegantní, peříčka na hřbetě se jí leskla do stříbrošeda, bříško svítilo sněhově bílou barvou. Největší Eliščinou chloubou byla však červená náprsenka, s níž dokonale ladila protáhlá skvrna na čele. Vypadala jako znamení krásy. Pár dlouhých štíhlých křídel a upovídaný zobáček. To byla, prosím, vlaštovka Eliška v celé své kráse. Léto se přehouplo přes naši vesničku raz dva a vlaštovky se dali do houfování. Švitařili, štěbetali, rámusili a hlomozili o 106. A proč musíme letět do teplých krajů? Je to daleko? Jak dlouho poletíme? Vyptávala se ustrašeně nejmenší mláďata svých maminek. Ale vlaštovčí maminky neměly čas. Čekala je fůra práce. Uklidit hnízda před zimou, připravit cestovní batohy, svolat rodinku, namasírovat jí křídla, zkontrolovat všechna peříčka a ještě moc a moc dalších věcí. Měli starost, to se ví, jako všechny maminky.
Jen moje vlaštovka Eliška si bezstarostně poletovala sem a tam. Metala vzdušná salta a kotrmelce, klouzala se po větrných proudech a dokonce se mi přistihl, jak se učí tancovat disco. Časně z rána se vlaštovky seřadily na telegrafních drátech. Vždyť nevíme, kolik nás poletí, vylekal se starý vlaštovčák a hned se pustil do počítání. Počtář to byl dobrý, to ano, jenže tentokrát se ne a ne dopočítat. Mláďata se vrtěla a ošívala, přeletovala z místa na místo. Tak dost, rozčepířil se vlaštovčák. Na svá místa, ani hnout. 1, 2, 3, začal pěkně od začátku. Když došel nakonec z houfu, dopočítal se čísla 84. Jenže vlaštovek bylo o jednu méně. Která pak chybí? Samozřejmě, Eliška. Rázem byla celá vlaštovčí společnost na křídlech. Stál jsem na zápraží a pozoroval to ptačí hemžení. Pst, Jakube, neprozraď mě, ozvalo se mi za zády. Koukám a co nevidím. Eliška si hoví v mém slamáku. Je to tu docela prýma, jako v našem hnízdě. A tak jsem se rozhodla, že u tebe zůstanu. Ale to přece nejde, namítal jsem. V zimě bys tu nesehnala ani jedinou mouchu. To jsi kamarád, uraženě fňukala tvrdohlavá Eliška a hned si odpověděla. Nejsi, protože kdybys byl, tak bys mi mouchy prostě koupil v obchodě. Musel jsem jí vysvětlit, jak to s mouchami je. Ani mražené mouchy nejsou k dostání, vyzvídala udiveně Eliška. Ani mražené, ani v konzervě. Mouchy se prostě neprodávají. Co mám tedy dělat, ptala se bezradně vlaštovka. Když mě se od tebe nechce. Letět musíš, rozhodl jsem. Ale na jaře se vrať, budu tě vyhlížet. Tak jo, nakonec souhlasila a vylétla na telegrafní dráty. Náhle se celé vlaštovčí hejno zvedlo a frrrr. Eliška tentokrát nechyběla. Z dálky stačila jen zavolat. Kubíčku, nezapomeň na mě. Na jaře jsem zpátky. Určitě. Ahoj. Slyšel jsem už jen ozvěnu, odrážející se od nedalekého lesa. Dobrou noc.

0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju pěkný pondělní večer z Dvojky. Čech je ten, kdo česky mluví. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen v 21 hodin. Ve 22 hodin v mrazivém létě Dvojky román Trhlina. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 658. se vám ozvala důvěrně známá znělka pořadu, kvůli jehož premiéře se lidé probouzejí, neříkám, že vstávají, ale probouzejí se v 8 hodin ráno, což je věru stěží pochopitelné. Aspoň o premiéře, ostatní vysílací časy jsou již lidštější. Tak jako léta předtím se vám i dnes ozvou stejné hlasy, a to
0: Ivany Valešové,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a autora Josefa Veselého. Rovněž režisér zůstává týž Jaromír Ostrý. I dnes jsme se nechali inspirovat knihou Petra Hory Hořejše a další literaturou a připravili jsme pro vás jeden z mnohých příběhů z naší historie. Vrátíme se k osobnosti, jejíž rozměr nelze obsáhnout během jedné schůzky. Právě od ní pochází věta, v níž je formulována národnost jako záležitost především jazyková.
2: Čech je ten, kdo česky mluví. Že se Josef Jungmann stal učitelem, o tom rozhodla vlastně náhoda. V posledním roce studií vyučoval logiku v domě jistého barona. Neměl se tam špatně, vážili si ho, ale jednu nesnášel. Při jídle mu servírovali cínovou lžíci a vidličky a nože s kostěnými střenkami, zatímco ostatní měli stříbrné příbory. Tahle maličkost ho tak ponižovala, že hleděl odtud co nejdříve odejít. Zrovna tehdy byl vyhlášen konkurs na místo gramatikálního učitele na gymnáziu v Litoměřicích. I přihlásil se, a když úspěšně vykonal předepsanou zkoušku ze všech gymnaziálních předmětů, dokonce i z náboženství, byl vybrán z 11 uchazečů. Ve stejném čase, v dubnu roku 1799, ho křivoklácká vrchnost propustila z poddanství. Ukončením studií tak dosáhl svobody duševní, zatímco propouštěcí list ho učinil svobodným i v občanském smyslu.
1: Jaké byly tenkrát u nás platy učitelů na gymnáziu?
3: Jungmann měl vyměřeno 350 zlatých ročně, což ve svých vzpomínkách označil za
2: velmi skromné.
3: Ale vít se s tím dalo.
1: I kdyby si založil rodinu?
3: I v tom případě. A on ji opravdu brzy založil.
2: Přirození jsem byl krevného, a tudíž k milování druhého pohlaví náklonný. A jestliže jsem ve své mladosti neoddal se celé tomuto pudu prudkému, byla to zásluha ne mé ctnosti, ale chudoby. Nemají ani příležitosti, ani prostředků k vyučení se tancům a způsobilostem, jež mladému lidu oblíbený jsou, a musí je všechen čas učení buď sebe, anebo jiných obětovati, stal jsem se drobet tuhým, neobratným ve společnosti a nevčasně upřímným a takoska pedantským. Nicméně nebyl jsem bez o něch mladých péčí.
1: Tím chce pan Jungmann naznačit, že se coby mladík ničeho neodříkal.
2: Ačkoliv nemám toho na svědomí, že bych byl které krásce manželství slíbil a ji opustil. Nejvřelejší má láska byla přece jen má první a poslední k mé drahé choti, s níž jsem již po 45 let mnoho radosti a mnoho žalosti sdělil, v celosti šťastně živ byl.
0: Dotyčná se jmenovala Johana Nepomucena Marie Eva Světecká z Čenčic.
3: Pocházela ze starobylého českého rodu, jejíž příslušníci jsou zmiňováni už na konci 15. století jako držitelé vesnic na Lounsku a Mostecku. Posléze se připomínají v Litoměřicích, kde se zřejmě poněmčili.
0: Když se ti dva mladí sešli u Jungmannova kolegy, profesora, k němuž si Josef chodil zamuzicírovat, okamžitě to mezi nimi zajiskřilo.
1: Láska na první pohled?
0: Evidentně. Jungmannovi zamilovanému až po uši, ku podivu ani nevadilo, že Fräulein světecky neumí česky.
3: Johanna se ostatně této řeči rychle naučila a proměnila se v Janičku.
0: Jejich dcera Johanka však psala matce německy a stejně tak Jungmann své tchýni.
3: Jak se snoubenci před svatbou dohodli, byli děti vzešlé z tohoto manželství?
0: A narodili se 4 syn a 3 dcery?
2: Vychovávány duchem i jazykem českým.
3: I když prostředí v Litoměřicích bylo převážně německé.
1: Na konci roku 1808 se tatínek Jungmann chlubí, že
2: 7letý Pepíček čte a píše česky.
1: Navzdory tomu si však Josef Jungmann mladší po letech povzdychl v dopise Palackému.
2: My jsme po Německu vychovaní. Kdo nás po česku myslet naučil?
1: Z Josefa Jungmana i z členů jeho rodiny se stali Litoměřičané.
2: Libými manželstva svazky byl jsem připoután k tomuto městu.
3: Sepětí bylo o to větší, že zde získal roku 1805. měšťanské právo.
0: V tomto městě nestály šlechtické paláce. V životě jeho ani kraje kolem nepředstavovala aristokracie rozhodující sílu. To utvrdilo Jungmana v plebejském pojetí vlastenectví, v němž pro šlechtu nebylo místo.
3: Hospodářsky těžili Litoměřice, které tvořily druhý největší kraj v Čechách, z plátenictví a ze sklářství. Dobré jméno si držela i zdejší tiskárna.
0: Antonín Marek byl kněz, národní buditel a spisovatel.
1: Říkalo se mu Libuňský jemnostpán, podle jeho fary v Libuni.
0: Tak tomu Jungmann docela záviděl, že může ve svém působišti na Jičínsku obcovat s Čechy, zatímco on...
2: Se špatnými toliko latiníky a Němci.
3: Po úmrtí tety zdědila Johanna dům se zahradou, pozemky a vinicí na vrchu Radobílu a hmotné poměry Jungmanových se podstatně zlepšily.
0: To však ke spokojenosti příliš nevedlo, neboť...
2: Zloba sousedů, magistrátu, direktorátu, vinařů, oráčů, vojáků a jiných šelem tu zem nesouží.
3: U Jungmanů se scházeli příbuzní a přátelé, kteří mluvili jednak německy.
0: Především to byli bratři paní Johany.
3: Jednak česky.
0: Kolegové a studenti z gymnázia a z Libuně často přijížděl páter Antonín Marek.
3: Nejvzácnějším hostem býval další kněz, Josef Dobrovský.
0: Na návštěvy jezdil i rektor pražského generálního semináře a pozdější litoměřický biskup Josef František Hurdálek.
3: Jungmann se tak vřazoval mezi novou elitu, která se už nestotožňovala pouze se státem, ale také se společností, ke které ji poutal nejen shodný způsob života, ale i jazyk a vědomí pospolitosti trvající v zemi od nepaměti.
1: Jaký byl počet těch, kteří se pokládali za příslušníky národa? Podle Jungmanovy podmínky Čech je ten, kdo česky mluví?
3: Jejich počet na začátku 19. století vzrostl.
1: Kolik?
3: Kolem 1000.
1: Pouze 1000 Čechů?
3: 1000 vlastenců. Původně to byly uzavřené skupinky, kde byl český jazyk předmětem odborného zájmu.
0: Z nich pak vědomí sounáležitosti s českým jazykovým prostředím pronikalo do širších kruhů.
1: Ano, jako kruhy na vodě.
0: Vnášeli je tam uvědomělí vlastenci, učitelé a profesoři, duchovní, studenti, tiskaři a nakladatelé, stále víc měšťanů a nižších úředníků.
3: Pojem vlastenec se tehdy rozšiřoval z původního významu rodáka a krajana na toho, kdo zná a miluje svou vlast, jazyk a národ.
0: Pravý vlastenec ovšem splňoval i další nároky.
1: Jaké?
0: Byl mužem ctnostným, mravným v rodině i ve společnosti.
1: Ženou ctnostnou a mravnou ne?
0: Vlastenky se začaly objevovat až později.
3: Tento muž měl ochraňovat ženy a děti. Neustále se musel osobně zdokonalovat a rozšiřovat své vědění.
2: Vlastenec se stával představou ideálního Čecha. Tělesně, rozumově i mravně dokonalého.
1: Napsal historik František Kutnar.
3: Kdo jiný se měl tomuto ideálu víc blížit než mladý profesor litoměřického gymnázia?
1: Byť svým původem byl nejméně poloviční Němec.
3: Který sliboval sehrát v českém dramatu následujících let úlohu kladného hrdiny se vším všudy.
2: Ke vznikající tehdáž literatuře české jsem milostí zahořel a všeliké pěkné plány budoucích prací jsem sobě dělal.
0: Pan profesor s potěšením zjišťoval, že mu jeho povolání poskytuje k naplnění plánů víc volného času než jakýkoliv úřad.
1: Nějaký čas pomýšlela na to, že se pokusí o úřednické místo, ale včas ho to přešlo. Jeho nejmladší dcera Kateřina vzpomíná, že k stáru říkal:
2: kdybych měl ještě jednou voliti, nebyl bych než profesorem.
0: Jeho úvazek nepřesahoval víc než 30 hodin týdně. K tomu učil nepovinnou češtinu, překládal a pouštěl se do přípravných prací na svém životním díle, na slovníku česko-německém.
1: Bral za nepovinný jazyk český plat?
0: Ne, vyučoval mu bezplatně, po dobu 15 let, jistý čas v Čechách, jako jediný.
3: Teprve postupně se k němu přidávali další, vesměs jeho žáci nebo stoupenci. Karel Václav Thám v Praze, Václav Kliment Klicpera v Hradci Králové, Simeon Karel Macháček v Jičíně, Josef František Smetana v Plzni, Jan Maurus Ťoupalík v Klatovech.
0: Jungmann navíc rychle pochopil, že se znalost češtiny může úspěšně šířit prostřednictvím duchovních, jediných vzdělanců, kteří byli v přímém styku zejména s obyvatelstvem.
3: Sám měl mezi profesory biskupského gymnázia v Litoměřicích některé přátele.
0: A litoměřickému biskupu Václavu Leopoldovi Chlumčanskému z Chlumčan a přestavlk, který rád s duchovními mluvil česky, nabídl, že povede ve třetím, tedy nejvyšším ročníku bohosloveckého učiliště, kurz českého jazyka a literatury.
3: 3 roky učil seminaristy dobrovolně a zdarma češtině.
0: A vzhledem k dobré úrovni studentů, to bylo na skutečně akademické úrovni a v podobě přátelských besed.
1: Ať tak či onak, při obnově kurzu pronesl roku 1810. řeč,
0: která byla chápána jako doklad jeho politické odvahy.
2: Panování německé posavat svému pomáhalo, našemu škoditi pak z liché politiky usilovalo. Posud Slovan byl sluhou druhým národům. Věčně obíhající kolo osudu přinese však milou Slovanům změnu a my buďme jen praví Slované. Z toho jména se právem radovati můžeme. Jen nepřestávejme býti těmi, kdo jsme, nevšímajíce sobě zlostných neb hloupostí prožluklých poštívání některých mezi sebou nezdařilců. Že naše milá vlast a národ v ustavičném davu a utiskování vězí, to sobě po česku praviti smíme.
1: Prošlo mu to?
3: Neprošlo. Zpráva semináře vystrnadila jeho hodiny češtiny z učeben.
2: Vstrčili nás do refektáře, abych za laik katedru jim neposkvrnil. Ale já třeba v chlévě učiti budu. Často sobě vzpomínám, druhu velecený, když jsem chodil v Polabí k tobě připojený. Žití mého denice tehda ještě žhala, kvítím růžním naděje dráhy moje stlala. Ucho rádo hovoru tvého poslouchalo, lásku k tobě dvížením srdce zjevovalo.
1: Takových a podobných básniček, jako byla ta, kterou adresoval jemnost pánovi Markovi do Libuně, byl Josef Jungmann jedině schopen.
0: Navíc neměl.
3: Tedy jako básník.
0: Znal své síly a věděl, že navíc nestačí.
3: Zhodnotil své vlohy a možnosti a realisticky si vytkl dvojjediný úkol. Přetlumočením náročných děl světového písemnictví ukázat vzory, jimiž by se měli řídit domácí spisovatelé a dosvědčit výrazové, tvarové a slohové bohatství češtiny.
0: Chtěl vymanit českou vzdělanost ze závislosti na německé kultuře a vytvořit vlastní vysokou kulturu, především slovesnou.
3: V té době vznikl Goethův Faust, Puškinův Evžen Onegin, Mickiewiczův Pan Tadeáš.
1: Jak dlouhý čas potřebovala česká literatura na to, aby vytvořila díla, jejichž úroveň by se tady těmto alespoň přiblížila?
3: Pro vývoj od dokonalého verše Rasinova k dokonalé prozaické větě Flaubertově bylo třeba 200 let.
0: Od Shakespeara k modernímu anglickému románu 300 let nepřetržitého jazykového vývoje.
3: Spisovná čeština byla v době Jungmannova dozrávání hláskově i tvarově neustálená.
0: A kromě toho měli jsme málo slov.
1: Kde je vzít?
0: Dobrovský nebyl nakloněn tomu, aby se vymýšlela slova nová.
1: Ano, všechny brusiče jazyka tvrdě natíral, jak víme.
0: A profesor Jan Nejedlý ještě v roce 1829 v samochvále vlastního překladu z němčiny požadoval, aby se psalo
2: v čisté, srozumitelné a libě plynoucí češtině klasické, všeho novotářství prázdné české dobropísemnosti, aby cizími, nečeskými a nemotornými slovy ani struskami z ruštiny neb polštiny poskvrněna nebyla.
0: Tím se ocitl v ostré opozici proti Jungmannovi.
3: I v tomto období se rozšiřovala slovní zásoba.
1: Nakonec i ti zavrhovaní brusiči jazyka českého přispěli především jazykovědnými termíny, které se používají dodnes. Připomeňme si například mluvnický pád nebo sloveso.
0: Programové obohacení slovníku čekalo druhou obrozeneckou generaci, poučenou Dobrovským a vedenou Jungmannem.
3: Šlo o generaci, která už psala česky, dílem skoro jen česky, jako právě Jungmann.
2: Překladatelství je typická činnost lidí, jejichž duševní klima se dá vystihnout, že žijí pod dvojím nebem, že vzešli z přechodného věku, že žijí na rozhraní. Nejenom, že se stávají zprostředkovateli dvou kultur, ale vkládají do své práce svoje podvojné sklony a jsou na stráži, aby různorodé prvky, z nichž je složen jejich duch, nesměšovaly se v nějakou beztvarou veličinu, jež by byla poloviční vědou a polovičním uměním, jež by zkrátka byla polovičatostí. A tak tedy překládání básnických děl, ač podmíněno vědeckým vzděláním, není ryzí vědou, ale je to spolu víc než pouhá věda. Není to, ač podmíněno tvořivými sklony, činnost básnická v nejryzejším slova smyslu, ale spolu je to něco jiného než činnost umělecká.
1: Takto se vyjádřil o překladatelství velký český germanista Otokar Fischer, sám překladatel prvního řádu.
3: Možná přitom myslel na Josefa Jungmanna.
0: Každopádně na něj Fischerova slova padnou jako ulitá.
3: Průkopníky v tomto oboru byli Karel Ignác Tám a Jan Nejedlý.
0: První překladem Schillerových Loupežníků a Shakespeareova Macbetha, druhý přebásněním prvních zpěvů Homérovy Iliady.
1: Proč vlastně překládat? To shrnul Jungmann v několika větách, z nichž mnohé jsou aktuální stejně dnes jako v době svého vzniku.
2: Národ vždy učil se od národa. Nemáš nikde samočisté, samorostlé literatury a vzdělanosti. Duch lidský se vždy a všude stejně vyvíjí. Hned ten, hned onen národ v jistém čase jest na množství a výtečnost hlav tvůrčích plodnější. Moudří dobra, kdekoli nalezeno, užijí. Nyní vzrostla na nejvýš vzájemnost. Co v jedné zemi pracně se dobude, hned všech národů jí měním se stává. Nyní jsou lidé jedna rodina. A jaký jest prostředek, kterým sobě ty drahé poklady zkoušení, nálezů, umění a vědomostí ve spolek sdělují? Jaký jiný, než z jednoho jazyka do druhého jich přenášení, překládání?
3: Jungmann se do tohoto specifického druhu přenášení, totiž překládání, pustil se vší vervou.
2: Buďme jako moudří zahradníci, kteří netoliko domácí stromy a byliny z kořene a semene pěstují, ale i cizí rostliny do své zahrady sázejí, jestli se k půdě hodí a svými plody a krásou pěstování zasluhují.
3: Jungmann si překlady zpestřoval úmornou práci na slovníku.
0: Nejraději měl anglickou literaturu, která mu připadala jako zralý plod sebevědomé a svobodné společnosti.
3: Proto si z ní vybral k přetlumočení biblický epos Johna Miltona Ztracený ráj.
4: Měl k dispozici dostatek českých slov?
3: Neměl. Proto některá tvořil odvozováním, další přebíral z jiných slovanských jazyků.
0: Musel však přitom odrážet hodně námitek.
2: Nechtějí, milí vlastenče, aby vznešená báseň všedním jazykem zneuctěna byla. Raději slovanuj sa, lepší slovenštině přivykej a spolu s rozumnými to, abychom i my Čechové všeobecné spisovné řeči slovanské vstříc pomalu vcházeli žádej.
4: Slovenštinou myslel Jungmann slovanskou řeč nejlépe, kdyby v budoucnu existoval jakýsi univerzální slovanský jazyk, jímž by se všichni národové slovanští domluvili.
3: Ztracený ráj byl první epos převedený do češtiny.
0: I když si Jungmann vypomáhal už hotovým polským přebásněním.
3: Bylo to dílo jazykově velmi náročné a rozlehlé.
0: Ale Jungmann na něm dokázal, že čeština je schopna adekvátně a zcela důstojně tlumočit i vrcholné skvosty světové literatury.
3: Ve své době se stal zřejmě vůbec nejlepším českým překladatelem.
0: Po Miltonovi se Jungmann pustil i do Goethe, Schillera, Klopstocka, Herdera, Chateaubriana.
4: Je na snadě, proč se dnes ocenění obce překladatelů za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu a nebeletristické literatury z oboru humanitních věd jmenuje právě cena Josefa Jungmanna.
2: Já bídný z blahého. Tak končí svět ten nový slavný se mnou slávité dřív slávou. Jenž teď kletým z šťastného jejž zřít vrch štěstí mého bývalo. I dobře by zde bídy konec byl. Jí zaslouživ, rád nezbych výsluhu. To nestačí však. Vše, co piju, sním, nepsplodím kdy, je kledba zmnožená.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 658. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 659. schůzku s podtitulem Na já pan, já všech je, já všecha narotil. Uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den a celý nový týden. Začíná pořád, ve kterém od pondělí do pátku nasloucháme názorům našich hostů na témata, která hýbou světem. Děním zejména v české politice budou patřit příští minuty. Komentovat to bude Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Buďte vítán.
5: Hezký den vám, divákům.
4: Dobrý den. Pozornosti neujdou nové výpady premiéra na prezidenta či bilance prvního pololetí vládní trojkoalice. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Česko zažilo velké wimbledonské finále našich dvou tenistek. Linda Noskova zvítězila nad Karolínou Muchovou. Bylo to poprvé od US Open 2017, co na grandslamovém turnaji ve finále hrály dvě ženy ze stejné země. Menší radost vyvolává pohled na domácí politickou scénu. Co vy na to, pane Školníku?
5: Gratulujeme Lindě Noskové, to každopádně.
4: Ano, připojili
5: ale
4: se.
5: Už asi méně gratulujeme naší české politické reprezentaci. Takhle, on ten summit, to je asi hlavní, na co půjdem, zvládli. Vypadá to, že zvládli jakž tak, na to, jak to vypadalo ty předchozí měsíce. Tam jde spíš o to, co následovalo a jaké byly reakce nebo nereakce. Člověk by řekl, že třeba počkej aspoň na začátek týdne do toho pracovního a že to nevlídne do víkendu, ale vletlo to i do víkendu a byly různá vyjádření, ať už ze strany třeba premiéra nebo hradu, takže zase jsme tam, kde jsme byli.
4: To je několikátý set, kdybych zůstala u tenisové terminologie. Tak jak už jste naznačil, pane Školníku, kdo doufal v uklidnění sporu mezi vládou a hradem po tom summitu NATO v Turecku, který jsme tady mnohočetně skloňovali, doufal marně, to napětí pokračuje a nejenom to graduje. Velmi stručně řečeno, podle premiéra byla účast prezidenta v Ankaře ostudou, stále mu vadí, že tam hlava státu odcestovala. Partneři se premiéra na tom neformálním setkání ptali, co tam Pavel dělá. Premiér hlavu státu opět osočil, že vede prezidentskou kampaň, že ho prý ovládá jeho hradní tým. Hrad na to reagoval prohlášením, že prezident je nekonfliktní, nepoužívá osobní útoky a že chce s předsedou vlády pravidelně jednat. To Andrej Babiš odmítl a včera večer na svém facebookovém profilu, tak říkajíc, zúčtoval s Petrem Pavlem.
5: Bylo také asi zúčtování, respektive shrnutí toho všeho, vlastně možná i shrnutí všech těch měsíců, protože tam mu v podstatě vyčetl, když to zjednoduším, od Filipa Turka až po tu Ankaru, to znamená celý ten výčet, co se mezi tím dělo. Já jsem se, že na jednu stranu paradoxně je dobře, že se k tomu premiér nějakým způsobem přihlásil, respektive zaujal nějaké stanovisko a že už to není takové to liknavé, že nechá za sebe mluvit koaliční partnery Petra Macinku nebo tak, ale že tam zkrátka je nějaké stanovisko. Takhle, já nemám nic proti tomu, že se politici vůči sobě vymezují, stejně tak i ty nejvyšší ústavní činitele, viděli jsme to tady několikrát v minulosti, ale jedna věc je to, jak vypadá navenek, nebo jakým způsobem vlastně ta komunikace probíhá jako ve vztahu k těm třeba voličům, a navíc, když se třeba ještě blíží nějaké volby, byť teda prezidentské máme až za dlouho, ale třeba na podzim nás čekají komunální senáti, a kdyby se aspoň akcentovala takováto témata, ale druhá věc je pak to praktické fungování té politiky a v tomhle případě třeba té diplomacie. Jo, že prostě není možný, že spolu řeknou, my spolu se nebavíme, my se spolu nekoordinujeme, a že prostě neprobíhá klasická komunikace mezi Černínským palácem, Strakovkou a Hradem. Protože když se pak takhle někam jede, tak samozřejmě jako reprezentuje, a vždycky říkám, představte si, že sedíte za tím stolem na tom jednání a máte před sebou tu vlajku České republiky a tam prostě reprezentujete všechny občany České republiky, zájmy státu bez ohledu na to, za jaký tým zrovna kopete. A je zajímavé, že jsme zmínili ten sport na začátku, že ti sportovci, myslím, že hlavně v těch kolektivních hrách, jako je fotbal a další, tak tam to je vidět, jsou různý namixované týmy, ale jinak to je jeden velký národák. A všichni jako vědí, co je jejich cílem. A tady si myslím, že je škoda, že si tohleto naše politická reprezentace moc neuvědomuje a pak, že si toho právě všímají ta zahraniční média a že ta politika se dostává úplně někam jinam, kde dříve jako paradoxně fungovala. Vždycky ta nějaká komunikace mezi těmihle úřady, které jsem jmenoval, probíhala, a teď to vypadá, že tam jsou nějaké prostě problémy i v těchto věcech. Takže to je na tom, myslím, že to smutné.
4: Jaké to bude mít důsledky, když spolu vlastně nejvyšší ústavní představitelé přestanou mluvit?
5: Bylo by hodně špatné, kdyby byly jakési dvě větve té české zahraniční politiky. Naštěstí si myslím, že si všichni uvědomují, že jsme součástí Severoatlantické aliance, že jsme součástí Evropské unie. To znamená v rámci těch jako pilířů, že se pohybujeme. Tohle naštěstí všechny ty strany si uvědomily i před volbami, byť teda některé jako vystrkovali růžky, vystoupíme z Evropské unie a tak, typu, že třeba SPD, ale to všichni víme, že to jsou jenom jakési proklamace vůči jejich voličům, ale že jako je to v podstatě nereálné, kdyby se něco takového stalo a ty dopady by byly značné. Myslím, že to je v tomhletom, to je aspoň trošku dobře, protože samozřejmě bychom našli i státy, kde vlastně jsou opravdu výrazné názorové rozdíly na tyhle ty věci. Viděli jsme třeba teďka přelom v Maďarsku a jinde, takže to si myslím, že ještě jsme v jakýchsi mantinelech, více či méně. Ale samozřejmě, že to nepůsobí dobře, protože jde o to, že kdybychom třeba měli nějaké stanovisko třeba teďka ohledně těch výdajů, tak jako je nemožný, aby prezident říkal, já si třeba myslím, že bychom měli navyšovat výdaje, jo, prostě chodil po zahraničních spojencích a naše vláda říkala třeba opak, jo, by to neříká, jestli taky si uvědomuje, že tam je potřeba nějaké navýšení a že tam jsou nějaké závazky, ale třeba ne o tolik, nebo říká, nemáme tolik, nebo třeba co se týče podpory Ukrajiny, to si myslím, že ještě lepší případ. Takže tohle si myslím, že je právě nešťastné, protože viděli jsme to i v minulosti, kdy prezident vlastně řekl, myslím, že přislíbil určité letouny, kdy byl na zahraniční návštěvě a vláda to pak dementovala, ale to nejde o to, že by to dělal nějak schválně, ale jde o to, že ta komunikace zkrátka vlastně neprobíhá, takže neměl ty noty, neměl ty informace třeba z Černínského paláce nebo ze Strakovky, jaký jsou záměry nebo nejsou. A další věc, tomu se říká vlastně vůbec nějaká jako zahraničně bezpečnostní koncepce, jo? To znamená, aby se věděl jakýsi mustr, podle kterého ta česká zahraniční politika jede, nebo jaké jsou její priority, jaké jsou její cíle. Samozřejmě se to dá různě ad hoc přizpůsobovat, tak jo, politická situace se mění ve světě strašně rychle, nálady těch politiků, zejména těch velkých mocností se také mění velmi rychle, ale vědět alespoň nějaký rámec. A myslím si, že rámec typu jsme součástí Severoatlantické aliance, jsme součástí Evropské unie, že je strašně málo, že bych to chtělo něco víc to propracovat.
4: Je možná, aniž by vám chtěla cokoliv posouvat, pane školníku, jeden z těch problémů, ta jeho podstata, přímá volba hlavy státu a vlastně ta koexistence vlády jako takové, ať ve Strakově akademie sedí kdokoliv, a Hradu.
5: Já si myslím, že teď se to bude hodně vynořovat a myslím, že už i prostor na to tohleto porovnávat, protože přece jenom už jsme tu měli dva nepřímo volené prezidenty, Havla, Klauze, a teďka máme už vlastně druhého přímo voleného prezidenta, takže to už je dost aktérů a na těch typů voleb, aby se to dalo mezi sebou porovnávat. Takže já si myslím, že minimálně jako na konci toho období Petra Pavla teďka už by to opravdu chtělo dělat na to fakt jako studie a tyhle ty věci nějakým způsobem reflektovat. Ale my jste tady minule měla paní profesorku Dvořákovou narazila na jednu věc, jo, protože ona samozřejmě tu dobu zažila, já jsem tolik nekomentoval tehdy, ale to, když se vlastně ta přímá volba jako řešila a upozorňovala na jednu věc, že je potřeba zpřesnit ty pravomoci prezidenta, protože samozřejmě ta přímá volba mu dodá jakýsi, v angličtině to ten výraz boost, v češtině takový jako v podstatě trošku vyroste, jo, když to řekneme, možná v angličtině je to jako víc lehčí než ty češtině. A já si myslím, že tady je ten problém, protože pak si samozřejmě ten prezident různě vykládá to jmenování vlády nebo některých ministrů, pak si prezident různě třeba, vemte si, že my jsme jedna z mála zemí, neli jediná, kde může prezident vybrat si na guvernéra České národní banky, když to zjednoduším, koho chce, a ve výsledku tak jako nepřímo ovlivňuje i měnovou politiku, když bychom šli až na nějaký okraj. Jo, a tohle jsou všechno věci, které si myslím, že tehdy, když se už jako ta přímá volba řešila, jako mohli dávno zpřesnit, že to pak jako generuje spoustu dalších jako otázek. A samozřejmě nejhorší jsou ta obrovská očekávání ze strany lidí, ze strany voličů, ze strany občanů, že samozřejmě, když volíte někoho, tak se s ním nějak jako stotožňujete ať už s ním s osobou, nebo s tou jeho politikou, s tím jeho programem. A tady je to pak samozřejmě, a hlavně ta přímá volba prezidenta je volba na základě absolutní většiny. To znamená, to druhý kolo vám tam automaticky vygeneruje dva nesměřitelné tábory proti sobě a ti kandidáti jsou vlastně jejich představitele. A když se podíváme na poslední, a to je strašně zajímavé, když se podíváme na poslední přímou volbu, respektive druhé kolo, tak jsme měli proti sobě Petra Pavla a Andreje Babiše. A teď to máme zase tady, jak se nám to hezky vrátilo.
4: Zůstanou nám oba pánové i další léta v politice. Pane Školníku, Petra Pavla, spor s vládou ohledně summitu, aliance, a nejde jenom o tu Ankaru, neodrazuje od toho, aby znovu kandidoval, je to pro něj naopak spíše motivující. Tato slova řekl při rozhovoru s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou na slovenském festivalu Pohoda. Tak kam až může tato gradující situace zajít? Vy jste říkal, že zatím je to pořád v rámci v nějakých mantinelech.
5: Ono je pravda, že ty výroky nebo prohlášení pana prezidenta zrovna v případě té opětovné kandidatury, že se tak jako různě vyvíjí, protože na začátku, jestli vzpomenete, když úplně vlastně byl zvolen před těmi pár lety, tak vlastně říkal, že si dovede představit jenom to jedno volební období. A já vím, že jsem na to říkal, že to není u politiků moc jako časté. Jo? Prostě jste někam zvolená, řeknete, no dobrý, znova už vlastně obhajovat třeba se mě až tolik nechce. Takže tyhle ty začátky tady byly, což bylo trošku zvláštní, ale ono časem, bez ohledu na to, jaký máte názor, tak vlastně je to blbý vzkaz, jo, vůči vašim voličům nebo občanům, prostě po čerstvé pozvolení. Takže, ale to se paradoxně vyvinulo a je taky dobrý, když se to vyvine na základě nějakých jako argumentů nebo toho, co se děje, a on vlastně říká, že vlastně chce nějak jako zrcadlit to, co se děje třeba na vládě, že má na to vlastně odlišné postoje a že je právě to, jak říkáte správně, to je to, co ho motivuje. Myslím, že tam je více proměnění, že třeba nevíme, co si představují jeho poradci, nebo jo, nechci říct, že ho do něčeho tlačí, ale jako jestli je spíš větší zájem třeba na straně poradců, protože to, co tak někdy bývá, že vždycky si sebou nesete nějaký tým. Takže i tohle to je proměna, o které moc nevíme, ale já myslím, že to ještě ukáže čas. Já pořád říkám, že do ty prezidentské volby je ještě relativně daleko. Myslím, že je škoda, že neřešíme paradoxně ty komunálky, senátky, hlavně ty komunálky, protože ty starostové, paradoxně ty starostové, starostky ovlivňují naše životy, bych řekl, mnohem víc než ten prezident. Jo, jakoby, jestli se tam vybuduje škola, školka, kam rodiče budou dávat děti, protože je tam plno, nebo chodník, po kterým chodíte, nebo silnice a to. Takže to jsou věci, které nás ovlivňují více. Ale myslím si, že teďka jsme právě v jakési první předfázi té předvolební kampaně, která už trvá několik měsíců. Ale mám obavu, že to samozřejmě pak nabere mnohem větších obrátek v momentu, jak ty komunálky, senátky se přeženou, protože pak tam máme, ale nejhorší na tom je, že tam je strašně dlouhá doba, jo.

0: Vnitřně zahrnutých v rozpočtu do iniciativy zvané Seznam prioritních požadavků Ukrajiny neboli PURL. Tak už si to vysvětlili koaliční partneři, pane Školníku?
1: Vypadá to, že ano. Já si myslím, že tam vždycky může být trošku rozňatka nebo rozbuška vlastně na základě toho, jak vám zareagují ty vaši voliči nebo někteří třeba vaši poslanci. Myslím, že i Jaroslav Foldyna reagoval, který je právě z Ústeckého kraje, kde samozřejmě ta bašta těch voličů SPD je, myslím, že nebo patří k těm největším. Takže samozřejmě tohle vždycky ty špičky musí nějakým způsobem reflektovat. Na druhou stranu, já si myslím, že i už když do ty vlády šli všichni, tak si uvědomovali, jaká je geopolitická situace a že prostě některé věci nejde dělat nějak jako šmahem, typu, že to úplně něco ukončíte nebo někoho odvoláte. A jo, to si myslím, že prostě takhle politika nefunguje. Takže já bych tyhle ty proklamace vnímal zejména ve vztahu k jejich voličům a takovým těm trošku, nechci říct ani radikálním, ale spíš takovým ostřejším poslancům třeba. Ale samozřejmě, pokud by tyhle, jako přibývaly tyhle ty události, tak už to může být napováženou, tak jak jsme zmiňovali v předchozí odpovědi volby, vždycky kolem těch voleb ty stanoviska se taky trošku jinam posunují, protože samozřejmě jednak spolu vládnete, ale do těch voleb jdete třeba jako konkurenti. Takže tam si myslím taky, že se to ještě trošičku může třeba na podzim přivostřit, ale pak bych zase typoval, že se to vrátí do nějakého normálu. Že to vypadá jinak, že ta vláda jako normálně funguje. Jak minimálně ty věci ve sněmovně, který chce, jako protlačuje a jede to jak po másle.
0: Vláda své programové prohlášení podle svých slov splnila zhruba z 20%, to oznámil koncem minulého týdne premiér Andrej Babiš, který společně s jednotlivými členy svého kabinetu bilancoval právě to první pololetí v úřadech. Za největší úspěch považuje jednu z nejnižších inflací v Evropě. Tak jak vy byste, pane Školníku, ohodnotil jednotlivé rezorty plnění programu, oznámkoval třeba vystavit pololetní vysvědčení?
1: Ne, já na to vždycky odpovídám, že neroznámkuji studenty, nejradši bych dal všem jedničky, takže nejsem, myslím, že v tomhle úplně jako kompetentní a objektivní. Já si myslím, ale zase, když se od toho odpíchnu od těch voleb, že nejlepším vysvědčením budou volby, zpravidla právě se uvádí, když takhle jako vládnete, máte to nějak ohraničené v tom našem případě 4 lety, takže ta vysvědčení mnohdy poskytují toto pololetní, když to řekne vysvědčení, poskytují právě ty mezivolby, které jsou mezi tím, jako jsou třeba, nemyslím si, že ty komunálky jsou úplně ideální, možná v těch velkých městech, protože samozřejmě na spoustě obcí kandidou hlavně Sdružení nezávislých kandidátů. Ale třeba ty senátky můžou být takovým, jo, takovým trošku zrcadlem tomu, jak se ta vláda vede nebo nevede. Myslím, že ale mnohem lepší bych si počkal spíš na ty krajské volby, protože ty se budou blížit víc těm sněmovním a kopírují ty volební kraje stejně jako jsou ty volební kraje do sněmovny, takže tam si myslím, že to bude jako mnohem lepší taková generálka před těmi hlavními volbami, těmi sněmovními, což bude pro ně to úplný vysvědčení. Takže já bych opravdu být vašimi posluchači tak sledoval, jak vypadají ty volby a podle toho vlastně uvidíte, nebo vidíme, jak se ta vláda vede. Druhá věc jsou průzkumy, ale zase ty průzkumy je potřeba sledovat v čase a spoustu věcí vám také nezachytí.
0: Mezi hlavní strategické priority vládní trojkoalice patří levnější energie, energetická bezpečnost, dostupnost zdravotnictví, bydlení jako veřejný zájem. Vláda také slibuje změny důchodového a sociálního systému, posílení obrany schopnosti státu, bezpečnosti občanů. Jenom připomenu, že právě před tím summitem NATO kabinet schválil, že navýší výdaje na obranu o 36 miliard korun v roce 2027, splnit to, co ukládá i zákon, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Tak jak se dosud kabinetu pana Školníku daří plnit sliby, třeba i na mátko, co jsem zmínila, priority?
1: Já si myslím, že tam jde hlavně o ty ekonomické věci. To se jim více čím méně daří, protože tam bychom mohli jít vlastně ministerstvo po ministerstvu, navýšení rodičovského, že Aleš Juchelka, ministr práce, to vyřešení obnovitelných zdrojů energie, respektive v tom kontextu snížení cen celkových energií domácnostem a firmám, zase Karel Havlíček, průmysl a obchod. Ale naše Schillerová teďka rozje samozřejmě EET, vlajková loď hnutí, ano. My samozřejmě uvidíme, jako vždycky tam se řeší ten výběr, myslím, že tam nejde ani tak o ten výběr, ten asi nebude takový, jak všichni jako očekávají, nebo nebude tak zářný, jako spíš taková ta snaha narovnávání toho podnikatelského prostředí a podobně. A já si myslím, že právě tyhle ty ekonomické věci, to jsou věci, které jako hodně vstupují do toho rozhodování voličů, pro každého voliče občana zajímá, kolik mu za období té vlády zbyde v té peněžence, nebo naopak, jestli mu tam i něco přistane. Takže na tohle bych se asi zaměřoval víc než na nějaká procenta. Předchozí vláda Petra Fialy taky říkala, že plní na nějaký 94-96%, myslím, že ten poslední nebo předposlední rok, a vidíme, že vlastně neobhájila, vidíme, jak dopadla.

0: Mimochodem několik novinářů před pár týdny si bylo téměř jisto, že dojde k nějakému personálnímu obměnění, že se pod některými ministry, tak říkajíc, hýbe židle, ale nezdá se tedy, že by se chystalo k nějakým změnám personálním, jak to vidíte?
1: Je pravda, že i byly různé kauzičky a je pravda, že kdybychom srovnali Andreje Babiše, pana premiéra, to by jeho první období a to druhé, tak v tom druhém mě přijde trošku víc jako tolerantnější, možná až dost. Nevím, z jakého to je důvodu, nevím, jestli nejsou persony na ta ministerstva, ale někde to bylo opravdu jakoby za hranou, nebo ta vysvětlování byla taková jakoby zvláštní. A někde to je samozřejmě u koaličních partnerů, někde to je vloženě u hnutí ANO. Asi bych teda opravdu počkal ten rok, jestli bude nějaký, nebo v angličtině tomu říkají rush-off, že ve Velké Británii, kde je pravidelné, ale já jsem vždycky říkal, že ono nutně ta výměna musí být negativní, někde opravdu může být prohození, nebo že si někdo povýší na lepší ministerstvo, takže to také se zatím moc neděje. A to bylo právě to, co bylo kritizováno předchozí vládě, že je taková, řekněme, sterilní.
0: Mimochodem, když jste zmínil Velkou Británii, tak to by možná nebyl ten nejlepší příklad, protože tam se premiéři docela mění.
1: Tam se to mění velmi často, to si myslím, že na to nejsme ještě tak zvyklí, ještě tak vyspělá demokracie, abychom na to byli zvyklí.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Pokračujeme v rozhovoru s vysokoškolským pedagogem z katedry humanitních studií provozně ekonomické fakulty Zemědělské univerzity v Praze Milanem Školníkem. Koncem týdne se poslanci odeberou na sněmovní prázdniny. Dolní komora parlamentu na čas přestane projednávat zákony, tak co jim zůstane v šuplících, tak říkajíc, pane Školníku, jaké resty?
1: Já si myslím, že ten hlavní rest teprve přijde, nebo ta hlavní proklamace, a tak to samozřejmě jsou zákon o vůbec té změně financování veřejnoprávních médií a ty koncesionářské poplatky. Zatím, když se vlastně podíváme na ten půl rok, tak byl jako relativně klidný, zmiňuji za mě relativně. Ta opozice není až tolik hlasitá, jak bychom si třeba představovali, nebo tak, jak jsme byli zvyklí třeba právě na ANO nebo SPD, která byla v tomhle případě hodně poctivá a hlasitá opozice.
0: Tady jenom stoupím opozice, ale slibovala, peklíčko.
1: Které se zatím nedí. Zatím jsme měli peklíčko spíš venku, ty některé poslední nebo takový ten kritický víkend, jak byly 40, ale v té sněmovně jsme zatím ještě neměli. Uvidíme, jestli opravdu v případě těch koncesionářských poplatků, jestli to bude víc ostřejší, jestli nejenom na půdě té poslanecké sněmovny, ale i venku. Myšlenou, jestli budou i třeba nějaké demonstrace nad rámec toho, co se třeba čeká od milionu chvilek a podobně, jestli ještě někdo se objeví. Ale jinak, co se týče toho, já si myslím, že ta vláda má strašnou výhodu, že už jednou vládla, jo, když to řeknu zjednodušeně, protože málo kdy se stává, že se dostojí nejenom do vlády, ale i do stejných funkcí, jo, navrací stejní lidé. Jinými slovy, oni nepotřebují 100 dní hájení nebo rok se rozkoukávat, ale můžou vlastně začít fungovat a to si myslím, že se jim jako daří. Opravdu, že jako najeli, protože, jak jsem zmiňoval, hlavně ta ekonomická témata, ta spoustu těch věcí si prosadili, nebo je to v řešení. Samozřejmě, že spoustu věcí může vrátit senát, něco jim vrátil, ale myslím, že jsou pořád jako ve výborném časovém jako rámci, že nemusí ani ve výsledku až tolik spěchat, protože já si myslím, že co zvládnete do 2 let toho vašeho vládnutí, tak už pak můžete sklízet, řekněme, ty plody nebo ty ovace pak ze strany těch vašich voličů občanů, protože opravdu můžete říct, že jste to splnili, a naopak pak už se věnovat jenom nějakým spíše běžnějším věcem.
0: Současnému předsedovi úřadu na ochranu hospodářské soutěže Petru Macnovi skončí v prosinci 6letý mandát. Jde o jednu z nejmocnějších pozic v zemi, tak jak tady odhadujete vlastně ten postoj vlády, vyhlášení nebo hledání teda nástupce?
1: Je dobře, takhle, tolik to nesleduju, respektive zatím ještě to není tak horké, si myslím, ale myslím si, že je určitě dobře se i těmto tématu věnovat, protože ono to pak právě zapadá mezi různýma přestřelkama mezi hradem a vládou, ale stejně tak bavit se i o těch jiných věcech, zákonech, které tam jsou, ať už třeba teďka samozřejmě změna služebního zákona, nebo to s tím souvisí, třeba jmenování, to, že by prezident už nejmenoval velvyslance při mezinárodní mezinárodních organizací, jako je třeba OSN nebo NATO a podobně. Takže tam možná, když jsme zmiňovali, že ta opozice je až moc klidná, tady se hodně jako zase hovoří o nějaké ústavní žalobě, že by třeba tohle to bylo, by zase se, řekněme, do popředí dostalo ústavní soud a nějakým způsobem tohle bylo napadnuto. Takže já myslím, že ještě jako může se ještě oteplit a čekám to spíše třeba na podzim, protože ono, ty politické strany si uvědomují, že přes léto ti lidé moc tu politiku nesledují, jsou někde u vody nebo na zahraničních dovolených, děti na táborech, takže není až tolik prostor.
0: Jak se podle vás bude vyvíjet ten vztah vlády současné, vlády a ústavního soudu?
1: Myslím si, že úplně až řeknu brutálně nešťastné napadat ústavní soud, že není potřeba, nebo že je nějak zmanipulovaný, nebo že tam jsou pavlovci a podobně tohle, nebo natož jako výrazy o ústavní půjč, to jsou vlastně, se dostáváme do úplných jako extrémů. Role prostě toho ústavního soudu, samozřejmě v těch anglosaských zemích ho supuje nejvyšší soud, tak je to ten arbitr, je to ta tečka, která řekne, jak ty věci teda mají být nebo nemají, když ta demokracie, řekněme, selhává na to se domluvit. To už Masaryk říkal, demokracie znamená diskuzi, ale když prostě očividně se to dostane až do fáze, samozřejmě nemělo by, ta politická reprezentace by měla dělat všechno pro to, aby se to nedostalo do té fáze, že ta diskuze vlastně nemá nějaké východisko, nějaké řešení. A tak v momentě, kdy se to tam dostane, tak jako je od toho ten ústavní soud, aby nějak rozhodl. A jenom dodávám, že to není jenom samozřejmě nejmenováno prezidentem, ve výsledku tam rozhoduje senát. To znamená, je to zrovna tahle věc, na rozdíl od guvernéra České národní banky nebo jmenování premiéra, tak v tomhle případě je tam ta součinnost s tím senátem, stejně tak může být napadán senát za to, že jako vybral taky nějaké ústavní soudce nebo navrhl ke jmenování prezidentovi. Takže myslím, že prostě vždycky by se to, jo, to zase, když se vrátím do té sportovní terminologie, taky musíme respektovat to, jak to ten rozhodčí bude pískat. Být s ním třeba nesouhlasíme s tou žlutou červenou pro naše oblíbené hráče, taky jsme plní emocí toho, ale zkrátka musíme to respektovat, protože vždycky někdo musí být, kdo to nakonec rozsekne.
0: A občas někdo rozseká i svou tenisovou raketu. Pane Školníku, naznačil jste tady, že ty příští dva roky budou asi nejenom teplotně, ale co se týče dynamiky na české politické scéně, poměrně horké. Tak co nebo kdo by mohlo sklidnit tu celou situaci?
1: Já myslím, že ve výsledku to může být občanská společnost, veřejnost, jo, protože pokud už něco jako nadzvihne natolik, že toho politika v podstatě brutálně vypíská, pošlo pryč, zmiňuji třeba strážnice, anebo opravdu naplníte tu Vatnou, nebo Václavák, nebo já nevím, co zkrátka jako větší prostranství, tak si myslím, že to už je takový jako varovný prst pro toho politika a žádný politik nemá rád být se samozřejmě jako to pak nějak různě reaguje nebo dementuje a samozřejmě nikdo nemá čistě jako po lidský stránce, když někdo proti němu natož nějak jako masivně protestuje. Samozřejmě vždycky říkám, ano, a souhlasím, tady politickou reprezentaci je potřeba respektovat výsledky voleb. Na druhou stranu ty volby třeba v případě té sněmovny máme jednou za 4 roky, takže proč samozřejmě nedávat ty politické reprezentaci nějakou zpětnou vazbu i v průběhu samozřejmě toho 4letého volebního období.
0: Konstatuje Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezké léto. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání vám i posluchačům rovněž.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
3: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Meteor
2: na dvojce.
1: Jak hmyz přežívá mráz? Dá se obeplout Sibiř? A proč některé rostliny střílí?
2: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní.
2: Na dvojce.
4: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Dnešní klub Evergreen bude mít vůni jara, slunce a starých italských filmů. Dnes totiž hrajeme výhradně z vinilu album Italia, jednoho z nejvýraznějších evropských popjazzových muzikantů a taky talentovaného fotografa, žáka legendárního Aka van Rooyena, rodáka ze severního Porýní Vestfálska, trumpetisty Tilla Brennera. A přiznám se bez mučení, že tuhle desku absolutně miluju. Už nějaký čas jsem ji poslouchal online, ale nedávno jsem si ji přivezl z Berlína v nádherném vydání na 180-gramovém vinilu, který zní tak skvostně, měkce, něžně, ale i tak plnotučně. Přesně tak, jak si tahle hudba zaslouží.
1: Album Italia je lásky plnou poctou milované Itálii a italské pop music 60. až raných 80. let, tedy době, kdy evropský pop uměl být lehký, elegantní i chytrý zároveň. Album vznikalo v Bari a v Římě a Till Brenner na něm nehledá jen krásné melodie, ale i pocit naděje, lidskosti a upřímné radosti z maličkostí, který se s touto hudbou nesl kdysi dávno celou Evropou.
0: Hraje a občas i zpívá
1: na vlnách dvojky
0: Till Brenner.

0: Telbrenner je jedna z nejvýraznějších evropských jazzových osobností posledních desetiletí, trumpetista a křídlovkář s neomylným noblesním tónem, který si vybudoval vlastní svět mezi jazzem, popem a filmovou atmosférou. Oficiální biografie připomíná, že získal řadu zlatých a platinových desek, byl nominován na Grammy a dodnes zůstává jediným německým jazzovým hudebníkem, který vystoupil v Bílém domě.
1: Na desce Itália je krásné i to, že Brenner tady poprvé na studiovém albu zpívá italsky. Třeba právě v písni Viva la Felicita, což je nově pojatá titulní melodie z kultovního kresleného seriálu Signor Rossi. Zároveň je tato deska hluboce osobní, protože Till část dětství prožil v Římě a sám říká, že právě tahle životní epizoda a tamní způsob života ho formovali natolik, že z téhle nahrávky slyšíme i kus jeho vlastního příběhu.
0: V doprovodu svých vzácných hudebních hostů se na naši klubovou scénu vrací Till Brenner.
2: Questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

0: Jako spoluproducent se na albu Italia podílel věhlasný italský DJ, muzikant a hudební inovátor Nicola Conte, tedy muž, který přesně ví, jak spojit jazz, bossanovu, klubový vibe a středomořskou eleganci, aniž by z toho udělal lacinou pohlednici pro turisty.
1: A proto vedle známých hitů na albu slyšíme i písně zdaleka ne tak zprofanované, nebo poklady filmové klasiky, například z dílny Ennia Morriconeho.
0: Celé album působí jako pečlivě poskládaný výlet do Itálie. Ne jako povinná sbírka klišé o slunci, moři a těstovinách.
1: A krásně to bylo slyšet třeba v písni Vy jako mé, kde se k Brennerovi přidal charismatický Mario Biondi, jeden z nejcharakterističtějších hlasů současného italského jazzu a soulu. Jeho štmavý sametový bariton tu funguje úplně dokonale a skvěle dokresluje průzračný tón Brennerovy trubky. Till o Mariovi v oficiálních materiálech mluví s velkým respektem. Říká, že dokázal oslovit světové publikum, stal se důležitým ambasadorem Itálie na mezinárodních jazzových scénách a k tomu je to prý ještě nesmírně pohodový chlapík.
0: To můžu potvrdit. Minulý rok jsme se totiž s Mariem potkali v Japonsku na světové výstavě Expo, kde jsme oba koncertovali, a teď před pár týdny taky v Praze, kde měl koncert v divadle Hibernia. Ano, je to vážně pohodář.
1: A vás teď zcela jistě do pohody hodí další tři kusy z alba Itália.
0: Samozřejmě z vinilu o váze 180 gramů.

0: a pobřežím Ligurie.
1: Přesně takhle to s albem Itália mám já. A vracím se k němu, no, docela často. Z čisté radosti z muziky, barvy zvuku a atmosféry, která dovede sklidnit i rozsvítit večer zároveň.
0: Tak si teď nechme tenhle pocit doznít. Arrivederci. Za týden se na vás těšíme zas, Daša.
1: A Jan Smigmátor. Arrivederci, amici.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že

strachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, jo.

0: písem tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas 2.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a v rámci mrazivého léta Dvojky vás zvu k poslechu četby na pokračování. Tribeč, magické místo nedaleko Nitry, kde se mísí křesťanská a pohanská mystika. Hory, odkud se nemusíte vrátit. A kdo se přece jen vrátil, ten o svých zážitcích raději nemluví. Na průzkum nebezpečného pohoří se vydává čtveřice mladých lidí. Pustí je Tribeč zpátky? To se dozvíte, pokud přijmete pozvání k poslechu četby z knížky Josefa Kariky Trhlina.
3: Zdálo se mi, že jsem jenom na sekundu přivřel oči a už mě probudila Mia vycházející ze stanu. Vylezeme na velký tribeč a mizíme, opakoval David, když chroupal suchý chleba namazaný májkou. Kdyby záleželo na mě, oželel bych i výstup na vrchol, ale nechtěl jsem hrotit situaci. Z Kerčelova výrazu jsem vyčetl, že nedopustí, abychom se odklonili od původního plánu. Jedinou dobrou zprávou bylo, že se přes noc zlepšilo počasí. Konečně jsme viděli aspoň kousky modrého nebe. Trochu nám to posílilo morálku. Pookřáli jsme. Obejdeme velký tribeč, abychom se dostali na stezku vedoucí z Kostolan. Po ní vylezeme na vrchol a sestoupíme zpět do obce, řekl David. Vyrazili jsme. Svah byl strmý. Stačila chvilka nepozornosti a mohl ses skutálet několik desítek metrů dolů. Vydrápali jsme se na hrbolatou rovinku zarostlou keříky. Prodírat se skrz ně bylo utrpením, ale pořád to bylo lepší než další stoupání srázem s těžkým batohem na zádech. David se z ničeho nic zastavil a překvapeně nadzvedl krempu klobouku. Nevěděl jsem, že tady jsou. Andrej mě předběhl, potřásl hlavou a hvízdnul: to je teda něco. Na zarostlé pasece stály dva opuštěné domy. Omítka opadaná nebo popraskaná, střecha děravá, okna rozbitá nebo zanesená špínou. Ty musí být pořádně staré, řekla Mia. Typuju tak začátek 20. století, odhadl David, zatímco se škrábal na zátylku. Byl to neobvyklý pohled. Dva rozpadající se domy hluboko v lese. Nezdržujme se, chci být už na stezce, naléhala Mia. Není daleko, neboj, řekl Kerčel. Jenom se mrkneme. Vstupní dveře do zachovalejšího domu byly pootevřené. V chodbě trčela kovová kostra starého dětského kočárku. Vozili v něm chlapečka v modré větrovce? David vešel dovnitř. Přikrčený Andrej s foťákem ho následoval. Na stěnách visela série svatých obrázků. Hlavně malé dětičky se strážnými anděly. Ze zápachu zatuchliny se mi zvedal žaludek. Uprostřed koupelny stálo velké porcelánové umyvadlo. Kolem střepy rozbitých kachliček. V ložnici nás zaskočil nesnesitelný smrad. Plesnivá matrace na manželské posteli a práchní vějící skříně. Bežanský jednu otevřel. Viselo v ní několik kousků oblečení, které požírala nějaká plíseň nebo houba. Ve vyklizeném obýváku leželo na podlaze jenom několik černobílých fotografií. Svatební momentka, děvčátko radující se pod vánočním stromkem, dva sportovci s mužnou hrudí. V koutě stařičké rádio s dřevěným krytem a prázdný stojan na gramofonové desky, i když elektřina tu určitě nebyla. Kuchyni dominovala obrovitá pec. V rouře zůstala panenka se seškvařenými vlasy. Když jsme konečně vyšli ven, zpoza mraků vysvětlo slunce. Chvíli jsem se cítil skoro příjemně. Kerčel něco zkontroloval na mapě, určil směr a nasadil rychlé tempo. Nohy se mi bořily do šustícího listí. Měl jsem pocit, že se každým krokem propadávám hlouběji. Zpočátku mi listí sahalo jenom po kotníky. Později polítka, pak kolena a dvakrát noha ve hnící, zapáchající vrstvě lesních zbytků zmizela až po stehno. Právě jsem se hrabal z nějaké nory, když mi bez varování zalehlo v uších. Jako kdyby někdo náhle vypnul zvuk. V jedné chvíli šustění listí, moje oddechování, praskání větviček a v další ticho. Skurvené ticho, ani tlukot vlastního srdce. Nula. Nic. Bylo to bizarní, když jsem se hrabal z listí. Za mnou dupala mí a přede mnou se křovím prodírali dva pomatenci. Měl bych slyšet spoustu ostrých praskavých zvuků, ale místo toho jsem si připadal jako ve zvukotěsné komoře. Prostě mi brutálně zalehlo v uších. Fakt brutálně. Ticho s očima. Takové tíživé a čisté ticho si představuju na dně Mariánského příkopu. Najednou jsem se cítil izolovaný, oddělený od okolního světa. Sice jsem všechno viděl, ale neslyšel. Jako bych stál za stěnou. Zaskleněnou stěnou. Ano, měl jsem stejný pocit, stejnou asociaci jako zhruba před 75 lety Walter Fischer. Prudce jsem zatřásl hlavou a přitiskl si dlaně na uši. V hlavě se mi roztočila těžká ocelová koule, která uvedla do pohybu i okolní les. Musel jsem na chvíli stisknout víčka a sevřít si rukama lebku. Když jsem otevřel oči, viděl jsem stále stejný les. Nekonala se žádná tajemná teleportace do jiných rozměrů. Stejné stromy, listí i parta. Jen David i Andrej stáli a směšně potřásali hlavami. Mia si prsty držela nos a prudce vydechovala. Starý trik proti zalehnutí v uších. Možná se lidé na Tribeči ztrácejí postupně. Kousek po kousku. Nejdřív sluch, potom zrak. Rozum. Ticho s očima. Skleněná stěna. Do té chvíle jsme byli parta, i když rozhádaná, ale od toho okamžiku jsme byli každý sám. Nejlépe se zachoval David. Se stoickým klidem se otočil a šel dál. Chytil jsem Miu za ruku a chtěl jít za ním, ale Andrej prudce gestikuloval a naznačoval, abychom se zastavili. Odstrčil jsem ho. Chvíli vzdoroval, ale jen co mu došlo, že by tam mohl zůstat sám, rychle se vydal za námi. Postoupili jsme o 20 metrů a přišel další zázrak. Šustění pod nohama, praskání větviček, vítr v korunách stromů. Slyšel jsem jasně a naplno. Žádná mezifáze. Co to mělo znamenat? Vyhrkla Mia. Zalehlo nám v uších, uklidňoval David. To se v horách stává. Všem čtyřem najednou? To nám nezalehlo v uších, lapal po dechu Andrej. Zdálo se, že vzrušením omdlí. Náhle a tíživé ticho často doprovází zmizení nebo nastane těsně před ním. To je pak nejlepší zůstat stát a nehýbat se, dokud ticho nezmizí. Úplně nejhorší je nečti tolik. V tu chvíli jsem měl toho chlapa plné zuby. Píše o tom Polides a nejen on, běž s tím do prdele. Neovládl jsem se. Proč tam teda nezůstal? Dorazil ho David. Byl jsem mu za to vděčný. Je zajímavé, že když se skupině přihodí něco podivného, jedna ze spontánních metod, jak obnovit rovnováhu, je najít si obětního beránka a pomstit se jemu. Cítili jsme se líp. Skoro nás ovládla euforie. Zase jsme slyšeli, tak co? Jenže šlapali jsme už nějak dlouho. A David se čím dál tím častěji díval do mapy. Co je? Zabloudili jsme? Zle se na mě zadíval. Nechovej se jako idiot. Stezka vede po jižní straně z vrcholu přímo dolů. My jdeme po kotě zhruba vodorovně kolem vrcholu. Tu stezku nemůžeme minout. Ale trvá to už trochu dlouho, ne? Přidala se Mia. Jdeme pomalu. Kývl hlavou k Andrejovi, který se potácel za námi. Možná potřeboval dávku inzulinu. Uplynulé 2 dny mu určitě dali zabrat. Ale necítil jsem žádný soucit. Spíš naopak. Lomcovala mnou zlost, že nás zdržuje. Stromy zvolna ustupovaly křovinám a vysokým keřům. Hele, na nejvýš několik stovek metrů a jsme tam, dodával nám David energii. Už vidím otevřený prostor. Poznávám to tady, už jsme... Z ničeho nic skamenil. Jenom ramena se mu prudce zvedala a klesala. Něco ho rozrušilo. Stáhl se mi žaludek. Co je tam? Žádná odpověď. Co je tam, do háje? Hnal jsem se dopředu. Na lesní mítěně stály 2 domy. Jeden větší a zachovalejší, druhý menší s probořenou střechou a křivými zdmi. To jsou ty... Nejsou, zachrčel David a odkašlal si. Nemůžou být, dodal jistějším hlasem. Došli nás Mia s Andrejem. To jsou ty 2, od kterých jsme v poledne vyšli, oznámil Andrej. Nejsou. I mně se zdá, že jsou to oni, hlesla Mia. David nám strčil pod nos mapu. Vidíte tu stezku z velkého Tribeče? Vede od zhora dolů v téměř svislém směru. My jsme šli vodorovně. Jak bychom mohli stezku minout? Možná jsme ji neminuli, ale přehlídli, řekl jsem. V životě jsem nepřehlídl stezku. Tak teď možná už jo, sykl Andrej. Ty drž hubu, osopil se na něj Kerčel. Můžeš za to ty. Pořád jsi žvanil jako debil. Jestli jsme stezku přehlídli, je to tvoje vina. David vykročil k chátrajícím stavbám. Nikdo za ním nešel. Nikomu se nechtělo ztrácet čas potvrzováním něčeho, co bylo zjevné. Byly to stejné domy. Konec diskuze. Davide, měli bychom jít. Zavolal jsem na něj, ale kašlal na mě. Opatrně pootevřel dveře a vešel dovnitř. Daleko víc než nález domů mě rozhodilo Kerčelovo selhání. A nejen to, že udělal chybu. Děsivé bylo, jak reagoval. Najednou připomínal vyděšeného chlapce. Obešli jsme kopec a přehlídli stezku, to se stává, uklidňovala situaci Mia. Pojďme už dolů, vykašleme se na výstup a slezme do vesnice, vždyť jsou už 2 hodiny. Přesně tak, souhlasil Andrej. I mně se to zdálo rozumné. Kurva! Ozvalo se z domu. Pojďte sem, rychle! Prošli jsme chodbou se svatými obrázky a ocitli se v centrální místnosti. Kerčel tam stál bledý jako stěna. Netušil jsem, co ho tak rozrušilo. Nic zvláštního ani strašidelného tam nebylo. Co je? Nechápal Andrej. Co se děje? Ty to nevidíš? Vydechl Kerčel. Nic nevidím, co máš. Uviděl jsem to. Do prdele, zašeptal za mnou Bežanský. I Mia si všimla, na co civíme. Vnímal jsem, jak na okamžik zadržela dech. Nevím, jak ti to popsat, abys to pochopil správně. Stáli jsme v centrální místnosti domu, který jsme před 2 hodinami prozkoumali. Vcházelo se odtamtud do koupelny, ložnice, obýváku a kuchyně. Teď ale mezi obývákem a kuchyní byla další místnost. Úzká komora. Neukrývaly ji dveře, někdo je sundal z pantů a opřel o zeď. Úzký kumbál, dlouhý tak 3 metry. U stěn stály dřevěné regály, na nich několik prázdných zavařovacích sklenic. Všude spousta pavučin, jinak nic. Chápeš to? Nikdy bych neřekl, že mě na smrt vyděsí obyčejný špajs, který tam neměl být. A přitom mě rozložil víc než všechny přízraky dohromady. Tohle tu nebylo, hlesl Andrej. Tohle tu předtím nebylo. Protože nejsme ve stejném domě, zakřičel Kerčel. Říkal jsem vám to. Zamířil jsem do koupelny a nakoukl dovnitř. Velké porcelánové umyvadlo, střepy rozbitých kachliček, žádná záchodová mísa. Nahlédl jsem do ložnice, plesnivá matrace, manželská postel a práchní vějící skříně. Jedna z nich otevřená. Je to stejný dům, zařval jsem. Andrej najednou zvedl nad hlavu foťák. Vždyť to mám vyfocené, oznámil. Hned uvidíme, jestli tady ta komora byla nebo ne. V životě jsem tak napjatě nečekal, až se rozsvítí displej. Andrej začal projíždět fotky. Obrázek střídal obrázek, vraceli jsme se v čase. Byli jsme napjatí jako struny. Na displeji se ustálil jediný snímek. Centrální místnost, ve které jsme právě stáli. Čtvery dveře, do koupelny, ložnice, obýváku a kuchyně. Zvedli jsme oči a podívali se před sebe. Patero dveří, do koupelny, ložnice, obýváku, komory a kuchyně. Jedna místnost tady před 2 hodinami jednoduše nebyla. Jak může v domě přibýt pokoj, nezabrat nic z původního prostoru a zároveň nerozšířit ani nezvětšit budovu při pohledu zvenčí? Není to stejný dům, oznámil Kerčel trochu křečovitě. Věta zazněla do ticha. Rozřezala ho jako žiletka. Všichni jsme ten řez cítili. Byl hluboký a nevratný. Mohli jsme se pustit do urychleného zašívání rány, argumentovat a přinutit Kerčela, aby se vrátil z křivolaké a nebezpečné cesty, po které se právě vydal. Místo toho jsme zůstali zticha. Mlčením podpořili jeho mylný závěr a nadřadili jsme logiku, i když kulhající na obě nohy, nad zjevnou skutečnost. Tonoucí se stébla chytá. A přesně to jsme tehdy udělali. Vykročili jsme za Kerčelem, místo abychom ho popadli a vtáhli zpátky. Jestli si to nezažil, nikdy nepochopíš, jaká bytostná hrůza člověka ovládne, když se ocitne nad otevřenou trhlinou vedoucí někam, kde 2 a 2 vůbec nemusí být 4. Nebyl to stejný dům. Opustili jsme Mítinu. Najednou nebylo důležité, kam jdeme, hlavně, že jsme šli. Ušli jsme tak 20 metrů a potom jsme se rozběhli. Utíkali jsme dlouho, všechno nám bylo jedno. Keříky, listí, křoví, nic nás nezajímalo. Jen co nejrychlejší běh. Zdálo se mi, že vyplivnu vnitřnosti. Zaléval mě pot, nemohl jsem se nadechnout. I tak jsem běžel, bořil se do listí, ale běžel. Konečně jsem se svalil do suché trávy. Ostatní popadali vedle mě. Dlouho se ozývalo jen namáhavé dýchání. Pojďme přímo dolů. Začíná se stmívat, navrhla Mia. David zakroutil hlavou. To není dobrý nápad. Jak chceš po tmě hledat cestu? Tak co navrhuješ? Zeptal jsem se. Když se ztratíš v lese, měl bys jít trochu výš. Zvýšíš pravděpodobnost, že narazíš na pořádnou vyhlídku a zorientuješ se. Zároveň je tam lepší signál. Chceš zavolat pomoc? Ožila Mia. Zavolejme ji už teď. Jenom jsme sešli z trasy, to je všechno. Ani přesně nevíme, kde jsme. Takže co? Zeptal jsem se. David se poškrábal na bradě. Zkusíme najít nějakou vyhlídku. Pokud nic neobjevíme, utáboříme se a počkáme do rána. Bylo to zřejmé už dlouho. Ale až v tu chvíli mi došlo, že se ten den nedostanu domů. Dolehlo to na všechny. Dodnes nevím, jestli jsme měli dělat něco jiného. Divoký sestup byl vzhledem k blížící se noci opravdu nebezpečný. Na druhou stranu, i kdybychom spadli do proláklin nebo starých sklepů, určitě by nám to neublížilo tak hodně, jako následující hodiny strávené na Tribeči. Škrábali jsme se do kopce ještě asi hodinu. Soumrak houstl. Davidovi čelovky nám přišly vhod, ale když les zahálila tma, našli jsme si rovinku k přespání. Nikdo se nepustil do rozdělávání ohně ani stavění stanů. Nikoho to ani nenapadlo. Spustil se v nás nějaký prastarý instinkt. Dělali jsme všechno proto, abychom nepřilákali tajemná světla nebo pozornost samotného Tribeče. Andrej vytáhl z batohu injekční pero a píchl si inzulin. Poslední dávka. Prohodil pochmurně. Podíval jsem se na nebe. Vyjasnilo se, uviděl jsem několik blikajících hvězd. Ta světla. Způsobila to ta světla, zašeptal Andrej. Kerčel si ho změřil zlostným pohledem, ale Bežanský pokračoval. Světelné úkazy často předznamenávají zmizení. My jsme nezmizeli, jenom zabloudili, řekl jsem. V zápětí jsem toho zalitoval. Kdyby na Andreje nikdo nereagoval, třeba by stichl. Jenže když jsem se ozval, nejdříve se objeví světelný jev. Pokud na něj zareaguješ nesprávně, zamotá ti hlavu, prostě ti vyzkratuje mozek. Zareaguješ nesprávně? Nevydržela to Mia. Neupozorníš na sebe hlasitým zvukem nebo upřeným pohledem, sypal ze sebe Bežanský. Buďte sticha, napomenul nás Kerčel. Takové jevy můžou být nebezpečné. Zaznamenali je v Bermudském trojúhelníku a... Čekej, vážně si řekl v Bermudském trojúhelníku? Vyprskl David. Víš, jaká bývají poslední hlášení jejich posádek? No to teda nevím. Zmatená. Jako kdyby se jim rozhodil smysl pro orientaci i vyhodnocování vlastního pohybu. Světla jim vyskratovala mozek, co? I účastníci známé Ďatlovovy výpravy si fotili světelné fenomény na obloze těsně předtím, než se bosí a polonazí vydali ze stanu na 2-kilometrovou procházku do ostrého mrazu. Pěstím do prdele a přestaň strašit, zavrčel Kerčel. Jeho výzva se mi zdála rozumná. Zároveň jsem ale konspirátorovo nervózní blábolení nedokázal přestat poslouchat. Udělali jsme chybu, že jsme v tom tichu šli dál. Měli jsme se zastavit, nehýbat se a počkat, až to přejde. Walter Fischer taky říkal něco o světlech. Ozval jsem se. Nejraději bych si jednu vrazil. Hodně ztracených mluví o světlech. Existuje na to i známé slovo. Jaké? Zeptala se Mia. Přece bludička. Zašeptal Andrej a ušklíbil se. Tohle poslouchat nebudu, vypěnil David. Jestli chcete, nechte ho, ať vám rozesere myšlení, ale mě z toho vynechte. Popadl karimatku a otáhl si o kus dál. Když je upoutáš nějakým zvukem nebo upřeným pohledem, reagují na tvou přítomnost, pokračoval Andrej. Taky můžou člověka utát k smrti nějakým tancem, když ho obklopí. Potom ho uškrábou, utlučou nebo roztrhají na kusy. To už je teda fakt moc, ohradila se Mia. Vzal se mi za ruku a odsunuli jsme se dál. Andrej osaměl. S odstupem si myslím, že Tribeč nás chtěl zabít už tehdy. A kdyby bylo o několik stupňů chladněji, podařilo by se mu to. Zůstali jsme totiž venku celou noc, navíc bez ohně. Mia podřimovala. Spávala pod širákem často, ale pro mě to byl naprostý nezvyk. Vytáhl jsem mobil a zapnul Google Maps. Na digitální mapě se zdálo, že jsme jenom kousek nad místem, kde jsme včera zkoumali zbytky poustevníkovy chatrče a potkali chlapečka v modré větrovce. Neměl by být problém najít magistrálu, seběhnout po ní do opuštěné osady a odtamtud do Zlatna. Vydržet do svítání. Vydržet už jenom do svítání. Kdybych všechno nechal být, zavřel oči a tvářil se, že spím, mohl třetí den výpravy skončit aspoň trochu optimisticky. Jenomže mně se zachtělo zkontrolovat blok. Snímek kamenné mohyly z předvčerejška získal více než 300 lajků. Bylo pod ním 20 komentářů a 3 sdílení. Obrázek základů poustevníkovy chatrče, který jsem přidal včera, byl na tom ještě lépe. Skoro 400 lajků, 30 komentářů a 5 sdílení. Pak jsem ale překvapeně zjistil, že můžu scrollovat výš. Nad fotkou, kterou jsem přidal včera, byla další. rozpadající se dům, pootevřené dveře, kostra stařičkého kočárku. Nic kromě těch dvou snímků jsem na blok přeci nenahrával. Datum bylo dnešní, čas zveřejnění 14.36. Ve statusu nad snímkem stálo domeček k bydlení. Domeček k bydlení. Takhle idiotský status bych v životě nenapsal. A už vůbec ne s tímhle šíleným smajlíkem. V krku jsem měl knedlík. Co uděláš, když koukáš na blogový příspěvek, který si mohl na stránky nahrát jedině ty, a přitom 100% víš, že si to neudělal? Vydržet do svítání. Najít magistrálu. Seběhnout po ní dolů. Vydržet do svítání.

Josef Karika Trhlina. Pro dnešek končí četba na pokračování, kterou přeložil Jiří Popiolek. Účinkoval Josef Kaluža, připravila Eva Lenártová, režii měla Simona Nitrajová. A ještě připomínám, přátelé, že další část uvedeme v rámci Mrazivého léta dvojky už zítra večer ve 22 hodin.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Mým hostem bude popularizátorka houbaření Lucie Drozdová, kterou mnozí znají jako šumavskou houbičku. Jak se z výprav do lesa s kamerou v ruce stal projekt, který učí lidi lépe poznávat svět hub? Co všechno prozradí Šumava tomu, kdo se v ní dívá opravdu pozorně? A proč houbaření zdaleka není jen hledání plného košíku? Také o tom bude naše povídání s Lucí Drozdovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná noční mikrofonum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Mým dnešním hostem je hokejový trenér, pedagog a mentální kouč pan Marian Jelínek. Mariane, hezký večer, děkuji, že jste dorazil.
1: Hezký večer všem.
0: Neobtěžuje vás už to označení mentální kouč trochu?
1: Obtěžuje, protože já ani nejsem. Já jsem nic takového nevystudoval, mě to všude píšou, takže já tady prohlašuji veřejně po 25., že vlastně nejsem mentální kouč, protože já nemám na to žádný certifikát, kurz víkendový nebo něco takového. Nemám ani dlouhodobý, takže, ale je pravda, že pracuji se subjektivníma světama vrcholových sportovců, takže je otázka, co vlastně jsem. No.
0: To jsem se chtěl zeptat, jak byste sám sebe definoval?
1: No, tak ono je to takový těžký, mě někdy říkají sportovní psycholog, ale ona se sportovní psychologie v Čechách taky vystudovat nedá. Já mám zkoušku se sportovní psychologie, mám dva doktoráty, kde máte doktorskou zkoušku ze sportovní psychologie, ale vlastně jako psycholog se nazývat nemůžu, protože nemám jednu oborovou psychologii vystudovanou, nicméně v praxi jsem nějakých 35 let, takže mi to baví a myslím si, že je to tak nějak jedno, ale aby jsme zase nemystifikovali, takže oficiálně bych se mentálním koučem ani sportovním psychologem vlastně nazývat neměl.
0: Váš tatínek byl lékař, ano. Nehrozilo u vás to stejné?
1: Hrozilo, bratr taky sedal na tu stejnou dráhu, takže bratr je v Budějovicích kardiolog a já jsem se tak nějak vymknul a v 16 letech jsem vlastně odešel z domova už na internát do Písku, kde tenkrát je Tex Písek, první národní liga, neboli druhá nejvyšší hokejová soutěž. Takže já jsem začal hrát relativně brzo za muže, v 17 letech necelých už jsem hrál za chlapy druhou nejvyšší soutěž tenkrát v Čechách, protože ta soutěž byla velmi kvalitní, protože téměř nikdo nebyl v NHL, nikdo nebyl v cizích ligách, jo, takže já tím trošičku si teď jako tady ego zvedám, že tenkrát hrát druhou ligu v 16 letech, kde v extralize, tenkrát se to nemenovalo extraliga, bylo 12 týmů, takže o dva týmy, teď je jich víc a máte dalších kolik 150 hráčů v cizině, takže ta druhá liga byla velmi, velmi kvalitní soutěž a já jsem právě podlehl tedy touze být vrcholovým sportovcem, takže jsem se vymknul a odešel jsem vlastně z gymnázia v Českém Krumlově do gymnázia do Písku a tam jsem zároveň hrával za JTX Písek.
0: A jak to, že ty životní koleje nepokračovaly tedy po té hokejové dráze, myslím po té hráčské?
1: Já jsem měl vážný úraz tady na stařičské Štvanici, vlastně ikonický zimní stadion, který bohužel už nestojí. A tam jsem měl vážný úraz, tenkrát tam hrál ČLTK Praha, přece klub, který taky už hokejově, mám dojem, neexistuje. A bylo to taky jako Bčko Sparty, by se dalo říct. No a tam jsem měl vážný úraz a nějak jsem byl asi 48 hodin mimo, těžký otřes mozku, nebo prostě jsem byl fakticky na tom blbě a probral jsem se a doktoři mi jako nedoporučovali pokračovat v tom roce, takže já jsem vlastně, to se mi stalo v listopadu, pamatuju si to dobře, protože nevím, jestli symbolicky bylo to na moje narozeniny, 18. listopadu a já jsem do konce sezóny, to znamená vlastně dalších 8 měsíců vůbec nesměl hrát, nesměl jsem zatěžovat se extrémně, aby nějak tepovka nešla do nějakých a tak dále. Takže jsem vynechal sezónu a pak jsem se zkoušel tu další sezónu a přiznám se, že jsem se extrémně bál. Bál jsem se nějakým způsobem, to ve mně zůstalo. Takže možná i tam začíná takový začátek toho, že mě začalo zajímat vlastně obavy, strachy a práce s nějakým způsobem s tím subjektivním světem těch sportovců. No a měl jsem to štěstí, že tenkrát jsem studoval FTVS a Přírodovědeckou fakultu, jako by tělesná výchova, zeměpis a zároveň specializaci lední hokej, trénování a tam byl úžasný pan doktor Vol. Mimochodem děkanem byl profesor Koska, což byl trenér národního týmu. A profesor Vol byl potom trenér národního týmu, takže já měl úžasný učitele. A ten doktor Vol jako viděl, že jsem z toho, že nemůžu hrát už dál, tak takový smutný, rozmrzelý, a on si mě vzal a povídal, hele, ty nech, ne, už se vůbec tím nezabývej a z tebe bude dobrý trenér, tak mi tak jako pomohl mi přesadit na tu pozici trenérskou a moc mi pomohl do začátku a já jsem udělal takovýho skauta, třeba když bylo Calgary v Praze, tak já jsem měl kartičku a mohl jsem na všechny tréninky a musel jsem mu je zapisovat, pak mu to ukazovat a nakonec to vyšlo dokonce i skriptu. Bylo to hrozně zajímavý období učení a u toho hokeje jsem zůstal ve své podstatě a pak přišla ta dráha trenérská, takže vlastně jako hráč jsem nic nedokázal a pak se mi podařilo pár věcí v tom trénování, myslím to, že jsem se dostal do nejvyšší soutěže v Čechách do extraligy a dělal jsem asistenta vlastně u národního týmu dvacítky i u Ačka, kde jsem měl to štěstí, že jsem byl zrovna přítomen mistru světa 2005 ve Vídni, takže to byl takový světový pohár. 2004 v Kanadě byl úžasný semifinále s Kanadou, takže to, když člověk zažije na střídačce jako trenér, tak to bylo hezký. Nicméně mě to v půd táhlo a pak došlo k tomu rozhodnutí, že jsem to trénování jaksi pověsil na hřebíček a začala mě zajímat neurologie, psychia, takže já jsem se tak nějak jako samouk vlastně začal zabývat tím subjektivním světem těch lidí, protože jsem pochopil, že toho hráče můžete mít po té kondiční stránce dovednostní připravenýho, ale jak přijdou strachy, obavy, jak přijdou emoce, který, tak vám je to k ničemu. Tak a často dělali jsme tu chybu, že no musíš víc trénovat, no tak ten kluk ještě víc trénuje, ale to selhání stejně přišlo během té krizové situace, takže jsem si říkal, sakra, tak k čemu mi to já potřebuju? No a jakoby jsem začal vnímat, že jako máma slova pyramida, nějaký ten vrchol, ten peak experience, peak performance, tak jsem pochopil, že ten vrchol toho, té práce je vlastně vyhrát nejdřív tu svoji vnitřní hru, ten inner game takzvaný, a potom jsem schopen teprv, neboli jsem dobře připraven teprv na ten souboj vnější. Takže mě začal zajímat ten vnitřní souboj.
0: Takhle se nám na úvod představil náš dnešní host, pan Marian Jelínek.
2: Stojím v dešti.

0: Hezký večer znovu, vážení posluchači. Vítám vás na vlnách nočního mikrofora, kde si povídám s mentálním koučem, ovšem hokejovým trenérem a pedagogem Marianem Jelínkem. Jak je podle vás propojený sport s lidskou myslí?
1: Já si myslím, že jakýkoliv pohyb, jakýkoliv naše jednání je propojeno s lidskou myslí, ať už vědomě nebo nevědomě, neboli podvědomě. Takže samozřejmě myšlenky, které nás napadají, nebo ať už chtěné, já je rozlišuju, nebo myšlenky, které nás napadají, my ani nechcem, tak jsou takzvaně nechtěné, tak ty samozřejmě ovlivňují náš pohyb, ovlivňují naše jednání, ovlivňují naše chování a to znamená, že pohyb a myšlenky jsou jako nedílnou součástí. Samozřejmě pokud půjdeme dál, tak si uvědomíme, že ten nejlepší pohyb v tom vrcholovém sportu při tom výkonu vlastně děláme ve stavu, kdy nemáme žádný myšlenky, takže to je zvaný stav flow, kdy vlastně plyne jsme. Je to takový trans určitý, kdy jsme rozpuštěni do té činnosti, říká se tomu autotelická činnost, kdy vlastně nemyslíte vůbec na nic a není tam ego a neuvědomujete si sám sebe a je to takový krásný stav, co určitě mají, nebo vím, že mají i herci, muzikanti, umělci, ale mají to i lidé, kteří se jdou třeba projít po horách.

0: jaký cestě jít, máme nějakou logistiku toho, jak to udělat, no ale bohužel v nás je nějaká entita, která nám často do toho jaksi háže takový myšlenky. A vy, když se zeptáte toho člověka, jestli je chce, tak on řekne vlastně, že je nechce. Jo. Takže dám plno příkladů, kdy, já nevím, člověk chce hubnout a ví, že nemá večer jíst od 7 a má nějaký plán, nějaký diet, no jo, ale v 8 večer přijde myšlenka nechtěná, že jo, že jitrnice v lednici nebo jogurt nebo něco, ale on nemá jíst a teď dochází k souboji. Myšlenka chtěná je, že chce jí zhubnout a najednou je tam nějaký tah, pnutí a podle toho, kdo vyhraje, jaká ta myšlenka, tak díky tomu se ten člověk začne chovat a pokud vyhraje ta myšlenka nechtěná, která je vždycky v neprospěch toho cíle, no tak mi jako odtahuje od toho cíle nebo od toho směru, kam já chci jít a to může být myšlenka lenosti a to může být myšlenka taky příliš pozitivní. Třeba vemte si na konci zápasu, může mužstvo vést 3-1, 2 minuty do konce a najednou přichází myšlenky, no tak to už je vyhraný a to už je hotový. No jo, ale já ještě tam nejsem v tom cíli. To znamená, to jsou všechno myšlenky, které mi vlastně brání nebo komplikují tu cestu za tím, co chci. Neboli je tam souboj těch myšlenek chtěných a myšlenek nechtěných a tohle to je v nás vlastně celý život a je to v každém z nás. Proto buddhismus třeba říká takový krásný, má přísloví, že nemůžeš ovlivnit, jaká myšlenka tě napadne, ale můžu ovlivnit, jak dlouho se ve mně uhnízdí. To znamená to, že existují myšlenky chtěné, nechtěné, to jako relativně asi nějak se s tím stotožníme všichni, ale teď to, co s těma nechtěnýma, na to jsou krásné možnosti, co s nima vlastně dělat, jak procentuálně je ovlivnit, vyblokovat, transformovat, zpracovat, a jakým způsobem vlastně na ně můžu jít nejenom myšlením, ale já na ně můžu jít tělem, já na ně můžu jít dechem. A to je ta krásná práce s tím svým subjektivním světem. No. Ten mě fascinuje, protože to je vlastně takový poslední místo svobody, když se zamyslí člověk. Jo. To, že do počítače nám každý může vlíct, nebo každý zkušený člověk s IT technologií, do mobilu, na kamerách jsme téměř všude. Ale subjektivní svět, tam jako zatím žádná umělá inteligence jako neví moje vzpomínky, zkušenosti, boli, vize, touhy, to nikdo do toho nemůže, to je moje. A to je krásný vlastně v tom subjektivním světě být jako takovým tím pánem, to je moje zahrádka, že jo, a já tam chci jako být tím šéfem a ne nějaký myšlenky nechtěný. To je jako, to ne. Takže jako ten smysl toho je vlastně být tím šéfem nad těma myšlenkama nechtěnýma a ne, aby myšlenky nechtěný šéfovaly mě.
1: Kdy se ve vás vzbudil ten zájem o subjektivní svět? Protože vy jste nejdřív byl trenér celého týmu a pak jste si musel začít všímat těch jednotlivců. Kde se to najednou, bylo to pozvolné, nebo najednou náhle, jste si říkal, bylo by zajímavé se podívat taky na tu mozkové ustrojení jednotlivce?
0: No, tak já jsem byl trenér, sice to je pravda, a byl jsem trenér týmu, ale pak jsem 15 let byl vlastně osobním trenérem, nebo byl jsem v kontaktu s tím Jaromírem, jenom já jsem najednou z toho týmu vypadl a věnoval jsem se...
1: Jaromírem Jágrem, upřesníme, pardon, kdyby náhodou ano, nikdo nevěděl.
0: A tam vlastně jsem se začal zabývat jenom tím subjektivním světem a pozoroval jsem ty úspěšný sportovce Mário Lemieux, tam jsem měl to štěstí, že byl Ronnie Francis a říkal jsem si, on ten největší rozdíl není v tom, co dělají v té posilovně, ale on je ten největší rozdíl, já ho vnímám do dneška u všech sportovců je vlastně v tom jejich subjektivním světě. No, pak jsem se zase vrátil zpátky k týmovému sportu, neboli ke koučování celému, ale stejně jsem tam používal při individuálních pohovorech a podobně to už ty techniky, nebo už to, tu práci s tím subjektivním světem. No a pak mě to začalo bavit víc a víc a začal jsem mít daleko větší portfolio sportovců, než jenom z toho hokeje. Takže když pak přišly nabídky vrátit se zpátky na střídačku, tak jsem jako váhal, ale pak jsem si řekl, ale kámo, ty nebudeš moc

0: jezdit na tenisový turnaje s těma sportov, ty nebudeš moc fotbal, ty budeš zase s prominutím uvězněný jenom u toho hokeje. A mně začalo chutnat to, že jsem ten sport vnímal vrcholový tolika jako úhlů, protože lukostřelci, střelci, plavci, házená, fotbal, že jo, basketbalisty, mám prostě brankáře fotbalový. To je něco, co najednou člověk jako si řekne, ale tohle by si všechno musel, a zase jenom hokej každý den, takže jsem se už nevrátil.
1: Říká Marian Jelínek.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na Dvojce.
0: A tím hostem je hokejový trenér, mentální kouč a pedagog pan Marian Jelínek. Mariane, vy jste, nevím, jestli to každý ví, ale vy jste chovatel papoušků, což mě velmi zaujalo. A vy jste někde to vysvětloval a říkal jste, že je to vlastně mazlíček, který vydrží a že nemusíte podstupovat to, že jako většina z nás, kteří jsme majitelé koček a psů, se nemusíte vyrovnávat s tou ztrátou. Vyrovnáváte se těžko se ztrátami?
2: Tak samozřejmě v životě, k životu patří a je otázka ztráta a ztráta, tak jsou ztráty, s kterou se nevyrovnáte asi, a i když co to je slovo vyrovnat, no, nějakým způsobem přijmout ji musíte, ale je to bolestivý, to jsou, když vám odejdou rodiče, tak samozřejmě to každýho asi čeká a je dobře, že to čeká každýho, protože jinak by znamenalo, že odešel dřív než rodiče a to si myslím, že pro ty rodiče je daleko, daleko trýznivější, takže tohle ztráta třeba lidského života je jako taková, kterou se asi těžko úplně do puntíku vyrovnáte. No a pak jsou ztráty, které jako samozřejmě jsou takový, že vám to nějak jako chviličku to třeba bolí, nebo je to nepříjemný a pak zase se to sklidní. Já to říkám jako pozitivní emoce, máte dvojí a to je potěšení a radost. Tak potěšení je reakce na něco a radost je stav. Jo, takže když už se to, ta ztráta stane stavem, že vás to vlastně celý život nějakým způsobem ovlivňuje, respektive když se toho dotknete, tak to není příjemný, tak to je, jsou ty ztráty vážný a pak jsou takový ty ztráty, které bych z hlediska opačného nazval potěšením, respektive, že oni chviličku bolej, a pak jako, nebo jste spíš naštvaný nebo něco, já jsem to blbej příklad, ale nedávno ztratil peněženku, jak je to taky nepříjemný, když tam máte občanku, všechny doklady, že jo, kreditní karty a teďkon a potřebujete odletět pryč a tam prostě komplikace veliká, tak to je taková ztráta, asi blbý přirovnání, ale která vás naštve hodně a za týden, za 14 dní vlastně dobrý, no, takže je opravdu asi důležitý, o jaký ztrátě bychom se bavili.
0: Měl jste někdy pocit, že tolika lidem jsem pomohl v rámci toho koučování a zrovna teď sobě pomoci nedokážu?
2: Helejte, já to neberu jako pomoc, jo. Já tohleto slovo, jako já nevím, jestli pomáhám těm lidem. Já prostě pracuju, baví mě to, pracuju s tím subjektivním světem a ono nemůžete moc říct to. To asi by museli říct ti lidé, jestli pomůžete nebo nepomůžete, protože vy jste součástí něčeho. A v té součásti vlastně často nevíte, kdo pomohl. Jestli tam máte tým, máte tam kondičního trenéra, máte tam taktického trenéra, ty lidé mají manželky, děti, rodinu, prostě je to nějaký konglomerát a každý by tam měl v tom přispět jako do toho mlýnku co nejlépe, takže jestli to opravdu to takhle nevnímám. Já prostě mě baví ta práce a jaký to má význam pro mě, si uvědomuju, ale jaký to má význam pro toho člověka, to by musel říct on.
0: Troufl byste si spolupracovat s lidmi mimo své klasické obory, to znamená sportovci, případně biznismeni? Vezměme například herce.
2: Já jich měl nějakýho už taky měl, no.
0: Vážně?
2: Jo. Nemám dovoleno je jmenovat, tak to nebudu, ale měl jsem herce, měl jsem krásný jako konzultace i s herečkama a zpěvačky, takže jako ono ta profese, víte, ono totiž je to možná trošku přirozený a nemyslím to arrogantně, ale myslím to z toho důvodu, že ty myšlenky nechtěný máme všichni a emoce máme taky všichni, strachy, obavy, nervozity a ono naopak ten sport mi v tomhle připadá, že je takovou laboratoří a takovým životem na nečisto, takže jako ty principy se dají použít vlastně i v osobních životech a v jakýmkoliv zaměstnání. Já třeba jsem měl nebo mám zajímavý třeba veterináře, kteří jsem nikdy nevěděl, že trpí velmi nepříjemnýma stavama, dokonce, nevím, jestli je to pravda tak, ale mi říkali sami oni, že jsou nejrizikovější povolání z hlediska sebevražd.
0: Aha.
2: No, taky jsem se divil, jo. Takže proto říkám, říkali to oni sami. Takže jako, to je taky zajímavá část. Takže letce, pilota, takže jsem měl velmi, jako, proto říkám, že je to krásný v tom, že je to ohromně pestrý.
0: Vy pracujete vlastně se sebepoznáním, nebo k tomu, abyste dovedl ty lidi, které inspirujete, řekněme, ne, pomáháte, inspirujete, abyste je dovedl k sebepoznání, a to i veliký Sokrates, aténský filozof, vlastně říkal, že nejdůležitější je poznat sám sebe. Co je podstatné na té cestě za sebepoznání?
2: No, to je Sokrates, my to nevíme, jestli to bylo, připisuje se to Sokratovi.
0: Bylo to, myslím, v Delfách, napsáno v Delfské věštírně, že?
2: Ano, nad věštírnou. A připisuje se to Sokratovi, ale on nikdy nic nenapsal, že jo? Takže on to asi o něm napsal, mám dojem, Platon, jako jeho největší žák. A nicméně ta věta poznej sám sebe. Víte, já si myslím, že jsme na ní trošku pozapomněli, jo. My hledáme ty návody a hledáme ty techniky a všichni, jak to mám dělat, ale já pak provokuju trošku a ty seberozvojové kurzy a seberozvoje, teď toho je hrozně moc, tak mi tam připadá, že se tam pozapomíná právě na to sebepoznání, protože sice můžu mít nástroje, ale pokud nerozumím tomu, co mám vlastně s těma nástrojema obhospodařovat, tak to nemůže být nikdy dobrý. Připadá mi to, jako kdyby truhlář úžasně uměl pracovat s pilou, dlátem a všema nástrojema, ale nerozuměl dřevu, že jo. Takže sice můžu mít nástroje, ale pokud nerozumím tomu, co mám vlastně s těma nástrojema obhospodařovat, tak to nemůže být nikdy dobrý. Připadá mi to, jako kdyby truhlář úžasně uměl pracovat s pilou, dlátem a všema nástrojema, ale nerozuměl dřevu, že jo. Takže my často, tak jsme asi úplně dobrý nábytkář nebude. A to samé je, že my tak ty jako, hele, tyhle techniky a tenhle o tom, a to je dobrý. A zkoušíme to vlastně na sobě, neboli my to děláme, ale chybí nám ta první věc, která by kontinuálně měla s tím být, a to je sebepoznání, a to vyčítám trošičku i v tom sportu, protože si vlastně uvědomuji, že ti nejlepší z nejlepších to sebepoznání mají. A ať už se zeptáte, nebo vidíte pracovat toho Jardu, nebo viděl jste a ty nejlepší sportovce, tak oni možná to neměli nějak cíleně, ale oni to sebepoznání, nakonec vlastně to bylo to, proč Jarda mě oslovil, povídal, já nemůžu trénovat jako trénují ostatní, já vím, co potřebuju, a ten kondičák, který tam je pro 20 hokejistů, tak dělá trénink pro 20 lidí, ale já potřebuji dělat trošičku něco jiného, a to na tom je to úžasný. Honza Železný byl. Takže to sebepoznání já považuji jako celoživotní nějaká zkušenost a na tom práce.
0: A co když naše sebepoznání je jenom klam? Jaromír Jágr věděl, na čem je, a evidentně se mu to oplácelo a on sám je důkazem toho, že opravdu sám sebe znal, ale nemáme tendenci si třeba při cestě za sebepoznáním vytvářet nějaký vnitřní kýč v sobě?
2: Můžeme, ale tady v tomto případě pohybovým ten vnitřní kýč nevím, jestli jako úplně je možný, protože tam máte měřitelný parametry zcela jasný, jo? Vy trénujete a najednou prostě zaběhnete to za tolik vteřin, nebo zvednete tolik kilo a pak jdete jinýma metodama a zjistíte, že zvednete míň, takže vy tam jako to sebepoznání v tomhle to máte trošičku tu zpětnou vazbu lepší, jo? Co se týče třeba nějakých filozofických směrů nebo sebepoznání třeba u toho herectví, tak samozřejmě tam si myslím, že je to, jak je to estetičtější záležitost, tak ty jaksi jasný parametry toho hodnocení, tam ty objektivní tam úplně tak nejsou, ale ten sport, jako když máte 6 týdnů na letní přípravu a vy v těch 6 týdnech prostě děláte něco, co vám jako připadá, že to je padne vám na míru, no tak po těch 6 týdnech máte den zúčtování, další testy a vy zjistíte, jestli teda, hele, tak ty jsi trénoval podle sebe, ale zlepšil jsi se tady o tolik procent, a když jsi trénoval s náma, zlepšil jsi se o tolik procent, no takže asi takový člověk úplně sám sebe asi nezná, protože vlastně nedokázal jako ušít sobě na míru tu přípravu. Jo. Takže myslím si, že v tom sportu přece jenom máte trošku lepší ty ukazatele, jestli jdete dobrou cestou, anebo jestli nejdete dobrou cestou.
0: O tématu sebepoznání a mnohem dalším si budeme s Marianem Jelínkem povídat i dále.

0: Mikroforum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
0: A tím hostem je hokejový trenér, mentální kouč, pedagog Marián Jelínek. Mariane, my jsme si povídali o Sokratovi, mimo jiné. A Sokrates měl svoji vyučovací metodu svých žáků postavenou na dialogu. Je podle vás dialog důležitý?
2: Myslím si, že je hodně důležitý a už jako z hlediska toho, že dialog má věc k nějakému posunu v dané věci, ale je možná nejenom důležitý ten dialog, ale ta forma, kterou jako je veden. Protože v současné době, když vidím ty dialogy, které se jako vedou, třeba v té politické, tak je otázka, jestli to je ještě vůbec dialog v tom sokratovském pojetí, který měl vždycky tu krásu toho, že se ti, kteří ten dialog vedli, tak se nějak nenapadali. Oni vlastně jenom argumentovali a přemýšleli o těch argumentech té druhé strany a to bylo to krásný. No. Na druhé straně on i na ten dialog vlastně byl nakonec odsouzený, takže je to těžký. No. Je to těžký, nevíme o té době tolik toho asi, abychom mohli objektivně zdůraznit. Ale dialog pro mě je jednoznačně velmi důležitá věc.
0: Budu vás citovat, teď slova mají moc uzdravovat, zraňovat, či nás přivést rychle k činu. Čili sílu slova, jak je vidět, vzýváte velmi, ale nevytrácí se v dnešní době právě síla slova. Nejsou slova vyprázdněná?
2: Jsou asi trošičku, máte pravdu, ale samozřejmě pořád si myslím, že když dopadnou na úrodnou půdu a tím nositelem těch slov je někdo, koho lidé respektují nebo má určitý charisma, tak ta síla tam pořád je veliká. Ale bohužel taky existuje krásná věta, že když nemáš co říct, tak radši mlč. Takže tou bychom se taky někdy chvílema mohli řídit.
0: Kdy jste si sám u sebe uvědomil, že máte dar slova?
2: To je hrozně zajímavý, že jo? To je příběh, který jsem snad nikdy nikde neřekl. Já, jak vidíte, slyšíte všichni, ráčkuju. A já jsem měl s tím takový jako na základní škole spíš jako problém, trable. Já jsem se dostal radši 5 ze čtení, aby spolužačky nezjistili, že ráčkuju. Takže já jsem nikdy si nedovedl představit, že bych třeba v životě jsem nechtěl přednášet na besídkách a básničky, radši jsem opravdu byl po škole nebo něco, vlastně jsem se toho za to styděl. No a pak jsem jako životem šel a najednou jsem byl ve Spojených státech a to už se přesouvám do dospělosti a tam jsem šel do dneška si to pamatuju, šel jsem v Atlantic City, jsem šel po nábřeží a tam byla nějaká paní, tam seděla na dece a volala na mě nějaká, já nevím, středoamerická nějaká republika, Guatemala, Nicaragua, Mexiko, nevím. A tam volala, no a já jsem tam potom, kdo to tam zná, tak promenáda je asi 2 kilometry tam, 2 zpátky. Já jsem si tam tak chodil a vždycky jsem šel kolem ní, asi po druhý, po třetí, tak ona furt na mě volala něco, že no tak jsem se tak nudil v uvozovkách, že jsem se teda zvědavostně spíš u ní zastavil a ona, že mi vyloží z ruky. A já teda, no tak chtěla samozřejmě $20, tak jsem si řekl, když jsem ji viděl, že tak snad si za to koupí něco normálního. A ona mi začala číst z ruky takový věci, že já jsem jako úplně, jako opravdu zůstal úplně konsternován. Ona mi vyprávěla o rodičích, což mě teda úplně jako odpálilo. A pak mi řekla, vás budou jednou lidi poslouchat. A tím to jako skončilo. A já jsem si na ní potom vzpomněl, když jsem byl v Pittsburghu, a tam byla paní Šlégrová, Katka Jirky Šlégra a povídala, Mary, oni tě ty kluci tak nějak poslouchají, protože, a já nevěděl proč, jo, a začalo se tam něco motat kolem toho, pak jsem začal přednášet a prostě vždycky si vzpomenu na tohle, já ošklivě říkám cikánku, no to nebyla, i když nevím, možná, že to byla cikánka, a tam mě teda jako tam něco ve mně sehlo a říkal jsem si, sakra, proč to, jak to může vědět, nebo, protože já jsem tenkrát ještě vlastně ani nepřednášel, já jsem jako, jo, takže pak jsem to říkal Jardovi a taky s Jardou jsme se o tom bavili, takže mě to nějak, nevím, ne, nevím ani, kde se to vzalo, no.
0: Ale prostě to bylo. Vy máte takové hezké přirovnání se semínky a úrodnou půdou, že vy vlastně kypříte půdu svým činěním proto, aby ta semínka hezky vzešla. Tedy semínka v podobě těch sportovců a jiných lidí z jiných profesí, které inspirujete. A také jste řekl, že společnost se stará více o ta semínka, než o tu úrodnou půdu. Jak jste to myslel?
2: No, když jdete takhle životem a uvědomíte si, tak máme nějaký subjektivní světy, o tom už jsem mluvil, to jsou ty naše vnitřní světy a na ty dopadají vlastně vnější prvky a ty vnější prvky něco by měly vzbudit v tom subjektivním světě. No a my často jako pečujeme o ty vnější světy a zapomínáme, že k tomu potřebuju právě pracovat i na těch subjektivních světech, jinak to nemá takový význam, protože my tu máme krásnou zemi a máme tu krásný okolí, ale stejně lidi jsou možná čím dál více naštvaný. Já nevím, jestli to tak je mediální nebo opravdu, ale spotřeba antidepresiv a sebepoškozování malých dětí a tak dále, to všechno jako naznačuje tomu, že něco se děje se subjektivníma světama. A jestli si někdo myslí, že díky tomu, že budeme mít tady hezčí ulice a domy, že budeme jako se chovat k sobě lépe, tak si myslím, že to nestačí. To znamená, nestačí jenom ty vnější prvky toho života takhle opečovávat a ladit a leštit, ale my musíme taky pracovat na těch subjektivních světech a to je to, co si myslím, že tam ta úrodná půda je otázkou, jestli se o ní jako dostatečně staráme, protože já jsem přesvědčený, že tahle doba už nám právě umožňuje a v tom je úžasná, ono už nám umožňuje konečně se starat o ty naše nejbližší domovy a to je moje tělo, moje mysl a moje duše, protože ty domovy vnější z těch cihel, ty už jsou relativně na krásný úrovni, jako my nemáme už suchý záchody a tak dále. Já vím, že teď někdo, kdo je na tom těžký situaci finanční, tak třeba se bude čertit, ale já mluvím obecně o společnosti a o Evropě jako celku, protože lítám hodně do cizích zemí a hlavně lítám do těch zemí méně si vyspělí, Guatemala, Mexiko, Nicaragua, nebo mám rád Sri Lanku, nebo Himaláje, tak jako tam to vidíte a vždycky, když se vracím, tak si říkám, že já jsem vlastně tak šťastný, že žiju v Čechách, že jsem se tu narodil a máme prostě neskutečnou zem, no, ale vždycky jsem jako smutný, když pak posloucháte v metru, posloucháte v restaurací, v hospodě, nebo v té televizi, jak sami sebe prostě neustále haníme a neustále říkáme, jak to je špatný a tak dále, tak já samozřejmě ze všeho taky nejsem nadšený a to, že se tady by bylo lepší mít nějaký dálnice ještě a já nevím, doprava to, ale to přece člověk chápe, že ta D1 se třeba musela opravovat nějakou dobu. Jo, to mi nevadí, ale mě tam spíš vadí a to mě, že se třeba krade, nebo že se lidé, jo, to mě vadí daleko víc, mě osobně, než to, že dobře, no tak Praha asi jako je starý město a že tu jsou hold nutno nějaký uzavírky a opravy, no tak přece jako co ty radní mají dělat, nebo s tím nemám problém, ale mám problém, když pak zjistíte, že tam je nějaká účelovost a to, když vidíte, jestli je pravda to, co se dělo v Motolský nemocnici a tak dále, no tak to je problém naší společnosti a ne, že to zdravotnictví je tak špatný. Otázkou je, jestli kvůli tomu třeba pro mnoho lidí není vlastně tak špatný. No.
0: Co udělat pro to, abychom byli vlastně otužilejší pro tu dobu a dokázali se smířit s tím pohodlím, když to takhle řeknu?
2: No, já bych šel jako ze dvou stran, to znamená, jednu stranu jste naznačil zvýšit nějakou tu psychickou odolnost a frustrační toleranci mezi lidma a druhá věc je zvýšit emoční index, já tomu říkám ve společnosti, to znamená, víte, když něco máte rád, nebo máte k něčemu vztah, tak se přirozeně k tomu nějak chováte. Když mám vztah k jídlu, tak ho přece nemůžu vyhazovat jen tak. Když mám vztah k tomu stromu, tak nevemu jen tak motorovou pilu a prostě něco, co tu roste 200 let, tak přece jen tak neporazím, protože tady chci chodník, nebo... A to mi připadá, my nemáme, nám ta emoce se dostala jako k honbě za potěšeníma, což je krátkodobá emoce, která vyprchává, ale ta opravdová radost, neboli chcete, a ptají, teď večer snad můžu použít slovo láska, tak ta jako je vyměněna právě za to potěšení. A to potěšení je něco, co je jako krátkodobý vyprchává a já k tomu nemám, tak jako to je jenom chvilkový. Ale zvýšit ten emoční index obecně, tak to znamená, že vy se pak podle toho chováte. Víte, když něco milujete, tak vlastně vy se vlastně podle toho automaticky chováte, protože láska v sobě obsahuje implicitně limity. To znamená, vy jako divadelník, když milujete divadlo ze všech pozic, tak se podle toho prostě chováte. Tak v 11 nemáte problém si telefonovat s kolegyní, jak jste mi říkal, ohledně toho divadla, protože vás to baví. To není motivace, že za to máte peníze nebo nějaký slávu. Ne, to vás baví. A to je ten emoční index, o kterém mluví. To znamená, mluvím. Já bych jako, kdybych mohl, tak bych víc soustředil na to, milujme život a chtějme od něj co nejvíc. Ale ta společnost nás trošku žene do toho chtěj co nejvíc. Ale jako zapomínáme tam podle mě zvyšovat tu emoční vazbu.
0: Slova našeho hosta, Mariana Jelínka.

0: Hezký večer, milí posluchači, ještě jednou. Povídáme si v nočním mikroforu s mentálním koučem a hokejovým trenérem a pedagogem Marianem Jelínkem. A já bych se rád ještě zeptal na jednu věc. Je podle vás spojení emoce a rozumu nutností k cestě za svým cílem?
1: To je hezká otázka. No, jako se říká, že člověk není racionální bytost, která má emoce, ale člověk je emocionální bytost, která občas myslí. A já si myslím, že je důležité to propojení. Víte, já mám rád filozofii a Platón o tom ve Fajdrosu krásně píše. On přirovnává člověka vlastně k vozataji. A tím vozatajem je rozum a má dva koně. Bílýho a černýho. Ten bílej jsou negativní emoce, pozitivní, a černý jsou negativní emoce, a ten rozum má ty opratě. A on by s nima měl umět pracovat. A je to možná celoživotní nějaký úděl. A je zajímavý ještě, že on tam ten Platón krásně vlastně dává i to tělo, protože ten kočár, v kterým jede ten vůz, tak to je to tělo. A za ním v druhý řadě vlastně, jakoby v tom kočáři sedí ještě duše. Takže on tam vlastně ukazuje, z čeho všeho se skládáme. Takže když bych to zkrátil, pro mě emoce je energie a rozum je navigátor. Rozum vede k pochopení, tam je důležitá ta edukace, ale ta edukace sama bez té emoce, bohužel mi připadá, že je neplodná. Proto taky plno lidí ví, co má dělat, ale nedělají to. Jo? Obézní často vědí, jak zhubnout, ale nepustí se do toho. Plno lidí ví v práci, jak můžou víc být úspěšný, nebo, ale pokud je to nebaví, tak je to velmi těžký, jako děláte práci, která vás nebaví, tak to tam rozhoduje o tom, jestli děláte dobře nebo špatně, jakože že nevíte, jak na to, ale ví, většina těch lidí ví, a v době umělé inteligence si to i můžete najít, plno věcí, proaktivně, kreativně, ale nám chybí často ta energie, a v tom vidím vlastně tu, hlavně tu emoční složku.
0: My jsme se toho dneska, už bych řekl, párkrát dotkli, že k nějaké činnosti, kterou vykonávám, je potřeba mít vztah. Dá se říct nadneseně, že láska je vlastně největším hybatelem našeho konání?
1: Tak já si myslím, že to není, asi tady dva jsme to my nevymysleli, ale že se to píše už tisíce let v Bhagavad Gítě, už to je napsáno, že láska je nejsilnější energie ve vesmíru, takže já myslím, že to můžeme jenom podepsat, protože láska vlastně nejenom v uvozovkách ta zprofanovaná mezi mužem a ženou, já myslím lásku třeba k té profesi, tak to je nejvyšší hybatel, s tím souhlasím, protože když vás něco baví a chcete v tom být úspěšný, tak to je to nastavení neskutečně, jaký to dichotomický, je to určitý rozpor. Vlastně extrémně baví, co dělám, a zároveň chci od toho co nejvíc gólů, bodů, peněz, ice timeu, prostě ty racionální složky, ale zároveň mě to extrémně baví každý den. To je něco, co vede k té cíle třetí. Já to přirovnávám jako k luku, jo. Když napnete tětivu od srdce luku, tak čím víc ji napnu, tak tím dál mi ten šíp vlastně vyletí. To znamená, čím já větší emoci k té činnosti vytvořím a zároveň touhu být v tom co nejlepší, no tak tím víc do toho dám.
0: Teď už budeme pomalu končit, tak musíme být stručnější. Nicméně je ještě nějaký obor, který byste při své zvídavosti rád prozkoumal a dosud jste ho neprozkoumal?
1: Tak myslím si, že mozek. Mozek, obor neurologie a psychiatrie a cokoliv o lidský duši a o subjektivních světech mě hrozně baví. Jo? Takže někoho baví vesmír a mě baví ten dalekohled otočit a koukat se dovnitř do sebe.
0: Co vás čeká ještě teď v dohledné době? Něco, na co se těšíte?
1: Jo. Těším se, usmívám se, to je 23. právě odlétám na Sri Lanku, takže se tam moc těším, protože tam mám máme tam takový malý koutek na severovýchodě a tam chci dopsat jednu knihu, takže tam na měsíc vlastně tam odlétám a těším se hrozně.
0: Tak já držím palce, ať si to užijete, ať dopíšete knihu a v tuhle chvíli vám moc děkuju, že jste byl mým dnešním hostem.
1: Já děkuju za pozvání a mějte se moc hezky.
0: Vy také. Naším dnešním hostem byl hokejový trenér, mentální kouč a pedagog Marian Jelínek. Já ještě jednou děkuju, že jste dorazil. Milí posluchači, Jan Večeřa se loučí a přeje vám tu nejlepší možnou dobrou noc.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Teď to vyjde úplně přesně, protože právě v tomto okamžiku máme 23 hodin a 30 minut. U mikrofonu tady ve studiu dvojky Martin Hrdinka, začíná pondělně úterní noční proud. Je to noční proud prázdninový, letní a určitě i zábavný. Přeji vám i dobrý večer.

Hit, který obstaral start tohoto nočního proudu, jmenuje se Bam Bam a zpívali Camila Cabello a Ed Sheeran. Máme léto, máme letní prázdniny roku 2026 a tak logicky, ostatně jako každé léto, když posloucháte noční proud, si budeme hrát písničky, které k létu patří, budeme si hrát letní hity a letní šlágry historie a také samozřejmě písničky, které jsou úplně nové, ale k tomu se dostaneme až po půlnoci. Teď

Selaví, jeden z roztančených hitů tohoto nočního proudu, a to jsme teprve na začátku. Bůh ví, co bude třeba mezi jednou a druhou hodinou raní. Každopádně to byl Khaled a jeden z mnoha hitů jeho dlouholeté kariéry. Je to zpěvák, kterého jsme poslouchali už v 90. letech, ale tohle byla písnička, která je daleko novější. Přesněji řečeno, vyšla před pár lety a byl to jeden z letních hitů, letních šlágrů, které patří ke každému létu právě od té doby, co ten single s tou písničkou vyšel. Já se musím přiznat, že jsem měl takovou myšlenku udělat noční proud, nebo třeba aspoň hodinku z písniček, které se jmenují Selaví, a musím to někdy dokončit. Nikdy jsem neměl k tomu tu odvahu, ale myslím, že tak třeba za měsíc bychom si mohli užít hity Selaví.

Iveta Bartošová, Jindra Malík a Mr. Hejduk, tři členové, nebo přesně řečeno dva členové a členka skupiny Balet. To byl takový módní výstřelek, kdysi ta písnička byla velice populární, ale pak to bohužel nějak moc nedopadlo se skupinou Balet. Iveta Bartošová odešla, přišla Branka Šrůmová a Branka Šrůmová byla také vynikající a stále je vynikající zpěvačkou, ale prostě ten projekt nějak zapadl a my tedy v té dnešní době, i když existují i další písničky tohoto projektu, posloucháme už jen Hej pane Jockey. Já nevím, jestli jste si to dneska během dne uvědomili, ale máme pondělí, je 13. července roku 2026 a 13. červenec roku 1985 se zapsal do historie muziky a charitativních projektů. Já se přiznám, že ten projekt mám rád od jakživa, od té doby, co jsem o něm poprvé uslyšel. Když jsem byl na vojně v tom roce 1985, tak jsme sledovali ten koncert a já myslím, že už víte, že mluvím o koncertu, benefičním koncertu Live Aid, který se konal jak v Londýně, tak v Americe, ve Spojených státech amerických, přesněji řečeno na velkém stadionu, který byl zaplněný úplně stejně jako Wembley Stadium v Londýně a byl to stadion, který hostil hvězdy, které byly také velice populární v té době samozřejmě, tak jako v Londýně vystupovali třeba Paul Young, U2, Dire Straits, Who, Elton John a další, tak v Americe na stadionu JFK ve Filadelfii vystupovali třeba John Bass nebo Four Tops, Run DMC, Black Sabbath například také, nebo Billy Ocean. Tak prostě ten koncert je pro mě nezapomenutelným okamžikem mého hudebního života. Ale taky se přiznám, že jsem se díky tomu koncertu trošku začal zajímat o tu charitu a vlastně jsem, víte, teď si musíme uvědomit, vy starší to víte, ale v tom roce 1985 já jsem nevěděl, že jsou hladoví děti v Africe. Já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem nevěděl, jaký jsou problémy ve světě. Když jsme tady byli zavřený v té kleci, která byla ohraničena ostnatými dráty, a nedalo se poslouchat nic jiného než československý rozhlas, koukat se na československou televizi a poslouchat Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu. A ani tam jsem neslyšel nikdy o nějakých takovýchhle problémech.

Bohemian Rhapsody, skupina Queen, mimochodem skupina Queen na Live Aid v Londýně zahrál celkem 6 písní, tahle tenkrát nebyla celá, byla tam jenom ta pomalá pasáž, na to si možná vzpomenete právě z filmu Bohemian Rhapsody. Teď se podíváme do Ameriky, protože právě v tu dobu, kdy se v Londýně už samozřejmě jásalo a všichni měli velikou radost z toho, že vidí veliké hvězdy a také i potom vystoupení Queenu i z toho, že mohou přispět, i když se dívali na ten přímý přenos na hladovící děti v Africe, tak v Americe se na své vystoupení připravovala Madonna a Madonna zpívala 3 písničky Into the Groove, potom takovou spolupráci s Thompson Twins, to bylo na závěr toho jejího vystoupení, kde vystoupil i Nile Rodgers, kytarista a producent, ale její první písnička, kterou odspívala na pódiu v Americe ve Filadelfii, byla písnička Holiday.

Dnes, 13. července, je to přesně 41 let, co se konal koncert Live Aid. Konal se jak v Londýně, tak ve Spojených státech amerických, to znamená ve Filadelfii. Ale pozor, nevím, jestli si vzpomínáte, ale připojily se i další země, například Německo se připojilo, připojila se Austrálie, připojilo se Japonsko, ve Vídni taky bylo Austria für Afrika se to jmenovalo, nebo třeba se připojili také Holanďani, ale tam zpíval B.B. King, to bylo taky zajímavý, třeba Jugoslávie se připojila, v Moskvě taky se připojila skupina Autograf, potom Belgie, co tam bylo ještě Norsko třeba například a tak dále. A já bych teď rád ještě těsně před půlnocí, než zazní naše krásná hymna a budou půlnoční zprávy, připomněl, co bylo vlastně úplně na začátku. Na začátku toho projektu bylo sdružení Band Aid a byl nápad, že se udělá písnička, která vydělá peníze pro hladovící děti v Africe. Krásná myšlenka. Dotáhli to kluci taky do konce, Bob Geldof a Midge Ure, a myslím, že tahle ta píseň, když je vánoční, tomu všemu dala vlastně i část názvu a tu myšlenku. Jinak v Americe ten koncert končil písní USA for Africa a v Londýně tímto hitem.

0: I tady na dvojce v nočním proudu bude půlnoc a bude nový den, bude úterý.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Desítka evropských zemí ohlásila vznik koalice proti balistickým střelám. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, platit bude do této neděle 19. července. Úřadující wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková přiletěla i s vítěznou trofejí zpátky do Česka. A počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů. Je úterý 14. července. Hlavní zprávy a Lukáš Pastejřík.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
4: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
3: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Ukrajina úspěšně pokračuje ve vývoji tzv. Antiraket schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint.
5: Společnost Firepoint poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole. Prezident Volodymyr Zelenský na schůzce tzv. Antibalistické koalice v Paříži řekl, že Freya by mohla začít fungovat do jednoho roku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková se vrátila domů. I se slavnou trofejí dosedla na pražském letišti v pondělí po 17. hodině.
6: Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc.
7: Přiznává krátce po příletu v areálu prvního ČLTK tenistka Linda Nosková, která ví, že jí grandslamový titul ten z Wimbledonu v 21 letech změní život. Už třeba podle počtu gratulací od více či méně známých lidí.
6: Pamatuju si Petr Čech třeba.
7: Kromě odpočinku Noskovou čekají ale i nějaké ty povinnosti, kromě udržování se třeba také ty mediální, i proto dnes bude čerstvá wimbledonská vítězka po 15. hodině hostem Radiožurnálu. Čas ale bude mít také na krátkou dovolenou nebo přemýšlení, třeba kam doma v Přerově s trofejí ve tvaru talíře.
6: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat.
7: Vtipkuje po návratu Linda Nosková, historicky pátá česká vítězka travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Americká armáda pozdě večer oznámila, že podniká další vlnu úderů proti Íránu. Je to už třetí noc v řadě. Prezident Donald Trump už dřív oznámil, že Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu. Chce taky nově vybírat poplatky za proplutí Hormuzským průlivem ve výši 20% z hodnoty přepravovaného nákladu.
8: Trump v rozhovoru pro Fox News znovu obvinil Irán z opakovaného porušování dohody a pohrozil dalšími údery. Ukončení blokády bylo jedním z hlavních bodů, na kterém se Američané a Iránci v polovině června shodli v memorandu o porozumění. Představitelé obou zemí ho podepsali s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Po iránských útocích na plavidla v Hormuzském průlivu ale americký prezident minulý týden označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Hormuzský průliv je klíčový pro přepravu ropy a jakákoliv omezení provozu mají na její cenu významný dopad. Data o pohybu lodí ukazují, že provoz v úžině je v současnosti na několika týdenním minimu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci ceny stanovovat podle svého uvážení.
9: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
10: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
9: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
11: Týlit obavy paní ministrině, budeme se chovat tržně.
9: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Evropská unie uvalila sankce na 9 lidí a 4 organizace kvůli ruským kybernetickým útokům. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
12: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kallasová. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Československé státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
13: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
14: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
13: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
15: To mělo normálně takový ten průběh, no, takže jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
13: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: Sport. Čeští fotbalisté znají dějiště svého říjnového utkání Ligy národů na hřišti Španělska. Národní tým se představí v Oviedu. Informoval o tom Český fotbalový svaz na sociální síti X.
16: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 000 diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švedá, Radiožurnál.
7: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté budou moct znovu nastupovat na mezinárodních soutěžích pod státní vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu po doručení Mezinárodního olympijského výboru. Ve stolním tenisu se ruská vlajka vrátí na turnaje už na konci července. Moderním pětiboji pak od srpnového mistrovství Evropy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a uzavřená silnice 50 u Slavkova. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov z Bystřeté za sjezdem na Brodce. Na kilometru 37 se osobní auto srazilo s divokým prasetem a následky nehody můžou překážet ve vozovce. Silnice 50 zůstává i nadále uzavřená mezi Slavkovem u Brna a D1. Vyšetřují tam dopravní nehodu nákladního s osobním autem. Objížďka vede přes obec Křenovice a je dobře průjezdná. A s menším zdržením počítejte na silnici 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na kruhovém objezdu u Benešova vyšetřují nehodu dvou osobních aut. S obou směrů naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude nejprve skoro jasno, hlavně na východě, jinde má převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Máme nový den, máme nové datum, už je úterý, je 14. červenec roku 2026. Máme 10,5 minuty po půlnoci. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka. Mám pro vás dobrou zprávu. Tento noční proud končí až ve 2 hodiny ráno. Dobrý večer.

Skupina Inner Circle Svet a La La La La Long byla doba v 90. letech, kdy bez téhleté písničky nemohla být žádná diskotéka, a to doslova a do písmene v celé Evropě, možná na celém světě, ale v tu dobu jsem nikde ve světě nebyl tak daleko, abych si mohl zapamatovat, že tahle ta písnička byla hitem. A mám pro vás pozvánku, kdybyste mě chtěli vidět, nebo nejen mě, ale třeba i Dalibora Gondíka nebo Lukáše Langmajera, tak my jsme tento týden na zámku Kozel v zámecké jízdárně a je to 16.7. ve čtvrtek od 19 hodin a je to taková akce, která se jmenuje Na zámku s Ivem Šmoldasem a hosty, a Ivo Šmoldas samozřejmě naším hostitelem, já jsem jenom moderátorem. Když se podíváte na můj Instagram, tak se tam dozvíte všechno, a asi nejenom na mém, ale třeba i na Daliborovém. Gondík taky má, vlastně jsem si vzpomněl teď Instagram, nebo Lukáš má taky Instagram, pan Šmoldas má taky Instagram, ale myslím si, že tam nic není. Já jsem se ani nedíval, se přiznám. Máme před sebou písničku, která se vrátila. Je to jeden z mých prvních singlů. To vám musím říct, že já jsem si začal kupovat singly s muzikou, tedy ty zahraniční singly, které bych mohl užívat na diskotékách, které bych mohl pouštět někdy v roce 1980. A tenhle hit jsem si koupil na singlu v roce 1981. Jmenuje se Sara per Ketiamo.

a práve proto ťa mám rád, Sara Perché Ti Amo a Ricky Epovery. Italská trojice, která byla původně čtyřčlená, ale my už jsme tu skupinu viděli jako trojici a tak se nám to tak zarylo i do paměti. Písnička, která se tedy začala hrát na diskotékách a v rádiích na západě v roce 1981, hraje se už pár let znovu, protože se dostala na fotbalové stadiony a také hokejové stadiony a zpívá se samozřejmě to ta da da da. Da, da, da, da, da. Představte si, dneska je to 35 let, co se na první místo hitparády Spojeného britského království dostala písnička, kterou všichni dobře známe. Já si dokonce pamatuju, kdy jsem ji poprvé pustil v rádiu. Je to hit z filmu Robin Hood, princ z bojníků, takhle se přesně jmenuje, nebo jmenoval ten film. Mimochodem pro mě je teda film, na kterém jsem tenkrát byl v kině, myslím, že v Blaníku na Václavském náměstí tady v Praze, film, který byl fantastický a rád se na něj podívám, když ho teď dávají v televizi, ale ono to prostě není ono, když je to v té televizi. Bryan Adams, Everything I Do it for you.

Všechno, co dělám, dělám pro tebe. Bryan Adams, jak se říkávalo, kanadský dřevorubec, ale on už léta žije v Londýně, takže můžeme to klidně předělat na londýnský dřevorubec, a to je samozřejmě nesmysl. Každopádně Bryan Adams od té doby, co žije v Evropě, přesněji řečeno ve Spojeném britském království, tak je tady u nás jako doma, už někteří si zase kupují stupenky na jeho koncert, který má, mám takový pocit, někdy v prosinci letošního roku, tedy roku 2026. Máme úterý, je 14. července roku 2026, znamená to, že se blížíme k první polovině, nebo do první poloviny, nebo dokonce první poloviny toho prvního prázdninového měsíce letošních letních prázdnin, a rád bych teď zazpomínal na Ivetu Bartošovou.

Too Many Broken Hearts, Jason Donovan, australský herec a také zpěvák a jeden z produktů a projektů producenské a také skladatelské nebo autorské trojice Stock Aitken Waterman. Mám pro vás takovou zajímavost, já jsem si našel úplně neuvěřitelnou, jak bych vám to řekl, vývěsku nebo neuvěřitelný plakát k akci, která se bude konat v Hamburku a to tuhle sobotu 18.7. Tuhle sobotu, to jsem ještě snad nikdy neřekl. Tuto sobotu 18. července bude v Hamburku akce, která se jmenuje 80s Live. Je to německy, takže D80s Live. A je tady neuvěřitelná sestava. Poslouchejte, já jsem si to musel vyfotit. Je tady sestava obrovských hvězd těch 80. let. Je tam Sandra, je tam Gazebo, Nick Kershaw, Camouflage, Kim Wilde, Alphaville, Cutting Crew, dokonce to jsem myslel, že ta skupina už neexistuje, Samantha Fox, Starship a Boy George. Pozor, ještě tam je jedno finále a to finále je Holly Johnson ze skupiny Frankie Goes to Hollywood. To si myslím, že je sestava velice zajímavá, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dvě z těch položek, které tam jsou, pustit. Takže já vám řeknu, že v 17 hodin a 35 minut v Hamburku v sobotu vystoupí skupina Camouflage, na kterou jste možná už i zapomněli.

Love is a Shield a německá, jak se tenkrát říkávalo, synthy-popová skupina, která udělala díru do světa nejen díky tomu hitu, který jsme teď poslouchali, ale i díky dalším písničkám. Já jsem si teď vzpomněl, no a hlavně musím k tomu ještě dodat to, co jsem říkal před tou písničkou, že skupina Camouflage zahraje v Hamburku v 17 hodin a 35 minut na té velké akci tuto sobotu. Je to zajímavé, že budou mít jenom 25 minut a pak půjde hned Kim Wilde, ale to není důležité. Já tady z toho jako vyčítám, z toho plakátu, že budou dvě pódia, ale samozřejmě nevím, jestli to je pravda. A nepojedu tam, teda nemám čas, ale to vám musím říct, rád bych jel. Ale tak my jsme tady u nás v Čechách a taky tady máme pěkné akce a pěkné festivaly. Každopádně chtěl jsem ještě říct něco ke skupině Camouflage. Je to skupina, kterou jsem hrával na diskotékách, měl jsem jí rád a také vám řeknu, jak se stala vlastně populární, protože ta písnička, kterou jsme teď poslouchali, byla jako vystřižená od depešáků, no a právě to byl ten problém, no přesně řečeno to bylo to štěstí, protože někteří fanoušci z téhleté muziky si pletli tu písničku s depešákama, nevěděli, že to jsou Camouflage, začali kupovat tu píseň, no a takhle se oni stali velikými hvězdami, nejen doma v Německu, ale samozřejmě v celé Evropě. A když jsme u toho přehledu těch, kteří budou vystupovat, tak já jsem před chvilkou také mluvil v tom Hamburku, tak jsem také mluvil o skupině Cutting Crew a to je skupina, která je skutečně trošku zapomenutá. Ona asi takových 12 let neexistovala, ale jak je vidět, tak je aktivní. Cutting Crew a veliký hit 80. let.

Na dvojce v nočním proudu skupina Cutting Crew. Máme 42 minut a 42 vteřin po půlnoci. Máme úterý, je 14. červenec roku 2026 a rád bych připomněl v tomto nočním proudu také to, že dnes by měl narozeniny Karel Gott a má je Michal David. Ale teď skupina Jojo Band.

Hits doby, kdy se ty Mamba ještě číslovala, tohle byla pětka, to bylo Mambo number 5 a to byl také Lou Bega. Lou Bega vystoupí u nás a to už brzo, protože má takový, řekl bych, zvláštní koncert, který je neopakovatelný. Bude to 15. srpna, je to sobota a bude společně vystupovat se Stacym. Já si myslím, že to bude uděláno tak, že Stacy bude jakože předskokán a Lou Bega bude tím hlavním hostem. Lou Bega je... jako taková zvláštní postavička. Já už jsem s ním mnohokrát vystupoval, je to takový chlapík, se kterým je legrace a i to jeho vystoupení je takový, řekl bych, úsměvný a hlavně plný energie, protože ta energie z něj úplně čiší. On je malý jako já, takže je velice energický. A Lou Bega nenaspíval jenom písničku Mambo No. 5, má samozřejmě více hitů. Já za malou chvilku pustím ještě další z těch hitů, které tam určitě zazní živě a možná připomeneme si i Stacyho, každopádně nezvu vás jen na ten koncert Lou Begy a Stacyho, který bude 15. srpna v sobotu v Třebívlicích v tom vinařství Johan V, které je velice populární i u rockerů, ale 12. září bude

Thomas Anders, to znamená hlas Modern Talking. To teda vám řeknu, to se těším moc. Já tam budu taky, budu se snažit vytvořit atmosféru před těmi koncerty mojí diskotékou a myslím si, že to bude stát za to. Tak teď Lou Bega a hit I Got The Girl. Vzpomínáte si?

0: girlfriend everywhere.
1: Lou Bega a Stacey budou 15. srpna u nás a budou na Summer Mambo Festivalu v Třebívlicích. Tyhle ty písničky, které teď zněly z vašeho rádia, to znamená Mambo No. 5 nebo I Got The Girl, tam určitě zazní živě. Právě dnes, 14. července, ale v roce 1939, to znamená před 87 lety, se narodil Karel Gott.

Zdravím do nebe, protože právě dnes by slavil narozeniny své krásné 87. narozeniny Karel Gott. Je to krásné připomenutí toho, že se narodil právě 14. července v roce 1939. Asi vám nebude divné, že jsme se s Karlem Gottem mnohokrát bavili o Michaelu Jacksonovi. Byl to zpěvák, kterého skutečně ctil. Vždycky mi říkal, to je člověče neuvěřitelný. On prostě má takovej cit pro tu tvorbu a vždycky přijde s něčím novým, co potom ti ostatní 2, 3, 4, možná i 5 let kopírují a snaží se udělat něco podobného a on přijde zase s novým albem a tam je zase něco nového a zase se všichni snaží to kopírovat. A to platilo samozřejmě nejen pro tu muziku, kterou a pro ty aranže, které dělal Michael Jackson, ale i pro to videostvárnění nebo pro ty malé filmy, jak oni tomu říkali. No a právě Michaela Jacksona bych teď rád připomněl, protože film Michael překonal, nevím, jestli to víte, tahle ta legenda vlastně populární hudby, která vstoupila do historie se svými bratry a potom se vydala na solovou kariéru. Tahle ta legenda už vydělala díky filmu o něm, o Michaelu Jacksonovi, tedy s názvem Michael, vydělala 1 miliardu dolarů. To je částka, kterou si já ani nedovedu představit, ale samozřejmě rád bych ji měl, to vám řeknu na rovinu.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body...
1: Neuvěřitelná muzika. Neuvěřitelná aranž té písně. A neuvěřitelný Michael Jackson. Thriller. A navíc... A to do ní k smíchu, tahle písnička byla celá tak, jak je na albu, které se jmenuje úplně stejně jako ta píseň. Michael Jackson, jedna legenda, jeden příběh a už $1 miliarda z tržeb v kinech na celém světě. Právě dnes, to znamená 14. července, je to přesně 40 let, co Madonna vyhrála americkou hitparádu a také hitparádu Spojeného britského království se singlem, který se jmenuje Papa Don't Preach. Je zajímavé, že ten singl vyhrál ve Spojeném britském království jak hitparádu singlů, tak hitparádu alb. A to album, ze kterého je ta píseň, se jmenuje True Blue.

Papa Don't Preach, Madonna, pro Američany je to Madonna a písnička, která se dostala přesně před 40 lety na první místo hitparády Spojeného britského království a v Americe. Samozřejmě ta písnička také bodovala, ale já jsem si teď vzpomněl na něco úplně jiného. Já jsem v posledním týdnu, v tom týdnu, který teď můžeme říkat, že to byl minulý týden, byl několikrát v Bedřichově, byl jsem tam na několika večírcích. Bylo to tedy velice příjemné, nebudu říkat jména, kdo tam všechno byl, ale byl to takový, bych řekl, sportovní mejdan a jezdilo se na kolech a bavili jsme se o sportu a také jsme se bavili o muzice a jeden z těch pánů, kteří tam byli, se mnou bavil o skupině Abraxas, protože já jsem byl velice, velice velkým fanouškem skupiny Abraxas, zvlášť v začátcích. Hltal jsem písničky téhleté skupiny a byli jsme s Michalem Viktoříkem na... To byl vlastně náš první koncert vůbec nějaké rockové kapely. Byli jsme... Tenkrát dostavili u nás v Edenu ve Vršovicích, dostavili házenkářskou halu. Ano, byla to házenkářská hala a otevírali ji mnoha způsoby. Třeba natáčel se tam televizní pořad Československé televize, orchestr a balet Československé televize. Přímo na té ploše, kde normálně se hrála ta házená nebo basketbal, tak tam byl postaven ten orchestr a natáčelo se to tam, my jsme se tam byli jako kluci podívat. Pak tam třeba byl semafor, jakože měli tam takovou tenisovou exhibici, Šimek, Sobota a další a potom Nárožný a další a zpívalo se tam, byla tam postavena nová kapela, a byly tam i scénky, jako kdybyste byli v divadle Semafor, akorát tam samozřejmě bylo hodně lidí. No a šli jsme tam také na ten koncert skupiny Abraxas, kde hrál Slávek Janda na kytaru, kde byli i ostatní členové téhleté skupiny. A mně se ta skupina strašně líbila, ale musím vám říct, my jsme asi 3 dny potom neslyšeli, to bylo tak nahlas. A zpěváka skupiny Abraxas Imricha přinesli na začátku v rakvi. To pro nás bylo něco fantastického na tu dobu, kdy jsme to prožívali. To je začátek 80. let. To bylo strašně přelomový pro nás. To byl vlastně až vyvrhelský. Tak Abraxas a Nekonečný bug je jeden z hitů, jeden z největších hitů vůbec rockové muziky u nás.

Jeden z úspěšných projektů 90. let, jeden z tanečních projektů 90. let, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Everybody Dance Now. Kdo má rád muziku 90. let, tak teď musel určitě zajásat, protože posloucháte Noční proud, máme 14. července roku 2026, máme úterý a já bych se teď vrátil o pár hodin zpátky. Vy, kteří posloucháte celou dobu tento Noční proud a poslouchali jste už před půlnocí, tak víte, že třeba Madonna zpívala před půlnocí, ale zpívala teď před chvilkou i po půlnoci a to samé se bude týkat skupiny Queen. Protože skupina Queen má takové malé výročí, které je trošku smutné, ale na druhou stranu prostě je to realita. Představte si, 12. července, to znamená před dvěma dny, to bylo přesně 40 let, co skupina Queen naposledy vystoupila ve Wembley v Londýně. Byl to koncert nezapomenutelný pro všechny, kteří tam byli. Jsou z toho záznamy, viděl jsem je několikrát, prostě to je nádhera a z několika pohledů samozřejmě je to nádhera dívat se na Freddieho Mercuryho v plné síle, nebo vůbec na tu sestavu Freddie Mercury, John Deacon, Brian May, Roger Taylor v té plné síle, kdy prostě všechno nechali na tom stadionu ve Wembley. Nebyl to poslední koncert Queenu v téhleté sestavě, ten přišel až 9. srpna potom v anglickém Knowle Parku. Tam přišlo, podle těch údajů, které o tom koncertu jsou, tam přišlo 120 tisíc diváků, ve Wembley bylo méně, protože to je uzavřený stadion, tam bylo 70 tisíc, tak si představte, že na ten koncert ve Wembley přišlo 70 a 120 tisíc diváků potom na ten poslední koncert, ale oni nevěděli, že to je poslední koncert, kde vystoupí Freddie Mercury jako člen skupiny Queen, protože oni si mysleli, že jenom je to koncert, který uzavírá evropské turné Magic Tour k tomu albu, které se jmenovalo Magic, ale jmenovalo se Magic, no asi ano. Ale prostě bylo to prostě fantastický, že přišli a že milovali skupinu Queen v té době. Bylo to vlastně rok po tom koncertu Live Aid, a asi se to vyplatilo. Každopádně ti, kteří tam byli, vzpomínají na to, že Freddie Mercury naposledy zaspíval ve Wembley.

Love of my life a skupina Queen v tomto nočním proudu. Já jsem před chvilkou vzpomínal na poslední koncert skupiny Queen ve Wembley právě s Freddie Mercuryem, kde se propagovalo na tom turné album, které se jmenilo A Kind of Magic, tedy Magic turné a Magic album. Jinak moje oblíbená alba z téhleté skupiny nebo z té kariéry skupiny Queen se jmenují Night on at the Opera, potom News on the World. Tak to musím vám říct, News of the World, to je album, které je trošku, bych řekl, opomíjené, ale pro mě to je fantastická muzika, nebo The Game, nebo Flash Gordon. To je album, které jsme poslouchali s Michalem Viktoříkem a nechápali jsme ho trošku, protože jsme samozřejmě neznali ten komiks, neznali jsme ten film, ale potom jsme to všechno pochopili. Po letech Hot Space, taky skvělý album, který je trošku taky nedoceněný a neuspělo moc, nebo Den na dostizích, taky z roku 1976, skvělé album. Ale teď chci mluvit o něčem jiném. Narozeniny dnes má, a to 66. Michal David. Michal David je jeden z nejlepších autorů vůbec historie naší muziky, ať si každý říká, co chce. Je to neuvěřitelný melodik. A já přes všechny ty hity, já se přiznám, že jsem jeho písničky nikdy na diskotékách moc nehrál. Hráli jsme písničku, která se jmenovala Nenapovídej. To byl opravdu hit obrovský na diskotékách v těch 80. letech. A vůbec je to takový, bych řekl, až nedoceněná píseň, která se hrávala na diskotékách. Ale potom ty další písničky, My máme prima rodiče a tak, se na diskotékách nehrály. Ale v poslední době, v posledních třeba 20 letech, neustále pouštím na diskotéce písničku Největší z nálezů a ztrát, ale mám rád úplně jinou, kterou vlastně na diskotéce jsem nezahrál nikdy, ale tady v rádiu můžu. Je to písnička, která se jmenuje Vůně ženy. Je to vlastně z toho období, kdy Michal David odešel ze skupiny Kroky. Já jsem to tenkrát kvitoval, teda vám musím říct, a měl jsem radost z toho, že si složil svoji kapelu a šel svojí cestou. A Vůně ženy je prostě, i když jsem třeba viděl ten muzikál, jak se to jmenuje, Děti ráje, jsem chtěl říct disco příběh, to neexistuje, ale muzikál Děti ráje, tak i tam prostě ta písnička měla svoje místo. A zpíval ten, kdo ji zpíval, už nevím, kdo to byl, fantasticky. Takže pro mě největším hitem vůbec celé kariéry Michala Davida, pro mě teda, pro Martina Hrdinku, je píseň Vůně ženy.

Michal David, vůně ženy. Michal David dnes slaví 660. narozeniny z nočního proudu, všechno nejlepší. Myslím, že je čas na to dát mu cenu legenda nočního proudu. Jinak ta písnička je z roku 1988, já jsem ji hrával na diskotékách jako takový ten, bych řekl, povinný ploužák české provenience, protože jsme moc nechtěli hrát české písničky, ale tady to se zrovna hodilo. Je to ta doba, kdy si Michal David udělal skupinu Allegro. Autorem té písně je kolega tady z rádia Pepa Švehla a český text k té písnice napsal Pavel Vrba. Já říkám schválně český text, protože tohle je vlastně originální verze, ale kdo ví, já nevím, jestli nenaspíval někdo tu písničku třeba v nějakém jiném jazyce, v angličtině nebo v němčině. Možné je všechno a nemůžeme tady vidět všechno, ale teď bude zpívat zpěvačka, kterou všichni známe. Známe ji jako Šádej, takhle se to správně vyslovuje, jinak někdo říká třeba Sade. A pamatuju si, že jsme v těch 90. letech vůbec nevěděli, kdo to je a říkalo se právě Sade, Sadej, ale je to správně Šádej. Your love is king.

Tarzan Boy. Jeden z velikých hitů poloviny 80. let minulého století. Zpěvák Baltimora. A písnička, která se hraje dodnes, a to nejen na diskotékách, ale také v rádích a třeba na sportovištích, když padne gól. Mám pro vás teď písničku, která nám připomene zahájení světového šampionátu ve fotbale v Americe. Je to písnička, která spojila několik umělců. A řekl bych, že nás překvapili tou spoluprací, protože aby se sešli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion, to bych řekl, že se nikdy nestane, ale ono se to stalo a ta písnička se jmenuje DNA. Všichni fanoušci máme v sobě, my všichni fanoušci fotbalu máme v sobě jakousi DNA. Cítíme stejně góly, přihrávky i průšvihy.

Mám to v sobě, myslím, že mám fotbalovou DNA, ale samozřejmě nevíme to nikdo na 100%. Tak kdo vyhraje mistrovství světa ve fotbale? Dneska jsou připravené týmy na první semifinále, pak nás čeká to druhé semifinále, pak samozřejmě finále. No já jsem zvědav, já si myslím, že finále budou hrát Francie a Argentina, ale trošku taky jsem zvyklaný, že by to mohla být Francie a Anglie. No nevím, uvidíme. Přesně řečeno, uslyšíme, jsme v rádiu, takže vy budete určitě poslouchat Radiožurnál Sport v přímém přenosu, jak v těch semifinálových zápasech, tak v tom finále a budeme fandit těm, kteří hrají prostě dobrý fotbal. Nám se to prostě letos nepovedlo, to se stává, je to jedno mezi náma. Tak se z toho nějak oklepeme a pojedeme dál a vyhrajeme Ligu národů, pak mistrovství Evropy a tak dále. No, před námi už toho mnoho není v tomto nočním proudu, ale teď bych rád připomněl, že se chystá premiéra filmu Mamma Mia 3. Spekuluje se, kdy bude premiéra, spekuluje se, kdo všechno hraje v tom filmu, spekuluje se, jaké tam budou písničky, protože během těch dvou předcházejících filmů už je všechno vyčerpáno, nebo skoro všechno. Ale píše se, že by tam mohla být píseň Summer Night City. A kdy bude premiéra, to nikdo neví. Já si myslím, že když pondělí řeknou, že bude v sobotu premiéra, nebo ve čtvrtek, tak všichni půjdou.

Summer Night City, ABBA. Písnička, která možná bude ve filmu Mamma Mia 3. Všechno je jenom možná, možná bude premiéra až za rok v létě. Člověk ne-

O něčem s ním hlavní single z muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru no skoro už před 20 lety, to znamená v roce 2007, takže příští rok na konci února to bude přesně 20 let, co měl v Pražském divadle Kalich premiéru tento muzikál, tedy muzikál Jack Rozparovač, a Vašo Patejdl s Eduardem Krečmanem napsali právě tuhletu písničku. A teď jsem tady před sebou, musím vám říct, teď jsem tady před sebou viděl celý ten muzikál v podstatě během toho hitu, který jsme poslouchali, a myslím si, že to takhle má být, že když slyšíte nějakou písničku z muzikálu, že máte mít tento vjem, jaký jsem měl teďko já. Byl jsem u toho, když se ta písnička psala, byl jsem u toho, když se inscenovala, byl jsem u největších úspěchů Jacka Rozparovače, ať už tady v Čechách, nebo třeba na Slovensku, nebo v Japonsku, nebo v Jižní Koreji a tak. A muzikál Jack Rozparovač se pravděpodobně na 99% stát se může všechno vrátí právě v roce 2027, někdy na podzim před koncem roku. Před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu. Dnes večer ve 23 hodin a 30 minut začíná další noční proud. Vzhledem k tomu, že je léto, je mnoho dovolených, tak ani nevím, jestli tady bude Jitka Benešová nebo nebude. Ale myslím si, že ano. Před námi je poslední hit této noci, znáte ho, ale má novou verzi, která vyšla před pár dny. Happy Song. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně a zase někdy v nočním programu.

0: It's time to sing some happy song.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
4: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
5: Roky působí jako přednosta otorinolaryngologické kliniky ve Vinohradské nemocnici. Jeho specializací je chirurgie hlavy a krku. Jeho jméno je spojeno také s nadačním fondem Nina, který založil se svou ženou v době, kdy bojovali o život své malé dcerky. Ta agresivnímu nádoru mozku nakonec podlehla, ale nadační fond pomáhá dál a s Ninou se každoročně roztáčí i kolotoč na Letné. Naším hostem bude už za chvíli docent Martin Chovanec. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.